Šemánovicích u Kokořína byl mým hostem 20. května roku 2000 muž mnoha zájmů a profesí, Miloň Čepelka. Ať se vám ta následující necelá hodinka poslouchá stejně hezky, jako se poslouchala nám v zaplněném sálku zvaném Nostalgická myš. Já vás pěkně vítám v Nostalgickém muzeu zábavy, dámy a pánové. Dneska tady máme milého hosta, básníka, textaře, já ty profese potom ještě vyjmenuji, snad všechny. Vy ho budete znát hodně také jako cimrmanologa, pana Miloně Čepelku.

0: Dobrý den.
1: Takže básník, textař písní, dramatik, moderátor, to je ošklivý slovo, že jo, ale...
0: Hostitel jsme vždycky s Vladimírem Dvořákem razili.
1: Hostitel i herec, tak to jsem asi vyjmenoval.
0: No, je toho hodně.
1: Jo. Tak co z toho se projevovalo už v dětství? Mám na mysli v době, kdy si bylo dítě školou povinné.
0: No to je dávno, ale projevovalo se to psaní. Jakmile jsem se naučil písmenka, tak už jsem psal pohádky. Pamatuju se, že první začínala. Chtěl jsem jít do lesa. Řekl jsem mamince, půjdu do lesa. Tak jsem šel do lesa. Napsáno to bylo tím hůlkovým písmem, rozházeným.
1: To, že jsi šel do lesa, to byla pointa.
0: Já už si to dál nepamatuju.
1: No ale tak ve škole obvykle vznikají třeba školní časopisy a
0: nástěnky. To bylo o něco později, asi ve třetí třídě. Já jsem se naučil psát na stroji záhy, na psacím, protože tatínek ho měl doma. A ve třetí třídě jsem přišel s tím, že budeme vydávat ne školní, ale třídní časopis. A teď jak se bude jmenovat? A měl jsem spolužačku, jmenovala se Marta Marková, já si to pamatuju samozřejmě dodnes, protože jsem do ní byl zamilovaný. Ona bydlela kousek pod námi a chodili jsme spolu jak do školy, tak ze školy. A ta jejich rodina byla věřící, chodila hodně do kostela a přišla s nápadem, že by se to mohlo jmenovat Přítel mládeže, což bylo opravdu pro 8leté, 9leté děti vynikající, to byl vynikající název. Přítel mládeže. Tak se to tak skutečně jmenovalo. Vydal jsem 4 čísla. Dokonce jsme tam měli kreslený komiks.
1: Ano.
0: Ano, podle románu Vládi Zíky, Malý let velkého hrdiny.
1: A kdo psal úvodníky?
0: No, všechno jsem to psal já.
1: Jo.
0: Úplně všechno, úvodníky ne.
1: Podobně jako tu pohádku s tím lesem?
0: No, tak... už to bylo o něco lepší. Už jsem napsal, myslím si, dobrodružnou jakousi povídku. Jmenovalo se to Nebezpečí láká, to byla jedna, a druhá byla V horské mlze, a to bylo v těch 4 na pokračování. Tak jak to tenkrát
1: Přítel
0: v časopisech běželo.
1: Přítel mládeže vydával Nebezpečí láká. No, to je hezký. A spolužačka taky přispívala?
0: Tahle ta ne.
1: Ne, ta vymyslela jenom název.
0: A... přispívala jiná spolužačka, Olga Hostovská, to byla dcera, nebo je dodnes dcera spisovatele Egona Hostovského, jenž bylo všem v té době v emigraci. My jsme spolu chodili od první třídy do školy. Já jsem to nedávno říkal v rádiu, protože jsem s ní dělal takový pořad Naše století, jeden z toho cyklu. A ona tam vyprávěla o tom, jak se vlastně s tatínkem poznala až po válce, protože když on odešel do emigrace, v roce 38 nebo 9, tak jí byly 2-3 roky. Ale to o tom samozřejmě povídat tady nebudu, ale ona psala, asi taky ty geny zdědila po tatínkovi, takže ta nám psala zase básničky. První. Prázdniny, milé prázdniny, kde jste tak dlouho byli? My už jsme na vás čekali, co pak jste zabloudili? No to je přece docela pěkné. A díky tomu, že ona teda byla dcerou toho Egona Hostovského, tak jsem v 46. roce napsal hru, divadelní hru jsem napsal v 5.
1: Můžeme to trošičku, jako kolik ti bylo let v té době?
0: V 46. roce se mě schylovalo na 10. No.
1: Které divadlo hru. To...
0: Samozřejmě, že to nebyla hra. Byly to řádky, kde bylo předem napsáno, co kdo řekne. To ano. Jmenovalo se to A přece to prohráli. A bylo to o tom, jak...
1: jako od Zimmermana název.
0: Jak zkrátka nacisti otáhli...
1: Jo, tak pardon.
0: Takhle přímo, no.
1: Tak jsem to nevěděl.
0: Ale to byla takzvaná první vlastně věc na objednávku, kterou jsem napsal, protože Olga tenkrát pravila, tatínek přijede. to už se vrátil z emigrace a měl, že přijede do Opočna, tak mě napadlo, nebo já nevím, koho to napadlo, prostě, že bychom ho mohli uvítat tím, že mu zahrajeme divadlo.
1: Ano.
0: No a já jsem vymyslel, že napíšu hru, tak jsem napsal a přece to prohráli, pak jsme to na jedné verandě zkoušeli neustále. Já jsem hrál esesáka. Ale samozřejmě, bez kostýmu, bez všeho, nedošlo k tomu. Nedošlo k tomu, nebojte se, nedošlo, zůstalo u zkoušek, protože, jak to tak chodí, život s tím zamával, ne s tím, ale s Olgou, protože tatínek vůbec nepřijel, ona se mezi tím dozvěděla, že rodiče jsou rozvedení a tak dále, to už je, to bylo, pro ní to bylo smutné, my jsme to tenkrát nevěděli.
1: Ty jsi prožil mládí v 50. letech, jak se ti v té době psalo a vůbec jako pracovalo teda tvůrče?
0: V 50. letech se mi psalo ještě dobře, protože jsem to nikam neposílal, nikdo to netiskl.
1: Ne, ale už tak, už si pomalonku,
0: nikdo mě neodmítal. Jako,
1: po tom 10. roku dá se předpokládat, že byly dětský časopisy třeba.
0: No, skutečně to jo. Dokonce Český domov byl, tam jsem vyhrál knihu Václava Řezáče, Kluci hurá za ním.
1: Ano.
0: A pak byly ještě Noviny byly, já si teď nemůžu vzpomenout, jak se jmenovali, Mladý hlas možná. A tam jsem zase dostal knihu Vojty Beneše Za kožlanskými humny, kterou jsem pak musel ukrývat dlouho.
1: Když ty jsi dostával za odměnu knihy a já jsem poprvé mě otisklý článek v roce 1958 v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců a dostal jsem za to 10 bodů. Jsem se dočet. To bylo všecko, ale...
0: A co jsi za ty body? Nic.
1: Nic, ne, jako to...
0: Mohl jsi si je připnout.
1: Mohl jsem prostě, ukazoval jsem to, na té stránce byly další příspěvky, tam někdo dostal 7 bodů a to a já 10.
0: Ale to je hodně.
1: Ale bez knihy, no.
0: Tak to byly ty začátky psací, jo? No, ale začal jsem v té době už i hrát divadlo, což je hrozný.
1: Jenomže v těch, jak si ke konci 50. let už se setkal s prvními budoucími cimrmanology.
0: Jenom s jedním, teda se dvěma, lépe řečeno. Se Zdeňkem Svirákem a Sláďou Smoljakem jsem se poznal na vysoké škole.
1: Já myslel, že s Jiřím Šebánkem?
0: Ne, s Jirkou Šebánkem až v redakci rozhlasové, až v 61.
1: Já tady mám takovou poznámku nebo otázku, jestli jste si už tehdy začínali vymýšlet nějaký mystifikace.
0: My jsme začali se Zdeňkem, Svirákem jsme začali už na vysoké škole, to jsme vymysleli zvíře. Byl to hladovec, jmenoval se Chrypatka. Věděli jsme o něm všeho všudy tolik, že jak jsem pravil, je hlodavec, že má velké zuby, které si musí obrušovat podobně jako králíci na nějakém dřevě a tak dále, ale zajímavé je, že už tenkrát nám to někteří vysokoškolští spolužáci zbaštili.
1: Kde jste tuto informaci ještě uplatňovali?
0: Neuplatňovali, jenom tak jsme si mezi sebou povídali, co vyvádí ta Chrypatka a jedna z našich spolužaček, ona byla ohromně milá, příjemná, dodnes je, my jsme jí říkali Kudlago, protože vypadala trochu jako eskimáček a ta nám to baštila. Ptala se, jestli máme chlívek. Jsme říkali, že ne, že běhá volně po pokoji a tak, no. To nám dělalo radost.
1: No já to posunu tak asi spíš už k tomu armádnímu rozhlasu, setkání vašemu s Jiřím Šebánkem také, poněvadž Jiří Šebánek nám tu svého času vyprávěl, jak tě se Zdeňkem Svirákem zneužívali k různým nepopulárním úkonům.
0: No nejdřív to řekni, já pak to napovím.
1: Musel si, přátelé, poslouchejte, musel si dělat například u toalety osušovač rukou. Dělal si svačináře, oni ti to neoplatili nikdy. Dokonce tě, to ovšem už za tvými zády, pohřbili v komínové šachtě, kam podstrčili písemnou zprávu znějící. Zabili mě Šebánek se Svirákem, podepsán Milon Čepelka. Pomstil se si mě
0: někdy
1: za to?
0: Já mám pocit, že jenom to poslední je pravda. Škoda, že se o tom nemůžu přesvědčit. Ale jinak žádné osušovače rukou
1: jsem nedělal. Že prý si musel foukat, když si umyli ruce. Tak...
0: No, oni potom toužili, aby něco takového bylo, aby někoho takového měli. Ne, nic takového. Fakt je, že se Zdeňkem jsme měli takovou dohodu, že se budeme střídat v roli redakčního sluhy Pazdery. To jo, ale střídali jsme se jenom tak, že když já jsem to vzal vážně jeden týden a skutečně jsem nějaké to občerstvení z obchodu přinesl, tak on pak druhý týden odmítl a tím pádem to skončilo jednou provždy.
1: Prosím tě, a pomstil se s ním někdy, nebo udělal jsi nějakou rošťárnu?
0: A víš, že ani ne.
1: Ne, tak hodnej
0: jsi. To bylo, no zaprvé jsem hodnej, ale... Za druhé to všecko byla hra, my jsme se tam měli skutečně velice dobře v té redakci, to byl ostrov pohody.
1: Já tady mám právě armádní redakce Československého rozhlasu, ono to ještě spadalo pod děti a mládež, že jo?
0: Ano, to byla hlavní redakce pro děti a mládež.
1: Takže tam, kde jste společně pracovali, nedávala srandě moc velký prostor, jo, už i svým názvem.
0: No to teoreticky vzato ne.
1: A co vás tam teda bavilo?
0: My jsme se bavili tak nějak sami mezi sebou.
1: Ale měli jste šéfa prostě třeba?
0: Měli jsme šéfa, to byl skutečně podplukovník, chodil někdy v uniformě a to jenom, když se rozlobil nebo když měl nějakou náladu jako spíš horší. Tak si vzal uniformu a pak nám přestal říkat křestním jménem a zavolal a říkal třeba doktore, pojď sem. Tak já jsem šel a doktore, jaké máš ohlasy? Jako na pořady, no. Já jsem nevěděl moc. A to jsem viděl, že není naložený. My jsme mu říkali, že jednou za měsíc mívá menstruaci. A teda ne mu, jemu jsme to neřekli, o něm jsme to říkali. Ale on skutečně v tu dobu vždycky, to bylo zajímavé, on třeba chodil zadním vchodem do vily a když nás měl potkat na ulici, tak utek. Ztratil se do druhé ulice nebo vyskočil na plot. Zvláštní, skutečně zvláštní člověk.
1: To vás měl tak rád?
0: Já nevím. To prostě jsme nerozluštili, ale jinak byl nesmírně příjemný, milej. To byl nejlepší šéf, jakýho jsem kdy měl.
1: Měli jste někdy incidenty z HSTD?
0: No to je právě to. To je další věc. On měl takovou povahu, jako kdyby se těšil na to, že bude průšvih. Takže vždycky, když se ten průšvih dostavil, a to se teda stávalo, protože hlavní zpráva tiskového dozoru ráda se vrtala v textech, tak Slávek takhle, já musím mimo mikrofon, zprásknul ruce a začal si je mnout. Doktore, bude průšvih. On se prostě těšil na to, že z toho zase nějak vypluje, že je všechny obelstí. Tak si to chudák myslel i v roce 69, když my jsme už dali výpověď, že to skončíme, že prostě odejdeme z toho rozhlasu, protože se tam nedalo prostě být a dělat to, co jsme dělali dál. A on nás přemlouval, abychom neodcházeli, že ví, jak je. On říkal, přečůrá. No, nepřečůral, když my jsme odešli, tak on byl potom odvolán se zpětnou platností, takže byl odvolán dřív, než my jsme odešli. Bohužel.
1: Jak už tu, jak si bylo řečeno jednou, tak ty jsi muž mnoha profesí.
0: To mě trápí trochu.
1: Proč ses nerozhodnul pro jednu jedinou? Já jsem zlomyslný, poněvadž.

0: Ale vlastně všichni, kteří jsme z té redakce odešli, to znamená jak Zdeněk Svěrák, tak Jirka Šebánek. A byli jsme takový prostě no oboj živelníci, jak se to říká? Všežravci.
1: A co, kreslení? To,
0: to
1: ne?
0: Už vůbec to ne. Už... Kreslení, to, to se na tebe dívám jenom s nesmírným obdivem, ale sám ne. Já neumím nakreslit ani takovou tu jenom přímek kozu.
1: Ne, takhle, já jsem myslel, co mi to tady kreslíš, tady ne.
0: To máš zkreslený tam od...
1: Nebyla to opravdu...
0: Nebyl to obdélník.
1: Obdélník. Hele, ale jsi textař písní. Co takhle zabrousit do profese skladatelské? Když si člověk píše ten text, tak už ho třeba napadá melodie. Nenapadlo tě někdy, napadlo. Že ji vnutíš?
0: Dokonce jednou se to stalo. Já jsem složil polku líná kůže. Text i hudbu, ale pozor, ta se odvysílala v televizi.
1: Jo.
0: Ano, sice bohužel jsem ji sám nespíval, to jsem se neodvážil. Ale
1: vážně?
0: Skončil jsem tím. No.
1: Skončil.
0: Zjistil jsem, že to není moje parketa. Ne.
1: Baví tě víc psát texty k šansonům, nebo jak se svého času říkalo, k tanečním písničkám, nebo teda k pop music? Dneska, že jo? A nebo k dechovce, poněvadž do dechovky taky.
0: No to je právě, že i v té hudbě je to jako ve všem. Já prostě do všeho strkám nos.
1: Co ale, tě baví víc? A...
0: No, co mě baví víc, se říct nedá. Já si myslím, že když buď dostanu úkol, anebo mě teda něco napadne, tak ať je to to, nebo ono, vím kam s tím a podle toho to napíšu. Ať už to je šanson nebo dechovka.
1: Pro které zpěváky, jmenuji tady třeba, pro které zpěváky si...
0: Já nemůžu říct, že bych byl psal někdy pro nějaké
1: speciálně.
0: Zpěváky, protože dřív to tak nechodilo. Dřív spíš člověk se s nějakým způsobem spojil se skladatelem a ten pak to nabízel zpěvákům. Já jsem do toho nemluvil. Fakt je, že ve své době v těch 60. letech mě pár písniček zpívali ty špičkoví zpěváci Eva Pilarová, Karel Hála, Iveta Simonová, Milan Chladil a tak dále. Ale nikdy jsem nebyl nějakým způsobem vázán na jednu osobnost.
1: Já bych teď... pustil jednu písničku, to je takový trošičku překvapení, ušitý na tebe, ke který bych chtěl, kdyby si nám mohl říct aspoň drobný komentář. Je to písnička, kterou si napsal na melodii Jaroslava Ježka. Na neznámou melodii Jaroslava Ježka. Jak ten projekt svého času vznikl, jak ses ty dostal k textování něčeho, co bylo v nějakým zápisníčku Jaroslava Ježka poznamenáno.
0: No k tomu jsem se dostal nějak společně s tvým bratrem Jiřím a dodnes si toho velmi považuji, protože Jiří Suchý byl už tenkrát pojem a já jsem byl řadový rozhlasový redaktůrek. Ale měl jsem kamaráda, přítele z Opočna od nás, hudebního skladatele Luboše Sluku, který byl v té době zaměstnán v nakladatelství Svazu skladatelů Panton. A tehdy Václav Holzknecht objevil ten zápisník a rozhodl se, že pár písniček se z toho dá udělat. A ten Luboš se nějakým způsobem přimluvil zřejmě, aby to zkusili se mnou, jestli bych taky nějaké neotextoval a tím pádem jedna teda vznikla tak, že dokonce byla nahraná už tehdy Karlem Vlachem a Josefem Zímou a to je ten Velký vůz a blues. To je taková poetická písnička. Pak jsem ještě, myslím, textoval další dvě, ale ty nebyly nahrané, ty vyšly jenom v notách Pantonu, v klavírním albu.
1: Já, když dovolíš, tak nechám zaznít toho Pepička Zímu.
0: Budu rád.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy s hostem Miloněn Čepelkou. Miloni, ty jsi byl u zrodu divadla Járy Cimrmana na té legendární schůzce, z níž se údajně Ladislav Smoljak omluvil s tím, že má se slečnou lísky do biografu.
1: Byl. Je to byl. Tak.
0: Je to tak?
1: Je to tak. Skutečně on tenkrát prohlásil, že v éře semaforu nemá smysl zakládat další malé divadlo.
0: Nerval si Ladislav Smoljak své kudrny, když zjistil, jakou dějinou událost
1: Nerval, protože ono mu to trvalo, tenhle názor, tohle rozhodnutí mu trvalo krátce a pak se tedy vrátil a přidal se k nám, dokonce napsal vlastně druhou hru v pořadí, že? Takže si to rozmyslel a...
0: Je známo, že všechny hry divadla Járy Cimrmana zůstávají po celá desetiletí stále na repertoáru. Jaké postavy v nich hraješ nejradši a jaké vysloveně nerad?
1: Nejradši hraju mamku. Protože...
0: Tam se ozývá potlesk.
1: Nebo ne, protože ale ačkoliv k té jsem přišel jako slepý k houslím. Já jsem původně v tom divadle měl jenom roli tajemníka společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cimrmana, takhle dlouze se to jmenovalo tenkrát. A vlastně jsem vystupoval tím pádem v té první hře jenom v semináři, jako ten tajemník. Zatímco mamku hrál Kája Velebný a hrál ji výtečně.
0: Jo.
1: Tenkrát ještě si mohl dovolit, pane Potanečku, se rozběhnout přes celé jeviště, skočit na zeď boční, odrazit se a zpátky. Já jsem to pak po něm dělal chvíli taky, ale nechal jsem toho brzy, protože mezi tím uběhly nějaké ty roky. Jenomže on se potom rozbil trochu v autě při nějakém zájezdu a už to hrát nemohl a já jsem tedy tu roli převzal a jsem rád.
0: No to je jedna role, tak ovšem jo.
1: No jistě, pak mám ještě rád všechny role, kde jsem v uniformě. Já jsem jako Vlasta Burian v tom. Nevím proč, vím proč, protože ačkoliv jsem byl v tom armádním vysílání, tak uniformu jsem samozřejmě nikdy nenosil, myslím, jako redaktor. Na vojně jsem byl.
0: Měl jsi šarži nějakou?
1: Jako redaktor armádního rozhlasu,
0: ne. Ale jako voják.
1: No jako voják, já jsem byl důstojník záloze.
0: Ježišmarja, Josef, a co? Co to znamená důstojník?
1: Já nevím, jak jsem skončil. Snad nadporučík dokonce.
0: Vážně? No,
1: ale bez záruky.
0: Můj bratr byl četař, ten to dotáhl, ale...
1: No, já jsem četař byl, když jsme odcházeli z vysoké školy, že jo? Protože my jsme dělali
0: tu... ty jsi
1: my
0: jsme dělali nastoupil tu, jako četař rovnou.
1: No, my jsme dělali tu takzvanou tu vojnu. Tu vojnu, nevojnu, jednou týdně jsme jezdili do Motola v takových hadrech zelených a to
0: Ježíš,
1: bylo
0: já se s ním tykám, tak já se to teď...
1: To bylo hrůza, teda... Já když jsem měl v Motole zavelet, tak jsem se propadal ostudou tam do trávy.
0: A musel si zavelet?
1: Musel. Ale vždycky jsem dostal vynadáno od toho velícího důstojníka, že tohle není žádné velení. No a teď dobře. Na jevišti velím ohromně rád a sklapávám podpatky. Já nevím, čím to je. Je to asi tím, že jak ženská nejsem, tak teda důstojník jsem byl vždycky na baterky, tak mě to baví asi, že je to vzdáleno mému charakteru.
0: Ano.
1: Já si to aspoň tak vysvětluji.
0: Dobře, takže to máme ženské postavy, postavy uniformované jsou oblíbené u
1: ano,
0: tebe.
1: Ano, ty mám nejradši.
0: A teď neoblíbené.
1: Neoblíbený je učitel v Blaníku, protože co je to učitel být, to vím. A právě proto se mi do něj špatně nějak vtěluje.
0: A co ten přístup, kdyby si zvolil takový jako k tomu důstojníkovi? Ne, to, ne,
1: pardon, on to nejde. Ten učitel je takový popleta a já mám pocit, že ho hraju stejně jako třeba Hlaváčka ve Vraždě v Salonním kupé a to mě štve, ale nevím, co s ním, s tím učitýlkem.
0: Dobře.
1: Blaníku. No to je jedna věc. Dobře. A druhá věc je, nemám moc rád dobití severního pólu, ale to z úplně jiného důvodu. Tam totiž, ať je teplo, ať je zima, a v divadle bývá málo kdy zima, protože v zimě se topí a v létě se nemusí topit a teplo je. A já mám beranici a nefalšovaně vlněnou šálu na krku. To je příšerný.
0: Dobře. Dobře, odpověděl jsi na otázku stran postav, ale u toho divadla Járy Cimrmana ještě zůstaneme s tímto. Kdo tě z kolegů, možná, že se budeš bránit té otázce, ale kdo tě z kolegů z divadla Járy Cimrmana nejvíc rozesmává, třeba privátně nebo na jevišti?
1: Nebo na jevišti je to jasné. Na jevišti Pavel Vondruška.
0: Ano.
1: A to v Cimrmanovi v Říši hudby, v semináři, když dělá toho neuvěřitelně nadšeného, popleteného dirigenta. To prostě nikdo nedovede po něm a je nenahraditelný doslova. Ale on nás opravdu odbourává představení co představení, protože on vždycky to ještě něčím obohatí, vždycky to nějakým způsobem přitlačí na to ještě víc, na tu pilu, až jsme prostě takový...
0: Leckdo neví, že on vlastně dirigent je.
1: No, u něj to neplatí, vidíš zřejmě. To, že tím, čím je, to, že se mu nezdá na jevišti vhodné. Asi, no ale tak on tam hraje po pletu, že jo. Tak
0: hele, a
1: Kenči nemusí být.
0: Jak to vypadá v zákulisí? Viděli jsme něco v nejisté sezóně, ale...
1: V zákulisí jsou nejveselejší Zdeněk Svěrák a Petr Bruckner. Zdeněk pokaždé přijde s nějakým vtipem, s nějakou anekdotou novou a Petr ten nechce zůstat pozadu.
0: Prosím tě, a stává...
1: Ale kdybys po mně chtěl nějakou anekdotu, tak nemohu sloužit,
0: ne.
1: Já jsem na
0: dobře.
1: To děravej.
0: Tak ti teda děkuju. Ale zajímalo by mě, jestli ten zákulisní humor se taky někdy vyvíjí tím směrem, že se třeba spiknete na někoho s něčím a necháte ho prostě v nějakém bludu. Existuje tam takovýhle druh humoru, jako jak se říkali v Národním dobráci?
1: Existuje, ale není příliš častý. Napadá mě jedna taková situace, ke které ovšem nakonec nedošlo, protože Zdeněk Svěrák s měkkým srdcem to nevydržel a prozradil to dřív, než bylo žádoucí. Totiž Bořík Penc rád vypadá dobře na jevišti. Takže se mu líbí třeba ve hře Záskok, protože tam má krásný kostým, který mu sluší. A teď dostal roli v té poslední naší hře ve Švestce a tam hraje zapomnětlivého dětka Motičku z Holí. A byl oblečen do takových manžestráků zmačkaných a vestičku, že no prostě vypadá jako dědek. A Jarda Weigl přišel s tím, že by nebylo marné dát mu jako podmínku, aby hrál bez zubů. Protože on má protézu. Tak jsme mu to, jak si řekli, že tohle bude muset, a on opravdu zesinal chudák takovým způsobem, že to potom Zdeněk nevydržel a řekl mu, že je to legrace. Dodnes mě to mrzí.
0: No.
1: Protože ten Jarda Weigl, ten byl ochotný taky si ty zuby vyndat.
0: V roce 1998 přerušil stávkovou pohotovost z listopadu 89 právě zde v Šemánovicích soubor Salon Cimrman, skupina sdružená kolem Jiřího Šebánka. Ty jako jediný z divadla Járy Cimrmana jsi vždy přítomný a obětavě pomáhající hostující člen Salonu Cimrman. Proč?
1: No, obětavě pomáhající, mě to baví, tak jaká pak obětavost?
0: No ne, tak víš,
1: ale
0: kam směřuju asi?
1: Ano, vím,
0: jsi
1: kam
0: jediný.
1: Směřuješ, jsem jediný z divadla.
0: Ano.
1: A já byl jediný z divadla, který s tím salonem už jezdil, když ještě nebyl ve stávce. To znamená v těch 80. letech. Ale pak jsem prostě přišel k závěru, že skutečně není dobře sedět na dvou židlích a ani to dost dobře nešlo už skloubit, protože i ten salon začal vyjíždět velmi, velmi často jaksi mimo Prahu a prostě to kolidovalo. A přece jenom salon Cimrman je trochu něco jiného než to divadlo, protože to není divadlo. Hmm. Je to vlastně jen ten seminář, jen taková klubová záležitost. Že? Takže jsem se rozhodl pro divadlo, protože mě by to hraní prostě chybělo, kdybych se měl rozhodnout obráceně. No, jenomže potom, když ten salon Cimrman skončil, nebo jak si správně řekl, vstoupil do té stávky a setrval v stávkové pohotovosti do dneška a přišli jste s tím, že by se některé ty pořady měly oprášit a natočit jednak pro rozhlas a jednak také pro televizi ostravskou. No tak Jirka přišel s tím, jestli bych jim zase nepomohl, protože bohužel mezi tím členové salonu Cimrman, především tedy Kája Velebný a Jaroslav Pacovský, odešli tam, odkud není návratu, a já jsem považoval bych za nekolegiální, kdybych to odmítl, nehledě k tomu, že proč bych to odmítal? Já to necítím jako konkurenci divadlo a salon. Já si myslím, že když může člověk žijící být vykládán nebo pojímán různě, různými pohledy, tak proč by člověk nežijící, notabene vymyšlený, nemohl mít několik tváří a mnoho podob?
0: Mě tak napadlo, jestli nemáš nepříjemnosti v divadle s tím.
1: No musím říct, že nemám, chlapci dělají, že to nevědí.
0: A. Se salonem Cimrman jsme se dostali k tématu nám tady obzvlášť milému, ke Kokořínsku a k Šemánovicím. Jiří Šebánek u nás bude dokonce letos v létě pátrat v Šemánovicích a okolí po stopách Járy Cimrmana.
1: Ale ne.
0: Ano. I ptám se, domníváš se, že může být úspěšný?
1: Jirka určitě. Určitě ten se rozhlédne, chytí stopu a už to bude.
0: Miloni, v jedné hře divadla Járy Cimrmana je zmínka o Varelu Frištenském, bratru legendárního zápasníka Gustava Frištenského, který jezdil na výlety na Kokořín, nebo aspoň na jednom výletu tady byl. Výletničil si ty někdy na Kokoříně?
1: Představ si, že dosud ne. Já jsem tady vždycky zatím byl jen pracovně u tebe tady, ale už to brzy napravím, je to naplánováno. V létě s manželkou sem jedu.
0: Jo, tak se potkáš s panem Šebánkem.
1: Uvidíme.
0: No, já si myslím, já jsem se ani nezeptal, jestli poté, co tě poprosím, aby si něco přečetl jaksi ze své vlastní tvorby, jestli by si byl ochoten odpovědět tady někomu na nějaký dotaz, pakliže někdo nějaký takový dotaz bude mít.
1: Pakliže, tak ano.
0: Miloni, co píšeš radši? Básničky, známe tvoje rozhlasové hry, skeče, víme, že píšeš vážnou poezii. Co jako tě nejvíc baví?
1: Čert ví, mě baví všechno.
0: No ale...
1: ale vždycky mě baví to, co zrovna je na stole. No. A nebo lépe řečeno, ono mě to nebaví, ale nutí mě to. To je taková výzva. Já když prostě vidím prázdnou stránku, tak já ji musím něčím popsat.
0: Řekni mi, co jsi přivez, protože jsem tě poprosil, aby si něco přivezl.
1: No já jsem si
0: toho,
1: přivezl své dvě největší knihy světa. Já je takhle ukážu, aby všichni viděli, jak jsou velké.
0: Safra, to budeme brzo hotoví.
1: To jsou básničky, které mi nějaký čas ležely v zásuvce, protože jsem nechtěl tisknout v době normalizace, kdy nesměli takový mistři jako Seifert, Mikulášek, Skácel a tak dále. Takže jsem se na ně občas doma podíval a teprve teď, takže jsou to věci víceméně už letité, ale Jedna se jmenuje Abeceda lásky a to jsou taková čtyřverší, jako skoro bych až řekl do památníku. Abeceda, protože každé to čtyřverší je na jedno písmenko, takže každý verš začíná tím písmenkem a pokud možno je toho písmenka nejvíc i uvnitř těch veršů.
0: Já nevím, jsi v Šemánovicích, máš tam od písmena š, verš š.
1: Š. Šupiny z očí dávno už mi spadly. Šlápoty vidím, jak ten život šel. Šeť všedních dnů, šeříky, které zvadly. Šťastný byl pouze tón, jenž tebou zněl. Je to milostná poezie, jak patrno.
0: Co bychom, třeba k, kokořín?
1: K. Klekám k tvým nohám jako ke světici. Kloním k tobě svůj rozum i svůj cit. Královno moje krutě panující, kárej i miluj, jen mi nepřej klid.
0: Co bychom ještě R jako rádio?
1: R jako rádio, eventuálně rozhlas. Rosa, jež stéká po lupíncích trav, růžová sluncem, to je obraz tvůj. Radosti moje, tebou jen jsem zdráv, rozmarín touhy pro mne opatruj. Já myslím, že to by stačilo, abychom nebyli zatěžkaný těžkou poezí.
0: No, až se mi nechce vracet se k tomu Cimrmanovi, ale marná sláva, seš s ním tak zpět.
1: Vraťme se, když je to život můj, 33 roků s jedním člověkem, notabene neexistujícím, víš, co to je?
0: Já vím, že Jára Cimrman oslovil nejenom vás jako divadlo Járy Cimrmana a posléze nebo zároveň Salon Cimrman, že neexistují pouze tyto dvě skupiny a okruh jejich přátel, ale že to je dneska už takový pojem, že
1: je to nemoc.
0: Ano. Dokonce je to na internetu a je tam spousta odkazů a to by mě zajímalo, jak se vy k tomu stavíte, když si toho Cimrmana už teď při vlastně v podstatě anonymní autoři, kde kdo prostě říká, tohle to je Cimrman, tohle to napsal a skutečně se prezentují díla, odkrývají se sochy, samozřejmě bez jeho tváře, poněvadž ta tvář není známa. Jak to na vás působí? Na jedné straně to musí být radost, na druhé straně, ale to taky může pěkně štvát, ne?
1: Že... No, určitě to tak je. Jak to říkáš, na jedné straně a na druhé straně. Mně ta druhá strana tolik nevadí, protože ta musí vadit spíš těm autorům, že jo, našim chlapcům. Ale oni se s tím, myslím, taky smířili a já mám pocit, že je potřeba na tohle odpovědět tak, jak by odpověděl, nebo jak odpovídal náš mistr. Ten při jedné příležitosti řekl, může se mi to nelíbit, můžu s tím nesouhlasit, můžu proti tomu i protestovat, ale to je tak všechno, co proti tomu můžu dělat.
0: Jsou věci, které třeba se vydávají za dílo Járy Cimrmana, nebo že mohl s tím přijít Cimrman do styku a nejsou třeba vydařené, ale na internetu opravdu existuje stránka nebo možná více stránek, kde
1: tam je
0: všechno
1: je moc
0: možný. Možná, že teď v debatě, že se někdo přihlásí a řekne svoji zkušenost, ale ty už ji máš.
1: Já jsem byl loni v listopadu, takže už to není úplná novinka. Loni v listopadu jsem byl na nějaké takové besedě v Letohradu, v nově otevřené divadelní vinárně, mimochodem je to tam nádherné, kdybyste jeli do Letohradu a to víno, co tam mají přímé dodávky z Moravy, je taky vynikající, takže se tam stavte. A tam mě tohle prostě předali, že to našli na internetu, vytiskli a dali mi to, jestli to znám. Já jsem to neznal, koukal jsem na to jako vyoraná myš, jak se praví, ale je to dlouhá píseň, taková poutní píseň, která se zpívávala s procesím. A oni mi to tam zpívali, jenomže já neumím samozřejmě tu melodii, na kterou to tam místní skladatel složil. A tak bych vám z toho přečetl jenom tři sloky, ty povedenější podle mého názoru. Hymník, jmenuje se to Hymník k svatému Járu Cimrmanovi, to je špatně česky, bohužel k Járovi Cimrmanovi, rozsahem spíše poutní píseň. Tak. O, ty přesvatý Jároda, ty jsi ochránce národa. Vždyť ty svatý Cimrmane, můžeš, co se ti zamane. Posiluj tu naši víru v předivokém dějin víru, posiluj naši naději, když se špatné věci dějí. Ty jsi náš nebeský patron, chraň nás nepřátelských patron. Pomáhej nám také v boji, ať se nikdo z nás nebojí. Prosme, když se fotbal hraje, ať naše mužstvo vyhraje, rovněž když se hraje hokej, ať to vždy dopadne OK. Popřej nám zdaru olovu a cíl našemu olovu. Dej, ať nás nesežere lítá šelma, co po lesích lítá. Za šťastnou cestu pros Krista, aby jí měl motorista stejně jako Eisenboňák, tak prosíme, zařiď to nějak. A jsem byl nějak zařiď to nějak, to mě je, vzalo.
0: No, já... To je ale opravdu dokonalý závěr. No, přátelé, já jsem předpokládal, že se najde někdo, kdo bude chtít vědět o divadle Járy Cimrmana nebo o vážné tvorbě pana Čepelky víc. Takže já bych už teď v tuto chvíli spíš apeloval na vás, jestli máte někdo nějaký dotaz?
2: Já bych se jenom chtěl zeptat, do kdy bude výstava na hlavním nádraží? A pak bych se chtěl zeptat, jestli, jak jste vystupoval v 21., tak jestli ten konec, jestli to byla nahrávka nahraná anebo bezděčná?
1: Na to odpovím ohromně rád. Tak zaprvé faktum. Výstava potrvá do 15. června.
0: To můžeme vědět, jaká?
1: Jo,
0: my, kteří nejsme, my jsme z venkova totiž.
1: Já to vemu od Adama.
0: Ano.
1: Loni probíhala takzvaná Europálie, jakási akce mezinárodní v Bruselu, kde měly být české dny a kromě jiného na těch českých dnech měla být výstava Doba Járy Cimrmana. Nebo možná jenom o Járovi Cimrmanovi to mělo být, to vám teď přesně neřeknu. Jenomže nakonec, jak to tak bývá, zřejmě kvůli penězům, i když to nevím stoprocentně, z toho sešlo, ale byla na tom už spousta práce. A tak Václava Kotka, šéfa agentury Echo, která nás prodává a zajišťuje, napadlo, že by se to mělo udělat aspoň tady v Čechách. A nějakým způsobem přišel nebo se dozvěděl o prostorách nevyužitých na hlavním nádraží v historické budově. A když se tam byl podívat potom s Jaroslavem Weiglem jako naším výtvarníkem, tak se vrátili doslova nadšení a řekli, sem se to hodí naprosto dokonale. Takže dneska tam je už od úterka v běhu, která se jmenuje Doba Járy Cimrmana, rozdělená do tří takových dílů. V tom foaje je výstavka velkých pěkných fotografií Petra Hechta z našich představení. Pak je tam sál takzvaný Wilsonův. Tam je právě Doba Járy Cimrmana, to znamená, tam jsou exponáty z různých muzeí pražských i mimopražských i od různých soukromých sběratelů. Exponáty z přelomu minulého století, to znamená tedy zpět minimálně těch 100 let. Všechno možné od závěsného koše pod létací balón přes dědečka automobil až po nějaké první motocykly a po vynálezy, které se dokonce ani nedají na první pohled identifikovat a které vám musí vysvětlit popiska. Je tam opravdu co k vidění. A pak je další sál, takzvaný secesní, kde je zase všechno, co se týká historie našeho divadla. My letos slavíme těch magických 33, končíme 33. sezónu, takže k tomu. Je tam postavena scéna ze hry Blaník, je tam i improvizované pódium a promítací plátno, na které se promítá jednak film Ládi Smoljaka a vlastně celého divadla Nejistá sezóna, barandovský film před 10 lety nebo před 12 lety natočený. A pak ještě sestříhaný jakýsi film Smoljak, Svěrák, Necky a Vana. Ten já jsem sám ještě neviděl, na ten se těším. A členové našeho divadla tam vystupují vždy ve středu, v sobotu a v neděli, každý den třikrát v celou hodinu, to znamená v 15, v 16 a v 17 hodin s takovými krátkými ukázkami z našich seminářů.
0: Dokdy potrvá?
1: Do 15. června. No, ale k tomu druhému, že jsem byl v té 21. To jsem dostal víceméně úkolem, abych tam šel s Petrem Brucknerem, no tak jsem tam šel a myslel jsem si, že budeme říkat víceméně fakta o tom, že ta výstava je a co na ní je. A pak přišel ten pan moderátor, já to slovo opravdu nenávidím a nevím, čím ho nahradit. Prostě pan redaktor, který uvádí tu 21, podal nám ruku, ale vůbec se s námi o ničem nebavil, takže my jsme se nebyli schopni domluvit ani na jedné otázce, ani na jedné odpovědi, ba ani na okruhu těch otázek. A on pak nás tam překvapoval takovými věcmi, jakože jestli bychom mohli říct, co dnes zrovna v této době je nejvíc využitelné třeba z Cimrmanova díla a tak dále, no na to se nedá. To je přesně ta otázka, kterými nás zaskakují novináři po vlastech českých i moravských. Takže jsem tam tak pěkně bruslil v tom a když pak nakonec řekl tu otázku, že má takový pocit, nebo ne otázku, ale ten svůj dojem, že má takový pocit, že jsme si toho Cimrmana vymysleli, tak jsem toho rád využil. On řekl, že se toho nemůže zbavit, toho pocitu. Tak jsem toho rád využil a řekl jsem, když se toho nemůžete zbavit, tak si ho nechte.
0: Máme někdo nějaký dotaz? Máte-li? Já si myslím, nebudu končit nějakou otázkou zrovna příliš vtipnou, protože ji nemám připravenou, ale takovou otázkou, která logicky vyplývá z toho, co jsme si tady dneska říkali. Točilo se to hodně kolem Jary Cimrmana. Asi by se slušelo, kdyby si nás seznámil s tím, co divadlo Jary Cimrmana chystá, nebo jaké jsou plány pánu principálu.
1: Není to otázka na toho pravého adresáta samozřejmě, protože co bude, o tom rozhodnou oni. Ale slíbili, že ještě další hru napíšou, tu 14., abychom nezůstali u té nešťastné 13. asi. A dokonce vím, že už na ní pracují. To znamená, že když pán Bůh dá, takže bychom tak možná v příštím roce měli začít zkoušet možná i tu premiéru uvést. Ale berte to jako nezávaznou naději.
0: Ano. Tady hlásí se někdo?
3: Můžete pro něčeho aspoň naznačit?
1: No, můžu naznačit, já víc ani nevím, než...
0: Ano.
1: Vy jste chtěl slyšet, já nesmím ani naznačovat. Ale naznačím. Vím, že by se to mělo odehrávat v Africe.
0: Hezky. Budeme
1: tak
0: se
1: nevím,
0: těšit.
1: Jestli budeme všichni se denně krémovat, nevím, budeme, na černo, to by bylo hrozný.
0: Budeme se těšit.
4: Vážení a milí, končí setkání s básníkem, dramatikem, textařem a cimrmanologem Miloněm Čepelkou, které se uskutečnilo 20. května roku 2000. Přeji vám dobrou noc a pěkné sny a za týden zase naschledanou.
5: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
6: Vybíráme je pro vás každý den.
5: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: A přichází čas pro náš pravidelný cyklus, jehož prostřednictvím vás seznamujeme s osudy významných osobností naší, ale i světové historie. Dnes vám přinášíme životní příběh francouzského generála, politika a prezidenta 5. republiky Charlese de Gaulle.
3: Charles de Gaulle poprvé.
4: La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Vive la France!

0: Jak vám poslouží, mesie? Je libo suvenírek?
1: Ne, jen se dívám.
0: Určitě vybral byste si tady v Colombe Les Églises, máme všechno. Generálovy sošky, těžítka ve tvaru jeho hlavy, popelníky s počiskem, dokonce repliku jeho vojenské čepice.
1: A to si někdo koupí, tyhle tretky s Dogolem?
0: No to si pište, mesie, hlavně takhle na podzim.
1: Generálovo výročí, rozumím.
0: No a kdyby jedno, hned dvě, 22. listopadu se Charles de Gaulle narodil a 9. listopadu zemřel. Tedy o 80 let později samozřejmě. Požehnaný věk, viďte?
1: Stáří je jako loď na mělčině. Nevidím na tom nic požehnaného.
0: No dobře, ale pomyslete na všechny ty věci, které generál viděl. Narodil se v roce 1890, to byl svět úplně jiný než dnes. Nejmodernější létající stroj té doby byl výtvor Clemana Adéra, který 8. října uletěl celých 50 metrů. Ani Spojené státy tehdy nebyly úplné. V létě 1890 se sice rozrostly o Idaho a Wyoming, ale pořád nesahali až k západnímu pobřeží. Tou dobou se tam ještě proháněli indiáni.
1: Ti ale před sebou nic hezkého neměli. Rok 1890 to je také bitva u Wounded Knee. Američané tam srovnali účty za Little Big Horn a zmasakrovali kmeny Lakotů a Siouxů. Padlo tam 153 indiánů a 25 amerických vojáků.
0: A teď si představte, jak jiný byl svět v roce 1970, když generál de Gaulle zemřel. Clemán Adér by zůstal stát s otevřenou pusou. V březnu 1970 totiž uskutečnil svůj první let nadzvukový Concorde. Spojené státy místo dobývání západního pobřeží dobývaly vesmír v Apollo 13 a války... Tou dobou měl svět za sebou už dvě. První si vyžádala 35 milionů mrtvých, druhá 90. Co jsou proti tomu 200 životů u Wounded Knee?
1: Ano, byly to hrozné války. Ale něco dobrého přece jen přinesli.
0: Co, prosím vás?
1: Spojili Francii. Země se sjednotí jenom pokud má velké problémy a silného vůdce. Je zapotřebí úpadku, který se promění v drama, aby se ve Francouzích mohlo vzedmout to lepší.
0: Co vy o tom můžete vědět, messie?
1: Co pak mě nepoznáváte?
0: Upřímně? Ne.
1: Ani když si nasadím tuhle repliku vojenské čapky?
0: Mon Dieu.
1: Charles André Joseph Marie de Gaulle. Toho času... s propůjčenou hodností brigádního generála.
0: Posaďte se na chvíli, generále. Zavřu krám, naliju vám skleničku pastisu. Chtěl bych se vás na tolik věcí zeptat.
1: Posadím se, to ano. Ale rád bych se vás chtěl na některé věci také zeptat. Když tu prodáváte suvenýry s mojí tváří, všechny ty setky a zbytečnosti, víte vůbec, kdo jsem byl?
0: Samozřejmě, každý vás zná, stejně jako Johanku z Arku nebo Napoleona. Jste národní hrdina.
1: Říkáte vy. Máte krám se suvenýry, tak tomu zřejmě věříte. Ale jsou i jiné náhledy na moje hrdinství.
0: To mi tedy vysvětlete. Několikrát jste zachránil Francii, o tom není pochyb.
1: Bohužel je. Ale začnu pěkně od začátku. Málo čím jsem si byl v dospívání tak jistý jako tím, že Francie bude muset projít ohromnými zkouškami. A věřil jsem, že já budu ten člověk, který v nelehkých dobách pomůže. Jenom jsem čekal na signál, který mi dá Francie najevo, že je mě třeba.
0: Vidíte, už od dětství jste žil jenom pro svou zemi. Byl jste patriot.
1: Ono to ani jinak nešlo. Jak jste dříve řekl, byl jsem vychován v roce 1890. Tehdy nebyla národní hrdost jen slovo, ale hluboce zakořeněný ideál. A mý rodiče ho ve mně ještě podporovali. Můj otec byl profesor filozofie a literatury na jezuitské univerzitě, matčini předci zase náboženští uprchlíci z Irska.
0: Takže jste byl nábožensky založený?
1: Byl jsem věřící, ale ne nábožensky založený. Myslím si totiž, že evangelická pokora nemůže vést k velkým věcem. Muži činu nemohou existovat bez silné dávky egoismu, pýchy, neústupnosti a mazanosti. To, čím se na mě podepsala povaha rodičů nejvíc, byl samotný způsob smýšlení o Francii.
0: Řekněte, generále, proč jste si vybral vojenskou kariéru?
1: Jako mladíka mě zajímalo vše, co se týkalo veřejného života a politiky. Vnímal jsem půvab a závažnost té komplikované hry. A čím více mi rozuměl, tím víc mě uvádělo v úžas, kolik darů a možností je zbytečně promrháno politickými zmatky a hašteřením. Zatoužil jsem tedy po prostředí, kde může člověk dosáhnout cíle bez toho, aniž by ho ostatní strhávali zpět. A to byla armáda. Nakonec jsem tedy nastoupil do Saint-Cyr.
0: Nejprestižnější vojenské akademie ve Francii.
1: Myslím, že jsem zpočátku úplně nezapadl. Bylo mi tehdy 18 a pro ostatní kadety jsem musel být podivín. K lidem jsem se choval rezervovaně a s odstupem, docela nemoderně jsem chodil do kostela a lpěl na tradicích. Možná proto jsem dostal směšnou přezdívku, aby se tahle aura začínající vznešenosti rozbila.
0: Vy jste měl přezdívku?
1: Ano, velký chřest.
0: Co prosím?
1: No, byl jsem skutečně vysoký, měl jsem 1,92 m.
0: Ale proč chřest?
1: Mám pořádně velký nos, jak vidíte. A z boku trochu připomíná chřest.
0: To pro vás muselo být těžké.
1: Ale ne. To, že jsem si udržel odstup od lidí, neznamená, že jsem neměl smysl pro humor. Ostatně ještě před akademií jsem krátce hrál divadlo a se rolí Cyrana z Bergeracu jsem slavil úspěchy. Uměl jsem se svým nosem skvělé věci. To až později jsem pochopil, že pokud chci vést lidi, musím mezi sebe a ně postavit bariéru. Uznávaní vůdci jsou vždy distancovaní. Důvěrnosti vzbuzují jen soucit, ne úctu.
0: A když jste skončil studia na akademii?
1: Promoval jsem mezi prvními 15 v ročníku. To byl docela úspěch. A díky tomu jsem měl právo si vybrat jednotku, které chci sloužit.
0: Měl jste šťastnou ruku?
1: Ano, i ne. Spíš v tom byla veliká ironie osudu. Nastoupil jsem totiž k 33. pěchotnímu regimentu francouzské armády, kterému velel jistý plukovník Filip Pétain.
0: Později maršál Pétain, vůdce vyšistů v nacistické Francii?
1: Přesně ten. Hejte, Filip byl člověk, který hodně změnil můj život. Napřed byl můj učitel a mentor, později úhlavní nepřítel a na konci druhé světové války člověk, jehož život jsem držel ve svých rukou. O tom všem ale budeme určitě mluvit později. Tehdy jsem byl ještě mladý neznámý voják a všechno měl před sebou. Blížila se teprve první světová válka.
0: Jaké to bylo, generále?
1: Jedním slovem, uragán, křest ohněm, kalvárie v zákopech, steče, bombardování, zajetí, hrozivá dramata války. Byl jsem tehdy kapitán. Pod sebou jsem měl stovku mužů a společně jsme procházeli peklem.
0: Raněný jste byl?
1: Několikrát. Ale to patří k věci, co bych se ohlížel po takových maličkostech. Moje rota se držela statečně až do slavné bitvy o Verdun v září 1916. Byla to hrozná řeš. Padlo tam tehdy 750 000 vojáků na obou stranách. A tam jsem byl také při jedné prudké ofenzivě zajat Němci.
0: To pro vás muselo být těžké.
1: Bylo těžké vědět, že jsem selhal. Ale vzdát jsem se nemínil. Povzbuzoval jsem své spoluvězně promluvami o velikosti Francie a o tom, jak nakonec slavně zvítězíme. Pětkrát jsem se pokusil o útěk. Naše snažení sice nebylo korunováno úspěchem a z vězeňského tábora jsme se dostali až na konci války, ale nevzdali jsme se.

0: Skončila první světová válka a Francie si mohla na chvíli vydechnout. To já konec konců taky. V roce 1921 jsem si po roční známosti vzal Yvonne Vandru. Byla to krásná, o 10 let mladší žena z Calais.
1: Jaké jste měli manželství?
0: Madame Vandru stála vždy při mně. Byla rodinný typ a všechny domácí vazby vnímala velmi silně. Ostatně o mnoho let později, když se stala první dámou, si získala národ glosou: prezidentství je dočasné, rodina trvá.
1: Pardon, ale řekl jste Madame Vandru.
0: Tak, to oslovení vás zarazilo. Mm-hmm. Ano, vykali jsme si.
1: Není to strašlivě neosobní?
0: Narodil jsem se v roce 1890. To byla ještě doba, kdy se vykáním projevovala úcta. Nijak to neumenšovalo mou odanost manželství.
1: Měli jste děti?
0: Celkem 3. Filipa, Elizabeth a Anne. Všechny se narodili mezi válkami. A než se zeptáte, ano, Filip nesl jméno po maršálu Pétainovi. Měl jsem ho velmi v úctě. A tohle byl můj způsob díků za to, jak ovlivnil můj život.
1: Netušil jsem, že jste si byli až tak blízcí.
0: Prošli jsme spolu válkou. Později jsem se stal jeho pobočníkem. Naučil mě významu a důležitosti správného velení. Díky Pétainovi jsem si začal budovat určitou pozici v armádě a poznal mnoho lidí. Jen kdybych byl pověrčivý, řeknu, že jsem pojmenováním svého syna mé přátelství s Pétainem zakřiknul.
1: A co vás rozdělilo?
0: Profesní rozepře. Bohužel pro mě velmi zásadní. Víte, strávil jsem 32 měsíců v německém zajetí a měl jsem dost času na přemýšlení o tom, jak by měla vypadat moderní francouzská armáda. Když jsem se vrátil do Paříže, byl jsem hluboce přesvědčen o tom, že potřebujeme mnohem mobilnější armádu, než máme. Rychlé tanky, pohyblivá děla, motorizované divize pěchoty. Všechno profesionální vojáci. Taková armáda by s dobrým taktickým velením dokázala vyřešit každou situaci.
1: A Pétain s tím nesouhlasil?
0: Skoro nikdo s tím nesouhlasil. To bylo na celé věci nejsmutnější. V té době totiž každý věřil v zázračnou obranou moc Mažinotovy linie.
1: Co pak to nebyla dobrá obrana? Nikdy ji přece nikdo nepřekonal.
0: Ano, byla to výborná obrana. Série bunkrů a stacionárních děl namířených jedním směrem. Hezké. Ale válka nejde vyhrát z jednoho místa. Co pak můžete někam odjet s Mažinotovou linií? Byli jsme země, která zabarikádovala svoje dveře a odmítala vystrčit nos. Báli jsme se všeho, co nás mohlo potkat mimo naše hranice.
1: Už vám rozumím.
0: Když se na východě začalo vzpínat nacistické Německo, věděl jsem, že je smrtelně důležité, aby naše armáda co nejrychleji prošla obnovou.
1: Pokusil jste se s tím něco dělat?
0: No, samozřejmě. Mluvil jsem s veliteli, ale většině z nich jsem byl pro smích. Pétain mi dokonce řekl, že mé představy jsou kacířství.
1: A potom?
0: Potom už bylo na všechno pozdě. V září 38. vyřídil Führer za naší zbabělé podpory Československo. V květnu 1940 německé síly hladce obešly slavnou Mažinotovu linii přes Belgii a prorazili chabou obranu u Sedanu. Už bylo jasné, že se generalita pletla. Ale bylo pozdě. Pro Francii začala druhá světová válka.
1: A vy jste byl voják. Co se tedy s vámi dělo?
0: Vzpomínáte, jak jsem v dospívání čekal na signál, kterým mi dá Francie vědět, že mě potřebuje?
1: Ano.
0: Teď přišel. Dostal jsem z velení jednu tankovou divizi a jasný rozkaz zastavit německý postup za každou cenu.
1: S jedinou divizí?
0: Nikdy nic velkého nevzniklo bez velkých mužů. Své rozkazy jsem měl, tak jsem se jimi řídil. 28. května mé tanky napadly německé pozice u Montcornetu v Ardenách.
1: Tak už mě nenapínejte, generále, co se stalo?
0: Motem vojáků studovaných v Saint-Cyr bylo tréninkem k vítězství. Pak jsem tedy zvítězil. Ustupovalo se téměř po celé Francii, jen u Montcornetu se díky nám ofenziva zastavila. Ale bylo to spíš morální vítězství, žádný zázrak se nekonal. Během dalších dnů dostali Němci posily a bez problémů prorazili.
1: Takže to celé vítězství bylo zbytečné?
0: No to rozhodně ne. Dokázal jsem tím generálnímu štábu, že jsem schopen velet

0: času, to ano. Ale ještě pořád nám zbyly kolonie v Africe. Ty byly ideálním místem na přeskupení armády a následný protiútok. Zatímco Pétain věřil, že válka skončila a sklonil zbraně, de Gaulle byl přesvědčený, že boj právě začal. Byl jsem zklamaný tím, jak snadno se Pétain vzdal. Ale následovat jsem ho nehodlal.
1: A dál?
0: K tomu už není mnoho co říct. 15. června padla Paříž a bylo dobojováno. Reynaudova vláda prchla na jich do Marseille. Na její místo nastoupila vláda nová v čele s maršálem Pétainem. Můj učitel a přítel na sebe vzal úlohu Jidáše. Složil zbraně do rukou nacistů a dal vzniknout kolaborační vyšistické vládě.
1: Vy jste se ale nevzdal.
0: To samozřejmě nepřipadalo v úvahu. Postavil jsem se do čela skupinky důstojníků, kteří odmítli kapitulaci. A odjel za Reynaudem do Marseille. Ten nám dal 100 000 franků, které sebral z tajných národních fondů a popřál nám šťastný let. Pak jsem se svou rodinou a několika staršími důstojníky odletěl přes kanál do Londýna. Za námi už se vzdušný prostor pomalu začínal plnit stíhači Luftwaffe.
1: Jaká byla první věc, kterou jste v Londýně udělal?
0: Národ se stmelí jen v době krize. A to jen tehdy, má-li dostatečně silného vůdce. Mojí první povinností bylo takového vůdce Francii dát. Připravil jsem sérii projevů, které mi pak Churchill umožnil prostřednictvím BBC odvysílat na francouzské území. První z nich, ten, co jsem vysílal 18. června, už jste určitě slyšel mockrát.
2: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré.
1: Kdo by ho neznal, je součástí světového kulturního dědictví. Děti se o něm učí ve školách. Dokonce se vám po něm také říká muž 18. června. Tohle není malá franko-německá válka, která může být rozhodnuta jednou bitvou. Tohle je světová válka. Nikdo nemůže říct, jestli dnes neutrální země nebudou zítra ve válce, nebo zda spojenci Německa zůstanou jeho spojenci i nadále. Je proto nezbytné shromáždit co největší francouzské síly kdekoliv...
0: Kdekoliv je to možné. Já, generál de Gaulle, přebírám tento úkol zde v Anglii a vyzývám všechny francouzské bojovníky na souši, na moři i ve vzduchu. Vyzývám všechny francouzské inženýry a dělníky. Vyzývám všechny Francouze, kteří chtějí zůstat svobodní, aby mě naslouchali a následovali mne. Ať žije vznešená a svobodná Francie.
1: Přineslo vám to ohromnou popularitu mezi vojáky i obyčejnými lidmi. Ten projev z vás udělal hrdinu.
0: Však to také vyšistická vláda náležitě ocenila. 2. srpna mě polní soud v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti za velezradu.

0: Alors, máme rok 1939. Francie je obsazena fašisty a vy jste našel útočiště v Londýně.
1: Byla to těžká doba. Začínal jsem od piky, bez následovníků, bez reputace, bez postavení. Jistý si jenom svým úkolem osvobodit Francii. V tuto chvíli, v nejhorším okamžiku,

0: okamžiku francouzské historie bylo na mě, abych zemi pomohl nést její břímě.
1: Opravte mě, pokud se pletu, ale byl jste tou dobou skoro neznámý voják, obklopený jen hrstkou důstojníků a legionářů. Jak jste mohl takového něco dokázat?
0: V okamžiku, kdy jsem na sebe vzal úlohu vůdce zahraničního odboje, jsem se stal významným. Důležitost poslání tehdy propůjčovala důležitost i mě. Kdybych se rozhodl zůstat běžným exulantem, zájmy okupované Francie by patrně hájil někdo jiný, nebo vůbec nikdo. A tak jsem se zatvrdil, vstyčil vlajku s lotrinským křížem a šel jednat z Brity.
1: Lotrinský kříž?
0: Dvojramený kříž. Stal se symbolem svobodných Francouzů a později i mojí politické strany.
1: Britové vám určitě vyšli vstříc, viďte. Byl jste zástupce velkého národa.
0: Některým jsem byl pro smích. A někteří jen spekulovali, jak momentálního oslabení Francie využít. Nevěděl jsem, komu můžu věřit, a tak jsem nevěřil nikomu.
1: Co pak jste neměl dobré vztahy s Churchillem?
0: Zpočátku ano, ale pak se naše povahy střetly. Já se naštvu, když mám pravdu. Churchill se naštve, když se mýlí. Takže jsme na sebe byli naštvaní většinu času.
1: Možná, kdybyste ukázal trochu dobré vůle?
0: Ústupky nejsou dobrou vyjednávací strategií. Jakmile jednou začnete dávat, všechno je ztraceno. Napřed dáte kabát, pak košely a nakonec vlastní duši.
1: Vždyť to byli vaši spojenci, taky bojovali proti fašismu.
0: Mluvíte jako paní Churchillová. Ta často říkala, že nesmím své přátele nenávidět víc než své protivníky.
1: A neměla pravdu?
0: Povím vám to stejné, co jsem odpověděl jí. Francie nemá přátele, jen zájmy. To proto jsem odmítl připojit francouzské jednotky k britským silám anebo se podrobit cizímu velení.
1: Tenhle přístup musel vaše spojence hrozně rozčilovat.
0: Také, že ano. Roosevelt to mě jednou řekl, že jsem megaloman, co si hraje na Johanku Sarku. Churchill mu na to odvětil, že si to myslí také, ale bohužel mu jeho biskupové nedovolí, aby mě upálil. Měli to se mnou krušné, ale ustoupit jsem nehodlal. Reprezentoval jsem Francii a jakákoliv moje slabost by byla i slabostí celé země.
1: Chápu, jak to myslíte, ale nesouhlasím s vámi.
0: To vás šlechtí. Já uznávám jenom lidi, kteří se mnou nesouhlasí.
1: Děkuji.
0: Ale netoleruju je.
1: Pojďme od toho. Co bylo dál?
0: 4 roky jsem z Londýna a později z Alžírska koordinoval francouzské síly. Podporoval jsem odboj, válčil v koloniích a připravoval se na den, kdy osvobodíme Francii.
1: Byla to hrozná doba.
0: Víte, co mě drželo na nohou? Myšlenka, že jednoduše není možné, aby z tolika smrti, obětování a skázy a hrdinství nepovstala lepší lidskost. Když už jsem si začínal myslet, že válka nikdy neskončí, objevilo se světélko na konci tunelu.
1: Invaze v Normandii?
0: Přesně tak. Byli jsme teprve na začátku, ale karta se začínala obracet. De Gaulle, absurdní De Gaulle, který se prohlašoval za vůdce svobodných Francouzů, dosáhl svého.
1: Kdy jste se vrátil zpátky do Paříže?
0: Velice brzy. Hned jak spojenci začali postupovat Francii, nasedl jsem do letadla a odletěl do osvobozeného vnitrozemí. Tam jsem se přidal k Leclercově obrněné divizi a spolu s ní vítězně vjel do Paříže. Byl to nádherný den. Jeli jsme ulicemi kolem vítězného oblouku po Champs-Élysées a dál kolem Invalidovny. Lidé jásali a ulicemi pochodovali 100 000 našich vojáků.
1: V učebnicích se pak o vás vždy psalo jako o válečném hrdinovi, který znovu vdechl národu život.
0: Měl jsem tehdy několik projevů, ale největším potěšením mi bylo prohlásit fašistickou kolaborační vládu za neprávoplatnou. De Gaulleova odvaha zvítězila nad Péténovou zbabělostí.
1: Co se pak vlastně stalo s Péténem?
0: Maršál Filip Pétén, můj první velitel a mentor. Jako hlava kolaborační vlády byl samozřejmě sesazen a zatčen. Ironií osudu je zejména to, kdo nastoupil na jeho místo.
1: Kdo?
0: Prozatímní vláda si za svého předsedu zvolila Charlese de Gaulla.
1: Takže tak. Žák zaujal místo učitele.
0: Tak.
1: Jak vlastně Petén nakonec dopadl?
0: Jako hlava kolaborantů byl souzen za velezradu, byl shledán vinným a odsouzen k trestu smrti zastřelením.
1: Muselo to být hrozné vidět člověka, se kterým jste toho tolik prožil, umírat.
0: No, bylo by to hrozné, kdyby se tak stalo. Před popravou jsem mu zmírnil trest na doživotní internaci.
1: Nedokázal jste nechat umřít někoho, po kom jste pojmenoval svého syna?
0: Oficiálně jsem to zdůvodnil jeho vysokým věkem. A proč jsem to udělal doopravdy, to vám nepovím. Petén každopádně zemřel v požehnaném věku 95 let.
1: Co bylo potom?
0: Válka byla sice u konce, ale bylo nutné zajistit, aby se nikdy nemohl opakovat zoufalý debakl z jejího začátku. Aby už nikdy zabedněnost politiků neohrozila stabilitu a existenci země. Francouzský parlamentní systém byl nepružný a neustále ho ovlivňovaly nějaké stranické třenice. Celá exekutiva stála na libovůli politiků a uskutečnit nějakou reformu, to bylo téměř nemožné.
1: Měl jste plán, jak to změnit?
0: To měl. Založil jsem politickou stranu RPF a jejím prostřednictvím navrhnul několik zásadních změn ústavy.
1: O co jste usiloval?
0: Stručně řečeno o prezidentský stát. Chtěl jsem posílit moc hlavy státu, zefektivnit exekutivu a umožnit tak snadné a pružné řízení země. Chtěl jsem jednou provždy ukončit politikaření a vytvořit systém, ve kterém by Francie mohla vzkvétat. Ale zřejmě jsem chtěl příliš.
1: Co selhalo?
0: No to vždycky. Francouzi. Znovu se rozhořely půtky mezi stranami a začalo vleklé politikaření. Levicové křídlo parlamentu zamítlo moje úpravy a přineslo vlastní návrh ústavy, který jsem pokládal spíš za vtip. Vypadalo to, jako by se nikdo nepoučil.
1: Takže jste se znovu vydal do boje?
0: Ne, už ne. Byl jsem unavený. Svolal jsem zástupce politických stran a řekl jim, že já si tak věci nepředstavuji a rozhodl jsem se opustit úřad. Šéf komunistů poznamenal, že můj odchod nepostrádal vznešenost a tím byla celá věc ukončena. Brzy na to jsem opustil Paříž.
1: Vy jste jen tak odjel?
0: Nedívejte se tak překvapeně, vždyť mi bylo 56. Byla to dlouhá válka a já měl nárok na odpočinek.
1: A co vaše povinnost vůči Francii, vaše politická strana?
0: Miluji Francii, ale proti Francouzům nezmůžu nic. Francie mě potřebovala za války a já jí pomohl. Teď, když bylo nebezpečí zažehnáno, už mě zjevně nebylo potřeba.
1: Co jste tedy dělal?
0: Odjel jsem zpátky na venkov, kde jsem žil před válkou. Moje nejmladší dcera Anne trpěla Downovým syndromem a potřebovala klid a péči. Chtěl jsem se jí teď pro změnu věnovat.
1: A ten dům na venkově, kam jste odjel?
0: Ano, ten byl tady. Přímo v Colombée les Églises. Dnes je to tu samý krámek se suvenýry a muzeum, ale tehdy to byla klidná vesnička s pár stovkami obyvatel. Z Paříže to sem bylo pár hodin jízdy krásnou krajinou.

0: Nebylo pro vás ubíjející trávit důchod na francouzském venkově?
1: Kdy jsem byl rodinný typ, v Colombe Les Églises jsem byl obklopený příbuznými, moje děti, jejich děti, synovci a neteře. Všichni pobíhali po domě, byl jsem jejich strýček Charles, žádný přísný státník.
0: A co tedy způsobilo, že ta idyla skončila?
1: Víte něco o alžírské válce za nezávislost?
0: Alžírsko bylo tehdy francouzskou kolonií, pokud se nepletu. Žilo tam hodně muslimů, kteří chtěli samostatnost.
1: Přesně tak. A samostatnost byla jedna z mála věcí, kterou Alžírsko mít nemohlo. Byla to jedna z nejcennějších kolonií. Země s obrovskými nalezišti ropy a zemního plynu. Nebýt Alžírska, kdo ví, jak by vůbec dopadla druhá světová válka.
0: A teď se tam demonstrovalo za odtržení od Francie.
1: Ještě hůř. Alžírští separatisté v zemi rozpoutali partizánskou válku plnou teroristických útoků a civilních obětí.
0: Co proti tomu podnikla francouzská vláda?
1: To, co vždycky začala politikařit a hádat se. Nikdo se nechtěl Alžírska vzdát a nikdo také nechtěl vydat rozkaz k potlačení povstalců. A zatímco se pravé a levé křídlo parlamentu dohadovalo, v Alžírsku umírali lidé.
0: To vás muselo neuvěřitelně zlobit.
1: A nejen mě. S každou další bombou a přestřelkou v ulicích rostl vztek obyčejných Francouzů. Začaly se ozývat hlasy, že je potřeba silného muže, který by vzal situaci do svých rukou a učinil tomu nesmyslnému krveprolití přítrž.
0: Mysleli vás, že?
1: Mysleli mě.
0: Ale ve vší úctě k vám, generále, co jste mohl dělat? Z politiky jste odešel a psal na venkově paměti.
1: To si myslel leckdo, ale já měl dvě velké zbraně. Vizi Francie a staré vojenské známosti. Už delší dobu jsem byl v kontaktu s generálem Massy, který velel francouzským jednotkám v Alžírsku a rozčilovalo ho, že nemůže jednat. Oba jsme věděli, že musíme něco udělat dříve, než se v krvi vykoupe celý Alžír. Přicházel druhý okamžik, kdy mě Francie potřebovala. A tady bych své vyprávění rád ukončil.
0: Vždyť jsme u toho nejzajímavějšího.
1: Nejsem si jistý, že pochopíte, co se stalo dál.
0: Podívejte, jednou jste začal vyprávět, tak to také dokončete. Copak jste někdy odešel od rozdělané práce?
1: No, dobře. Tak tedy 13. května generál Massy vyhlásil, že vzhledem k neschopnosti francouzské vlády přijmout efektivní rozhodnutí, přebírá řešení problému do svých rukou armáda.
0: No ale počkejte, generále, když armáda odmítne poslušnost vládě, není to...
1: Puč. Ne, myslím, že ne. Kdyby se armáda vzepřela rozhodnutí vlády, to by byl puč. Ale francouzská vláda žádné rozhodnutí nevydala. Spíš bych to tedy nazval iniciativním krokem. Byl čas k činům. Massy nechal na balkoně francouzské vlády v Alžíru vyvolat Vive de Gaulle a do Paříže vzkázal, že je dále připraven přijímat rozkazy jen od jednoho muže.
0: Co jste na to řekl?
1: Přesně to, na čem jsme se dříve s Massym dohodli. Vzkázal jsem, že jsem připraven přijmout veškerou odpovědnost a zavázal se k tomu, že ukončím válku v Alžírsku. Nebylo to ovšem zadarmo. Měl jsem podmínku.
0: Jakou?
1: Chtěl jsem to, co mělo přijít už na konci války. Mojí cenou za uklidnění situace v Alžírsku byla 5. francouzská republika.
0: To jste o tom snil celou dobu od konce války?
1: Celý život jsem měl určitou představu Francie. To víte. A teď jsem jí konečně mohl naplnit. Už jsem měl dost parlamentních obstrukcí a politikaření. Chtěl jsem Francii jako silný prezidentský stát. Jenom vůdce, který může učinit své rozhodnutí svobodně, nikým neomezován, může vést svou zemi ke slávě.
0: Ale to není vše, že?
1: No pak jsem samozřejmě chtěl sebe do funkce prezidenta. Na 7 let a s výjimečnými pravomocemi na 30 dnů, než vyřeším alžírskou krizi.
0: Zníte jako diktátor.
1: No, to mi novináři předhazovali. Odpovím vám stejně jako jim. Skutečně si myslíte, že bych ve věku 67 let začal budovat kariéru jako diktátor?
0: Máte pravdu, konec konců francouzská vláda se mohla svobodně rozhodnout, zda vaši nabídku přijme nebo ne.
1: No.
0: Mohli vás odmítnout, že, generále?
1: Krize Francie byla příliš hluboká na to, abychom si s Massym dovolili riskovat, že někdo udělá špatné rozhodnutí. Politika je příliš vážná věc na to, aby se nechala politikům.
0: Co se mi to tady snažíte říct?
1: V době, kdy vláda rozhodovala o mé nabídce, Masiovi vojáci zaujali strategické postavení na Korzice a připravili se na vpád do kontinentální Francie. Na letištích čekala letadla s 15 parašutisty, připravenými seskočit nad Paříž a převzít kontrolu nad budovami vlády.
0: Mondie.
1: Každý vůdce musí mít vždycky eso v rukávu.
0: Ale tohle je puč. Jak jste mohl seriózně zvažovat něco takového?
1: A říkal jsem, že to nepochopíte. Stál jsem před volbou, jestli zasáhnout hned za cenu toho, že se lidé, až se situace vyjasní, postaví proti mně a budou rozezleni, nebo naopak počkat, až se projeví násilné činy a souhrn všech hrůz mi zajistí všeobecný a trvalý souhlas.
0: Jak jste na sebe mohl vzít takovou zodpovědnost?
1: Když se objeví krize, skutečně silní muži spoléhají jen sami na sebe. Zváží všechny své kroky, přijmou za ně odpovědnost a učiní, co jim připadne správné.
0: Ale jak můžete vědět, co je správné? Jak můžete vědět, co je v zájmu země?
1: Když mě zajímá, co je v zájmu Francie, zeptám se sám sebe. První republiku založili revolucionáři po pádu Bastily. Druhou Louis Napoleon Bonaparte. Třetí republika přišla ke konci jeho vlády a čtvrtá vzešla z nešťastných reforem po konci války. Pátá republika byla de Gaulova.
0: A Alžírsko? Poslal jste tam armádu zjednat klid?
1: Tou dobou už to nešlo. Alžírské separatisty podporovala většina muslimských Alžířanů. Musel bych postavit ke zdi polovinu národa.
0: Ale slíbil jste, že celou věc vyřešíte, proto vás přece zvolili prezidentem.
1: A to jsem také udělal. V březnu 1962 byl uzavřen klid zbraní a začalo se jednat o oddělení Alžírska od Francie.
0: Moment, nepomohl vám Masi do prezidentské židle právě proto, abyste udržel Alžírsko součástí Francie?
1: V politice je občas nezbytné zradit buď to zemi nebo voliče. Já raději volím to druhé.
0: A to vám jen tak prošlo?
1: Ve skutečnosti ne. Skupina radikálních vojáků založila tajnou organizaci, jejímž jediným cílem bylo mě zabít.
0: Pokusili se o to?
1: Asi 16krát. Několikrát atentáty překazila rozvědka, několikrát se měli jenom štěstí. V 61. na mě čekala bomba vedle cesty do Colombelle des Églises. Naštěstí vybuchla jen její část, takže jsem přežil. V srpnu 62 zase najatý vrah zasypal střelbou z kulometu moje auto. V roce 64 nastražili výbušninu do vázy v muzeu, které jsem slavnostně otevíral.
0: Neustoupil jste?
1: V žádném případě. Dal jsem Alžírsku možnost si v referendu rozhodnout o své samostatnosti. 75% hlasujících bylo pro a já to respektoval. Alžírsko získalo samostatnost. Během několika dalších měsíců ho opustilo 900 tisíc Francouzů, kteří odcestovali zpátky na kontinent. Už to byla cizí země.
0: A potom?
1: Potom přišla šťastná léta.

0: O letech, která přišla, je těžké něco říct. Byla to šťastná doba a ta nezanechá tolik vzpomínek jako krize a zápasy.
1: Však se tomu dodnes říká zlatá léta.
0: A bylo to skutečně tak? Série reform oživila ekonomiku, rozběhl se průmysl a výroba. Moje vize státu řízeného pevnou prezidentskou rukou fungovala. Všechno žilo a běželo kupředu. V roce 1964 dokonce hrubý domácí produkt Francie poprvé v historii překonal ten britský. A tohle prvenství si udržel přes 30 let.
1: A jaké bylo vaše prezidentování?
0: Ze všech sil jsem se snažil vrátit francouzské vládě řád a vznešenost. Před budovou sídla premiéra teď stála stráž a s každým hostem se zacházelo podle protokolu. Skončily doby, kdy ministři chodili pozdě na schůze nebo kdy se důležité věci řešily neformálním potlachem. To v mé Francii nemělo místo.
1: A byl jste tak přísný i k sobě?
0: Samozřejmě. Co bych to byl jinak za prezidenta? Byl jsem starý voják, zvyklý na svůj řád. Každý den jsem vstával v 7:30, snídal a četl noviny. Od 9 jsem v kanceláři přijímal návštěvy, v poledne odcházel na oběd a od 2 až do večera se věnoval papírování. Pracoval jsem každý den, kromě víkendů. To jsem z Paříže odjížděl za rodinou na venkov do Colombe Les Des Aglis.
1: Zní to jako idyla.
0: A žádná idyla netrvá věčně. Tahle skončila v květnu 1968.
1: 10 let potom, co jste se díky alžírské válce stal prezidentem?
0: Ironické, že? Už delší dobu se měnila nálada ve společnosti a v květnu 68 všechno vyvrcholilo. Nejprve byly slyšet jenom levicoví intelektuálové a anarchisti. Stěžovali si na současný způsob života, třídní nerovnost a vliv politiky na média. To jsou věci, na které žehrají mladí lidé všude na světě.
1: A jak se to tedy zkomplikovalo?
0: Když se do celé věci zapojili studenti. Jeden den to začalo manifestačním obsazením univerzity a o pár dní později už ulicemi pochodovalo 20 000 studentů a učitelů nespokojených s mou politikou pevné ruky.
1: Začal jste s těmi protestujícími jednat?
0: Jednám s lidmi u stolu, ne v ulicích. Policie dostala rozkaz, aby demonstranty rozehnala. Tím jsem se ale dopustil chyby. Policejní zásah vyvolal další vlnu demonstrací. Napřed se házelo kostkami, pak se zapalovala auta. Nespokojenost mezi lidmi narůstala a najednou jim připadalo špatné úplně všechno. Už nešlo o školství nebo média. Stala se z toho revoluce proti světu, který vyžaduje řád. Bylo jen otázkou času, než tahle nálada přeskočí i na dělníky a nižší třídu.
1: Začaly se ohlašovat stávky v továrnách?
0: Hůř. Dělníci prostě nepřišli do práce. Bez ohlášení, bez dohody s odbory, taková byla jejich nedůvěra ke státnímu aparátu.
1: Kolik jich bylo?
0: 16. května pár tisíc.
1: No to není tak hrozné.
0: 17. května jich bylo 200 tisíc. Další den 2 miliony. A pak najednou 10 milionů. To jsou 2/3 všech pracujících Francouzů. Byla to největší stávka v historii lidstva a byla způsobená nespokojeností s životem ve státě, který jsem já vedl. Byl to pro mě šok.
1: A kvůli čemu protestovali? Chtěli víc peněz?
0: Chtěli změnu. 30. května do ulic Paříže vyrazilo téměř 500 000 lidí. Pochodovali ulicemi, skandovali Adieu de Gaulle.
1: Muselo to pro vás být hrozné, taková ohromná manifestace odporu proti vašemu vládnutí.
0: Myslíte si, že bych byl tak dlouho prezidentem, kdyby mě národ nenáviděl? Ještě ten den do ulic vyšli moji příznivci. Bylo jich 800 tisíc, skoro 2x tolik, co odpůrců. Jenže to mě neopravňovalo k tomu, abych přehlédl ty nespokojené hlasy. Národ si musel svůj osud zvolit sám. A jak jsem řekl před 10 lety, nezůstanu prezidentem ani o hodinu déle, pokud mě Francie nebude chtít. Rozpustil jsem národní shromáždění a na 23. června 1968 vyhlásil volby. Protesty téměř okamžitě utichly.
1: A ty volby? jak dopadly?
0: No, nakonec se ukázalo, že mých příznivců bylo víc než odpůrců a gaullistická strana ve volbách ještě posílila.
1: Takže se všechno vrátilo do normálu.
0: Bohužel ne. Tahle podivná revoluce byla signálem k tomu, že se svět začíná měnit. Liberální politika začala být atraktivnější než konzervativní. Benevolence převážila nad potřebou řádu. Uvolněná 60. léta přehodila výhybku na celém světě. Francie nebyla výjimkou. Ideály, ve kterých jsem byl vychován, se najednou staly podivným archaismem.
1: Blížíme se ke konci našeho vyprávění, že?
0: Je to tak. Pozoroval jsem svět kolem sebe a sám potřeboval vědět, nakolik mám pořád v lidech oporu. Připravil jsem tedy dílčí úpravy ústavy a své setrvání v prezidentské funkci podmínil jejich schválením v celonárodním referendu. Ne ústavě jsem byl rozhodnut chápat jako ne mému prezidentství.
1: Takže se po celé Francii hlasovalo o Charlesi de Gaullovi? Jaký byl výsledek?
0: Jen 47,6% pro přijetí, pro de Gaulla.
1: Francie si vybrala.
0: Francouzi si vybrali.
1: Mrzelo vás, že odcházíte?
0: Co jsem pro Francii měl udělat, jsem udělal. Víc už mě nebylo potřeba.
1: Kde berete tu jistotu?
0: Ze roka půl jsem totiž zemřel. 2 týdny před mými 80. narozeninami, 9. listopadu 1970.
1: Nikdo to nečekal.
0: Selaví.
1: Měl jste krásný pohřeb. Sloužili za vás mši v Notre Dame. Když skončila, rozezněly se zvony. Napřed na věžích katedrály a pak postupně na všech kostelích ve Francii. Jakoby si předávali zprávu o vašem odchodu.
0: Moje tělo ale v Notre Dame nebylo. Můj skutečný pohřeb probíhal ve stejnou dobu, ale na úplně jiném místě. Tady, v Colombe Les Deux Églises.
1: Občas chodím k vašemu hrobu.
0: Co na něj říkáte?
1: Když jsem ho viděl poprvé, myslel jsem si, že se pletu. Je úplně malý. Vypadá stejně jako ostatní hroby a na desce se píše...
0: Jen moje jméno a rok mé smrti. Já vím. A vedle něho stejně prostý hrob mé dcery Anne. Chtěl jsem to tak, věřte nebo ne. Nepotrpěl jsem si na okázalosti.
1: Ve vší úctě k vám, generále, váš dům tady v Colombe Les Deux Églises není úplně skromný příbytek.
0: Na sklonku života jsme s ženou zvažovali, že ho prodáme. O tom víte? Neměli jsme peníze na jeho údržbu.
1: Jak je to možné? Byl jste prezident ohromné evropské země.
0: To ano, ale vždycky jsem striktně rozlišoval peníze státní a peníze moje. Dokonce i známky na soukromou korespondenci jsem si kupoval za svého. O účtech na elektřinu ani nemluvě. Nikdy jsem si nevzal ani frank z toho, co bylo Francie.
1: Omlouvám se.
0: Po konci prezidentského období jsem se rozhodl pobírat rentu pouze za hodnost plukovníka. Hodnost generála mi totiž byla jen propůjčena na obranu vlasti. Nevysloužil jsem si ji. Proto jsem chtěl také spočinout tady. A skromně, ne v Notre Dame. Všechny ty zvony, katedrála, to nebylo pro mě.
1: Řekněte mi, generále, ale upřímně, myslíte si, že jste byl dobrý vůdce s těmi všemi puči, potlačenými demonstracemi a nekompromisní politikou?
0: A vy mi řekněte s těmi všemi ulicemi a náměstími, co nesou moje jméno, s těmi suvenýry, kterých tady máte plný obchod. Myslíte, že jsem byl špatný vůdce?
1: To nemůžu posoudit.
0: No vidíte, ani já ne. Adieu, mon ami.

0: Slyšeli jste životní příběh francouzského generála a prezidenta Charlese de Gaulle. V režii Michala Bureše účinkovali Luděk Eliáš a Petr Kubes. Pořad v Českém rozhlase Olomouc připravil Pavel Gotthardt.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Ach, začínám už zívat, když slyším

0: Нормально, но...
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, Jiří Kasal za vámi přichází s přáním hezkých chvil strávených tentokrát pod světly ramp s orchestrem a melodiemi Rona Goodwina, Angličana, jenž opustil tento svět před více než 5 roky. Jeho odkaz má jisté styčné plochy i s naší rozhlasovou stanicí, potažmo touto půlhodinkou. Jednak s velikým úspěchem natočil filmovou skladbu v Čechách známou pod názvem Světla ramp, jednak Ron Goodwin proslavil po celém světě alžbětinskou serenádu, která rámuje populární senior klub paní Míly Harmanové a v dnešním případě i tento pořad.

Čechách zdomácněla a s přispěním zpívané verze Karla Gotta velmi oblíbená alžbětinská serenáda otevřela v trošku slavnostním duchu půlhodinku, jejímž dominantním aktérem je a bude Angličan Ron Goodwin, který se narodil v Plymouthu ve městě jihozápadní Anglie u Lomaňského průlivu. Už od 5 let se učil hrát na piano a o 10 let později již vedl vlastní orchestr. Skládání a aranžování filmové hudby si Goodwin velmi dobře procvičil na mnoha dokumentárních snímcích, což byla podle jeho slov nejlepší škola a zároveň cesta k hraným filmům. Jako námezdní skladatel, neboli slangově řečeno štróman, psal pro jiné autory a ani na tuto pro někoho nedůstojnou zkušenost nežehral a alespoň se naučil řemeslo. Nakonec se dostal k zajímavější a především respektovanější práci. Skládal doprovodnou hudbu k rozhlasovým hrám pro BBC. Šťastným řízením osudu si jej vybral americký impresario Larry Birdman pro svůj nový filmový projekt a zkomponování filmového partu k němu zadal právě Ronu Goodwinovi. Tím nastoupil úspěšnou dráhu muzikanta a tvůrce ve službách filmu.

Zazněla instrumentálka, která provázela na začátku 60. let ve Skandinávii a Německu oblíbenou sérii filmů o slečně Marplové. Jejím autorem byl právě Ron Goodwin, který se na tomto postu proslavil nejvíce ve spojení s několika vesměs válečnými filmy. Máme na mysli především dramatickou bitvu o Británii nebo dojímavou romanci za zvuku letadel 633. eskadra. Při vší úctě k Ronu Goodwinovi jako ke skladateli je nutno říci, že ještě hvězdnějšího vyhlasu dosáhl coby vedoucí orchestru, který v roce 1952 natočil titulní pasáž z legendárního filmu Charlieho Chaplina Limelight, Světla ramp. Desku s touto nahrávkou si během několika měsíců pouze v Evropě koupilo několik milionů lidí. Ron Goodwin tak nepřímo přispěl k obnovení zájmu o film, který bezesporu zaujímá čestné místo ve Zlatém fondu světové kinematografie. Slavný komik, ale také charakterní herec a režisér tuto melodii sám složil. Poslechněte si, co napsal ve svém životopisu Charles Chaplin, stran hudby k filmu Světla ramp. Snažil jsem se komponovat ke svým komediím hudbu elegantní a romantickou, která by kontrastem s postavou tuláka komediím přidala další romantickou dimenzi. Hudební aranžéři to většinou nechápali, chtěli, aby hudba působila komicky. Já jim však vysvětloval, že nechci v hudbě konkurenci, že v ní hledám kontrapunkt půvabu a šarmu, vyjádření citu, bez něhož je umělecké dílo neúplné. Neznám větší dobrodružství a vzrušení, než slyšet melodii, kterou si člověk sám složil, když ji poprvé zahraje 50členný orchestr.

Tak to byla velmi jímavá melodie z nejslavnějšího filmu Charlieho Chaplina, v němž jako scenárista režisér vyprávěl a jako herec zahrál příběh stárnoucího onehdy slavného klauna Calora, který odvrátí od sebevraždy mladou tanečnici Terry. Pak se o ní otcovsky stará a Terry mu to vrací upřímnou láskou. Uspořádá pro něj z lidské vděčnosti představení, které však ukončí infarkt a následná Calorova smrt. Chaplin vložil do filmu Světla ramp leco ze svého života. Mnoho divákům na celém světě to pochopilo a také film odminilo mohutnou přízní. Doma v Americe však Charlie Chaplin nebyl prorokem. Tamní úřady pochopili Světla ramp jako útok na základní principy této země a znemožnili mu návrat do USA z jeho cesty po Evropě. Chaplin na rodnou vlast zahořkl a zbytek života strávil ve Velké Británii. Tímto vysvětlením tak můžeme lépe pochopit skutečnost, že ústřední melodie Světel ramp, za níž získal Chaplin jediného Oscara za tento film, byla poprvé natočena a vydána na desce anglickým orchestrem Rona Goodwina před vánočními svátky v roce 1953, tedy několik měsíců před světovou premiérou Světel ramp. Anglický kapelník tak mohl vděčit za úspěch částečně i Charliemu Chaplinovi. Od Goodwinova orchestru si můžete poslechnout další široce oblíbené hudební téma Modré hvězdy z filmu Medic.

Goodwin vytvořil nebo nahrál hudební partitury k 61 filmům, včetně třeba Hitchcockova hororu Frenzy. Od 80. let často spolupracoval s britskými televizními stanicemi. Jako hostující dirigent se podílel na nezměrné množství koncertů a různorodých projektů. V 80. a 90. letech mu činila největší potěšení práce s malými muzikanty a jako pedagog působil na vysoké škole v Leedsu. Jinak až do své smrti žil v poklidu se svou chotí Heather na své usedlosti. S Ronem Goodwinem se rozloučíme nejprve velmi něžně, melodii z filmu Romeo a Julie.

Na závěr jsme vám ještě nabídli k poslechu ústřední téma z kultovního snímku Stanleyho Kubricka 2001 Vesmírná Odysea v podání orchestru Rona Gu-

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jan Kačer, herec a režisér, pedagog a také spisovatel, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem. Tandem.
2: Dobrý den dnes přeji nejen stálým posluchačům Tandemu, kterým děkuji za přízeň, ale také vám, kteří jste si nás dneska naladili třeba jenom náhodou. Věřte, že nebudete litovat. Také dneska naproti mě usedla výrazná osobnost české divadelní kultury. Profesí režisér a herec. A jak se tak na něho dívám dneska, tak by ho obsadil třeba do role krále Líra. Má stejně jako on 3 dcery. Ale rozdíl je v tom, že mého hosta z domu nikdo nevyhání. Naopak troufám si tvrdit, že jeho rodina patří k pevným, kde zázemí není bráno na lehkou váhu. Vítám Jana Kačera, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Bral byste toho Líra?
3: Toho Líra bych samozřejmě bral.
2: To byste mohl ale trošičku taky ty 3 dcery tak jako zužitkovat tu zkušenost, že jo?
3: To vám nepovím, fakt je, že já mám problém s láskou k těm svým dcerám, protože já mám ten problém, že já je miluju všechny stejně. A to je hrozně těžký, aby to oni věděli, protože když já projevím jaksi větší zájem, speciálně třeba o jejich děti, to znamená, že jednoho třeba pokárám z toho a druhého pochválím z toho druhého vrhu, tak oni mají pocit, že už to je projev jaksi moje sympatie a musím to různě napravovat, ale jinak jsem opečován a nemůžu si na své dcery stěžovat.
2: Já všem posluchačům přeju příjemnou jízdu s Tandemem a samozřejmě hlavně s mým hostem Janem Kačerem.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jan Kačer je v tandemu podruhé, ovšem ta jeho první návštěva má takové datum, že jsme ho skoro ani nemohli dohledat, ale každopádně si budeme povídat o věcech, které jsou ve vašem životě relativně nové, dejme tomu, tak ohledněte se 2-3 roky zpátky. Co se za tu dobu ve vašem životě stalo?
2: Pane kolego, já nevím, já myslím, že se toho stalo hodně, ale já mám teď poslední dobu poměrně dost času na to, abych o tom životě malinko jako přemýšlel. To znamená brzdil. Já když je ten život v takovém tom nejaktivnějším věku, tak se člověk řítí a vlastně ten život nestačí ani dostatečně prožít, řekl bych. Já nevím, dokonce to jsou i citový záblesky, nebo vás něco oslní a než se stačíte zpamatovat, je to pryč. Když tady už jste takové jako vyjíždíte do údolí let, jak říká Kohout, a brzdíte, tak najednou si vychutnáváte okamžiky, které tehdy, kdy jste je skutečně žil, neměli tu patřičnou příchuť. A zároveň si vážíte třeba toho, že je jaro, že vzpívají ptáci, nebo naopak já teď jsem příšerně uražený na straky, protože nám žerou vajíčka všech pěnkav a já nemám na zahradě jediného zpěvného ptáka. A najednou si říkám, že bych chtěl být ochránce přírody a povolit odstřel a tak dále. Takže já beru ten život jako sérii překvapení a změnilo se to asi hodně, no.
1: Mě zaujala vaše věta, kterou si dovolím tady ocitovat. Jako starý pán, to jste trošičku přehnal malinko, pokládám za křivdu, že se vyčítá starým, že jsou staří a že ještě vůbec jsou. Vždyť lidé celý život směřují ke stáří a když zestárnou, jsou opovrhováni. Stojíte za tím?
2: Tak to je bohužel asi takový přírodní zákon, když se podíváte na zvířata. Dokonce, když slon ztratí stoličky a nemůže sežrat dostatečné množství potravy, tím pádem umře hladem a on to ví a jde stranou a tam někde v tichosti zasne. Čili nějaký takový zvláštní přírodní zákon se týká asi lidí, i když my se pořád vytahujeme, jaký jsme humanisti. Ale je to taky asi tím, že díky medicíně a zlepšeným životním podmínkám přece jenom se ten lidský věk podstatně zvyšuje. A nejsme na to připraveni, nemáme na to program. Skutečně 50-letý vrchlický měl za sebou celý život, ale 70-letý člověk má před sebou třeba ještě 10-15 let aktivního života a proto nemáme program a peníze. Čili já si myslím, že to není ani tak z nějaký surovosti, ale že z takového podivného nezbytí tradičního. A na druhou stranu jsou civilizace, nebo byly civilizace, kteří byli šťastní, že měli starce, kteří jim v pravý okamžik poradili. Třeba byli směšní a neuměli lovit zvěř, ale když se ptali lidi na válku nebo na zásadní věci, jak povolali skrčka, starečka, a ten řekl, nedělejte to, neboť dopadnete tak, jako za mého dětství. A to si myslím, že do jistý míry je taky účel stáří.
1: Ale v herecké profesi si myslím, že to je trošičku jiné než ostatních, protože
2: když, je to trochu jiný.
1: Že jo, když dosáhnete věku, ve kterém se třeba vy jako herec jste neustále žádán, protože je třeba hrát i postavy usedlejší, starší.
2: Samozřejmě musí se za to zaplatit. Když jste jako mladý herec příliš ctižádostivý, nebo mladá herečka jste příliš krásná, příliš spoleháte na poprsy, a vyprodat to do 35 let v různých princeznách, no tak ve stáří jste na tom špatně, protože tohle už vám odejde. Ale jestliže jste trošku takový, řekl bych, zdrženlivý, a jestli se díváte na ten svět kolem sebe očima, který chtějí poznávat svět, tak čím jste starší, tím toho víc víte. A já si myslím, že herectví je vlastně sonda do lidského života. Skutečně velký herci jsou ty, kteří o tom životě nejvíc vědí. Tím vůbec nechci říct, že bych to byl já, ale myslím si, že dokonce i v českém divadle ku podivu starých herců je strašně málo. A vlastně jsou vzácní. Takže když jim je tak 60, tak jsou tak opovrhovány, to je ještě hodně. Ale jak říkal Lisi Lukavský, je třeba dožít se 90, v 90 se nejméně umírá. A pak už jste teda vzácný, když už jste starý pán a přijde teda role a vy to teda skutečně ještě si pamatujete a ještě můžete jít sám na záchod. Tak je to vzácný.

0: Tandem cestuje.
1: No, my s našimi hosty cestujeme nejrůznějším způsobem. Povídáme si třeba o cestování za dovolenou a podobně, ale s hostem, který je dnes ve studiu Tandemu s Janem Kačerem, mě to pořád svádí k tomu pohybování se mezi Prahu a Ostravu. Já vím, to je trošičku jaksi takové skoro až trauma vaše, víte. Proces toho cestování sám, nejenom to, že jste musel být 10 let, jaksi jste byl exkomunikován z Prahy.
2: No tak promiňte, ono to vždycky zní teďka v tyhle ty době tak trošku jako vyčítavé, jako vy jste všichni se měli prýma, zapomněli jste na mě, že já jsem byl někde pryč. Já bych se k tomu nechtěl rád vracet. A já mám Ostravu vlastně strašně rád. Problém byl, že mezi Ostravou a Prahou bylo 350 kilometrů prázdného prostoru. Ale možná taky tím, že jsem se tolik povinně nacestoval a nenáviděl jsem to, tak i to cestování, řekněme, úspěšnější mě tolik nelákalo. Já jsem samozřejmě hrozně miloval cestování v knížkách, protože se nikam nemohlo fakticky, tak jsem miloval jsem Florencii, protože jsem měl lidský sklony k výtvarným umění a obdivoval jsem celý ten životní styl, tu renesanci a to. Tam jsem byl jako s knížkama mnohokrát.
1: Říkáte v knížkách, to znamená, že jste si to představoval ve fantazii?
2: Ano, že jsem si představoval a že jsem si o tom četl a že jsem viděl obrázky a viděl jsem Benátky fantastické, viděl jsem Řím a viděl jsem Atény a viděl jsem každý sloup a dovedl jsem ho pomenovat. A pak se mi dokonce začalo stávat, když už se to smělo, že jsem se bál, že budu zklamaný. A když jsem pak viděl třeba letecký pohled na Atény a viděl jsem, jak ten pahorek je mrňavý, a kolem je to strašné město smrdící, tak už se mě tam ani nechtělo. Jo. Ale já se za to omlouvám, protože vím, že je to nedostatek, že to je vlastně zážitek z druhé ruky. Ale byly cesty, a zase se nechce tvářit jako buchu, jak novátorský, které byly vlastně pro mě hrozně důležité a jsou do dneška, to jsou cesty jako k domovu. Já jezdím, já jsem z bezvýznamného městečka Holice, kde nic není, kterým se vždycky trošku tak jako zhrdal, že tam nejsou hory a není tam řeka. Teď už tam jedu a vidím třeba z kopečka, kde je hřbitov, až do Chrudimě, což je 20 kilometrů, nebo vidím až na Železné hory. A vidím tam každý strom, každou říčku, každý potůček, kde jsem chodil jako dítě. A kde byly jahody a přesně vím, kde byly maliny a kde byly slepejší a kam k čemu se vyhnout. A najednou objevuju třeba věci, které jsem vůbec nechápal, že poznáte nějakého ptáka, který křičí a vy víte, kde hnízdí. Tak to jsou cesty, které mě tady hrozně lákají. A potom jsem měl dvě destinace shodou okolností, kam jsem se dostal. Jedno bylo Norsko, kde jsem režíroval a to si myslím, že je země tak nádherná. Já tam jsem byl několikrát, že to pro mě jaksi znamenalo hodně a do dneška je taková moje láska. A druhá zem shodou okolností bylo Švýcarsko, která byla taková přepichovější odlika toho Norska, ale takže já jsem měl do jistý míry i štěstí, že v tom skromným mým vycházkovým tempu byly tyhle ty dvě země, které pro mě znamenaly hodně a na ty si pořád vzpomínám.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: sáhnete, kam sáhnete, a ten dotyčný by se s váma posadil do kavárny. Popovídali byste si.
1: To je škoda, že jste mě na tohle neupozornil dřív. Já bych opravdu volil. Já jsem měl samozřejmě svoje veliké lásky. Jedna byla Michelangelo. Jeden byl Leonardo da Vinci. Ale teď, když to takhle říkám, tak se zároveň trošku za to ostejchám, že je to taky trošku konvenční. Ale já jsem k tomu měl takový důvod docela hluboký. Já jsem třeba Michelangelovy kresby kopíroval, když jsem byl v Bechyni na keramické škole, protože mě to uchvacovalo, ta technika. Tím, že se toho vlastně dotýkáte nebo musíte to projít, tak je to takový proces, jako když třeba sám hrajete na nějaký nástroj, nebo ho jenom posloucháte. Když hrajete třeba, já nevím, na klavír a trošku to umíte, tak máte ten odstup od toho mistra tak strašně velký, ale zároveň jaksi vědoucí. A když máte před sebou kresbu Michelangelovu a teď se ji snažíte okopírovat a zjistíte, jak je to strašně nekonečně krásný, tak máte tomu jiný vztah. Čili já jsem k těmhle těm velikánům měl spíš takový ten vztah toho obdivu k něčemu, co bych třeba ve svých dětských snech chtěl být. Takže tyhle dva páni byly teda velký moje jaksi vzory. Vzory, to je spíš taková dětská představa, že se člověk někomu chce podobat. Ten život s váma mává tak, že na nějakou velkou inspiraci životní většinou nebývá čas. Ale pak jsem měl velký obdiv ke Komenskému. Taky jsem znal jednu vzácnou paní, která se jmenovala Topičová. Byla to dcera nakladatele Topiče a žila celý život v Norsku. A pátrala po Komenským a tam mě o něm vykládala věci, které tehdy tady byly nedostupné, o jeho osudu, a to mě velmi zaujalo. Dokonce jsem se potom věnoval jeho spisu. Teda konkrétně jsme to dělali na divadle. Takže to byl zvláštní osud se vším všudy, s tím tragismem. Obdivoval jsem Masaryka kvůli tomu, jak vykládal, a pozval si vždycky takovou tu smetánku diplomatickou a podával jim pramenitou vodu. A sám šel příkladem, jakože teda se nesmí utrácet, a vždycky myslím na ty recepce. Třeba dobročiny, který mají za účel vybrat spoustu peněz a vybere se 50 tisíc a recepce stojí 120 tisíc. Tak vždycky na něj myslím s takovou jako podivnou úctou, taky protože se mi líbí jako postava. A obdivoval jsem i sochaře, kteří ho třeba uměli udělat.
0: Takže vyberete hodně tyhle ty osobnosti po té výtvarné stránce.
1: No, já to mám rád.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Někde jsem se dočetl, že, to jste sám, ty budu citovat, řekl, že z nespavosti jste napsal dvě knížky. Jedu k mámě a Mírnou oklikou. O čem jsou?
2: Pane Rosák, já jsem se v určitý fázi svého života dostal do takové krize profesní. Psali o mě jako o režisérovi tak strašné kritiky. A ne, že bych to nějak nadužíval nebo tomu příliš věřil, ale to byly takové hrůzy, že jsem přišel na to, že teda už toho nechám. Nemohl jsem v noci spát. Prostě když jsem měl jít na zkoušku jako režisér, tak se mě ježili vlasy hrůzou. A řekl jsem si, tohle nejde a prostě nechám toho. A přestal jsem vlastně režírovat. Rozhodl jsem se tak a zůstal jsem v divadle jako herec, což není nic nízkýho, ale prostě tu zodpovědnost jsem ze sebe smet. A v noci, v těch bezesných nocích, jsem vzpomínal, proč teda jsem jako režisér selhal. Rozhodl jsem se, že napíšu knížku o režii. A sedl jsem si a teď jsem začal psát. A zjistil jsem, že je to strašně hrbolatý a suchý a studený a pseudovědecký a pitomý. A říkal jsem, aha, tak v podstatě asi ta režie je buď to tak těžko popsatelná režijně, anebo já jsem tak nedostatečně k ní připravený, že se mi to začalo jako vyhejbat někam. Ale když už jsem psala, hledal jsem svoje zápisky, které jsem si tu a tam dělala řadu let, tak jsem třeba našel dopis, které mě hrozně po těch letech vzal za srdce, tak byl, kde jsem si třeba stěžoval, že mě kolegové nechali opuštěnýho a že mě nepodali ruku a že když jsem s nimi byl slavný v Praze, že ani jednou za mnou nepřijeli do Ostravy. A ten dopis byl z roku přesně toho a najednou byl hrozně dojemný a silný a že mě samotně ho dojmul. Tak jsem říkal, Hergot, já budu muset asi pátrat někde v té větší hloubce než jenom v té teorii. Našel jsem pár dopisů mý mamince a pak jsem najednou našel korespondenční listek mýho bratra Pavla. A tam bylo napsáno, máš psát mámě. Jako, aha, já jsem asi Kvá tehdy výčitka. A tak jsem řekl, no teď já mám psát mámě. A začal jsem na ní vzpomínat a najednou mě to začalo jít jako takový balzám na ty moje nervy a na ten vlastně směšný trápení nad selháním, nebo možná, že to bylo selhání, možná ne tak úplný, ale najednou jsem si uvědomil, že jsou věci daleko hlubší, které mě víc baví, nebo naopak, že ty hlubší věci vedly k divadlu, nejenom ten povrchní úspěch nebo uznání kritika, který mě třeba z důvodu, já nevím, jakých neměl rád, nebo měl rád někoho jiného, a že já teď jako pitomec kvůli němu teda nespím a zatímco mám prima mámu, která mě celý život svítila, tak jsem vlastně napsal v domnění, že píšu knížku o divadle, jsem napsal knížku o mamince. A musím říct, že mě samotného to tak strašně překvapilo, o čem ta knížka je, že mě to skutečně vyléčilo z toho strachu a z té hrůzy. Psal jsem to vždycky v noci jsem si to vymyslel a ráno jsem to zapsal. A potom jsem to mnohokrát přepisoval, škrtal. To už bylo řemeslo, ale v noci, v těch bezesných nocích jsem najednou viděl tu mámu, co mi vykládá, jak sedí v tom křesle, jak má to astma, pouští si tam ty voňavý páry, aby mohla odkašlat. Takže takhle to bylo.
1: Ještě se trápíte někdy kritikou?
2: Teď se trápím kritikou, ale trošku z jiného důvodu. Já mám strach o český divadlo. Možná, že to je neskromnost, mě je 73 roku a zažil jsem éru Krejčovou, zažil jsem absolutní obdiv k Radokovi, zažil jsem partnerský vztah k Macháčkovi a k těmhle lidem a mám takový dojem, možná pyšnej nebo hloupej, že bylo na mě, mimo jiné, abych tu úroveň toho divadla, kterou oni tady zavedli, nějakým způsobem držel. A to jsem skutečně nedokázal. A teď, když se to divadlo tak strašně komercionalizuje a měnějí se ty vlastně cíle toho divadla a důvody pro to divadlo, které já nemůžu kritizovat, ale vidím je, že prostě všecko je jenom úspěch, úspěch, úspěch, aby lidi přišli, aby to nic nestálo, aby tam byla hvězda, aby to byla sranda, aby to nebylo pokud možno nic vážného, protože co je vlastně vážné, teď je ten svět vlastně fraška, teď nejsou žádné pravidla, je všecko jinak. Když tohle vidím, tak z tohohle nespím. Protože tohle neumím a zároveň se nechci cítit být už out nebo takový ten protivák, co stojí stranou a jenom kritizuje. Tak to je spíš už teďka z těchto důvodů se trápím než těch osobních.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kdo, případně co, byl v životě Jana Kačera tak významný, že na něj nikdy nemůže zapomenout? Možná, že už o některých lidech tady padla zmínka, možná to můžou být vaše vzory, třeba režisérské, může to být rodina, určitě to bude vaše manželka. Nedávno jsem viděl v televizi takové pojednání, tuším, že se to jmenuje Pozoruhodné osudy, o Nině Divíškové, což bylo velice tak hezky, zajímavě. Takže já si myslím, že ta je ve vašem životě strašně důležitá, co si budeme povídat. Ale zkuste, ať vám nenapovídám, zaspomínat sám.
2: Tak já jsem takový ten typ, že v mém životě hrály skutečně zásadně roli ženy, ale ta zásadně byla moje maminka, která byla u toho, když jsem se tady objevil, dokonce i těsně předtím, která si vybrala mýho tatínka, čímž vlastně určila moji cestu, že jo, k dobrým i ve zlým, protože já jsem tátu vlastně neměla. Tím pádem jsem se přimknul k ní ještě víc, než je normálně logicky. Moje máma vypadala jako paní Nedošinská, taková dobrá paní, která vlastně v těch Holicích znamenala něco jako takovou tu horu útěchy, tam za ní se chodilo pro rady a brali ji na svatby a ona vařila na svatbách, protože to uměla, byla laskavá. Čili pro mě, jak si představa štěstí, rovná se maminka. A samozřejmě jsem pak hledal ženu, která by se ty mamince mohla nějak rovnat. Hlavně v té ideologické rovině u nás se například sprostý slovo nevyskytlo nikdy. Já jsem snad do svých 15 let neznal význam nějakých slov. U nás jako říct slova, které se vytečkovávají, nebylo možné. Naše
1: to matka... vlastní kamarádi nenaučili.
2: Ne. Víte, je to zvláštní. Já jsem byl takový zvláštní typ, tak jsem byl asi takový protivnej. Přede mnou se i v těch takových krutých dobách nemluvilo například prostě. Nikdy mě nikdo nenabízel, abych vstoupil do strany například. Já jsem byl takový nějaký odpudivý, jako volejová skvrna. A nemůžu říct, že by to bylo vždycky příjemný. Já jsem toužil po takovým tom obyčejným kamarádství. Oni kluci se třeba smluvili a někam šli a mě nevzali sebou. A pak jsem zjistil, že oni šli třeba krást hrušky. Ale Kačera nevzali, protože já jsem byl takový jako tou mámou obalený nějakou podivnou mamákovskou slušnost. Já byl takový slušňák. A když jsme hráli fotbal, tak já jsem vždycky byl ten, který volil ty lidi do toho družstva, přestože jsem nebyl nejlepší, ale a nemůžu říct, že by to bylo vždycky příjemné. Já jsem chtěl zažít takový ty dobrodružství, nebo si vykládali o holkách něco a vždycky přede mnou šeptali. Takže tohle byla moje máma. No a já jsem tím pádem něco takového jako pořád hledal, že jo. Když jsem se dostal na školu naprostým omylem, jsem do té doby žádný profesionální představení v divadle neviděl. A když jsem se dostal na režii, když mě bylo 18, ani ne ještě, a zase vlastně omylem, protože jsem se tam dostal přes výtvarné umění, protože oni dělali takový inteligenční test na režii. A tam bylo 100 otázek a 90 bylo z výtvarného oboru a já byl z výtvarné školy. Takže já měl asi 92 bodů a druhý kluk měl 70. Ačkoliv byl daleko chytřejší, ale v gimplu to nebrali, že? No a na škole, ale já jsem přišel, tam byly takový ty krasavice, co chodí do těch umělecké školy. Jedna byla krásnější než druhá. A než jsem se rozhlídl, tak všechny byly rozebraný. Ale moje žena Divíšková měla angínu a přišla o 14 dní pozdějc, takže ta byla volná. Jako. Ale to říkám, ona se tomu jak se spírá, jako by to uráží to, ale bylo to, osud to tak připravil,
1: tak to přišlo. Je naštvaná, že by to bylo jenom angínou.
2: Není to jenom, vlastně vstoupila najednou, zabalaný takhle ten krk, ten dlouhý krk, ten antický profil, promluvila altem brněnským a já byl ztracen. A ona taky nemluvila prostě a ona měla tatínka, který ho zbožňovala, který já jsem nikdy neměl. Čili ona měla spoustu jaksi vlastností, které já jsem podvědomě pořád hledal. Tak jsem se vlastně tak trošku jako rozhod, že to bude ono. A ono, já nevím, možná, že je to směšné, ale víte to určitě sám, že námi vládnou různé vášně a různé jaksi větry, ale existuje něco jako rozhodnutí, něco jako, já jsem byl vždycky scout, něco jako daný slovo. No a jsem se prostě rozhodl, že tohle je ta dáma mého srdce a že mě to teda bohatě stačí. A toho jsem se držel. A zase jsem viděl tu moji mámu, když jsem občas přišel s nějakou křivdou, třeba když pak byl zakázaný nebo tak. a přišel jsem si vám městě, že jo, tak máma mě koukala a říkala, Honzičku, ty si zase něco pokazil, viď? Ne, mami, neříkej, je to tvoje vina, ty si selhal, viď, Honzičku? Takže máma mě vždycky takhle na dálku jako učila, takže když jsem občas měl nějaké takové pokušení, nemyslím si jenom morálně, tak moje matka, ona, moje máma například nevěřila, že existuje tajná policie. Moje máma říkala, když to bylo v novinách, tak je to pravda. Ona byla z takovýhle ty zvláštní školy, takže ona byla taková jako rovná a my jsme se snažili tu maminku nesklamat. No.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Trhnou dobu si povídám v tandemu s velice příjemným společníkem Janem Kačerem a ještě jsme se nedostali na to, co v současné době vás jako herce zaměstnává, kromě toho, že teď byla nová premiéra v Národním divadle. Co je před vámi teď?
2: No, ona ta premiéra, vy jste ji tak letmo zmínil, ale ona pro mě byla docela závažná. Už tím, že teda ty moji kolegové mě do toho týmu pozvali, ačkoliv jsou vlastně, oni jsou tak generačně zpřízněny a cítí k sobě velkou jaksi přitažlivost a najednou mě vyzvali, jako který jsem o 20 let starší než oni, tak jsem se jim snažil stačit, teda jednak i fyzicky a to. A nabyl jsem během ty práce dojmu, že skutečně nějaký generační rozdíl, že je to směšný. Jediný, co rozhoduje, je to, co si člověk myslí a čím skutečně se projevuje. Takže já jsem se tam cítil jako vrcholně dobře a na pokraji svých fyzicko-hereckých možností. A premiéra byla velmi nervózní, ale velmi taková, jako publikum nás přijalo velmi aklamativně a bylo tam řada slušných lidí, kteří o tom hluboce jako rozjímali. Pak přišla zdrcující kritika, která vyšla před pár dněma. A já se teďka zabývám tím, co vlastně z toho pro mě plyne za poučení. A musím vám říct, že teď vlastně mám vyprázdněnou hlavu. Mám sice nějakou nabídku na nějaký zanedbatelný filmeček někde, ale to vlastně mě teď vůbec nezajímá. Protože chtěl bych to pochopit, jako jak to je, jestli skutečně se člověk úplně mailí, nebo jestli ta energie, kterou tomu věnuje, jde nějakým falešným směrem, nebo jestli se tím něco skrývá. Takže teď mám takový oddychový čas před závěrečnou třetinou.
1: No, já si myslím, že jsem tu kritiku četl, že bych se přikláněl k tomu, že se zatím něco skrývá. Možná, že se to někdy ukáže.
2: Uvidíme, no.
1: Přeju vám, aby se vám vydařil ten rok, který začal takhle dobře a tak zvláštně byl poznamenán, ale ať vás provází jenom samé příjemné věci, hezké zážitky, dobré příležitosti. Mějte se moc hezky a děkuji za návštěvu a za velice příjemné povídání.
2: Děkuji za pozvání, mějte se taky hezky.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Póda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Póda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Nejhezčí koutek na světě mám. Polku Antonína Borovičky a Vildy Sýkory zpívali Stáňa Topinková-Forstová a Jan Ježek společně s dechovou hudbou Antonína Votavy. Od mikrofonu zdraví u pořadu ta naše písnička Vláďa Brandt. Před námi je seznam českých a částečně i moravských skladeb. Navíc popřejeme k dnešnímu svátku Růženkám. První trojici písniček zahájí polka Václava Bláhy a Josefa Sládka s názvem Včera jsem tě čekala. Zpívají Erika Bauerová, Věra Benešová a dechovou hudbu řídí Jindřich Bauer. Hezký poslech.

Před námi je valčík s názvem Břízy a ten nám nabídnou Eva Brožová, Ivana Tereková, Ivan Trnka a Josef Zíma za doprovodu staropražské muziky, kterou řídí Ivan Léska.

Po valčíku zazní tango, jehož autorem je světoznámý písničkář a klasik české lidovky a dechovky Karel Vacek. S Josefem Zímou hraje studiový orchestr Zoltána Lišky a písnička má název Loučím se s vámi, kamarádi.

Písničky Jiřího Zmoška najdeme v repertoáru mnoha hudebních souborů. Jedním z nich je Javorinka ze Strání, kterou vede Stanislav Vavřínek. Valčík Lásko, moja lásko zpívají s Javorinkou Ivana Popelková a Karel Bušo.

Z jeho východního cípu Moravy se vrátíme do Čech. Nejstarší jeho česká kapela Babouci zahraje lidovou polku Já už to políčko.

A teď popřejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku všem růženkám. Marta Adámková a Marie Fliegerová za doprovodu Strahovanky Františka Adámka nabídnou na závěr písničku Aleše V. Nováka a sváti Radešínského s názvem Valčík o růžence. Hezký poslech přeje a na další setkání s českou lidovkou a dechovkou se těší autor pořadu pod heslem Méně mluvit, více hrát, tím se řídí Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví 90. narozeniny básník, textař, herec, scénárista, moderátor a cimrmanolog Milon Čepelka. Za Český rozhlas Pohoda přejeme vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Miloně Čepelky si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás i dnes pozval do nostalgického muzea zábavy. V Šemánovicích u Kokořína byl mým hostem 20. května roku 2000 muž mnoha zájmů a profesí, Miloň Čepelka. Ať se vám ta následující necelá hodinka poslouchá stejně hezky, jako se poslouchala nám v zaplněném sálku zvaném Nostalgická myš. Já vás pěkně vítám v Nostalgickém muzeu zábavy, dámy a pánové. Dneska tady máme milého hosta, básníka, textaře, já ty profese potom ještě vyjmenuji, snad všechny. Vy ho budete znát hodně také jako cimrmanologa, pana Miloně Čepelku.

0: Dobrý den.
1: Takže básník, textař, písní, dramatik, moderátor, to je ošklivý slovo, že jo, ale...
0: Hostitel jsme vždycky s Vladimírem Dvořákem razili.
1: Hostitel i herec, tak to jsem asi vyjmenoval.
0: No, je toho hodně.
1: Jo. Tak co z toho se projevovalo už v dětství? Mám na mysli v době, kdy si bylo dítě školou povinné.
0: No to je dávno, ale projevovalo se to psaní. Jakmile jsem se naučil písmenka, tak už jsem psal pohádky. Pamatuju se, že první začínala. Chtěl jsem jít do lesa. Řekl jsem mamince, půjdu do lesa. Tak jsem šel do lesa. Napsáno to bylo tím hůlkovým písmem, rozházeným.
1: To, že jsi šel do lesa, to byla pointa.
0: Asi ano, jo, já už si to dál nepamatuju.
1: No ale tak ve škole obvykle vznikají třeba školní časopisy a
0: nástěnky. To bylo o něco později. Asi ve třetí třídě. Já jsem se naučil psát na stroji záhy, na psacím, protože tatínek ho měl doma. A ve třetí třídě jsem přišel s tím, že budeme vydávat ne školní, ale třídní časopis. A teď jak se bude jmenovat? A měl jsem spolužačku, jmenovala se Marta Marková, já si to pamatuju samozřejmě dodnes, protože jsem do ní byl zamilovaný. Ona bydlela kousek pod námi a chodili jsme spolu jak do školy, tak ze školy. A ta jejich rodina byla věřící, chodila hodně do kostela a přišla s nápadem, že by se to mohlo jmenovat Přítel mládeže. Což bylo opravdu pro 8leté, 9leté děti vynikající, to byl vynikající název. Přítel mládeže. Tak se to tak skutečně jmenovalo. Vydal jsem 4 čísla. Dokonce jsme tam měli kreslený komiks.
1: Ano.
0: Ano, podle románu Vládi Zíky, Malý let velkého hrdiny.
1: A kdo psal úvodníky?
0: No, všechno jsem to psal já.
1: Jo.
0: Úplně všechno, úvodníky ne.
1: Podobně
0: úvodníky
1: jako tu pohádku s tím lesem?
0: No, tak... už to bylo o něco lepší. Už jsem napsal, myslím si, dobrodružnou jakousi povídku. Jmenovalo se to Nebezpečí láká, to byla jedna, a druhá byla V horské mlze, a to bylo v těch 4 na pokračování. Tak jak to tenkrát
1: Přítel
0: v časopisech běželo.
1: Přítel mládeže vydával Nebezpečí láká. No, to je hezký. A spolužačka taky přispívala?
0: Tahle ta ne.
1: Ne, ta vymyslela jenom název.
0: A... přispívala jiná spolužačka, Olga Hostovská, to byla dcera, nebo je dodnes dcera spisovatele Egona Hostovského, jenž bylo všem v té době v emigraci. My jsme spolu chodili od první třídy do školy. Já jsem to nedávno říkal v rádiu, protože jsem s ní dělal takový pořad Naše století, jeden z toho cyklu. A ona tam vyprávěla o tom, jak se vlastně s tatínkem poznala až po válce, protože když on odešel do emigrace, v roce 38 nebo 9, tak jí byly 2-3 roky. Ale to o tom samozřejmě povídat tady nebudu, ale ona psala, asi taky ty geny zdědila po tatínkovi, takže ta nám psala zase básničky. První. Prázdniny, milé prázdniny, kde jste tak dlouho byli? My už jsme na vás čekali, co pak jste zabloudili? No to je přece docela pěkné. A díky tomu, že ona teda byla dcerou toho Egona Hostovského, tak jsem v 46. roce napsal hru. Divadelní hru jsem napsal v 5.
1: Můžeme to trošičku, jako kolik ti bylo let v té době?
0: V 46. roce se mě schylovalo na 10. No.
1: Které divadlo hru? To...
0: Samozřejmě, že to nebyla hra. Byly to řádky, kde bylo předem napsáno, co kdo řekne. To ano. Jmenovalo se to A přece to prohráli. A bylo to o tom, jak...
1: jako od Zimmermana název.
0: Jak zkrátka nacisti otáhli...
1: Jo, tak pardon.
0: Takhle přímo, no.
1: Tak jsem to nevěděl.
0: Ale to byla takzvaná první vlastně věc na objednávku, kterou jsem napsal, protože Olga tenkrát pravila, tatínek přijede. to už se vrátil z emigrace a měl, že přijede do Opočna, tak mě napadlo, nebo já nevím, koho to napadlo, prostě, že bychom ho mohli uvítat tím, že mu zahrajeme divadlo.
1: Ano.
0: No a já jsem vymyslel, že napíšu hru, tak jsem napsal a přece to prohráli, pak jsme to na jedné verandě zkoušeli neustále. Já jsem hrál SSák. Ale samozřejmě, bez kostýmu, bez všeho, nedošlo k tomu. Nedošlo k tomu, nebojte se, nedošlo, zůstalo u zkoušek, protože, jak to tak chodí, život s tím zamával, ne s tím, ale s Olgou, protože tatínek vůbec nepřijel, ona se mezi tím dozvěděla, že rodiče jsou rozvedení a tak dále, to už je, to bylo, pro ní to bylo smutné, my jsme to tenkrát nevěděli.
1: Ty jsi prožil mládí v 50. letech, jak se ti v té době psalo a vůbec jako pracovalo teda tvůrčí?
0: V 50. letech se mi psalo ještě dobře, protože jsem to nikam neposílal, nikdo to netiskl.
1: Ne, ale už tak, už si pomalonku,
0: nikdo mě neodmítal. Jako
1: po tom 10. roku dá se předpokládat, že byly dětský časopisy třeba.
0: No, skutečně to jo. Dokonce Český domov byl, tam jsem vyhrál knihu Václava Řezáče Kluci hurá za ním.
1: Ano.
0: A pak byly ještě noviny, byly, jestli teď nemůžu vzpomenout, jak se jmenovali, Mladý hlas možná. A tam jsem zase dostal knihu Vojty Beneše Za kožlanskými humny, kterou jsem pak musel ukrývat dlouho.
1: Když ty si dostával za odměnu knihy a já jsem poprvé mě otisklý článek v roce 1958 v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců a dostal jsem za to 10 bodů. Jsem se dočet. To bylo všecko, ale...
0: A co jsi za ty body? Nic.
1: Nic, ne, jako to...
0: Mohl jsi si je připnout.
1: Mohl jsem prostě, ukazoval jsem to, na té stránce byly další příspěvky, tam někdo dostal 7 bodů a to a já 10.
0: Ale to je hodně.
1: Ale bez knihy, no.
0: Tak to byly ty začátky psací, jo? No, ale začal jsem v té době už i hrát divadlo, což je hrozný.
1: Jenomže v těch, jak si ke konci 50. let už se setkal s prvními budoucími cimrmanology.
0: Jenom s jedním, teda se dvěma, lépe řečeno. Se Zdeňkem Svirákem a s Láďou Smoljakem jsem se poznal na vysoké škole.
1: Já myslel, že s Jiřím Šebánkem?
0: Ne, s Jirkou Šebánkem až v redakci rozhlasové, až v 61.
1: Já tady mám takovou poznámku nebo otázku, jestli jste si už tehdy začínali vymýšlet nějaký mystifikace.
0: My jsme začali se Zdeňkem, Svirákem jsme začali už na vysoké škole, to jsme vymysleli zvíře. Byl to hladovec, jmenoval se Chrypatka. Věděli jsme o něm všude tolik, že jak jsem pravil, je hlodavec, že má velké zuby, které si musí obrušovat podobně jako králíci na nějakém dřevě a tak dále, ale zajímavé je, že už tenkrát nám to někteří vysokoškolští spolužáci zbaštili.
1: Kde jste tuto informaci ještě uplatňovali?
0: Neuplatňovali, ne, jenom tak jsme si mezi sebou povídali, co vyvádí ta Chrypatka a jedna z našich spolužaček, ona byla ohromně milá, příjemná, dodnes je, my jsme jí říkali Kudlago, protože vypadala trochu jako eskimáček a ta nám to baštila. Ptala se, jestli máme chlívek. Jsme říkali, že ne, že běhá volně po pokoji a tak, no. To nám dělalo radost.
1: No já to posunu tak asi spíš už k tomu armádnímu rozhlasu, setkání vašemu s Jiřím Šebánkem také, poněvadž Jiří Šebánek nám tu svého času vyprávěl, jak tě se Zdeňkem Svirákem zneužívali k různým nepopulárním úkonům.
0: No nejdřív to řekni, já pak to napovím.
1: Musel si, přátelé, poslouchejte, musel si dělat například u toalety osušovač rukou. Dělal si svačináře, oni ti to neoplatili nikdy. Dokonce tě, to ovšem už za tvými zády, pohřbili v komínové šachtě, kam podstrčili písemnou zprávu znějící. Zabili mě Šebánek se Svirákem, podepsán Milon Čepelka. Pomstil se si jim někdy za to?
0: Já mám pocit, že jenom to poslední je pravda. Škoda, že se o tom nemůžu přesvědčit. Ale jinak žádné osušovače rukou
1: že jsi musel foukat, když
0: jsi
1: umyli ruce. Tak...
0: No, oni potom toužili, aby něco takového bylo, aby někoho takového měli. Ne, nic takového. Fakt je, že se Zdeňkem jsme měli takovou dohodu, že se budeme střídat v roli redakčního sluhy Pazdery. To jo. Ale střídali jsme se jenom tak, že když já jsem to vzal vážně jeden týden a skutečně jsem nějaké to občerstvení z obchodu přinesl, tak on pak druhý týden odmítl a tím pádem to skončilo jednou provždy.
1: Prosím tě, a pomstil se s ním někdy, nebo udělal jsi nějakou rošťárnu?
0: A víš, ani ne.
1: Ne, tak hodnej
0: jsi. To bylo, no zaprvé jsem hodnej, ale za druhé to všecko byla hra, my jsme se tam měli skutečně velice dobře. V té redakci to byl ostrov pohody.
1: Já tady mám právě armádní redakce Československého rozhlasu, ono to ještě spadalo pod děti a mládež, že jo?
0: Ano, to byla hlavní redakce pro děti a mládež.
1: Takže tam, kde jste společně pracovali, nedávala srandě moc velký prostor, jo, už i svým názvem.
0: No to teoreticky vzato ne.
1: A co vás tam teda bavilo?
0: My jsme se bavili tak nějak sami mezi sebou.
1: Ale měli jste šéfa prostě třeba.
0: Měli jsme šéfa, to byl skutečně podplukovník, chodil někdy v uniformě a to jenom, když se rozlobil nebo když měl nějakou náladu jako spíš horší. Tak si vzal uniformu a pak nám přestal říkat křestním jménem a zavolal a říkal třeba doktore, pojď sem. Tak já jsem šel a doktore, jaké máš ohlasy? Jako na pořady, no. Já jsem nevěděl moc. A to jsem viděl, že není naložený. My jsme mu říkali, že jednou za měsíc mívá menstruaci. A teda ne mu, jemu jsme to neřekli, o něm jsme to říkali. Ale on skutečně v tu dobu vždycky, to bylo zajímavé, on třeba chodil zadním vchodem do vily a když nás měl potkat na ulici, tak utek. Ztratil se do druhé ulice nebo vyskočil na plot. Zvláštní člověk.
1: To vás ale měl tak rád?
0: Já nevím. To prostě jsme nerozluštili, ale jinak byl nesmírně příjemný, milej. To byl nejlepší šéf, jakýho jsem kdy měl.
1: Měli jste někdy incidenty z HSTD?
0: No to je právě to. To je další věc. On měl takovou povahu, jako kdyby se těšil na to, že bude průšvih. Takže vždycky, když se ten průšvih dostavil, a to se teda stávalo, protože hlavní zpráva tiskového dozoru ráda se vrtala v textech, tak Slávek takhle, já musím mimo mikrofon, zprásknul ruce a začal si je mnout. Doktore, bude průšvih. On se prostě těšil na to, že z toho zase nějak vypluje, že je všechny obelstí. A tak si to chudák myslel i v roce 69, když my jsme už dali výpověď, že to skončíme, že prostě odejdeme z toho rozhlasu, protože se tam nedalo prostě být a dělat to, co jsme dělali dál. A on nás přemlouval, abychom neodcházeli, že ví, jak je. On říkal, přečůrá. No, nepřečůral, když my jsme odešli, tak on byl potom odvolán se zpětnou platností, takže byl odvolán dřív, než my jsme odešli. Bohužel.
1: Jak už tu, jak si bylo řečeno jednou, tak ty jsi muž mnoha profesí.
0: To mě trápí trochu.
1: Proč ses nerozhodnul pro jednu jedinou? Já jsem zlomyslný, poněvadž já nechci říct, že mám hodně profesí, ale do hodně věcí se pletu a neznám na to odpověď, ale ty bys jí možná...
0: No já bych taky řekl, že se spíš do hodně věcí pletu, než že to je hodně profesí, ale ona je to svým způsobem výhoda. Tak když jsem, řekněme, nemohl mluvit do rozhlasu po tom 69. roce, tak jsme mohli hrát divadlo. Když jsem nemohl psát rozhlasové hry, nebo mohl jsem psát, ale nemohl tisknout, řekněme, poezii, no tak jsem mohl psát pro televizi. A Tak jsme toho využívali, nejen já, ale vlastně všichni, kteří jsme z té redakce odešli, to znamená jak Zdeněk Svěrák, tak Jirka Šebánek. A byli jsme takový prostě no, oboj živelníci, jak se to říká, všežravci.
1: A co, kreslení to,
0: to
1: ne?
0: To už vůbec to ne. Už... Kreslení to, to se na tebe dívám jenom s nesmírným obdivem, ale sám ne. Já neumím nakreslit ani takovou tu jenom přímek kozu.
1: Ne, ne, takhle, já jsem myslel, co mi to tady kreslíš, tak ne.
0: To máš zkreslený tam od...
1: Ne, ne, ne, nebyla to opravdu...
0: Nebyl to obdélník.
1: Obdélník. Hele, ale jsi textař písní. Co takhle zabrousit do profese skladatelské? Když si člověk píše ten text, tak už ho třeba napadá melodie. Nenapadlo tě někdy, že ji vnutíš?
0: Dokonce jednou se to stalo. Já jsem složil polku Líná kůže. Text i hudbu, ale pozor, ta se odvysílala v televizi.
1: Jo.
0: Ano, sice bohužel jsem ji sám nespíval, to jsem se neodvážil. Ale
1: vážně?
0: Skončil jsem tím.
1: No. Skončil.
0: Zjistil jsem, že to není moje parketa. Ne.
1: Baví tě víc psát texty k šansonům, nebo jak se svého času říkalo, k tanečním písničkám, nebo teda k pop music? Dneska, že jo? A nebo k dechovce, poněvadž do dechovky taky.
0: No to je právě, že i v té hudbě je to jako ve všem. Já prostě do všeho strkám nos.
1: Co ale, tě baví víc? A...
0: No, co mě baví víc, se říct nedá. Já si myslím, že když buď dostanu úkol, anebo mě teda něco napadne, tak ať je to to, nebo ono, vím kam s tím a podle toho to napíšu. Ať už to je šanson nebo dechovka.
1: Pro které zpěváky, jmenuji tady třeba, pro které zpěváky si?
0: Já nemůžu říct, že bych byl psal někdy pro nějaké
1: speciálně.
0: Zpěváky, protože dřív to tak nechodilo. Dřív spíš člověk se s nějakým způsobem spojil se skladatelem a ten pak to nabízel zpěvákům. Já jsem do toho nemluvil. Fakt je, že ve své době v těch 60. letech mě pár písniček zpívali ty

0: jak ses ty dostal k textování něčeho, co bylo v nějakým zápisníčku Jaroslava Ježka poznamenáno?
1: No, k tomu jsem se dostal nějak společně s tvým bratrem Jiřím a dodnes si toho velmi považuju, protože Jiří Suchý byl už tenkrát pojem a já jsem byl řadový rozhlasový redaktůrek. Ale měl jsem kamaráda, přítele z Opočna od nás, hudebního skladatele Luboše Sluku, který byl v té době zaměstnán v nakladatelství Svazu skladatelů Panton. A tehdy Václav Holzknecht objevil ten zápisník a rozhodl se, že pár písniček se z toho dá udělat. A ten Luboš se nějakým způsobem přimluvil zřejmě, aby to zkusili se mnou, jestli bych taky nějaké neotextoval, a tím pádem jedna teda vznikla tak, že dokonce byla nahraná už tehdy Karlem Vlachem a Josefem Zímou, a to je ten Velký vůz a blues. To je taková poetická písnička. Pak jsem ještě, myslím, textoval další dvě, ale ty nebyly nahrané, ty vyšly jenom v notách Pantonu v klavírním albu.
0: Já, když dovolíš, tak nechám zaznít toho Pepička Zímu.
1: Budu rád.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy s hostem Miloněn Čepelkou. Miloni, ty jsi byl u zrodu divadla Járy Cimrmana na té legendární schůzce, z níž se údajně Ladislav Smoljak omluvil s tím, že má se slečnou lísky do biografu.
1: Byl. Je to byl. Tak.
0: Je to tak?
1: Je to tak. Skutečně on tenkrát prohlásil, že v éře semaforu nemá smysl zakládat další malé divadlo.
0: Nerval si Ladislav Smoljak své kudrny, když zjistil, jakou dějinou událost
1: No, nerval, protože ono mu to trvalo, tenhle názor, tohle rozhodnutí mu trvalo krátce a pak se tedy vrátil a přidal se k nám, dokonce napsal vlastně druhou hru v pořadí, že? Ano. Takže si to rozmyslel a...
0: Je známo, že všechny hry divadla Járy Cimrmana zůstávají po celá desetiletí stále na repertoáru. Jaké postavy v nich hraješ nejradši a jaké vysloveně nerad?
1: Nejradši hraju mamku. Protože...
0: Tam se ozývá potlesk.
1: Nebo ne, protože ale ačkoliv k té jsem přišel jako slepý k houslím. Já jsem původně v tom divadle měl jenom roli tajemníka společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy Cimrmana, takhle dlouze se to jmenovalo tenkrát. A vlastně jsem vystupoval tím pádem v té první hře jenom v semináři, jako ten tajemník. Zatímco mamku hrál Kája Velebný a hrál ji výtečně.
0: Jo.
1: Tenkrát ještě si mohl dovolit, pane Potanečku, se rozběhnout přes celé jeviště, skočit na zeď boční, odrazit se a zpátky. Já jsem to pak po něm dělal chvíli taky, ale nechal jsem toho brzy, protože mezi tím uběhly nějaké ty roky. Jenomže on se potom rozbil trochu v autě při nějakém zájezdu a už to hrát nemohl a já jsem tedy tu roli převzal a jsem rád.
0: No to je jedna role, tak ovšem
1: jo.
0: Za...
1: No jistě, pak mám ještě rád všechny role, kde jsem v uniformě. Já jsem jako Vlasta Burujan v tom. Nevím proč, vím proč, protože ačkoliv jsem byl v tom armádním vysílání, tak uniformu jsem samozřejmě nikdy nenosil, myslím, jako redaktor. Na vojně jsem byl.
0: Měl jsi šarži nějakou?
1: Jako redaktor armádního rozhlasu,
0: ne. Ale jako voják.
1: No jako voják, já jsem byl důstojník v záloze.
0: Ježišmarja, Josef, a co? Co to znamená
1: důstojník? Já nevím, jak jsem skončil. Snad nadporučík dokonce.
0: Vážně?
1: No, ale bez záruky.
0: Můj bratr byl četař, ten to dotáhl, ale...
1: No, já jsem četař byl, když jsme odcházeli z vysoké školy, že jo? Protože my jsme dělali
0: aha, ty jsi nastoupil jako četař rovno.
1: No, my jsme dělali tu takzvanou tu vojnu, jednou týdně jsme jezdili do Motola v takových hadrech zelených a to
0: Ježíš,
1: bylo hrůza.
0: Já se s ním tykám, tak já se to teď...
1: To bylo hrůza, teda... Já když jsem měl v Motole zavelet, tak jsem se propadal ostudou tam do trávy.
0: A musel si zavelet?
1: Musel. Ale vždycky jsem dostal vynadáno od toho velícího důstojníka, že tohle není žádné velení. No a teď dobře. Na jevišti velím ohromně rád a sklapávám podpatky. Já nevím, čím to je. Je to asi tím, že jak ženská nejsem, tak teda důstojník jsem byl vždycky na baterky, tak mě to baví asi, že je to vzdáleno mému charakteru.
0: Ano.
1: Já si to aspoň tak vysvětluji.
0: Dobře, takže to máme ženské postavy, postavy uniformované jsou oblíbené u
1: ano,
0: tebe.
1: Ano, ty mám nejradši.
0: A teď je neoblíbené.
1: Neoblíbený je učitel v Blaníku, protože co je to učitel být, to vím. A právě proto se mi do něj špatně nějak vtěluje.
0: A co ten přístup, kdyby si zvolil takový jako k tomu důstojníkovi? Ne, to, ne,
1: pardon, on to nejde. Ten učitel je takový popleta a já mám pocit, že ho hraju stejně jako třeba Hlaváčka ve Vraždě v Salonním kupé a to mě štve, ale nevím, co s ním, s tím učitýlkem.
0: Dobře.
1: Blaníku. No to je jedna věc. Dobře. A druhá věc je, nemám moc rád dobití severního pólu, ale to z úplně jiného důvodu. Tam totiž, ať je teplo, ať je zima, a v divadle bývá málo kdy zima, protože v zimě se topí a v létě se nemusí topit a teplo je. A já mám beranici a nefalšovaně vlněnou šálu na krku. To je příšerný.
0: Dobře. Dobře, odpověděl jsi na otázku stran postav, ale u toho divadla Járy Cimrmana ještě zůstaneme s tímto. Kdo tě z kolegů, možná, že se budeš bránit té otázce, ale kdo tě z kolegů z divadla Járy Cimrmana nejvíc rozesmává, třeba privátně nebo na jevišti?
1: Nebo na jevišti je to jasné. Na jevišti Pavel Vondruška.
0: Ano.
1: A to v Cimrmanovi v Říši hudby, v semináři, když dělá toho neuvěřitelně nadšeného, popleteného dirigenta. To prostě nikdo nedovede po něm a je nenahraditelný doslova. Ale on nás opravdu odbourává představení co představení, protože on vždycky to ještě něčím obohatí, vždycky to nějakým způsobem přitlačí na to ještě víc, na tu pilu, až jsme prostě takový...
0: Leckdo neví, že on vlastně dirigent je.
1: No, u něj to neplatí, vidíš, zřejmě. To, že tím, čím je, to, že se mu nezdá na jevišti vhodné. Asi, no ale tak on tam hraje po pletu, že jo.
0: Hele, a
1: chenčí nemusí být.
0: Jak to vypadá v zákulisí? Viděli jsme něco v nejisté sezóně, ale...
1: V zákulisí jsou nejveselejší Zdeněk Svěrák a Petr Bruckner. Zdeněk pokaždé přijde s nějakým vtipem, s nějakou anekdotou novou, a Petr ten nechce zůstat pozadu.
0: Prosím tě, a stává...
1: Ale kdybys po mně chtěl nějakou anekdotu, tak nemohu sloužit,
0: ne.
1: Já jsem na
0: dobře.
1: To děravej.
0: Tak ti teda děkuju. Ale zajímalo by mě, jestli ten zákulisní humor se taky někdy vyvíjí tím směrem, že se třeba spiknete na někoho s něčím a necháte ho prostě v nějakém bludu. Existuje tam takovýhle druh humoru, jako jak se říkali v Národním dobráci?
1: Existuje, ale není příliš častý. Napadá mě jedna taková situace, ke které ovšem nakonec nedošlo, protože Zdeněk Svěrák s měkkým srdcem to nevydržel a prozradil to dřív, než bylo žádoucí. Totiž Bořík Penc rád vypadá dobře na jevišti. Takže se mu líbí třeba ve hře Záskok, protože tam má krásný kostým, který mu sluší. A teď dostal roli v té poslední naší hře ve Švestce a tam hraje zapomnětlivého dětka Motičku z Holí. A byl oblečen do takových manžestráků zmačkaných a vestičku, že no prostě vypadá jako dědek. A Jarda Weigl přišel s tím, že by nebylo marné dát mu jako podmínku, aby hrál bez zubů. Protože on má protézu. Tak jsme... Tak jsme mu to, jak si řekli, že tohle bude muset, a on opravdu zesinal chudák takovým způsobem, že to potom Zdeněk nevydržel a řekl mu, že je to legrace. Dodnes mě to mrzí.
0: No.
1: Protože ten Jarda Weigl, ten byl ochotný taky si ty zuby vyndat.
0: V roce 1998 přerušil stávkovou pohotovost z listopadu 89 právě zde v Šemánovicích soubor Salon Cimrman, skupina združená kolem Jiřího Šebánka. Ty jako jediný z divadla Járy Cimrmana jsi vždy přítomný a obětavě pomáhající hostující člen Salonu Cimrman. Proč?
1: No, obětavě pomáhající, mě to baví, tak jaká pak obětavost?
0: No ne, tak víš,
1: ale
0: kam směřuju asi?
1: Ano, vím,
0: jsi
1: kam
0: jediný.
1: Směřuješ, jsem jediný z divadla.
0: Ano.
1: A já byl jediný z divadla, který s tím salonem už jezdil, když ještě nebyl ve stávce. To znamená v těch 80. letech. Ale pak jsem prostě přišel k závěru, že skutečně není dobře sedět na dvou židlích a ani to dost dobře nešlo už skloubit, protože i ten salon začal vyjíždět velmi, velmi často jaksi mimo Prahu a prostě to kolidovalo. A přece jenom salon Cimrman je trochu něco jiného než to divadlo, protože to není divadlo. Hmm. Je to vlastně jen ten seminář, jen taková klubová záležitost. Že? Takže jsem se rozhodl pro divadlo, protože mě by to hraní prostě chybělo, kdybych se měl rozhodnout obráceně. No, jenomže potom, když ten salon Cimrman skončil, nebo jak si správně řekl, vstoupil do té stávky a setrval v stávkové pohotovosti do dneška a přišli jste s tím, že by se některé ty pořady měly oprášit a natočit jednak pro rozhlas a jednak také pro televizi ostravskou. No tak Jirka přišel s tím, jestli bych jim zase nepomohl, protože bohužel mezi tím členové salonu Cimrman, především tedy Kája Velebný a Jaroslav Pacovský, odešli tam, odkud není návratu, a já jsem považoval bych za nekolegiální, kdybych to odmítl. Nehledě k tomu, že proč bych to odmítal? Já to necítím jako konkurenci divadlo a salon. Já si myslím, že když může člověk žijící být vykládán nebo pojímán různě, různými pohledy, tak proč by člověk nežijící, no to je vymyšlený, nemohl mít několik tváří a mnoho podob?
0: Mě tak napadlo, jestli nemáš nepříjemnosti v divadle s tím.
1: No musím říct, že nemám, chlapci dělají, že to nevědí.
0: Se salonem Cimrman jsme se dostali k tématu nám tady obzvlášť milému, ke Kokořínsku a k Šemánovicím. Jiří Šebánek u nás bude dokonce letos v létě pátrat v Šemánovicích a okolí po stopách Járy Cimrmana.
1: Ale ne.
0: Ano. I ptám se, domníváš se, že může být úspěšný?
1: Jirka určitě. Určitě ten se rozhlédne, chytí stopu a už to bude.
0: Miloni, v jedné hře divadla Járy Cimrmana je zmínka o Varelu Frištenském, bratru legendárního zápasníka Gustava Frištenského, který jezdil na výlety na Kokořín, nebo aspoň na jednom výletu tady byl. Výletničil si ty někdy na Kokoříně?
1: Představ si, že dosud ne. Já jsem tady vždycky zatím byl jen pracovně u tebe tady, ale už to brzy napravím, je to naplánováno. V létě s manželkou sem jedu.
0: Jo, tak se potkáš s panem Šebánkem.
1: Uvidíme.
0: No, já si myslím, já jsem se ani nezeptal, jestli poté, co tě poprosím, aby si něco přečetl jaksi ze své vlastní tvorby, jestli by si byl ochoten odpovědět tady někomu na nějaký dotaz, pakliže někdo nějaký takový dotaz bude mít.
1: Pakliže, tak ano.
0: Miloni, co píšeš radši? Básničky, známe tvoje rozhlasové hry, skeče, víme, že píšeš vážnou poezii. Co jako tě nejvíc baví?
1: Čert ví, mě baví všechno.
0: No ale...
1: ale vždycky mě baví to, co zrovna je na stole. No. A nebo lépe řečeno, ono mě to nebaví, ale nutí mě to. To je taková výzva. Já když prostě vidím prázdnou stránku, tak já ji musím něčím popsat.
0: Řekni mi, co jsi přivez, protože jsem tě poprosil, aby si něco přivezl.
1: No já jsem si
0: toho,
1: přivezl
0: napsal...
1: své dvě největší knihy světa. Já je takhle ukážu, aby všichni viděli, jak jsou velké.
0: Safra, to budeme brzo hotoví.
1: To jsou básničky, které mi nějaký čas ležely v zásuvce, protože jsem nechtěl tisknout v době normalizace, kdy nesměli takový mistři jako Seifert, Mikulášek, Skácel a tak dále. Takže jsem se na ně občas doma podíval a teprve teď, takže jsou to věci víceméně už letité, ale Jedna se jmenuje Abeceda lásky a to jsou taková čtyřverší, jako skoro bych až řekl do památníku. Abeceda, protože každé to čtyřverší je na jedno písmenko, takže každý verš začíná tím písmenkem a pokud možno je toho písmenka nejvíc i uvnitř těch veršů.
0: Já nevím, jsi v Šemánovicích, máš tam od písmena š, verš
1: š. Šupiny z očí dávno už mi spadly. Šlápoty vidím, jak ten život šel. Šeť všedních dnů, šeříky, které zvadly. Šťastný byl pouze tón, jenž tebou zněl. Je to milostná poezie, jak patrno.
0: Co bychom, třeba k, kokořín?
1: K. Klekám k tvým nohám jako ke světici. Kloním k tobě svůj rozum i svůj cit. Královno moje krutě panující, kárej i miluj, jen mi nepřej klid.
0: Co bychom ještě R jako rádio?
1: R jako rádio, eventuálně rozhlas. Rosa, jež stéká po lupíncích trav, růžová sluncem, to je obraz tvůj. Radosti moje, tebou jen jsem zdráv, rozmarín touhy pro mne opatruj. Já myslím, že to by stačilo, bychom nebyli zatěžkaný těžkou poezí.
0: No, až se mi nechce vracet se k tomu Cimrmanovi, ale marná sláva, seš s ním tak zpět.
1: Vraťme se, když je to život můj, 33 roků s jedním člověkem, notabene neexistujícím, víš, co to je?
0: Já vím, že Jára Cimrman oslovil nejenom vás jako divadlo Járy Cimrmana a posléze nebo zároveň Salon Cimrman, že neexistují pouze tyto dvě skupiny a okruh jejich přátel, ale že to je dneska už takový pojem, že
1: je to nemoc.
0: Ano. Dokonce je to na internetu a je tam spousta odkazů a to by mě zajímalo, jak se vy k tomu stavíte, když si toho Cimrmana už teď při vlastně v podstatě anonymní autoři, kde kdo prostě říká, tohle to je Cimrman, tohle to napsal a skutečně se prezentují díla, odkrývají se sochy, samozřejmě bez jeho tváře, poněvadž ta tvář není známa. Jak to na vás působí? Na jedné straně to musí být radost, na druhé straně, ale to taky může pěkně štvát, ne?
1: Že... No, určitě to tak je. Jak to říkáš, na jedné straně a na druhé straně. Mně ta druhá strana tolik nevadí, protože ta musí vadit spíš těm autorům, že jo, našim chlapcům. Ale oni se s tím, myslím, taky smířili a já mám pocit, že je potřeba na tohle odpovědět tak, jak by odpověděl, nebo jak odpovídal náš mistr. Ten při jedné příležitosti řekl, může se mi to nelíbit, můžu s tím nesouhlasit, můžu proti tomu i protestovat, ale to je tak všechno, co proti tomu můžu dělat.
0: Jsou věci, které třeba se vydávají za dílo Járy Cimrmana, nebo že mohl s tím přijít Cimrman do styku a nejsou třeba vydařené, ale na internetu opravdu existuje stránka nebo možná více stránek, kde
1: tam je toho všechno je moc
0: možný. Nakonec možná, že teď v debatě, že se někdo přihlásí a řekne svoji zkušenost, ale ty už ji máš.
1: Já jsem byl loni v listopadu, takže už to není úplná novinka. Loni v listopadu jsem byl na nějaké takové besedě v Letohradu, v nově otevřené divadelní vinárně. Mimochodem je to tam nádherné, kdybyste jeli do Letohradu. A to víno, co tam mají přímé dodávky z Moravy, je taky vynikající. Takže se tam stavte. A tam mě tohle prostě předali, že to našli na internetu, vytiskli a dali mi to, jestli to znám. Já jsem to neznal, koukal jsem na to jako vyoraná myš, jak se praví, ale je to dlouhá píseň, taková poutní píseň, která se zpívávala s procesím. A oni mi to tam zpívali, jenomže já neumím samozřejmě tu melodii, na kterou to tam místní skladatel složil, a tak bych vám z toho přečetl jenom tři sloky, ty povedenější podle mého názoru. Hymník, jmenuje se to Hymník k svatému Járu Cimrmanovi, to je špatně česky, bohužel, k Járovi Cimrmanovi, rozsahem spíše poutní píseň. Tak. O, ty přesvatý Jároda, ty jsi ochránce národa. Vždyť ty svatý Cimrmane, můžeš, co se ti zamane. Posiluj tu naši víru v předivokém dějin víru, posiluj naši naději, když se špatné věci dějí. Ty jsi náš nebeský patron, chraň nás nepřátelských patron. Pomáhej nám také v boji, ať se nikdo z nás nebojí. Prosme, když se fotbal hraje, ať naše mužstvo vyhraje, rovněž když se hraje hokej, ať to vždy dopadne OK. Popřej nám z daru olovu a cíl našemu olovu. Dej, ať nás nesežere lítá šelma, co po lesích lítá. Za šťastnou cestu pros Krista, aby jí měl motorista stejně jako Eisenboňák, tak prosíme, zařiď to nějak. A jsem byl nějak zařiď to nějak, to mě je, vzalo.
0: No, já... To je ale opravdu dokonalý závěr. No, přátelé, já jsem předpokládal, že se najde někdo, kdo bude chtít vědět o divadle Járy Cimrmana nebo o vážné tvorbě pana Čepelky víc, takže já bych už teď v tuto chvíli spíš apeloval na vás, jestli máte někdo nějaký dotaz?
2: Já bych se jenom chtěl zeptat, dokdy bude výstava na hlavním nádraží? A pak bych se chtěl zeptat, jestli, jak jste vystupoval v 21., tak jestli ten konec, jestli to byla nahrávka nahraná anebo bezděčná?
1: Na to odpovím ohromně rád. Tak zaprvé faktum. Výstava potrvá do 15. června.
0: To můžeme je... vědět, jaká?
1: Jo, nevíte.
0: My, kteří nejsme, my jsme zvenková totiž.
1: Já to vemu od Adama.
0: Ano.
1: Loni probíhala takzvaná Europálie, jakási akce mezinárodní v Bruselu, kde měly být české dny a kromě jiného na těch českých dnech měla být výstava Doba Járy Cimrmana. Nebo možná jenom o Járovi Cimrmanovi to mělo být, to vám teď přesně neřeknu. Jenomže nakonec, jak to tak bývá, zřejmě kvůli penězům, i když to nevím stoprocentně, z toho sešlo, ale byla na tom už spousta práce. A tak Václava Kotka, šéfa agentury Echo, která nás prodává a zajišťuje, napadlo, že by se to mělo udělat aspoň tady v Čechách. A nějakým způsobem přišel nebo se dozvěděl o prostorách nevyužitých na hlavním nádraží v historické budově. A když se tam byl podívat potom s Jaroslavem Weiglem jako naším výtvarníkem, tak se vrátili doslova nadšení a řekli, sem se to hodí naprosto dokonale. Takže dneska tam je už od úterka v běhu, která se jmenuje Doba Járy Cimrmana, rozdělená do tří takových dílů. V tom foaje je výstavka velkých pěkných fotografií Petra Hechta z našich představení. Pak je tam sál takzvaný Wilsonův. Tam je právě Doba Járy Cimrmana, to znamená, tam jsou exponáty z různých muzeí pražských i mimopražských i od různých soukromých sběratelů. Exponáty z přelomu minulého století, to znamená tedy zpět minimálně těch 100 let. Všechno možné od závěsného koše pod létací balón přes dědečka automobil až po nějaké první motocykly a po vynálezy, které se dokonce ani nedají na první pohled identifikovat a které vám musí vysvětlit popiska. Je tam opravdu co k vidění. A pak je další sál, takzvaný secesní, kde je zase všechno, co se týká historie našeho divadla. My letos slavíme těch magických 33, končíme 33. sezonu, takže k tomu. Je tam postavena scéna ze hry Blaník, je tam i improvizované pódium a promítací plátno, na které se promítá jednak film Ládi Smoljaka a vlastně celého divadla Nejistá sezóna, barandovský film před 10 lety nebo před 12 lety natočený. A pak ještě sestříhaný jakýsi film Smoljak, Svěrák, Necky a Vana. Ten já jsem sám ještě neviděl, na ten se těším. A členové našeho divadla tam vystupují vždy ve středu, v sobotu a v neděli, každý den 3x v celou hodinu, to znamená v 15, v 16 a v 17 hodin s takovými krátkými ukázkami z našich seminářů.
0: Dokdy potrvá?
1: Do 15. června. No, ale k tomu druhému, že jsem byl v té 21. To jsem dostal víceméně úkolem, abych tam šel s Petrem Brucknerem, no tak jsem tam šel a myslel jsem si, že budeme říkat víceméně fakta o tom, že ta výstava je a co na ní je. A pak přišel ten pan moderátor, já to slovo opravdu nenávidím a nevím, čím ho nahradit. Prostě pan redaktor, který uvádí tu 21, podal nám ruku, ale vůbec se s námi o ničem nebavil, takže my jsme se nebyli schopni domluvit ani na jedné otázce, ani na jedné odpovědi, ba ani na okruhu těch otázek. A on pak nás tam překvapoval takovými věcmi, jako že jestli bychom mohli říct, co dnes zrovna v této době je nejvíc využitelné třeba z Cimrmanova díla a tak dále, no na to se nedá. To je přesně ta otázka, kterými nás zaskakují novináři po vlastech českých i moravských. Takže jsem tam tak pěkně bruslil v tom a když pak nakonec řekl tu otázku, že má takový pocit, nebo ne otázku, ale ten svůj dojem, že má takový pocit, že jsme si toho Cimrmana vymysleli, tak jsem toho rád využil. On řekl, že se toho nemůže zbavit, toho pocitu. Tak jsem toho rád využil a řekl jsem, když se toho nemůžete zbavit, tak si ho nechte.
0: Máme někdo nějaký dotaz? Nemáte-li? Já si myslím, nebudu končit nějakou otázkou zrovna příliš vtipnou, protože ji nemám připravenou, ale takovou otázkou, která logicky vyplývá z toho, co jsme si tady dneska říkali. Točilo se to hodně kolem Jary Cimrmana. Asi by se slušelo, kdyby si nás seznámil s tím, co divadlo Jary Cimrmana chystá, nebo jaké jsou plány pánu principálu.
1: Není to otázka na toho pravého adresáta samozřejmě, protože co bude, o tom rozhodnou oni. Ale slíbili, že ještě další hru napíšou, tu 14., abychom nezůstali u té nešťastné 13. asi. A dokonce vím, že už na ní pracují. To znamená, že když pán Bůh dá, takže bychom tak možná v příštím roce měli začít zkoušet možná i tu premiéru uvést. Ale berte to jako nezávaznou naději.
0: Ano. Tady hlásí se někdo?
3: Můžete, pane, jako aspoň naznačit?
1: No, můžu naznačit, já víc ani nevím, než
0: ano.
1: Jste chtěl slyšet, já nesmím ani naznačovat. Ale naznačím, vím, že by se to mělo odehrávat v Africe.
0: Hezky. Budeme
1: tak
0: se těšit.
1: Nevím, jestli budeme všichni se denně krémovat, nevím, budeme, na černo, to by bylo hrozný.
0: Budeme se těšit.
4: Vážení a milí, končí setkání s básníkem, dramatikem, textařem a cimrmanologem Miloněm Čepelkou, které se uskutečnilo 20. května roku 2000. Přeji vám dobrou noc a pěkné sny a za týden zase na shledanou.
5: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
6: Vybíráme je pro vás každý den.
5: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Krásné pondělní ráno s datem 5. října roku 2026. Jsou hlasy, které z rozhlasového éteru nezmizí, ani když už dávno utichly. A k těm patří i hlas dramatika, disidenta, prezidenta Václava Havla. Dnes by mu bylo 90 let. Jaký byl ve chvílích, kdy odložil prezidentskou roli a jednoduše si povídal? Vzpomínat budeme v pohodovém ránu s rozhlasovým kolegou Robertem Tamchinou, který s prezidentem Havlem natáčel Hovory v Lánech.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Někdy člověka nejlépe připomenou ne velká slova, ale docela malé vzpomínky. Úsměv, věta mimo mikrofon anebo chvíle ticha před začátkem rozhovoru. A Robertu Tamchinovi bylo tehdy 21 let, když poprvé usedl s mikrofonem proti tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi. Nakonec se u něj v Lánech potkávali dlouhých 8 let. No a právě do těchto časů se dnes, 5. října, kdyby Václav Havel oslavil 90. narozeniny, vrátíme. Roberte, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Když jste začal moderovat hovory z Lán, bylo vám zmíněných 21, když se na toho mladého Roberta dneska zpětně podíváte očima zkušeného rozhlasáka, co si o něm řeknete a kde vzal vlastně odvahu sednout si proti tehdejšímu prezidentovi republiky?
3: Když se podívám zpětně, tak byl asi hodně naivní, hodně odvážný. A kde vzal tu odvahu? Já jsem tehdy vlastně o nějaké odvaze vůbec nepřemýšlel. Já už jsem možná někde říkal, že jsem vlastně hovory ani natáčet moc nechtěl, protože jsem se bál určité zpravodajské rutiny, toho, té pravidelnosti a tak, že mi to zabere hodně času a navíc jsem dělal v rozhlase spíš tak jako kulturně publicistické věci. No ale tak byli tu rodiče, byli tu přátelé a ti mě nakonec přesvědčili, říkali, hele, to bude obrovská šance poznat Václava Havla jinak. Samozřejmě ta 90. léta byla úplně jiná než dnešní v politice, v životě. Všechno bylo trošku pomalejší. Včera, když jsme jeli do Lán, tak jsem si zrovna říkal, že mi to připomnělo tu atmosféru, kdy jsme jezdili starým žigulíkem s technikem do Lán, nebyly žádné mobily a všechno bylo klidnější.
2: Navíc dnes by pravděpodobně u toho byla ještě i kamera, protože i my v rozhlase už jsme pod kamerami, nicméně Václav Havel měl rád právě ten mikrofon, ne plně kameru. Co myslíte, že by dnes řekl právě na tuhletu variantu?
3: Nevím, kdyby to byl ten Václav Havel na konci 90. let, tak už by si na ní asi zvykl, ale tam šlo hlavně taky o to, že když vystupoval třeba při novoročním projevu, tak kravata, sako, prostě prezident, novoroční projev, ale často ty hovory on mohl točit a točil v tričku, nebo měl chřipku doznívající, župan. Jo. To všechno byly situace, které vlastně ten mikrofon mohl přiblížit tím, že se mu trošku změnil hlas třeba po té nemoci, ale nebyla potřeba ta kamera, nebylo vidět, jak je oblečený, jo. Že vlastně přiběhne na poslední chvíli a někde byl a není upravený třeba úplně. O to nešlo, protože šlo o to, co každý týden řekne, tak říkajíc národu, a že se skutečně na jeho promluvě čekalo. To bylo na začátku těch 90. let, to byl jeden z nejposlouchanějších, ne-li vůbec nejposlouchanější část rozhlasového vysílání.
2: Je pravda, že já to vnímám opravdu jako ikonickou záležitost. Překvapilo mě, že se točili 10 let. Já nevím proč, mám úplně jako v hlavě pocit, že to běželo mnohem delší dobu. Asi proto, že to člověk opravdu, jak jste říkal, na to čekal a poslouchal to. Vy jste vlastně točil celých 8 z těch 10. Proměnil se, řekněme, nějak ten váš vztah s Václavem Havlem i během těch let, kdy tady jste ho možná viděl i, řekněme, ve chvílích, jak jste zmiňoval, třeba v županu, což se úplně každému člověku opravdu nepoštěstilo.
3: A tak to bylo jednou nebo dvakrát, taky stávalo se, že třeba po hovorech běžel vítat velvyslance, měl to v itineráři, v diáři, a pak se rychle vrátil, říkal, ježiš, já jsem si zapomněl přezout, já mám bačkory. Jo. Takže to byly takové jako výjimečné situace, ale jinak se samozřejmě ten svět politiky a svět obecně v jeho působení na Hradě, jak to říct, profesionalizoval. To, co bylo na začátku, taková ta havlovská, jak to říct, neobratnost, nebo to, co jsme na něm měli rádi, to lidství, to tam zůstalo. Ale už to byl prostě profesionál v politice, už to nebylo tak, že se říkalo, hele, tak kdy ty hovory budou za 4 hodiny, nebo budou v 1 nebo ve 2, nebo kdy se před námi řešily zákulisní věci. Ale pak už měl prostě stanovený termín a probíhalo to na takové profesionální bázi, ale pořád tam zůstával ten pohled Václava Havla.
2: Mm-hmm. Domlouvali jste se dopředu na ta témata, o kterých se budete bavit?
3: No, tak to bylo hodně zajímavé, protože já jsem tam ve středu nebo ve čtvrtek před tím pátečním natáčením poslal ta témata, většinou mi odpovídal pan doktor Špaček nebo někdo z jeho týmu a říkal, jo, to je fajn, tohle určitě, takhle to uděláme, a pak to nějak delegovali panu prezidentovi. Havlovi, já jsem přišel a on řekl, tohle ještě ne, tohle už ne, tohle taky ne, tohle za 14 dnů, tak začneme. Jo. Takže člověka to opravdu naučilo, jak hodně se orientovat v těch domácích i zahraničních záležitostech toho, co se stalo ten týden, aby, když pan prezident si z těch témat nevybere a řekne, tak něco začněte, abych se měl čeho chytit.
2: Měli jste čas pouze vlastně na to natáčení, anebo když, nebo než možná ještě se nainstaloval mikrofon, tak jste prohodili třeba i pár osobnějších slov?
3: Určitě, většinou to bylo tedy tak, že ten mikrofon se připravoval a prezident tam ještě nebyl. My jsme byli připraveni a on potom přišel, taky toho času asi neměl na zbyt, ale když jsme mluvili o těch věcech jakoby mimo mikrofon, tak to byly samozřejmě třeba jeho otázky na školu, nebo já jsem tam svého času vlastně rok chodil i ve vojenské uniformě, takže se ptal na tyhle věci. Hodně jsme si povídali o divadle, měli jsme vlastně připravený takový projekt jeho vzpomínek na divadlo a 60. léta, ale k tomu už potom z různých důvodu nedošlo, ale ano, byly tam tyhle věci, když třeba onemocněla paní Olga, tak i o tom šla řeč a podobně, takže ano, na začátku i po skončení těch hovorů většinou, ale pak už pospíchal někam pryč, byly tam takové osobní momenty.
2: Když bychom si teď mohli dovolit vrátit ten čas a vy byste opět seděl naproti Václavu Havlovi v Lánech a mohl se ho na něco zeptat, co by to bylo?
3: Tak já si myslím, že on by byl radši, kdybyste tam seděla vy, protože neskrývám to, že samozřejmě on byl třeba člověk, který dokázal v Nerudově ulici zastavit, když kolem něj šla půvabná novinářka. Dobrý den. Ale včera mi táta připomněl, že se to stalo i nám, že jsme někde šli procházkou Pražským hradem tehdy a on přibrzdil, říkal, pane Tamchino, to je tatínek, dobrý den. A jako zastavil nás auta, které jelo kolem. Ale zpátky k vaší otázce. Kdybych tu šanci měl, asi bych samozřejmě jako mnozí jiní řekl, co tomu říkáte, pane prezidente, kdyby tady teď seděl a viděl to, co se děje kolem nás a on by řekl, já jsem o tom mluvil nebo psal tady v tom textu, tak si to najděte. Takže já říkám, chcete-li poznat Havla, jděte do jeho textu a čtěte Havla.
2: Říká rozhlasový kolega Robert Tamchina, který já jsem moc ráda, že si udělal čas a přišel přímo do studia Pohody. Robertem moc děkuji. Bylo by mnoho o čem povídat si dál, ale já doufám, že se třeba někdy zase tady u mikrofonu potkáme.
3: Tak díky. Hezký den a děkuji za pozvání.

Dobrou náladu doufám udělal nejenom mě, ale také vám, Milan Drobný. Já už jsem to tady říkala, ale klidně se ještě jednou odhalím. Milan Drobný totiž patří k mým nejoblíbenějším zpěvákům. Nevím proč, ale vždycky, když slyším nějakou jeho písničku, tak mám hned dobrou náladu. Tak by to asi mělo být. Teď se ale podíváme na trošku jiné téma. Vzhledem k tomu, že včera byl Mezinárodní den zvířat, posvítila se

segment hygieny a zdraví, a to o více než 50%. Na online srovnávače Heureka jsou nejnavštěvovanějšími kategoriemi granule pro kočky a psy, veterinární přípravky, vitamíny a také doplňky stravy. Heureka zároveň zaznamenala v posledním roce vyšší zájem o praktické potřeby, například postroje pro psy, oblečky a také pelíšky. No a internetový obchod Alza, ten zase jako významný trend ve výbavě pro domácí mazlíčky zmiňuje chytrá zařízení, například samočistící toalety pro kočky a nebo fontány na vodu. Ovšem nejrychleji rostoucí jsou chytrá kategorie, a to GPS lokátory, například samozřejmě také chytré obojky. Jejich prodeje se meziročně dostaly na několikanásobek. Zákazníci tak začínají využívat technologie nejenom pro sebe, ale také pro bezpečnost svých mazlíčků. Ale abychom se neomezovali pouze na psy a kočky, tak velký zájem je i o akvaristiku a daří se také sortimentu pro ptactvo. Tak můžete se zamyslet, co jste naposledy svému domácímu mazlíčku vykoupili. U mě to byla třeba ortopedická matrace pro psa. No byl po operaci, tak se to dá pochopit.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Co by to bylo za pohodové ráno, kdybychom se nedozvěděli, jaký nás dnes z pohledu meteorologa čeká den. No a tak já už vítám ve vysílání meteorologa České televize Pavla Karase. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Jaký den nás dnes čeká?
2: Na většině území nás dnes čeká sluneční a nadprůměrně teplý den zpočátku, ale bude většinou oblačno ráno a dopoledne, hlavně v severozápadní polovině Čech místy s mlhami. Během dopoledne se mlhy začnou rozpouštět, začne ubývat oblačnost odpoledne a večer na většině území až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách se bude pohybovat kolem 15, na Šumavě vyšplhá až na 19 stupňů. A vád bude slabý proměnlivý vítr. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer setrvalý stav, biometeorologická zátěž na nejnižším stupni.
1: Tak to jsou dobré zprávy. To byl meteorolog České televize Pavel Karas a předpověď počasí, za kterou mu moc děkuji. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Mockrát děkuji a přeju krásné dny.

0: pondělním pohodovém ránu nechyběl ani zpěvák Radek Tomášek, ale jestli nás posloucháte pravidelně, tak víte, že teď už je čas na bylinkovou lékárnu. Stevii se říká sladká tráva, nebo také medové lístky. Pochází z Jižní Ameriky, ale už zdomácněla doslova po celém světě. Nejenže sladí, ale také pomáhá při vysokém tlaku a cukrovce. Víc nám o ní právě teď řekne Eva Bucharová.
1: Stevii říkají cukr z přírody. Pěstovat si ji můžete doma, v létě venku, v zimě uvnitř, protože mrazy by nezvládla. Lístky sbírejte každé 3 týdny. Ty usušené pak můžete skladovat po mnoho týdnů. Tahle trvalka pochází z Paraguaje a tamní indiáni ji už před staletími používali jako významnou léčivku. Dokonce se zjistilo, že paragvajští indiáni díky užívání stevie netrpí kazivostí zubů. Stevie také zlepšuje trávení a snižuje únavu, ale hlavně se používá právě místo cukru jako sladidlo. Je totiž 300krát sladší než cukr. Dá se s ní sladit čaj i sladké pečivo. Jednomu hrnku krystalového cukru odpovídá 1 až 2 lžíce sušených drcených lístků stevie. Při slazení ji tedy stačí velice málo. A jak na to? Nejjednodušší dávkování je vylouhovat 2 až 3 lžíce nakrájené nebo nadrcené lístky přímo v konvičce s dalšími čerstvými bylinkami po dobu asi 15 minut a poté scedit.
0: Jestli máte rádi sladké, ale vyhýbáte se cukru, tak právě stevie může být vaší variantou. Chutná skvěle a samozřejmě nemusíte se bát, že by vám zvedla glykemii ve vaší krvi. Teď už ale zase další muzika. Nápad, Hanka Zagorová. Příjemné ráno.

V Hradišťku u Štěchovic natáčí režisér Tomáš Pavlíček novou komedii. Ve filmu uvidíme třeba Lenku Termerovou anebo Michala Isteníka. Byli jsme se podívat přímo na natáčení, no a vás tam v pohodovém ránu vezmeme hned po písničce.

0: Režisér Tomáš Pavlíček natáčí v Hradišťku už Čechovec novou komedii Pořezat pár větví. Vypráví v ní příběh o vztahu dvou dospělých bratrů s rozdílnými povahami, kteří se snaží pomáhat své starší matce. Do hlavních rolí obsadil čtveřici herců Lenku Termerovou, Taťánu Dykovou, Petra Lněničku a Michala Isteníka.
1: 34 poprvé.
2: Tiše všude a akce.
3: Nazdar, parto. Tak jste tady.
4: Herec Michal Isteník v roli Milana Jílka právě vítá další tři postavy v jedné ze scén připravovaného filmu Pořezat pár větví.
5: Je to, myslím, charakter, kterým by většina z nás toužila být. Je to chlap, který umí být v životě šťastný, problémy si nepřipouští a když ten problém nastane, tak on ho dokáže vyřešit jedním slovem a to je pivečko.
4: To slovo zaznělo i v té scéně, kterou jste teď před chvílí natáčeli.
3: Pakra, brácha, kam zas jdeš? Proč si se mnou nedáš v klidu pivečko?
5: To je scéna, kdy se bratr vrací z nemocnice, protože si rozsekl nohu a my jsme se cestou z té nemocnice trošku pohádali a on se rozhodl, že teda dojde po svých.
3: Vidíš, brácha, kdybys nedělal vofuky, byl jsi tu rychlejc.
4: Právě vztah dvou stárnoucích bratrů má být jedním z hlavních motivů filmu. Doplňuje je u toho jejich matka v podání Lenky Termerové.
6: Má je oba dva stejně ráda, ale jednoho trochu víc. A podniká s nima takový dobrodružství, například to, že chtějí pořezat pár větví a je z toho dramatická situace s návštěvou nemocnice.
4: Divák pozná, kterého z těch synů máte radši?
6: No, to jsem teda taky zvědavá.
4: Podle režiséra Tomáše Pavlíčka se všichni tři členové filmové rodiny mají navzájem rádi, ale neumí si to sdělit.
7: Děje se tam hodně konfliktů, děje se tam hodně nehod a vlastně docela dost zranění.
3: Jak jsi si zlomil nohu, když jsi skákal po tom balíku slámy?
7: A každé to další zranění nás posouvá k tomu, aby ty postavy se trošku dokázaly pousmát svým utrpením a to je vlastně vede k nějakému vykoupení.
4: On sám film vnímá jako tragikomedii se šťastným koncem.
7: V podstatě každá scéna v tom filmu je současně tragédie a současně i gag a pozvolna, jak ten příběh probíhá, tak se ukazuje, že možná přes plot je něco, co tam bylo celou dobu, jenom jsme si toho nevšimli. Ale co to je, to fakt jako nebudu prozrazovat.
3: Delikátní pivečko.
4: Snímek Pořezat pár větví lidé uvidí v kinech na podzim příštího roku. Z Hradištka Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

změny barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Wspominam se. Tak, abych to dokončila, vzpomínám si, že když jsem viděla a slyšela Pavla Bobka na koncertu na rockovém festivalu v Trutnově, kdy vždycky tam vystupuje nějaký jako umělec, který je opravdu hodně populární a je na hudební scéně dlouho, že jsem byla úplně dojata tenkrát a když zaspíval můj rodný dům, tak jsem obvolávala zhruba asi o půlnoci svoje rodiče a říkala jsem jim, jak je mám ráda. Taky takovéhle vzpomínky mohou některé písničky vyvolat. Nicméně před námi už teď posledních jenom pár minut, respektive konkrétně 10, protože dnešní pondělní pohodové ráno už se chýlí ke svému konci. My jsme vzpomínali na dramatika také prezidenta Václava Havla, který by se dnes býval dožil 90. narozenin s Robertem Tamchynou, ale 80. slaví dnes také Rudolf Hrušínský mladší. Tak mu skrz ETA dvojky posíláme přání všeho nej. A já vás pozvu na 9. hodinu. Tandem Honze Rosáka se tentokrát vrátí do roku 2010, kdy byl jeho hostem houslový virtuos Václav Hudeček. Já vám popřeji nejenom krásné ráno, pohodové, ale také celý den a budu se na vás těšit zase zítra po 8. hodině. Naslyšenou.
1: Pohodové ráno a Iva Bendová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Je skutečným svátkem, když mohu ve studiu přivítat opravdu světoznámého umělce a dneska se mi to podařilo. Vždyť kdo se může pochlubit tím, že ve věku 15 let už 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně z Royal Philharmonic Orchestra? No, ptám se, vy mi možná odpovídáte. Odpovídáte asi správně. Po tomto vystoupení sice ještě přišlo mnoho hodin učení, ale také z světového houslového virtuóza. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijal Václav Hudeček. Vítám tě, Vašku.
2: Ahoj. Dobrý den, ahoj Honzo, děkuji za tak krásný úvod. Kdyby rádio ukazovalo, jak se červenám, tak by to bylo vidět.
0: Rdíš se, což tě samozřejmě šlechtí, ale je to zbytečný, protože to je navíc ještě pravda.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Václav Hudeček už jednou hostem Tandemu byl a velice hezky jsme si popovídali ve Vaškově uměleckém životě i v soukromém se dějí nové věci, víc v tom uměleckém, protože...
2: V tom soukromém se neděje nic.
0: A to je, podívej se, to je hodně dobře samozřejmě taky.
2: Já jsem nějaký nejsem in, jak se teď říká, protože se nerozvádím.
0: Nejseš sousto pro bulvár.
2: Ano, ano.
0: Jsi úplně nezajímavý.
2: Já, kdyby byli lidi, jako žijeme my s mojí ženou, tak by bulváry se neuživily, že? No. A co bychom četli potom, Honzo?
0: No já už taky nejsem sousto.
2: Ty taky nejseš. Taky chováš nějak moc slušně poslední dobou.
0: Já vůbec se chovám jak poslední dobou, prosím tě, furt.
2: Takže nemáme šanci ani v politice udělat kariéru, takže musíme se živit, držet to svýho kopita.
0: No to je pravda. Pro bulvár jsme nezajímaví, možná pro politiku taky, ale pro lidi, kteří mají rádi kumš, například seš všem zajímavý hodně. Tak prosím tě, zkus mi tak jenom naznačit, protože ty pořád někde jezdíš, pořád hraješ, pořád koncertuješ, tak aspoň tak, dejme tomu rok zpátky, zkus se ohlédnout.
2: Tak samozřejmě člověk se vrací na ta samá místa, do těch samých zemí, kde je tradice provozování koncertů té takzvané vážné hudby, že jo? Takže samozřejmě je to ta celá ta stará Evropa i ta střední Evropa, jako je Maďarsko, že jo? To je země, které s námi léta bylo v jedné monarchii, takže Rakousko samozřejmě také, takže tyto běžné štace v úvozovkách, samozřejmě tady po tuzemsku jezdíme. Velice hezky se mi rozrůstá akademie v Luhačovicích, což jsou tedy už nejen houslové kurzy, ale máme už tam i festival Svátky hudby v Luhačovicích, kde tedy kromě toho, že zveme bývalé vítěze, nejlepší účastníky té akademie luhačovické, tak tam zveme i význačné umělce. Na ten festival letos tam například budeme mít Jirku Stivína, protože jeho dcera Markétka, s kterou také často spolupracuje, to je vynikající flétnistka, tak si vzala ředitele hudební školy Jirky Sládka syna a on odchází letos do penze, takže pro něj budeme dělat speciální tam koncert s rodinou Stivínů. To se úžasně rozvíjí, tam mám velkou radost z ohromné podpory jak soukromých osob, tak oficiálních osob jako pana hejtmana a to jak bývalého hejtmana Libora Lukáše, tak současného pana doktora Mišáka. Nemusím podotýkat, že oba jsou z jiného politického spektra, nicméně ve Zlíně toto neplatí, ty žabomyší pražské války. A
0: ta komunální politika je trošičku v něčem jiném.
2: Úžasně tam všichni spolupracují pro to, aby země se hnula kupředu, takže si to strašně vážím. Paní primátorka Zlínská, která nám pomáhá, Irena Ondrová, prostě je to úžasná společnost a jsem šťastný, že byti náhodou jsem právě v tomto kraji zakotvil s touto aktivitou. Dále jsme rozjeli, už třetím rokem děláme v Moravských Budějovicích festival, který letos tedy si vzal pod křídlo pan starosta města Bařinka, za což jsem mu tedy opravdu vděčný, protože on si to vymyslel a on se o to chce starat. Takže to je velmi dojemné, takže to je víkend kolem mých narozenin, tedy teď já mám 7. června, takže 4., 5., 6. června se budou konat ty koncerty na nádvoří zámku v Moravských Budějovicích. Tady končíme 16. sezónu svátků hudby v kostele Šimona Judy. Doufám, že budeme i pokračovat nadále, protože tradičně jsme grant hlavního města Prahy nedostali. Takže já věřím, ale že ti, kteří nám pomáhají, jako pan inženýr Jiří Michal, nemůžu říkat samozřejmě od které firmy, ale celé ty roky nás podporuje. Za to jsem mu ohromně vděčný a všem těm, kteří nám pomáhají. Takže vlastně je strašně moc nového, ale vlastně nic nového není, jenom rozšiřujeme to, co vlastně celou dobu děláme, takže.
4: Což je možná ještě důležitější.
2: Tak úžasný, že nám zatím nic neskrachovalo ve smyslu, že by jsme přišli o podporu o mecenáše a že publikum chodí, pořád máme vyprodáno.
4: Víš co, nic se nemá zakřiknout, zaklepeme.
2: Ťukám pro jistotu, taky děkuju.
3: Tandem cestuje.
4: No, mám takový pocit, že v tandemu jsem měl málo hostů, kteří by si zacestovali za svou prací víc než houslový virtuos Václav Hudeček. Teď jenom mám ale velikánský problém, kam zamířit pozornost teď v tomhle tom povídání, protože těch destinací, kde si ty hrál, koncertoval, je taková spousta. Spíš možná, kde
2: jsem nekoncertoval.
4: A nebo. Ne, takhle, spíš jak si, kam se nejradši vracíš, nebo kde se ti to nejvíc líbilo, kde jsi zaznamenal jak si třeba velikánské překvapení, divácké třeba.
2: Tohle je právě naprosto nevyzpytatelná věc. Mě se často ptají posluchači, třeba občas dělám někde besedu po koncertě, a oni se mě ptají, kde je jako nejlepší publikum, a ono je to naprosto nevyzpytatelné, protože když sám vystupuješ veřejně, tak to víš, že přijedeš do jednoho města, i tady u nás, jednou je tam senzační publikum, po druhé je vlažnější a máš pocit, že si při té první návštěvě nebyl zdaleka tak dobrý a byli naprosto senzační publikum a pak si myslíš, že jsi byl senzační a oni jsou takový vlažní. Ale tohle to se stává skutečně i v tom světě všude stejně, že si řekneš, Italové jsou, tam to bude tutový, to bude brávo, brávo, že jo, a budou ve stoje ovace. A nemusí,
4: ticho,
2: to,
4: ticho.
2: Nemusí to vůbec platit. No a pak tedy se nesmíš leknout, když přijedeš do Holandska, že když dohraješ, tak všichni povstanou a máš hned ty takzvané standing ovations, protože v Holandsku prostě vstanou po každý, když hraješ úplně blbě. Jo? Takže to je takový zvyk.
4: Ale řeknu ti, to je zase hezký zvyk, to se mi líbí, protože každý má hezký pocit, každý účinkující.
2: Jenže zas nemáš tu takové to vystupňování toho potlesku, protože tady u nás občas se mi to poměrně často. To tedy jsem tomu nesmírně rád. Poměrně často se mi stává, že skutečně i u nás lidé vstávají. A prostě máš ten pocit, ano, tentokrát se jim to opravdu líbilo, nebo ti dávají najevo, že jsou rádi, že si zase po letech přijel do jejich města. A v tom Holandsku tohle to nemáš, jako tam prostě je to běžné. A když tam jdeš poprvé, tak seš nadšenej z toho, jdeš to oslavovat, jak jsi byl dobrý, a ono to není známka kvality.
4: A přitom Miroslav Horníček kdysi nazval takové to publikum, které sice bylo u nás, ale bylo úplně stife, tak je nazval Holanďani, protože jak si to bylo jenom synonym, protože mu nerozumějí. Ale co třeba Japonci, jak reagují Japonci?
2: Japonci jsou úžasné publikum. Samozřejmě musíme brát v potaz, že v Tokiu žije, já nevím, 15 milionů lidí, asi tak jako bývalé celé Československo. A tudíž, když máš v sále 2-3 tisíce lidí, tak je to jako by v Praze přišlo 200-300 lidí, takže nic světoborného. Nicméně publikum právě proto v Japonsku je velmi specifické v tom, že oni chodí třeba s partiturou na koncert. Oni sbírají nahrávky, takže oni třeba mají doma, ty sběratelé, skutečně 100 nahrávek Čajkovského houslového koncertu a teď za tebou přijde a teď ti říkají, tak vyhrajete v tom Čajkovském tohle takhle, ale Oistrach to hraje tak a Perlman tak, takže oni jsou skutečně velmi poučení, protože je to velmi úzká skupina lidí, kteří se tou hudbou buď sami zabývají, anebo jsou to fandové. A Japonec, když něčemu fandí, tak opravdu tomu obětuje všechny peníze a celý svůj život té hudby. A třeba oni milují Antonína Dvořáka, Čajkovského, Beethovena. To jsou nejoblíbenější skladatelé v Japonsku, se každý rok jako co do prodeje, desek a konzumace hudby, tak tyto tři skladatelé se jaksi přou o prvenství, každý rok je někdo jiný, takže...
4: No, tak teda Japonsko dobrý, ale já teda, kdyby si měl vybrat, tak jedu teda koncertovat do Holandska, je to jasný. Tam povstanou.
2: Tam je to tutovka.
3: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnešním skvělým výjimečným hostem tandemu je houslový virtuos Václav Hudeček. Vašek se potkal za dobu svého nejenom koncertování, ale také svého studování se spoustou úžasných osobností. A když se tě teď, Vašku, zeptám, kterou osobnost z historie obdivuješ tak, že kdybychom ti to teď teoreticky umožnili, tak by si se s ní rád potkal, tak já bych si troufnul vyslovit jméno Oistrach, co?
2: Určitě Davidovi bych rád dal všechny nahrávky svoje, co jsem udělal od té doby, co jsme se viděli naposled, což bylo 14 dnů před jeho smrtí. Byl bych rád, kdyby si to poslechl a kdyby mi řekl na to svůj názor. Rád bych, kdyby se můj táta, který zemřel, když mě bylo 22 let, kdyby se dožil toho, že už mi za chvíli bude 60. Mě už vlastně je o 10 let víc, než bylo jemu, když zemřel, takže to mě mrzí. Jak by si určitě rozuměl s mojí ženou, protože moje žena je strašně fajn, s ní sranda a on by určitě měl rád, ona ho nikdy nepoznala. Tak z těchto lidí ty bych rád, aby se vrátili, aby se mě vrátili, což samozřejmě není možné, ale z těch, které jsem nikdy nemohl potkat, tak bych strašně rád potkal se s Antonínem Dvořákem, strašně rád bych se potkal s Čajkovským a Brahmsem, protože jsem přesvědčen, že Johannes Brahms musel být úžasný člověk, protože když si představí, že on byl přímý konkurent Antonína Dvořáka, protože v té době oba dva byli občané rakousko-uherské monarchie, a Johannes Brahms, když se Antonín Dvořák objevil jako obrovský talent, jeho vrstevník, tak neudělal to, co se většinou třeba u nás dělá, že ho začne likvidovat, ale naopak ho doporučil svému nakladateli Simrockovi, což bylo jako dneska, když ti dohodí gramofonovou firmu někdo nebo agenturu, která tě okamžitě začne prodávat po světě. A vlastně díky Johannesu Brahmsovi, samozřejmě na prvním místě díky genialitě Antonína Dvořáka, ale ten první a největší a zásadní impuls k jeho světové kariéře dal právě jeho, dalo by se říct, největší konkurent Johannes Brahms. A na základě toho, když si poslechl Slovanské tance, které Antonín Dvořák napsal a on sám se inspiroval, že napsal Uherské tance, vlastně ho inspiroval Antonín Dvořák, takže Johannes Brahms, jehož hudbu naprosto zbožňuju, jeho houslový koncert je nejkrásnější ve smyslu toho, že to je nejhlubší hudba v houslovém koncertu. Je to hudba, která se ti nikdy neoposlouchá. Kdykoliv ho hraju, vždy tam nacházím nová kouzla. Takže to je člověk, kterého bych strašně rád poznal, protože si ho vážím, aniž jsem ho mohl samozřejmě znát osobně, ale z toho jeho života a z toho obrovského gesta, které udělal vůči Antonínu Dvořákovi, prostě to musel být úžasný člověk.
1: Co třeba někteří tvoji předchůdci, myslím interprety, třeba nechtěl by si popovídat s Paganinem a zjistit, jaké byly jeho stimuly, co ho hnalo dopředu, že ten démon v něm třeba.
2: Určitě Paganini musel být zajímavá osobnost, protože on před těmi 200 lety už vlastně přivedl hudbu houslovou a techniku houslové hry absolutně na vrchol a maximum a vlastně po Niccolo Paganinim už nikdo nic na houslích nevymyslel, co by se jak dalo hrát, protože on všechno vymyslel a vlastně přišel, objevil se vlastně po takovém tom, jak my říkáme, hraní maximálně do třetí polohy, tak on přišel s tím, že využil vlastně všech těch čtyřech strun a od toho pražce až nahoru ke kobylce a dvojhlasy, trojhlasy, čtyřhlasy, prostě všechno, co se na housle dá zahrát, tak to vymyslel on, takže to byl genius. Určitě by to bylo zajímavé
1: koukat se mu do ruky
2: a popovídat si s ním vůbec, jaký to byl člověk. Oni ho samozřejmě v té době považovali za spolčence ďábla, ale ono, když se ostatně i dneska, kdy jsme samozřejmě moderní společnost a už víme, co způsobuje blesk a co způsobuje duhu, tak přesto, když se objeví výjimečná osobnost, a to nemusí být jenom houslista, to může být politik, zaplať pámu za všechny ty výjimečné politické osobnosti, i u nás jich pár máme, tak se okamžitě začnou ti lidé špinit. Protože všichni ti, kteří jsou sami špinaví, se je snaží do toho jejich blátička zatáhnout, aby prostě si národ myslel, že všichni, my jsme všichni stejní, jo? Nebojte se, i ten slušňák, i ten pan slušňák je prostě taky neslušňák. A to bohužel je lidské a já si myslím, že Niccolò Paganini byl nic jiného než geniální člověk, musel být nesmírně pracovitý. Vím, o čem mluvím, protože sám na ty housle hraju a hrají takřka všechny jeho skladby. Takže vím, co je to za dřinu se to naučit. On to musel ještě zkomponovat. Navíc on byl i vynikajícím kytaristou. Takže to byl člověk, který jenom pracoval a hrál koncerty a na nějaké spolčování s nadpřirozenými bytostmi vůbec neměl čas.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: osobností a kromě jiných také herců, on se tomu říká bavičů, ale já to slovo příliš moc nemám rád, když ho vymyslel můj kamarád Karel Šíp, ale rozumíme
1: Karla
0: si.
1: Máme,
0: prostě lidi.
1: Karla máme rádi, jako, mě nevadí to slovo jako bavič, že jo? Protože pokud lidi dokáže bavit jako konkrétně zrovna Karel Šíp, ano, který je skvělý, ano, tak mi to nevadí, ale když si někdo říká bavič a nudíš se dvě hodiny
0: u jeho,
1: tak to je nudič, ano.
0: Tak prosím tě, ty teď máš možnost, Vašku, si vybrat někoho z těchto úžasných osobností a potěšit nás některým z klasiků českého humoru tvou zásluhou. Kdo to bude?
1: Já myslím, že jsem možná, že si vyberu zase stejného jako minule člověka. I když tedy mám, o Karlovi už jsme mluvili, mám rád Cimrmany, že jo, mám rád Láďu Menšíka, to byl přítel opravdu, jako mám rád Jirku Sováka, to byl kamarád mýho táty. Ale já bych si vybral pana Miroslava Horníčka, protože já s ním mám úžasný zážitku, několik životních. Jednak mě byl za kmotra na dvou nahrávkách a jedna z toho byla nahrávka Dvořákova houslového koncertu Romance a Mazurku, což je vlastně veškeré dílo, které Antonín Dvořák napsal pro housle a orchestr. A toho jsem si velmi vážil. Mám dokonce doma fotku, kdy Mirek Horníček hraje na housle, já ho jako učím. On mi hraje do ouška, já mu jako říkám, tak to mám doma zarámovanou. On uměl, ta stará generace herecká, všichni Jirka Sovák, pan Kemr, Ruda Hrušínský, teď myslím tedy tátu kluků Hrušínských, všichni ti to hráli na housle, a dokonce Ruda Hrušínský, tomu jsem dal jedny své staré housle, protože s panem Kemrem, pan Kemr hrál na violu, tak spolu koncertovali.
0: Tak muzicírovali si.
1: Tvrdil, Ruda říkal, prosím tě, nemáš doma nějaký skřipky, on Pepa si se mnou chce zahrát, tak mi prostě tady budeme vrzat. No asi vrzali, nikdy mi to nepředvedli, ale nicméně má ode mě, nebo měl ode mě Ruda housle. Nicméně tedy jako pan Horníček, velice si toho vážím, že mě to CDčko pokřtil a vzpomenu si vždycky na něj s láskou, protože jednou jsem měl koncert někde v nějakém menším městě a tam listu tou pamětní knihou a tam byly, že jo, podpis Sovák a Kemr a prostě všechny takový slavný jména a teď tam bylo na poslední stránce bylo napsáno: po tolika velkých jménech jedna zdrobnělina Horníček. A já, protože mám příjmení Hudeček, tak mě to dojalo, že jsem byl hned po něm, tak jsem tam připsal a ještě jedna Hudeček. Takže bych rád, kdybychom si tohoto velkého mistra, skvělého člověka, který tady moc, moc chybí v této zemi, tak bych byl rád, kdybychom si ho připomněli.
0: Navíc měl housle, i když dobře utajené.
1: Dobře utajené, i proto ho mám rád.
2: Já jsem tady vystupoval na tom nejvyšší poprvé, když mě bylo asi 17 let, jenom jako statista v komparzu. To bývá ve některých hrách, když jsou vyjmenovány osoby, tak ještě dole bývá napsáno a lid obého pohlaví. Jsem si přečet, povídám si, Herkot, lid obého pohlaví. To je role pro mě jak dělaná. Bylo mi 16, ještě jsem se nerozhodl. Tak jsem tady dělal lid obého pohlaví. To tady hostoval veliký režisér té doby Jindřich Honzl a režíroval tu Husa, Tylova Husa. A tady byla scéna, František Muzika navrhoval scénu, tady od toho kraje ještě takový diagonál do vejšky, vždycky praktikálně šikmej, rovnej, to obrovský vejšky, asi 5 metrů vzadu. A tu hru končila taková scéna, která není v Tylovi, kdy jeden z husových žáků čte v Praze dopis z Kostnice o mistrově upálení a pražský lid se zdvihne u svatém hněvu, jak by řekl Jirásek zase. A u svatém hněvu jsme se řítili po těch stupních nahoru. Asi 50 nás bylo studentů takových tady. A doběhli jsme nahoru, tam se nám objevil v čele muž s palcátem jako symbol příští bouří. My se naraz otočili do hlediště a zpívali jsme dva verše. Kdož jsou boží bojovníci a zákona jeho, prosteš od Boha pomoci a doufejteš v něho. A do toho už pomalu padala opona. Krásný závěr. Přišla premiéra, já tady stojím, lid obého pohlaví. Ten žák dočetl dopis, my jsme se vyřítili nahoru, že jo. Letíme, doběhnu na svým místo, otočím se a v tom si říkám, pozor, je zle. Já skončil ten běh na horním okraji jedné té šikmy, čili hrozilo sklouznu.

0: Tak abych zabránil trapasu, protože ta nehybnost nesměla být narušena, že jo? Tak vedle mě stál Honza Kastl z učiteláku, možná, že ho jim ještě pamatuje, blondiák takový. A v huňatým selským kožichu. Tak jsem se ho prostě zezadu chytil za ten kožich. A nastal ten nádherný patetický závěr, kdy nehnutý dav zpíval chorál a dva blbci jeli dolů. Tak jsem...
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnešním hostem je houslista Václav Hudeček, který za své umění byl mnohokrát v životě oceněn, ale jak Vaška znám, tak já si myslím, že nedělá to, co dělá jenom pro ty ceny. I když je, myslím, docela dobře se o některých zmínit, tak tvoje nahrávky byly oceněny zlatou platinovou deskou. Ale za tu dobu, co jsi tady nebyl, se v tvém životě stalo taky něco hodně důležitého. Václav Klaus ti v roce 2007 udělil státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Mám takový pocit, že jsi byl trošku dojatý, jsem koukal, co? Hodně to znamená pro tebe.
2: Je to neuvěřitelný, i když člověk je zvyklý stát na tom pódiu, hrát různým hlavám korunovaným. Já jsem opravdu za svůj život měl tu čest hrát králům, královnám. Dokonce i nedávno tragicky zesnulému polskému prezidentovi jsem měl tu možnost hrát v Lánech, když tady bylo setkání Vyšegradské čtyřky. Takže by si člověk řekl, že už je takovej, jak se říká česky, oprsklej a že ho nic nevzruší. Ano, ano. Ale musím ti říct, když sedíš na tom pódiu v tom Vladislavském sále a teď tam hlavně okolo tebe prostě lidé, kteří se skutečně zasloužili třeba o svobodu naší země, váleční veteráni, kteří bojovali proti fašismu a teď dostávají ty metály a teď to jde postupně, až se to dostane k tobě, tak jsem se skutečně jako rozechvěl a já jsem panu prezidentovi, když mi to předával, tak jsem říkal, já vám samozřejmě strašně děkuju a jsem hrozně rád, že dneska nemusím hrát, protože abych nezahrál ani notu. Já jsem se opravdu klepal a to se mi snad v životě nestalo. Byl to úžasný zážitek, já si to nesmírně vážím, ale nejen kvůli sobě, protože ten samý rok to vyznamenání dostal i Jirka Stivín, dostal to Jirka Kout, vynikající český dirigent, opravdu světová špička, ale dostala to i legenda české hudby Ilja Hurník, takže pan prezident Klaus vyznamenal vlastně 4 seriózní muzikanty, což si myslím, že do té doby je naprosto věc nevídaná. A v souvislosti s těmi, kteří byli před námi vyznamenáni, ti skutečně zasloužili o tuto zemi, o svobodu této země, tak prostě to tě dojme, to prostředí Vladislavského sálu a teď, že vlastně na tebe se dívá elita národa, protože tam je kromě samozřejmě politických činitelů, jsou tam zváni hosté, špičkoví hosté z celého spektra lidské činnosti. Takže to jsem byl opravdu upřímně dojatý a upřímně si to vážím a tak i proto, že jsem to dostal vlastně tak mladý, jako protože já jsem to dostal vlastně v 55, zatímco Ilja Hurník v 80 letech, takže to taky jako ti vrtá v hlavě a zavazuje tě to strašně, jako že člověk musí skutečně se chovat tak, aby jako pro ten bulvár opravdu žádná potrava nebyl.
1: I když je to tedy skoro už 3 roky, tak máš od nás, ode všech posluchačů tandemu i ode mě dodatečně ještě jednou blahopřání.
2: Děkuju moc krát, děkuju moc, Honzi.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Václav Hudeček už několik men ve svém životě důležitých men zmínil, samozřejmě David Oistrach třeba, ale já si myslím, že by si, Vašku, možná ještě přišel na několik dalších důležitých osobností, které ti v životě byly ku pomoci, když jsi to potřeboval.
2: Určitě to byl můj otec, který byl tedy jako úžasná osobnost a o tom už jsem mluvil, ten mě jako hodně chybí, protože on byl člověk nesmírně čestný, miloval muziku a miloval poctivý postoj k životu a k práci. Takže ten mě hodně ovlivňoval. Pak musím vzpomenout mé pedagogy houslové, kteří mě učili mimo Davida Oistracha. Úžasného jsem měl profesora na Akademii muzických umění Václava Snítila, což byl a je, tedy on dneska už nehraje, protože přece jenom už je mu přes 80 let, ale chodí na všechny moje koncerty a mimochodem také dostal vyznamenání od pana prezidenta Klause, protože on vlastně vychoval všechny nejznámější české muzikanty mojí generace trošku starší a ještě mladší, takže to my všichni jsme jeho
1: snítilovci.
2: Jeho žáci z AMU. Takže samozřejmě zaslouženě to dostal a to je vzácný člověk, také dobrý a vynikající muzikant. On nás učil především tedy komorní muziku, což je nejkrásnější druh hudby, takový velmi intimní, když prostě hraješ sonáty s klavírem a tam si musí vyhovět vzájemně, nebo trio, když se hraje neškuli kvartet smyčcový, tak to je úplně o něčem velmi intimním. Takže mám nádherné vzpomínky, pan doktor Micka na konzervatoři, který byl doktor filozofie, ale byl úžasný, on to, ten jeho zase vysvětlování hudby od toho psacího stolu, jak se říká, to bylo úžasné, protože on to měl všecko teoreticky dokonale promyšlené. Takže mám nádherné vzpomínky na své první učitele Jaroslava Zahradníka, kteří mě učili, jako když jsem byl dítě, který byl varhaník povoláním. Toho jsem obrečel, protože asi jsem k němu chodil v Blatné v Hudebce rok a on zemřel, tak toho jsem obrečel, jak kdyby to byl vlastní táta. Samozřejmě paní Valinka Talichová, maminka Honzy Talicha, zakladatel Talichova kvarteta, ke které jsem jezdil do Plzně, profesor Kotmel ve Strakonicích na Hudebce. Takže všichni tito se na mě podepsali. A samozřejmě David Ojstrach v poslední řadě, ale i učitele z základní školy. Já jsem měl třeba výborného třídního učitele v Blatné, kam jsme jezdili, pana učitele Šefrnu, který mě uvolňoval každou sobotu, tehdy byly ještě pracovní soboty a on mě pouštěl, že jsem nemusel chodit do školy, protože jsem jezdil do Strakonic do Hudebky. Takže úžasní lidé, no a samozřejmě teďko v tom dospělém životě jsem Pánu Bohu vděčný za to, že mám skvělou ženu,
1: která... Je, ale teď jsem chtěl říct, že by si málem zapomněl na důležitou paní Hudečkovou, kterou máš doma.
2: Jo, Honzíku, nemohu být. Ty víš, že já jsem jako ty v tomhle tom. Nemohl bych, protože Eva je opravdu úžasný člověk a přítel, partner, prostě to je nádherný vědět, že doma máš absolutně spolehlivé zázemí, 100%.
1: A
2: že se domů těším, takže přeju takovýto vztah každému a je mi líto každého, kdo ho nemá a hledá neustále něco, co nenachází.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co má Václav Hudeček, houslový virtuos, za sebou, a to nejenom v té vzdálené, ale i té docela blízké historii, tak to už tady zaznělo, už jsme si s Vaškem o tom popovídali, ale v podstatě ani slovo o tom, co je před tebou, co chystáš.
2: Kromě tedy samozřejmě těch běžných koncertů a běžných dávám do uvozovek, tak teď moje žena vymyslela takový krásný projekt, o kterém nechci se moc rozšiřovat ještě, protože jako je lépe vždycky, když už jsou věci hotové, aby to třeba někdo nechtěl nějakým způsobem tomu pomoci do hrobu. A tak máme krásnou spolupráci, jsme asi před 2 lety začali s televizí Noé, což je neuvěřitelné médium, televize, která žije pouze z příspěvků svých diváků. A funguje to a prostě mají vyrovnaný rozpočet, což tedy jako, když se podívá člověk kolem sebe, je velmi neuvěřitelné.
1: A to je televize, která vysílá duchovní programy.
2: Duchovní programy a právě bohužel už dneska asi jediná, která vysílá takzvanou vážnou muziku. A to díky i spolupráci, kterou jsme navázali, díky nám čím dál tím víc. Takže moje žena přišla na takový krásný projekt, který teď se začne realizovat. Máme ohromné štěstí na lidi, kteří nám pomáhají. Nechci teď ještě prozrazovat, co to bude, ale uvidíte to, můžu říct, dáli Bůh a dožijem se toho dne natáčení ve zdraví, tak to uvidíte na svatého Václava na televizi Noé koncert z jednoho z nejkrásnějších a možná nejkrásnějších míst vůbec v této zemi a nejdůležitějších pro nás, nejsymboličtějších. Máte se na co těšit a je to místo, na kterém se možná bude takovýto druh natáčení konat úplně poprvé a zazní tam hudba.
1: To už musíš prozradit, kde to bude,
2: prosím. Neprozradím, Honzíku, nezlobte se, milí posluchači, já jsem pověrčivý v tomhletom, nerad bych to zakřik a dívejte se 28. na Václava, když já mám svátek a pan prezident má svátek, i bývalý pan prezident, všichni Václavové máme a kvůli nám máte volný den, tak se dívejte a bude-li to tam, ten koncert, tak to znamená, že to všecko dobře dopadlo a že ten nádherný cyklus koncertů se bude na této televizi objevovat. Chci tam samozřejmě představovat nejlepší muzikanty, kteří dělají tu muziku jako já, protože jinak kde kdo by je jak znal a poznal, když se o to jiné televize nezasluhují, takže těšíme se na to a kromě toho i poznáte nádherná místa naší země, takže máte se na to těšit.
1: Vašku, já ti moc děkuju za tvoje moc příjemné povídání a v mnohém případě i velice objevné. Dozvěděli jsme se spoustu hezkých věcí, jako vždycky, když se posadím do studia se zajímavým člověkem. Moc ti děkuju a přeju ti, ať se ti všecko vydaří, všechny tvé projekty, ať jsou tak úspěšné jako to, co máš za sebou.
2: Já ti děkuji, Honzíku, přeji ti také to samé a přeju vašim posluchačům hlavně zdravíčko, hlavně, aby tato země vzkvétala.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
4: Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mě napíší milostnou písničku, já nechci hit,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Vítejte u dalšího dílu pořadu z cyklu Životopisy, ve kterém vám tentokrát představíme nevšední osud slavného francouzského herce Gérarda Philippa. Jeho život proběhl v závratném tempu. Divadelní prkna střídal s natáčením jednoho filmu za druhým, přičemž řada z nich dosáhla světového úspěchu. Mezitím ještě cesty po mnoha zemích a šťastný rodinný život. Stejně tak rychle během několika týdnů zasáhla zhoubná choroba a ukončila jeho život krátce před jeho 37. narozeninami 25. listopadu roku 1959. Pořad životopisy věnovaný Gérardu Philippovi připravila v plzeňském studiu Českého rozhlasu Eva Viligová. V režii Miroslava Buriánka účinkují Bronislav Kotiš a Kristýna Hlaváčková.

0: Chtěl zemřít v kráse a zatím 25. listopadu 1959 byla Paříž již třetí den bičována prudkým deštěm. Kráčel smrti vstříc jako dítě. Pokojná tvář již bez života. Na nočním stolku svazek školního vydání Euripida je rozřezán až ke straně 213. Tam je tuškou podtržena Hekubina replika. Ne, dcero moje, není možné vidět ještě den a být mrtev. Smrt to je nicota. Život je pro ní naděje. To už je 50 let.
1: Dál jsem to opravdu nedočetl.
0: Vy?
1: Už je to tak. Gérard Philippe. A po 50 letech, jak jsem měl možnost právě zaslechnout, studujete? A filmografie. A pokud se nemýlím, tak moje.
0: Ale promiňte, jak je to možné? To přece nejde.
1: Víte co? Ponechme si svá drobná tajemství. Třeba vás uspokojí, když vám povím, že moje matka se úspěšně zabývala spiritismem.
0: Ta Češka?
1: Vidím, že lecos víte, ale ne úplně přesně. Myslím, že by nemuselo škodit, kdybychom si trochu popovídali. Ovšem, chcete-li a máte-li čas?
0: Samozřejmě, že mám čas. Pro vás rozhodla jsem se totiž psát o vás, seminární práci, a tak budu moc ráda, když mi něco povíte. Takže, maminka Češka nebyla. Ale četla jsem, že ano.
1: Znáte novináře, myslím si, že se od mých časů příliš nezměnili. Ti toho mnohdy napíší. Tak co, vezmeme to od začátku?
0: Vezmeme ráda.
1: Tak tedy, moje maminka Marie Elise Josephine Jean, které ale nikdo jinak neřekl než Mano či Minu, tak jsem ji oslavoval i já, byla Češkou z poloviny, po své matce. Babička se narodila v Praze a Minu po ní zdědila bohaté, temně černé vlasy, které si stáčila v pletencích nad ušima, nebo je nosila svázané do uzlu, nádherné černé oči a dokonalou bradu. Tu jsme s bratrem měli po ní. A moje děti také. Minu se narodila v Chartres.
0: Podle fotografií, na kterých s maminkou jste, vím, že byla skutečně krásná. Řekla bych, že měla takový slovanský půvab.
1: Vy tedy Češku nezapřete. Ano, byla neskutečně krásná, navíc byla bystrá a srdečná.
0: Velmi jste jí miloval, že?
1: Byli jsme něco jako spiklenci. Byla nejmladší z pěti sourozenců. Její otec, cukrář, měl v Chartres přímo naproti katedrále čajovnu. A sem do této čajovny velmi často přicházel mladý voják. Bylo mu sotva 20 let, pocházel z jižní Francie a do kasáren v Chartres jej zavála náhoda. Odbýval si tu vojenskou základní službu.
0: Váš otec.
1: Byl to vysoký chlapec a svých 180 cm nosil s elegantní rozhodností. Měl velice krásné ruce, šedé oči, k tomu licenciát na právnické fakultě. Mano ani moc neposlouchala, když jí svěřoval, že pochází ze zámožné rodiny na Riviéře. Byla už lapena.
0: Voják a krásná cukrářka. Název pro limonádový příběh.
1: Bohužel zapracovala historie a tuto idylu zničila.
0: To snad ne. Vždyť vy jste důkazem, že románek měl pokračování.
1: Dobře, tak tedy přesněji. Přerušila. Píše se totiž rok 1914.
0: První světová válka. Na jak dlouho se tatínkovi vojenská služba protáhla?
1: Na 6 let. A nebyla už vojenskou službou, ale 6 lety ve zbrani. Takový byl osud celého vojenského ročníku 1913.
0: A Mano na něj celou tu dlouhou dobu trpělivě čekala.
1: 30. srpna 1920 podepsali snoubenci svou svatební smlouvu. Obřad se konal 4. září v Mentonu. To už byli rozhodnuti usadit se v Cannes.

0: Bydleli jsme ve vile Lesinant. Jmenovala se podle amerického kolibříka a mý rodiče v ní prožili snad nejšťastnější chvíle svého života. Po roce se jim tu narodil první syn, můj bratr Jean, a pak 4. prosince 1922 já. Ale na svůj rodný dům se vůbec nepamatuji. Otec v sobě objevil obchodního ducha, otevřel si banku, pak založil pojišťovací kancelář, vybudoval síť čajoven, začali jsme se stěhovat a kolibříci z života naší rodiny navždy odlétli. V červnu roku 1924 přišel na svět ještě bratříček Iber, ale jeho život skončil dříve, než mohl doopravdy začít. S Jeanem jsme na něj celý život vzpomínali.
1: Vila Lesinant už nestojí. Na jejím místě je moderní pětiposchodový dům. Ale máte na něm mramorovou desku, kde píší, že město Kán chce uchovat vzpomínku na nesmrtelného herce, jenž se stal pro všechny symbolem věčného mládí.
0: Opravdu?
1: Můžete mi věřit, prostudovala jsem si to. Deska byla odhalena v roce 1972 a byl u toho starosta města a pracovníci Mezinárodního filmového festivalu. Ráda bych se vás na něco zeptala. Narodil jste se ve znamení Střelce s ascendentem ve znamení Býka a toho dne v Kán sněžilo. Prý vaše první slovo bylo čokoláda a chodit jste začal až v 18 měsících, je to pravda?
0: Dám vám dobrou radu. Ponechme pověstem, co jejich jest.

0: Páté poschodí, Venizelosova ulice. Věšák v hale, dlouhá chodba a za ní vlevo komora se zamřížovanou spižírnou na síry. Kuchyň zařízená na plyn, království naší služebné. Byla to Chorvatka a říkali jí Marika Ivanuska. Milé oddané stvoření. Neustále nosila na hlavě veliký šátek, jak bylo zvykem v její zemi. Pamatuji se, že měla v kuchyni klec s andulkami. Vždycky, když některá umřela, Marika na ní provedla kuchyňskými nůžkami pitvu, aby zjistila příčinu smrti, což se jí samozřejmě nikdy nepodařilo.
1: Kde pak jste tohle zjistila?
0: Vzpomínky vašeho bratra.
1: Bezstarostná doba dětství. Ovšem až na to, že babička, která s námi bydlela, rozhodla, že budeme s bratrem chodit do houslí. Nedovedete si představit, jak pomalu jsem se coural do hodiny, abych si výuku alespoň trochu zkrátil. A potom bylo to 1. května roku 1936, to datum nikdy nezapomenu. Přišel otec a vzal Žána i mě beze slova za ruku a zavedl nás do prvního patra. Tiše zaťukal na dveře. Babička ležela ve svém pokoji s voskově bledou tváří. Zaváhali jsme, ale taťka nás postrčil kupředu. Museli jsme vylézt na lůžko, stoupnout si na pelest a mrtvou naposledy políbit. Tehdy mi dětství nenávratně skončilo.
0: Nastala doba studia, viďte.
1: V Kán přicházela pro syny z buržoázních rodin v úvahu pouze jediná škola. Ústav svatého Stanislava. Tam jsme bydleli s Žánem na internátě. Doma jsme byli zvyklí na služebnictvo, šoféra, posluhovačku. Ale přizpůsobili jsme se. A já tam byl v podstatě šťastný. Ale jen do roku 1939. Pak byl ústav svatého Stanislava zabrán pro vojenskou nemocnici.
0: Dočetla jsem se, že jste u maturitní zkoušky nejprve propadl.
1: Co vy všechno nevíte. Ano, 30. června 1939 jsem skutečně první část maturitních zkoušek nezvládl. Tak jsem strávil léto v nalejvárně, totiž v Monteňově ústavu ve Vance. S 20 stejně starých chlapců jsem tam byl zavřený až do září. Školní dvůr byl ale oddělen od lesa jen drátěným plotem a tak jsme přes něj každou noc utíkali a vraceli se až k ránu, načichlý slabým pachem cigaretového špačka v kapse. Maturitu jsem složil úspěšně, což určitě víte.
0: 29. července 1940. Předtím jste ale onemocněl zánětem pohrudnice s následky na celý život.
1: Nicméně mne to o 3 roky později zachránilo před povinností totálního nasazení.
0: Mám na srdci takový problém, ale musím se zeptat. Uvědomoval jste si vůbec všechny ty změny, které se kolem vás dály? Charles de Gaulle na vlnách BBC volal, že absolutní povinností každého Francouze, který unese zbraň, je pokračovat v odboji. A váš otec jakoby neslyšel. A vy?
1: Tu výzvu, o které mluvíte, uposlechlo tehdy jen málo Francouzů. A mý rodiče mezi nimi nebyli. Je pravda, že taťku politika fascinovala vždy, ale jeho sympatie byly orientovány směrem jiným. Když převzala na Riviéře moc Lidová fronta, to bylo v roce 1936, bral to jako katastrofu. Prodal banku, protože se obával hromadného znárodňování a v Grasse postavil hotel Park Palace, důležité středisko místního společenského života 30. let. Později mi vyprávěl, jak při jedné cestě do Marseille upoutal jeho pozornost zhluk lidí u starého přístavu. Nějaký chlapík v modré košili tu promlouval k davu. Byl to Jacques Doriot, přeběhlík komunistické strany hlásající francouzský národní socialismus. Pro otce byl opravdovým zjevením, nechal se pro věc zcela získat a od té chvíle začal sám šířit ideje profašisticky orientované francouzské lidové strany. Schůze, mítingy, setkání. A já, mladý maturant s kýženým diplomem v kapse? Ne, tehdy jsem si to neuvědomoval. Tehdy ještě ne.
0: Co Ze vzpomínek vaší matky vím, že jste zásadně odmítal vystoupit na jeviště, a to i při školních slavnostech. Ale jednou ta změna nastat musela, když jste se stal hercem.
1: To bylo tak. Minou se v hotelu Park Palace spřátelila se Siza Devoadovou, bývalou členkou Komedii Française, která pořádala charitativní akce. A při jedné takovéto dobročinné slavnosti nečekaně zmizel jeden z účinkujících a paní Devoadová na mne naléhala s takovou přesvědčivostí, abych za něj zaskočil, že jsem odmítnout prostě nedokázal. Čekala mne ale dráha advokáta, ne herce. To bylo přání taťky, abych kráčel v jeho šlépějích, a tak jsem se zapsal na právnickou fakultu v Nice a začal chodit na přednášky. Riviera tehdy byla jakýmsi ostrůvkem života a svobody. Nebyla okupována, a tak se tu dali sehnat na severu zakázané knihy, promítaly se americké filmy stažené z pařížských a byla tu spousta intelektuálů a umělců, mezi nimi i spisovatelé a herci a režiséři. Všichni jsme zcela propadli filmu, to nadšení bylo asi nakažlivé, navíc práva mne opravdu moc nezajímala. Oznámil jsem rodičům, že mám v úmyslu studia opustit a stát se hercem. Asi v tomto mém rozhodnutí bylo i trochu ješitnosti. V obavách z nejisté budoucnosti jsem zatoužil vidět své jméno vytištěné velikými písmeny na plakátech.
0: Skoro se bojím zeptat, co vašemu plánu řekli rodiče.
1: Minou pro mne měla pochopení vždycky, byla tehdy velmi vyhledávanou, uměla fantasticky číst z karet a, jak jsem vám už říkal, věnovala se spiritismu. Díky tomu se u ní slavní hosté střídali jeden za druhým. Nebyl pro ní problém domluvit mi schůzku s filmovým režisérem Markem Allegretem, ale ten mne doporučil na přednášky o herectví do střediska mladých filmových adeptů v Nice. A tam jsem jednou provždy pochopil, že herectví je především otázka houževnatosti, pracovitosti a nadání, a přestal jsem myslet na plakáty.
0: No a otec? Co ten tomu říkal?
1: Do hereckého kurzu jsem chodil tajně bez jeho vědomí. Ale kdo ví, zda se nám ho podařilo ošálit. Když potom Mark Allegret Minou řekl, že o mém nadání nemusí pochybovat, šla prý za ním. Nemůžeme nutit Gérarda do něčeho, co nechce, Marceli. Od dnešní noci vím určitě, že divadlo je mu souzeno.
0: Takže váš otec před touto věštkyní a její neochvějnou jistotou ve vaší budoucnost složil zbraně.

0: Otec vám tedy v herecké kariéře nebránil?
1: Nejenom to, podporoval ji. Nebyl jsem ještě plnoletý, když za mne podepsal mou první divadelní smlouvu, znějící na honorář 500 franků. Hrál jsem tehdy v Rusénově hře úplně obyčejná dívka 18-letého Mika. Byla to jenom malá rolička, ale půvabná. Po premiéře připravila matka pro mé herecké kolegy v Park Palace malou oslavu a všem vykládala karty, předpovídala štěstí, lásku, peníze. Mně doporučila přidat si nakonec jména E, Filipe místo Filip, aby jméno mělo 13 písmen a pomohlo tak osudu. A já, opilý úspěchem, recitoval Lafontaineovi bajky a předváděl jedno imitátorské číslo za druhým.
0: Toho dne, 11. července 1942, se v několikaminutové roli zrodil veliký herec.
1: To jste opět někde vyčetla?
0: V časopise Film Magazine. Filip Gérard ve vedlejší roli předvedl takovou prostotu a nevyumělkovanost výrazu, spojenou s neobyčejně půvabným zevnějškem, že navzdory svým skvělým kolegům působil ve hře jako zjevení. Pouhý fakt, že se tento debutant objevil na scéně, stačil prozradit výjimečnou osobnost, jež se záhy plně rozvine a zařadí mezi nejskvělejší herce své doby. Slova vpravdě věštecká, i když novinářská.

0: Hned na samém začátku herecké kariéry se Gérard dostal do jakéhosi strhujícího víru. Od té doby jsem ho již vídal jen velmi málo. To napsal váš bratr Jean.
1: Co na to říci? Má pravdu. Nejprve jsme s úplně obyčejnou dívkou odjeli na turné po jihu Francie a po Švýcarsku a pak s jinou dívkou, mladá dívka věděla, na další turné. Cesta začala uprostřed zimy 1943 a podmínky byly drsné. Ledová divadla, vyhladovělé restaurace, předspané vlaky, improvizované noclehy mezi zavazadly ve špinavých čekárnách. Také jsem udělal své první krůčky před kamerou. Do hotelu Park Palace jsem za rodiči už tak často nechodil, bydlel jsem se svými hereckými přáteli.
0: Dočetla jsem se, že se v té době atmosféra v Park Palace změnila. Během více než 6měsíční okupace si tam italští pohlaváři udělali hlavní stan. Když se potom z Riviery stáhli, nastoupila hitlerovská vojska. Razie, zatýkání, domovní prohlídky. Váš otec prý díky svému proitalskému politickému smýšlení dostal do opatrování pokladnu okupační armády. Když se jí pak prý italská tajná služba pokusila dostat zpátky, nepodařilo se jí to. Můžete mi k tomu něco dodat?
1: Víte, na otce vyvíjeli nátlak fašisté i republikáni a on se uchýlil pod německou ochranu. To je všechno. O pokladu nic nevím, ale v životě mých rodičů nic nenasvědčovalo tomu, že by otec ve svůj prospěch něco zpronevěřil. Právě naopak. Nečekaně, dalo by se říci ze dne na den,

0: podepsal v Ébertotově divadle v Paříži další smlouvu.
1: To bylo na tu slavnou roli anděla v Sodomě a Gomoře od Žána Žirodu?
0: Ano, už se ani nepozastavuji nad tím, co všechno víte.
1: Já vám něco přečtu, chcete? Oslnivý anděl vzal město Stečí. Nemluví se o ničem jiném, než o jeho poněkud zasněném půvabu, o jeho nosovém hlase, který umí zaznít jako šlehnutí bičem, a o jeho temných kadeřích, které odhazuje rychlým pohybem hlavy jako běžící kůň. Paříž, město milostné, nalezla toho, jemuž se oddá. Stal jste se slavným a pak udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. Nebylo to zbytečné?
0: Vy jste jako Jacques Héberto, ten mi to také rozmlouval. To víte, že to nebylo zbytečné. Měl jsem malé zkušenosti, chyběla mi technika, potřeboval jsem se učit. Svůj čas jsem pak dělil mezi konzervatoř a divadlo. Bydlel jsem v Petit Paradis v malém podkrovním pokojíku. Tam za mnou chodili přátelé z divadla, posedali po zemi a já improvizoval různé bláznivé scénky. 20. dubna 1944 nás v jednu v noci vyburcoval hrozný hluk. Okna v domě drnčila, vyběhli jsme na střechu, já první. Naskytla se nám podívaná strašná i velkolepá zároveň. Obzor planoucí požárem a osvětlovaný blesky, hřmění letadel, fičení střel. Byli jsme jako uvytržení. Křičeli jsme, skákali a náhle jsem vkročil na prosklenou střechu kryjící dvůr. Skleněné výplně praskly, vysypaly se, jen tak mne stačili zachytit za paži. Byla to apokalyptická vize. Anděl ze Sodomy dštil na lidstvo oheň a síru. Byl jsem tenkrát na té střeše hotelu ve svém živlu.
1: Vy jste se do odboje nikdy nezapojoval, viďte?
0: Politika mne nezajímala, žil jsem jenom divadlem. Když se ale v srpnu bránila radnice, musel jsem jít na pomoc. Nemohl jsem ani nechtěl dál stát stranou.
1: Stal jste se hrdinou osvobozeneckých bojů. Tlumočil jste hromadné rozkazy k demonstrujícím, když kapitán francouzského odboje Roger Stefan ztratil hlas. Vzpomíná na to i po letech. Prý vám museli dokonce dávat kofeinové injekce.
0: Byly to těžké, ale radostné dny.
1: A vaši rodiče? Muselo vám být jasné, jaké nebezpečí jim hrozí. Park Palác, kde se veřejně scházeli okupanti, byl proti ním sám o sobě důkazem.
0: Okupanti odtáhli ze země a tak se hněv veřejnosti obrátil proti těm, kteří byli obviněni z kolaborace. Zatýkalo se, střílelo. Otec, na rozdíl od mnoha svých přátel s Němci, neodešel. Skrýval se. Stěhoval se z bytu do bytu, aby unikl svým pronásledovatelům, ale marně. Kruh se stáhl. Koncem října, když ho dovezla dodávka do tábora Saint-Denis, leč končí. Byl z něho schrbený muž. 11 měsíců byl ve vězení. Minou se v té době stala obětí opravdového vydírání. Různí přátelé jí tvrdili, že mohou otce samozřejmě za tučnou úplatu osvobodit a Minou strachem bez sebe platila. Ale veškeré jmění odsouzeného bylo zabaveno a tak bylo brzy po penězích. Dělal jsem všechno možné, abych uplatil své známosti a dosáhl podmínečného propuštění svého otce na dobu do zahájení soudního procesu. Ten byl krátký a jeho verdikt nelítostný. Smrt. Soud ho však musel vynést v nepřítomnosti. Otec byl dávno na cestě do Španělska.
1: Prý jste to byl vy, kdo mu 24.12.1945 pomohl překročit španělskou hranici.
0: Na repertoáru v Ébertotově divadle byl v ten den Caligula se mnou v hlavní roli. Co myslíte, mohl jsem si dovolit tam nebýt?

0: Kaťkou jsem se setkal už jen ve španělském exilu.
1: Určitě vás potěší, když vám řeknu, že podle článku 6 zákona ze dne 31. července 1968 byl váš otec amnestován a 25. ledna následujícího roku mu byla udělena milost. Vrátil se i do Francie. Bylo to 10 let po vaší smrti.
0: Měli jsme toho tolik na srdci, ale při mých krátkých cestách za ním do Barcelony jsme si nestačili říct skoro nic. Pravdu má Viktor Hugo, když píše: žel, chybí-li otec, ubohý je syn. Od té doby jsem se přátelil se staršími zkušenými muži. Podvědomně jsem v nich hledal za otce náhradu.
1: Anděl, Caligula, idiot, Marianiny rozmary, ďábel v těle, Federico, u náhody, a to není ani zdaleka úplný výčet všech vašich divadelních rolí a filmů tehdejší doby. Vaše popularita byla zázračná. První milovník, dělící se o sympatie veřejnosti s Jeanem Marais a Georgem Marshallem. Opakovaně jste byl vyhlašován nejlepším francouzským filmovým hercem. Celá poválečná generace se s vámi ztotožnila. Řekla bych, že v postavách, které jste hrál, objevila svůj vlastní obraz, jakousi směs romantiky a cynismu.
0: Šel jsem opravdu z role do role. Neměl jsem ani den volna, nemohl jsem ani na chvíli vysadit a začalo to být znát na mém zdraví. Zoufale jsem si potřeboval odpočinout. Jacques Seguir mne odvezl do Haute Pyrénées k přítelkyni Nicole Fourcadové. Znal jsem ji už z dřívějška. Poprvé jsme se setkali v Nice v roce 1943, pak několikrát v Paříži. Jednou za mnou přišla do herecké šatny po představení Caliguly. Vysoká, štíhlá, veliké oči. Intelektuálka. Byla provdána. Za synologa a budoucího diplomata Françoise Fourcade, kterému ještě před válkou porodila syna Aléna.
1: Vaše životní láska. Anne-Marie Nicole Ghislain.
0: Rodina Fourcadových vlastnila v malé pyrenejské osadě v Orském údolí usedlost, kde Nicole pobývala. Ubytoval jsem se v místním hostinci a tak učinil přítrž klepům. Bylo to poprvé, co se objevila na veřejnosti po mém boku. Procházky, četba, nekonečné rozhovory. Chystala se odjet do Číny za manželem, pověřeným kulturní misí na ambasádě v Nankinu, tehdejší metropoli, kde sídlil maršál Chiang Kai-shek. Máme-li někoho ztratit, stává se pro nás dvojnásob přitažlivým. Tenkrát ještě odjela a zůstala v Číně rok. Po návratu pak zažádala o rozvod.

0: Trápila mne samota. Nikol daleko, otec v Barceloně, bratr Žán na statku v Grás a Minů. S velkým zoufalstvím se odhodlala k rozvodu, aby zabránila konfiskaci zbývajícího majetku. Vybavil se mi dopis od otce z vězení. Musíš mne zastoupit, věnuj se matce. Najal jsem tichý byt se třemi místnostmi.
1: A novináři to samozřejmě okamžitě zjistili. Chviličku strpení, prosím, chci vám něco přečíst. A tady to je. Svůj třípokojový byt si vkusně zařídil. Přivezl si sem své knihy i skvělou sbírku desek. Přistěhovala se sem k němu matka. Zařídila si svůj pokoj, tu a tam položila nějakou květinu či bibelot, vnášejíc tak ženský prvek do osobitosti, již Gérard dokázal vtisknout prostorám, v nichž pobýval. Postupně se v ulici de Tocqueville zabydleli. Gérard pozdě vstával, přečetl objemnou poštu a napsal milé odpovědi na všechny dopisy svých obdivovatelů s přiloženou fotografií a věnováním. Tak, takhle se psalo o životě hvězd. O tom si dnes můžeme nechat jenom zdát.
0: O Minů jsem se postaral, byl čas odjet do Říma. Čekal tam na mne filmový štáb s věznicí Parmskou. První poválečný film, který se točil v Itálii. Produkce, rozpočet i obsazení rolí byly velkorysé. Vše se dělalo proto, aby se film zalíbil co nejširšímu publiku, počínaje okázalými kostýmy přes scénickou výpravu a konče samotným námětem. Bohužel scénář si liboval ve zvratech, které Stendhal nenapsal. S Marií Casarézovou, mou hereckou partnerkou, jsme si toho všimli a raději hledali původní dialogy přímo v knize. Podle našeho názoru Stendhala nebylo třeba ani popularizovat, ani vulgarizovat. Zblížilo nás to.
1: Že by románek?
0: Informace tohoto druhu se za mých časů do studijních prací neuváděly. Teď snad ano. V každém případě jsme se znali dlouho, pojilo nás přátelství a vzájemný obdiv a setkali jsme se ještě na jevišti v Paříži v divadelní hře neznámého dramatika Henriho Pichetta. Svátek tří králů. Stačí?
1: Tak se na mě nezlobte. Vím, že s uvedením hry byly problémy. Místo v divadle Teatr Eduard Set se hrála v malém sálku Noctambile v latinské čtvrti. Ale vy určitě nevíte, že se na této malé scéně vytvářelo celé divadlo druhé poloviny 20. století. Eugène Ionesco, Boris Vian, Dürrenmatt, Ugo Betti.
0: Byl to můj nápad, když nás Kamenné divadlo odmítlo pronajmout si tento sál. Ostatně na mé náklady. V každém případě to bylo echo pro novináře.
1: A ti se vám odvděčili. Pár Casarézová Filip je tak krásný, tak vroucí. Ona černě oděná, rozechvělá, že nesrozumitelná řeč milenců dosáhla největších vrcholů poezie. Adrienne Monierová pro literární časopis Mercure de France.

0: Natáčení skončilo. Vrátil jste se do Paříže a přijela Nicole Fourcadová.
1: Po dobu její nepřítomnosti jsem se snažil na ní zapomenout. Marně. Kdyby nás spojovala pouhá vášeň, nic by z ní nezbylo. Musela to být opravdová láska. Láska, kterou nemohlo nic zahubit. Opustil jsem ulici Tocqueville a nastěhoval se do Neji. S Nicole. Měli jsme trojpodlažní apartmá se třemi terasami, prostorným balkónem, kde v kleci vrkal párek holubů a u nohou nám ležel buloňský lesík.
0: A od té doby se ve vaší herecké šatně o večerních premiérách a při filmovém natáčení přestala objevovat Minu. Nahradila ji jiná žena. 29. listopadu 1951 přijala Nicole Fourcadová jméno Anne Filipová. Svatba byla na radnici v Neji. Je to pravda, že jste se svou rodinou omezil styky a neřekl jim, že se ženíte?
1: Ano, svatba proběhla v nejužším kruhu. Ann, já, dva svědci. Náš přítel René Clair a jeho manželka Broňa.

0: Zmínil jste Reného Kléra, slavného filmového režiséra. Pokud ale vím, tak se vaše přátelství rodilo jen velmi pozvolna a zpočátku se o něm nedalo mluvit ani náhodou. Nemám pravdu?
1: Potkali jsme se v Nice v roce 1946. Viděl mne v Caligulovi a nabídl mi roli ve filmu Ďáblova krása. Odmítl jsem. Nezaujalo mě to. Pokud si vzpomínám, tak jsme se tehdy v dobrém nerozešli. Naléhal však dál a já nakonec svolil. Když začal o 3 roky později film točit, panovala mezi námi navzdory horkému létu atmosféra ledová. Čím déle jsme ale spolupracovali, tím více ledy táli, až jsme nakonec spolu zašli na večeři. Od té chvíle se datuje naše přátelství.
0: Odmítl jste více rolí i slavného Kornejova Sida, kterého vám nabídl Jean Villard a kterého jste nakonec hrál 199krát. Vaše žena jednou v rozhovoru pro jakýsi časopis na otázku, jaký byl důvod vašeho odmítání, jež pravidelně předcházelo vášnivému souhlasu, řekla, v práci vždycky říkal napřed ne, jakmile šlo o něco důležitého. Možná se nečekaného návrhu zalekl.
1: Sid byla role, již jsem považoval za nedosažitelnou. Ano, hrál jsem Caligulu, ale to byl modernější jazyk, hovorovější, abych tak řekl. Postava byla pro mne také nezvyklá, zároveň však vším, co s ní souvisí, velmi blízká mojí generaci. Sid mi ve srovnání s ním připadal velmi vzdálený. První setkání s Jeanem Villardem bylo opravdu nešťastné. Sida jsem odmítl málem povýšeně. No a za 2 roky na to jsem přišel Villardovi své služby nabídnout. Kdybyste o to stál, jel bych do Avignonu, řekl jsem mu. Tehdy ještě Villard neměl ani divadlo, ani stálou skupinu herců. Měl avignonský festival, kde se každé léto objevilo několik jeho věrných pomocníků, výtvarníků, herců. Pořádal ho léta. Vysvětlil mi, že už není možné dělat z divadla setkání několika vyvolených představení vyhrazené jedné společenské vrstvě. Naopak, divadlo se musí zpřístupnit všem. Naprosto mne pro svou představu získal.
0: Proč právě Avignon?
1: Papežský palác, místo pro divadlo jako stvořené, akustika, vysoké zdi kolem jeviště, improvizovaná scéna pod širým nebem. To všechno dohromady nám umožnilo přímý kontakt s velkým počtem diváků. Avignonský festival navíc předznamenal nejúžasnější dobrodružství francouzského divadla 20. století. Le Théâtre National Populaire. Nezdolnému Jeanu Villardovi se pro něj podařilo na předměstí Paříže v paláci de Chaillot získat sál a s herci podepsal smlouvy. Přišly krásné role. Princ Omburský, Sid, Matka Kuráž, Richard II, Rybla. Zakotvil jsem v souboru Théâtre National Populaire pevně a nadlouho.
0: A byl jste nejskvělejším a nejslavnějším jeho členem. Na filmové příležitosti jste také čekat nemusel. Ztracené vzpomínky, Julie a Nepsnář, Krásky noci, Červený a černý, Velké manévry, Pod pokličkou, Nebezpečné známosti, a to jsem jich vyjmenovala slabou třetinu. Nejslavnějším ale byl Fanfan Tulipán, plný statečných hrdinů a padouchů, nečekaných zvratů, ušlechtilých citů a bláznivého veselí. Viděla jsem ho několikrát.
1: Vede nás Fanfan Tulipán, vede nás Tulipán, vede nás. Neohrožený svůdce dívek, miloval jsem ho. Nebudete mi věřit, ale neuměl jsem jezdit na koni ani zacházet s kordem. Obojí jsem přitom dělal každou chvíli od začátku až do konce filmu. Můj učitel jezdeckého umění se nechal slyšet, že jsem tak dobrým hercem, že kůň mi věří, že jezdit umím.
0: A určitě vám věřili i diváci. Všude, kam Fanfan Tulipán zavítal. Procestoval jste nejenom s ním, ale i s divadlem, dalo by se říci, celý svět? Vzpomenete si, že jste byl také u nás?
1: To víte, že ano. Bylo to na mém evropském turné v roce 1955. Hrál jsem tehdy Sida a s ním navštívil Prahu, Brno a Bratislavu a poznal řadu vynikajících kolegů.

0: Je neuvěřitelné, co všechno jste za svého života stačil stihnout. Angažoval jste se i v mírovém hnutí, patřil mezi první signatáře Štokholmské výzvy, požadující zákaz jaderných zbraní, a v letech 1957 až 1959 stál v čele francouzských hereckých odborů a nebylo to ani v nejmenším členství pasivní. Měl jste při tom šíleném pracovním tempu a vypětí vůbec čas na soukromí, co vaše rodina?
1: Byl jsem šťastně ženat, narodili se nám dvě děti, Anne-Marie a Olivier, a upravovali jsme La Ruyère, prostý venkovský provencalský statek, hrubě omítnutý, dřevěné okenice, okolo něho 29 hektarů vinic a pinií. Patřil Anině rodině a dlouho v něm byl nájemník, kterého nebylo možno vystrnadit. Když se to konečně podařilo, pustili jsme se nedočkavě do práce. Pomáhali nám přátelé z Ramatiel. Začali jsme úpravou parku. Bavilo mě občas si sednout za volant traktoru a pomáhat. Žili jsme velmi prostě. Brzy chodili spát, brzo vstávali. Bylo to krásné léto roku 1958. V říjnu jsem pak odletěl do New Yorku a připojil se k turné z Theater National Populaire po Severní Americe. Odehrál jsem celkem 9 představení, 6x Lorenzača a 3x Sida.
0: Přišel rok 1959 a poslední dva filmy, které jste natočil. Nebezpečné známosti s Rogerem Vadimem v únoru a v květnu s Luisem Buñuelem Horečka stoupá v El Pao.
1: Ani nevím, jak dopadla premiéra. Film se točil v Mexiku za velmi obtížných klimatických podmínek a já se cítil velmi unaven. Cestou do vlasti jsem se ještě zastavil soukromně na Kubě a léto pak strávil v Ramatiel. V prvním říjnovém týdnu jsme s Anne odjeli na výlet do Anglie do Stratfordu na Avoně. Na vlastní oči jsem viděl Laurence Oliviera v Shakespeareovi a mohl mu aplaudovat. Byla to moje poslední cesta. Pak už to šlo rychle a o tom se mi mluvit nechce. Stejně si myslím, že jsme si už všechno řekli. Co bylo dál, určitě víte. S Bohem.

Únava nemizí. Rentgenová vyšetření žádný nález nepotvrzují. 9. listopadu operace. Po 10 dnech propuštění domů jako beznadějně nevyléčitelný případ. Diagnóza: rakovina jater. Pohřben v Ramatiel v divadelním kostýmu Rodriga ze Hrysit. To už je 50 let. Pokojná tvář, již bez života. Na nočním stolku svazek školního vydání Euripida je rozřezán až ke straně 213. Tam je tuškou podtržena Hekubina replika. Ne, dcero moje, není možné vidět ještě den a být mrtev. Smrt to je nicota, život je pro ní naděje. Kráčel smrti vstříc jako dítě, chtěl zemřít v kráse a zatím 25. listopadu 1959 byla Paříž již třetí den bičována prudkým deštěm.

0: Vyslechli jste další díl cyklu Životopisy, který jsme tentokrát věnovali osudům francouzského herce Gérarda Philippa. Pořad v plzeňském studiu Českého rozhlasu připravila Eva Viligová. V režii Miroslava Buriánka účinkovali Bronislav Kotiš a Kristýna Hlaváčková.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Krásné pondělní dopoledne přeji všem, kdo se naladili Český rozhlas Pohoda, no a s ním i náš pravidelný kolotoč. Už za chvíli v něm vyrazíme na výlet za Hurvínkem. V jazykovém koutku se vrátíme k pomlčkám a spojovníkům. S Vladimírou Jakoubějovou se naučíme, jak uchovávat huby na pozdější časy. V zábavě z rozhlasového archivu se zase podíváme za Františkem Kováříkem. V hobby rubrice potom nahlédneme do světa ptačích budek, no a na závěr ještě vyrazíme na jednu výstavu, a to netradiční výstavu hub. Kolotoč začíná.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: Letos uplynulo už 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek. Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. No a právě fenoménu Hurvínka je věnovaná výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam se teď vydáme díky mikrofonu kolegyně Anděly Blaškové.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové 3 pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny 4 jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady 3.
2: Můžeme zkusit první. To máme 2. zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom 3. taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné 3. části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla redaktorku Andělu Blaškovou. Interaktivní expozice je otevřená až do 4. dubna příštího roku.

0: Před časem jsme se v jazykovém koutku věnovali pomlčce a spojovníku u podstatných jmen. Dnes probereme, jak tato znaménka používat správně u jmen přídavných a také na konci řádků. Pokračuje kolega Stanislav Jurík a jeho host.
1: A já vítám doktora Zbyňka Holuba. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Znovu se vracíme ke zvláštním případům užití spojovníku a pomlčky. Jak je tomu třeba mezi spojenými přídavnými jmény? Můžeme také v zápisu užít spojovníku?
2: No, určitě můžeme, třeba u vlastních jmen přivlastňovacích. Havránkova, spojovník Jedličkova, česká mluvnice, Kaplanova, spojovník Majerova, metoda. Dále souřadném spojení, zejména tehdy, je-li plní složka zakončena na příponu sko, cko, ně nebo ově. Takže třeba technicko, spojovník ekonomický, to jest technický a ekonomický, ostravsko, spojovník karvinský, revír, tedy ostravský a karvinský, zahradnicko, spojovník ovocnářský komplex, hygienicko, spojovník epidemiologický a tak dále, literárně spojovník hudební a podobně. Také v případě jsou-li členy ve vztahu vzájemnosti, například válka, Rusko, spojovník japonská, Dunajsko, spojovník oderský průplav, Česko, spojovník polský.
1: Tak těch příkladů je celá řada. Co v případě, kdy jde o přídavná jména vznikla z nějakého stálého spojení, například když spojíme přídavné a podstatné jméno ve slova vysokoškolský, zahraničně politický a podobně?
2: No, v takových ustálených spojeních spojovník nepíšeme. Nepoužíváme ho ani v případě, že jde o těsnou významovou jednotu, kdy ta první složka právě není zakončena už zmíněnou příponou sko, cko, ně a ově, třeba hluchoněmý, sladkokyselý, ani v tradičních ustanulých spojeních, třeba česko-moravská vrchovina. Chybí též, je-li podstatným jménem tvořen první člen, palivo-energetický. Všechny tyto případy chápeme jako jednoslovná pojmenování.
1: No a našli bychom i nějaké jiné, opravdu zvláštní případy užití spojovníku?
2: No, tady by se asi, pane redaktore, spíše jednalo o to, jaký příznak daného zápisu bychom tu chápali jako zvláštní. Třeba v přejatých slovech píšeme se spojovníkem ping, spojovník pong, kung, spojovník fu. Běžně se ale píše fitness, spojovník centrum, ale také fitness, mezera, centrum. Snack, čili snack, mezera, bar, i snack, spojovník bar. Po případě dohromady snack bar. Podobně je to u spojení s literami C, spojovník vitamin, alfa, spojovník záření, RH, spojovník faktor, anebo opačně vitamin, mezera, C, záření, mezera, alfa, faktor, mezera, RH. Potom na konci slov, která mají pokračování jinde, třeba dvou, spojovník, mezera, až třílůžkový pokoj, nebo v chemickém názvosloví, v internetových adresách a podobně.
1: Četl jsem někde, že lze spojovníku užít i tam, kde to vyžaduje například norma výslovnosti, stavba slova a podobně.
2: Ano, my už jsme kdysi na to téma trochu hovořili. Zmiňoval jsem se o tzv. Skandovované výslovnosti. Ve školské praxi i ve vědě je občas důležité vyznačení částí slova, stavby, slovotvorby, slabik a podobně. Například ne, spojovník pře, spojovník mo, žitelný, všude je spojovník, tedy nepřemožitelný, nebo před, spojovník mět, čili předmět. Při dělení do řádků spojovník opakujeme na konci jednoho i na počátku druhého řádku.
1: O použití spojovníku a pomlčky jsme dnes hovořili s doktorem Zbyňkem Holubem. Díky a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou.
0: Spousta zákoutí má český jazyk a my se jim na Pohodě věnujeme každý všední den. Pro někoho jsou možná samozřejmostí, ale řekl bych ruku na srdce, že by mnoha z nich dělala problémy leckomu z nás. Tak ale škola pro dnešek končí a jdeme na zábavu. Je čas na písničku Václava Neckáře.

0: Dvě minuty před půl dvanáctou pojďme na vaření. V kuchyních našich předků to v tomto čase obvykle vonělo houbami. Nejenom na talíři v různých obměnách, ale houby se také uchovávaly na horší časy. Etnoložka Vladimíra Jakoubějová nás to dnes naučí. Natáčel s ní redaktor Jaroslav Hoření.
1: Podobně jako jiné výdobytky léta a začínajícího podzimu se houby nejenom v tomto období konzumovaly, ale také se uchovávaly na zimu, kdy byly zajímavým zpestřením jídelníčku. A nejen to, také byly součástí štědrovečerní večeře. Proto usušené a uložené do lněných sáčků musely být v komoře v každé chalupě.
2: Ovšem, sušené a nadrcené houby se také používaly jako koření.
1: To už málo kdo dneska ví, že třeba strmělka anýzová, která má výraznou chuť a voní po anýzu, se takhle používala. Po anýzu voní také některé druhy žampionů. Jako kořenící příměs do jídel se sbíraly i různé druhy palčivých ryzců, například ryzec peprný. Houby se nejen sušily, ale také nakládaly do sádla a do octa a podávaly se jako příloha k masu nebo třeba ke kukuřičné kaši. Způsobu konzervace hub byla v dobách našich babiček celá řada. Mohly se nakládat do různých nálevů, také se nasolovaly, udily a upravovaly mléčným kvašením. Sušené i čerstvé byly ve vesnickém prostředí součástí tradičních pokrmů, a to v celém našem regionu. Proto také receptů na jejich úpravu je nespočet. Já jsem dnes vybrala z receptářů našich babiček recept na houby naložené. Pokud porostou a budete jich mít plné košíky, určitě si je můžete tímhletím způsobem naložit i dnes.
2: A budou to nakládané houby v soli. Zkušení houbaři tento recept budou znát, ale ne každý se tak vyzná.
1: Na nasolené houby budeme potřebovat 1 kg předsušených hub a 20 dkg soli. Houby za sucha očistíme, nakrájíme na malé kousky. Volně necháme rozložené na slunci nebo v teplém vzduchu několik hodin zaschnout, aby se z nich odpařila část vody. Sůl určenou k nakládání vysušíme v troubě nebo na plotně. Předsušené houby přendáme do mísy, promícháme s větším množstvím odvážené soli v množství 10 dkg soli na 1 kilo hub a pěchujeme do menších sklenic. Mezi houbami nesmí zůstat vzduchové bubliny. Při pěchování vystupuje na povrch šťáva z hub, kterou můžeme částečně odebrat a použít k osolení a ochucení polévky, protože jsou v ní obsaženy aromatické látky z hub. Povrch hub zasypeme zbylou solí a skleničky uzavřeme. Sklenice uskladníme ve tmě a chladu, kde vydrží asi půl roku. Houby takto naložené používáme všude tam, kam bychom dali houby čerstvé.
0: No a my se k houbám ještě jednou dneska vrátíme v samotném závěru kolotoče. Ale teď je opět čas na muziku, a to s Jitkou Zelenkovou.

0: František Kovářík, to je herecká legenda, kterou všichni znají. Ačkoliv mám pocit, že možná ne všichni podle jména, ale snad není člověka, který by si nevybavil tu tvář poněkud popleteného profesora z filmu Marečku, podejte mi pero. Více už kolega Jiří Hubička začíná Zábava z rozhlasového archivu.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Nestává se to často, ale přesto takové náhody nastávají. Jsou lidé, jejichž datum narození je stejné jako datum jejich odchodu ze světa, samozřejmě až na letopočet. Takový zásah náhody vstoupil do dlouhého života herce, který se narodil 1. října a který také 1. října zemřel. Zatímco u data jeho narození je rok 1886. Z tohoto světa odešel 1. října roku 1984. Zemřel přesně v den, kdy mu bylo 98 let. Jakkoliv jde o hereckou osobnost, která se narodila na sklonku 19. století, přesto ji dodnes znají snad všichni současníci. A to především ti, kteří viděli filmy, jako je Na samotě u lesa, v něm hrál postavu starého tatíka, pana Komárka, anebo film Marečku, podejte mi pero, kde stvárnil poněkud senilního profesora Hrbolka. Ano, mluvím zde o Františku Kováříkovi, herci, který se narodil v Plzni, v 17 letech odešel se svým strýcem za prací do Ameriky, začal tam hrát ochotnické divadlo, který se pak vrátil a celý svůj další dlouhý život zasvětil herectví. Jeho mladickou americkou epizodu připomíná píseň, kterou s gustem naspíval ve svých už zralých letech.

0: Charakteristický a nezaměnitelný hlas Františka Kovaříka vám chci připomenout v úryvku jeho vyprávění o vlastních hereckých štacích, jimiž prošel. Nejdéle byl věrný divadlu na Vinohradech, ve kterém byl v angažmá až na malé přestávky v letech 1920 až 1959. Jedna ze zmíněných přestávek přišla po konci druhé světové války. František Kovářík zmíní úsměvnou příhodu způsobení u takzvaného vesnického divadla.
1: Když skončila druhá světová válka, odešel jsem nejprve do činohry divadla 5. května a potom na nějaký čas s Jindřichem Plachtou a několika mladými herci a herečkami na venkov. Jezdili jsme jako jeden ze souborů tehdy založeného vesnického divadla. A byl to vzácný kolektiv. Navzájem si všichni vycházeli vstříc, sami jsme se líčili, sami stavěli dekorace a si svítili. A vzpomínám rád na ty doby. Tak v jedné vesnici jsme byli v 8 hodin připraveni začít, když tu přišel jeden z vesničanů s prosbou, abychom ještě nezačínali, že ženské musí poklidit dobytek a podojit. Plachta řekl, počkáme. A hrát jsme začali až 9:30. Když jsme pak kolem 11:30 skončili, bylo v sále ticho a diváci seděli jako zařezaní. A bylo nám to divné. Tajemník družstva vyšel před oponu a povídá, už je konec. A diváci tomu nechtěli věřit a chtěli, abychom ještě něco zahráli. A v tom vystrčil hlavu Plachta a povídá, no vážně, už je konec. Už nic jiného neumíme. A tak to hrajete ještě jednou od začátku. Nám se to moc líbilo. Zaznělo z hlediště. Těchto příhod bylo víc a všechny dokazovali, že diváci na venkově dovedou být vděčnými posluchači, jestliže se pro ně hraje poctivě.
2: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.

0: Pokud máte zahradu, sezónních prací už vám jistě citelně ubylo. Ale jednu milou povinnost před zimou bychom ještě mohli splnit. Rozvěšení ptačích budek. Malí opeřenci jsou totiž velice prozíraví. Na založení rodiny myslí prý s velkým předstihem a už teď můžou hledat vhodná místa, kde potom na jaře zahnízdí. Ovšem mějte na paměti, že není budka jako budka. Redaktorka Hanka Šoberová zjišťovala praktické tipy u zahradníka Pavla Chlouby.
1: Ano, je to velká věda. Já jsem z toho sám zůstal překvapený, protože jsem si myslel, že jsou jenom jakési dvě, tři skupiny těch hnízdních budek, ale omyl. Třeba jiná budka je pro sikoru modřinku, jiná budka je pro sikoru koňadru. Ta koňadra je o trošičku větší, takže potřebuje o malinko větší ten vstup do té budky. Ale někdy se stane, že i ta menší modřinka tu větší dírku jakoby akceptuje a zahnízdí tam, ale potom může docházet k takovým jakoby relativně konfliktním situacím v rámci té zahrady, kdy ty ptáci se netváří jako kamarádi nebo příbuzní, ale jako velká konkurence potravinová. Potom ten větší druh ptáku je schopen toho menšího na poslední chvíli z té budky vystrnadit, vyhnat. Takže opravdu každý druh ptáčku má svoji budku.
2: Mají budky svá specifika, anebo vždy záleží jen na velikosti toho otvoru?
1: Všechno je důležité. Hloubka té budky, výška té budky, výška umístění budky a i zásady toho rozvěšování budek nejsou úplně tak jednoznačné, jako by to na první dojem možná mohlo vypadat.
2: Pokud si tady budu chtít pověsit na zahradu budek více, pro více druhů ptactva, jak daleko je od sebe mám umístit?
1: Tak hlavně záleží, pro jaké druhy ptactva budete mít tu budku na zahradě. Zvláště třeba pokud je zahrada malá, tak umístění nějaké budky pro dravého ptáka je svým způsobem jakoby nebezpečí pro toho malého ptáčka. Spíše je potřeba si vybrat a odsledovat, jaký pták se může na zahradě vyskytovat a potom podle toho tu budku vybírat. Zajímaví jsou třeba vrabci, kteří jsou typicky tím, že žijou v koloniích a jsou schopni v těch koloniích hnízdit. Takže pro vrabce může být budka větší, třeba několika podlažní, anebo několik budek vedle sebe a těm vrabcům to nevadí. Ale pokud byste chtěli přilákat na zahradu sikoru, tak tam má svůj určitý areál, svůj biotop a podle velikosti zahrady můžete zvolit, jestli tam dáte budku jednu nebo dvě nebo tři, ale to už se týká opravdu jenom těch větších zahrad.
2: A v jaké vzdálenosti zhruba mají být od sebe umístěné?
1: Tak já jsem se dočetl, že by ta vzdálenost měla být minimálně 15 až 20 metrů pro jeden druh té sikory, protože vlastně ta sikorka má jakýsi areál, ve kterém hledá potravu pro ty svoje mladé. A pak, když se v jednom areálu mají potkat dvě rodiny, tak dochází ke konfliktům a ta jedna rodina si vlastně hájí to své místo a tu druhou rodinu jakoby vyhání dál. Takže pro ty sikorky platí ta vzdálenost minimálně těch 15 metrů.
2: Je dobré umístit budku co nejvýše do koruny stromu?
1: Zase přizáleží na tom ptačím druhu. To drobné ptactvo většinou hnízdí ve výšce od 2 do 3, 3,5 metru. Ta výška těch 3,5 metru je pro ty ptáčky mnohem bezpečnější než ta dvoumetrová, ale tam často funguje ten efekt, že člověk jakoby chce pozorovat, jak to tam funguje, takže ta pozorovací hladina by mohla začít na těch 2 metrech.
0: Pokud by vás zajímaly další podrobnosti k výrobě, k zavěšení, k údržbě ptačích budek, tak navštivte webové stránky České společnosti ornitologické.
3: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimi?

0: Sliboval jsem, že se ještě jednou dnes vrátíme k houbám a ten čas je právě tady. Hlavní sezona hub nám pomalečku končí, ale ještě se pořád dá na tyhle sympatické pochutiny vyrazit do přírody. A co si budeme povídat, i když se nenajde mnoho, ta procházka je příjemná sama o sobě. No a kdybyste snad neměli štěstí a přesto chtěli houby zahlédnout, tak velmi originální výstavu od zítřka do konce týdne nabídnou na Valašsku. Je to vlastně už taková tradice, každoroční výstava živých hub. A to jak těch vzácných, tak i běžných druhů, rostoucích tedy v tomto regionu. Jaké přesně tam budou, to dopředu neví ani pořadatelé, protože muzejníci se zkrátka vydají na houby až den před výstavou, což znamená dnes, no tak možná v tuhle chvíli už třeba vědí. Pak ještě výstavu, abych tak řekl, aktualizují dvakrát v jejím průběhu během týdne tedy. Takže je to vlastně opravdu krásný obrázek toho, jaké houby lze ještě najít a sbírat a zároveň se o nich také poučit. Ty výstavy probíhají ve Vsetínském zámku a zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Součástí budou komentované prohlídky, mykologické poradny, přednášky a také lektorské programy pro školy. No tak hurá na houby. Ode mě je to pro dnešek na pohodě už vše a přeji krásný den.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: Každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
3: Kapitola 8. vypráví o velkém vítězství, jehož dobil chrabrý Don Quixote v hrozném a neslýchaném dobrodružství s větrnými mlýny, a o jiných událostech hodných paměti.
4: Don Quixote a Sancho Panza se dali plání Montielskou a v tom spatřili 30 nebo 40 větrných mlýnů, které na té pláni stojí. Sotva je Don Quixote uviděl, řekl svému zbrojnoši.
5: Štěstě navede naše kroky tak, že bychom si lepšího nemohli věru přát. Jen se podívej, Sancho Panzo, druhu můj milý, tam na ty velikánské obry. Jejich jistě 30, neli o něco víc. A já se s nimi dnes utkám a všechny pobiju. A z této první kořisti vyroste naše bohatství. A bude to boj po právu a řádu válečném, neboť Bohu slouží, kdo vyhlazuje to dračí sémě z povrchu zemského.
6: A kde pak jsou, pane, ti obři?
5: Tamhle před tebou, což pak nevidíš, ty jejich paže, které bývají i 2 míle dlouhé.
6: Pozor, pozor, milosti. Tamhle to před námi nejsou obři, ale větrné mlýny. A to, co vypadá jako paže, to jsou křídla, která roztáčí vítr a ta pak pohybují mlýnským kamenem.
5: Hned je na tobě vidět, že nemáš o rytířských dobrodružstvích ani ponětí. Obři to jsou. A bojíš-li se, odstup stranou a modli se, zatímco já podstoupím ten lítý a nerovný boj.
7: Po těchto slovech bodl ostruhami svého koně Rosinanta, nedbaje Sancha, který na něj křičel, že se vrhá na větrné mlýny a ne na obry. A tak se vžil do toho, že jsou to obři, že už ani Sancha neslyšel a třeba si již byl docela blízko, nepoznal, co jsou vlastně zač. Hnal se na ně a křičel splna hrdla.
5: Neprchejte, zbabělí a mrzcí tvorové! Útočí na vás jeden jediný rytíř!
7: V tu chvíli se zvedl trochu vítr a velká křídla se začala točit. Když to uviděl, Don Quixote pokračoval mocným hlasem.
5: A kdybyste hývali větším počtem paží, než jich měl sám obr Briareus, trestu neujdete!
7: To vzkřikl a odporoučeje se z celého srdce své vzácné paní Dulcinei, chráněn dobře štítem a kopýma je přichystáno, vyrazil s Rosinantem vpřed plným tryskem a zaútočil na nejbližší mlýn. Vedl ránu přímo na křídlo a v tom jím vítr zatočil tak divoce, že bylo kopí hned na kusy a křídlo pak strhlo sebou koně i jezdce a Don Quixote se hned válel všece pohmožděn v širém poli. Sancho Panza spěchal pánu ku pomoci, jak jen osel stačil. A když už byl u něho, viděl, že se rytíř nemůže ani hnout, tak prudce totiž padl na zem i s Rosinantem.
6: Co pak jsem vám, milost pane, hned neříkal, abyste si rozmyslil, co děláte? Že jsou to jenom větrné mlýny a že kdo by to nepoznal, tomu, že se to v hlavě taky nějak točí?
5: Mlč, milý Sancho. Myslím, a je to jistě pravda, že čaroděj Freston, víš, ten, co mi uloupil světnici s knihami, proměnil právě ty obry ve větrné mlýny. Tak mě nenávidí. Ale ta jeho kouzla a čáry nezmohou nakonec zhola nic proti mému dobrému meči.

0: Sancho potom pomohl pánovi na nohy a vysadil ho na Rosinanta, který byl z toho dobrodružství taky jako rozlámaný. A rozprávějíce o tom, co zažili, brali se dále k průsmyku Lápise. Dona Kichota převelice rmoutilo, že už nemá kopií, i svěřil se se svým trápením zbrojnošovi.
1: Četl jsem jednou, jak si právě vzpomínám, že jeden španělský rytíř jménem Diego Pérez z Vargasu, když se mu v boji zlomil meč, urval si z dubu těžkou větev, ba vlastně kmen, a tak se tím kýjem mužně oháněl a tolik maurů pobil, že mu již zůstala přezdívka Kij. A on i jeho potomci byli od onoho dne zváni Vargasové z Kijů. Vyprávěl jsem ti o tom, protože také já chci z prvního dubu nebo buku urvat takovou silnou větev a hodlám s ní vykonat takové činy, že se budeš pokládat za šťastného, že ti bylo dopřáno uvidět je na vlastní oči.
2: Rád vám to milosti všecinko věřím, ale narovnejte se přece trochu. Sedíte nějak nakřivo. To máte jistě od toho pádu.
1: Pravdu máš. A nenaříkám-li si na bolest, tedy jen proto, že potulným rytířům není dovoleno stěžovat si na jakkoliv těžkou ránu, i kdyby jim z ní vylézaly útroby.
2: Když je tomu tak, nemám nic proti tomu. Ale výbuch, že bych byl rád, kdybyste si zanaříkal, jen by vás něco zabolelo. O sobě vám raději hned povím, že budu naříkat, i kdyby mě něco jen pobolívalo. Leda, že by si zbrojnoši také nesměli stěžovat jako jejich páni.
0: Don Quixote se musel zasmát prostoduchosti svého zbrojnoše a ujistil ho, že si může docela klidně postěžovat, kdy a jak se mu zachce, ať už z hlouby duše nebo jen tak pro nic za nic, protože v řádech rytířských nikdy nečetl, že by tohle bylo zbrojnošům zapovězeno. A tomu Sancho připomněl, že už je čas k jídlu. Don Quixote odpověděl, že se mu ještě jíst nechce. Sancho se tedy uvelebil na svém oslu co nejpohodlněji a vytahuje z tlumoku, co byl do něho vložil, jel a jedl pěkně pomaloučku a chvílemi si zavdal z vinného měchu s takovou chutí, že by mu mohl závidět nejzmlsanější hostinský z Malagy.

0: Na noc se pak utábořili pod stromy a Don Quixote ulomil z jednoho z nich suchou větev, která se téměř hodila za kopí, a nasadil na ní bodec z toho svého rozlámaného. Celou noc oka nezamhouřil a stále jen vzpomínal na svou paní Dulcineu, aby napodobil, o čem čítával v rytířských románech, kde také rytíři prožili v lesích a pustinách mnohou bezesnou noc, mají se před očima svou vyvolenou. Jinak se choval Sancho. Ten si totiž dobře naplnil žaludek a spal tedy jako zabitý až do bílého rána. A kdyby na něho nebyl zavolal jeho pán, nebyli by ho probudili ani sluneční paprsky, ani trilky ptactva radostně vítajícího příchod nového dne. Nakonec Sancho vstal a hned k sobě přivinul vinný měch a viděl, že jaksi splasklejší než včera, i skormoutilo se nad tím jeho srdce, neboť tušil, že jej tak hned nenaplní. Don Quixote nechtěl ani posnídat. Nasytil se, jak již řečeno, blahými vzpomínkami. Pokračovali pak k průsmyku Lápise a dojeli k němu kolem 3 hodiny spoledne.
1: Tam, Sancho, brachu milý, budeme mít co hrdlo ráčí těch takzvaných dobrodružství. Měj však na paměti, že i kdybys mě viděl v nejhroznějším nebezpečí, nesmíš se chopit meče na moji obranu. Leda, že bys viděl, že se nám nevrhá lůza a sprostá chasa. Pokud však půjde o rytíře, není ti arcidi dovoleno, aniž rytířskými řády připuštěno pomáhat mi, dokud sám nebudeš pasován na rytíře.
2: Buďte, pane, jist, že vás na slovo poslechnu, a to tím spíše, že jsem z jádra mírné povahy a vyhýbám se svárům a hádkám.
0: A jak tak rozprávěli, objevili se náhle před nimi na cestě 2 mniši z řádu svatého Benedikta na velbloudech. Těm se totiž věru podobali jejich nadmíru urostlí mezci. Za nimi jel kočár, doprovázený 4 či 5 jezdci a 2 opěšalými meskaři. V kočáře seděla, jak se pak ukázalo, jedna paní z Biskajska, která jela do Sevilly, kde už na ní čekal její choď. Benediktíni nepatřili k družině, ačkoliv jeli touž cestou. Sotva je Don Quixote uviděl, řekl Sančovi.
1: Buď se mýlím, nebo jedeme rovnou do nejskvělejšího dobrodružství, jaké se kdy na světě událo. Neboť tamhle ty černé postavy jsou patrně, ba jisto jistě, nějací černokněžníci a unášejí v tom kočáře nějakou princeznu. Já pak se musím postavit proti tomu bezpráví, seč jsou mé síly.
2: To dopadne ještě hůř než s těmi větrnými mlýny. Jen se na ně, pane, dobře podívejte, vždyť jsou to 2 mniši benediktíni a v tom kočáře jistě jedou nějací cestující. Říkám vám ne jednou, ale raději hned 2krát, abyste se do ničeho nehnal, ať vás ďábel neoklame.
1: Už jsem ti, Sancho, povídal, že ani dobře nevíš, co je to pravé rytířské dobrodružství. Mám i teď pravdu a hned se o tom přesvědčíš.
0: A již popojil a stanul s Rosinantem uprostřed cesty, po které mniši přijížděli, a vzkřikl na ně.
1: Roto pekelná a ukrutná! Propusťte i hned na svobodu vznešené princezny, které v tom kočáře unášíte. Jinak se chystejte na brzkou smrt, která bude spravedlivým trestem za vaše zločiny.
3: Nejsme, pane rytíři, ani rota ďábelská, ani žádní ukrutníci, ale 2 mniši řádu svatého Benedikta. Jedeme klidně svou cestou a věru nevíme, zda někdo v tom kočáře unáší násilím nějaké vznešené princezny.
1: Nepřelstíte mě sladkými slovy, znám vás, cházko věrolomná.
0: A nevička v už jejich odpovědi pobodl Rosinanta a najel se skloněným kopím na prvního mnicha tak divoce, že kdyby nebyl benediktín sklouzl rychle z meska, byl by ho těžce zranil a možná i zabil. Když to druhý mnich viděl, pobídl prudkou ranou do slabin svého meska a už uháněl širou plání s větrem o závod. Sancho Panza zatím slezl rychle z osla, vrhl se na mnicha ležícího na zemi a už z něho stahoval kutnu. V tom k němu přiběhli meskaři mnichu benediktínů a ptali se Sanča, proč to dělá. Sancho jim odpověděl, že mu poprávu patří jako válečná kořist po bitvě, kterou vyhrál jeho pán. Chasníci si nepotrpěli na takové žerty. A neušlo jim také, že Don Quixote, který právě rozmlouval s cestující dámou, je hodně daleko, i vrhli se na Sancha, povalili ho na zem, div mu celou bradu nevyškubali a tak ho skopali, že ležel na zemi jako bez ducha. Vyděšený, roztřesený a na smrt bledý benediktin nasedl zatím, jak nejrychleji dovedl, zase na meska a uháněl za svým druhem, který čekal trochu opodál, co z toho přepadení bude. Mniši pak už nečekali, jak to všechno skončí, a hned pokračovali v cestě, znamenajíce se křížem častěji, než kdyby měli ďábla v patách. Don Quixote, jak už dříve řečeno, rozprávěl zatím s dámou v kočáře.
1: Můžete nyní, krásná paní, učinit sama se sebou, co se vám jen zlíbí. Neboť spupnost vašich únosců, sražena silou mé paže, je zašlapána v prach. A abyste se nemusela obtěžovat, poptávajíc se na jméno toho, kdo vás osvobodil, vězte, že se jmenuji Don Quixote de la Mancha, a že jsem potulný rytíř, hledající ve světě dobrodružství a oddaný Doně Dulcinei z Tobosa, které se krásou nevyrovná žádná jiná. A odměnou za dobrodění, které jsem vám prokázal, chci jenom, aby se vaše milost vrátila do Tobosa a představila se tam mým jménem oné vzácné paní a pověděla jí, jak jsem se zasloužil o vaše vysvobození.
0: Jeden ze zbrojnošů, kteří kočár doprovázeli, rodem Biskajec, vyslechl také všechno, co Don Quixote říkal. A když viděl, že nechce pustit kočár dál, ale vyzývá je, aby se vrátili do Tobosa, přistoupil k Donu Quixotovi a popadl ho za kopí. Don Quixote vytasil meč, zakryl se štítem a uhodil na Biskajce. Když viděl Biskajec, jak na něho soupeř najíždí, chtěl rychle seskočit z meska, na kterého nebylo spolehnutí, mohl však už jenom tasit meč. Naštěstí pro sebe se držel s meskem u kočáru, odkud mohl ještě popadnout polštář a držet ho místo štítu. A již se na sebe ti dva vrhli jako úhlavní nepřátelé. Ostatní z družiny je chtěli usmířovat, ale nedařilo se jim to, zvláště když se Biskajec zapřísahal, že když mu nenechají dokončit tu půtku, zabije třeba i svou paní a kohokoliv, kdo by se mu v tom boji pokoušel bránit. Paní v kočáře, udivená a postrašena tím, co viděla, pokynula kočímu, aby poodjel stranou a přihlížela zpovzdálí tomu lítému zápasu. Biskajec nejdříve vedl ránu proti rameni Dona Quixota a ťal po něm tak mocně, že kdyby se rytíř nebyl dobře kryl štítem, byl by jej rozťal až po pás. Ten tvrdý úder těžce skrušil Dona Quixota i vzkřikl z plna hrdla ška.
1: O, paní mé duše, Dulcineo, květe veškeré krásy, přispějte nyní ku pomoci svému rytíři, který se odstl v tak velkém nebezpečenství.
0: Říci tato slova, chopit se meče, krýt se štítem a vyrazit na Biskajce, to vše bylo pro něho dílem okamžiku, neboť rytíř vsadil všechno na jedinou ránu. Udeřil Biskajce tak zuřivě, že tomu muži bylo, ačkoliv se chránil polštářkem z kočáru, jako by se naň hora sesula. Už padal z meska a jistě by byl z něho spadl, kdyby se ho nechytil kolem krku. I tak mu však nohy vyjeli z třmenů a mezek, poděšený tou strašnou ranou, pustil se do polí, několikrát vyhodil a svrhl jezdce na zem. Don Quixote seskočil rychle s Rosinanta, přiběhl velmi hbitě k přemoženému a přistrčil mu hrot svého meče až k očím a řekl mu, aby se vydal na milost a nemilost, nebo že mu usekne hlavu. Biskajec byl z toho všeho tak popleten, že se nezmohl na jediné slovo a bylo by se mu zle vedlo, kdyby dámy z kočáru nebyly přiběhly a neprosili Dona Quixota, aby daroval život jejich zbrojnoši.
1: Udělám, vznešené dámy, opravdu rád, co ode mne žádáte, ale jen pod jednou podmínkou. Tento rytíř mi musí slíbit, že se vydá do Tobosa a představí se mým jménem Dulcinej z Tobosa, aby s ním naložila, jak se jí zlíbí.
0: Vyděšené dámy neuvažovali ani o tom, co se to od nich žádá. Neptali se, kdo je to ta Dulcinea z Tobosa, a slibovali mu, že zbrojnož vyplní všechno tak, jak on káže.
1: Nuže, když jste se za něj zaručili, již mu neublížím, ačkoliv si zasloužil trestu nejtvrdšího.
4: Další kapitola obsahuje duchaplné rozhovory, které spolu měli Don Quixote a Sancho Panza, jeho zbrojnož.
0: Když Sancho Panza viděl, že zápas je u konce a že jeho pán hodlá znovu vsednout na Rosinanta, běžel mu podržet třmen a dříve, než byl v sedle, padl před ním na kolena, chopil se jeho ruky, políbil mu ji a řekl:
5: Můj vládce a pane Don Quixote, svěřte mi prosím vás vládu nad ostrovem, jehož jste v tom těžkém boji dobil. I kdyby byl sebevětší, mám síly dost, abych mu panoval, a dokážu to zrovna tak dobře jako kdokoliv, kdo už ve světě takovým ostrovům vládnul.
1: Pomněte, bratře Sancho, že toto dobrodružství a jemu podobná nejsou dobrodružství ostrovní, ale příhody z křižovatek. A rytíř si při nich dobude na nejvýš toho, že má rozbitou hlavu nebo o ucho méně. Jen trpělivost. Však už se naskytnou i taková dobrodružství, že vás pak Sancho jmenuji nejen guvernérem, ale i něčím onačejším.
0: Sancho mu za to vřele poděkoval, pomohl mu na Rosinanta, sám vylezl na osla a následoval pána, který nedal nikomu s bohem, a pobídnuv koníka do lehkého klusu, vjel do blízkého lesa. Sancho cválal za ním tak rychle, jak jen ušák mohl.

0: Měl byste, milost pane, na sebe trochu pamatovat. Krev se mám z ucha přímo líje a já mám tadyhle v tlumoku obvazy a trochu bílé masti.
1: Ani by toho všeho nebylo třeba, kdybych si byl včas vzpomněl a připravil lahvičku balzámu Fiera Brásova. Jedinou jeho kapkou bychom ušetřili mnoho času i léků.
0: Co je to, pane, za lahvičku a za balzám?
1: Je to balzám, jehož přípravu znám z paměti. A kdo jej má, nemusí se obávat smrti a žádná rána ho nesklátí do hrobu. Až si jej připravím, dám ti jej. A kdybys potom Sancho viděl, že mě v lité seči rozťali vedví, jak se často stává, tu jenom pěkně vezmi tu část, která spadla na zem, a přilož ji z polehoučka, dokud krev neustydne, k druhé části, která zůstane v sedle. Pak mi dáš už jenom vypít dva doušky mého balzámu a budu zdravější než jablíčko.
0: Je-li tomu doopravdy tak, to se hned říkám vlády nad tím slíbeným ostrovem a chci v odměnu za svou poctivou službu jen to, aby mi vaše milost dala předpis na tu kouzelnou vodu. Hlavu bych na to dal, že dostanu za jednu unci všude nejmíň dva reály a víc přece nepotřebuji k tomu, abych si hověl na do smrti. Jenom bych ještě rád věděl, nakolik ten balzám přijde.
1: Můžeš ho mít tři putny za necelé tři reály.
0: Pánbu mi hříchy odpust. A to jste ho ještě, pane můj, nepřipravil a mě tomu nenaučil.
1: Mlč, příteli Sancho. Uvidíš brzy, že tě zasvětím do ještě větších tajemství a zahrnu tě ještě většími dary. Teď se však pustme do toho obvazování.

0: pohanu, která mě postihla a neodejmu násilím nějakému rytíři přilbici zrovna takovou a stejně dokonalou, jako byla moje.
1: Pošlete, milost pane, k čertu takové přísahy, které jen ničí zdraví a na svědomí leží jako kámen. Jen mi řekněte, co uděláme, když teď dlouho nepotkáme rytíře s přilbou. Chtěl byste tu přísahu vyplnit přes všechny překážky a nepohodlí? No, považte, že po těchto cestách nejezdí lidé ozbrojení, ale samí meskaři a voskové. A ti nejenže nenosí přilby, ale možná o nich jak živě ani neslyšeli.
0: To se mýlíš. Nepobudeme tu ani 2 hodiny a už uvidíme více ozbrojenců, než jich vytáhlo proti Albratce vysvobodit spanilou Angeliku. Teď se podívej, nemáš-li v tlumoku něco k jídlu?
1: Mám tu jednu cibuli, kousek sýra a několik suchých kůrek. Ale taková krmě se sotva hodí pro tak znamenitého rytíře, jako jste vy, milosti.
0: V tom ty se vůbec nevyznáš. Věz tedy, Sančo, že je potulným rytířům ke cti nejíst třeba celý měsíc. A když už, spokojit se s tím, co je po ruce. Nermuď se tedy, můj milý Sančo, nad něčím, co mi plně hoví.
1: Odpuste mi, milost pane, teď už budu mít pro vás ve vaku vždycky dost suchých křížal, protože jste rytíř. A pro sebe, když rytířem nejsem, něco létavého a vydatnějšího.
2: Pak vyňal z vaku to, co v něm bylo, a pojedli v klidu a míru. Ale že se už oba chtěli poohlédnout po nějakém noclehu, ukončili rychle tu chudobnou a ničím nezavlaženou večeři, znova nasedli a jeli chvatně, aby se dostali někam do vsi, než se setmí. Zašlo jim však slunce a s ním i naděje, že najdou, co hledali, právě když se octli u několika pastýřských chýší. A štěstěna, která jim přála, zavedla je v skutku, když ještě neušli ani míly na hlavní silnici a hned taky uviděli hospodu, kterou Don Quixote k velkému Sančově zármutku považoval za hrad.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 90. na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě dnes, tedy 5. října, ovšem před 90 lety, tedy roku 1936, přišel na svět Václav Havel, dramatik, disident a také pozdější politik. Posledního československého a prvního českého prezidenta si v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout v následujícím pořadu, který dostal název Na návštěvě u Olgy a Václava Havlových.

0: Dobrý den, paní Olgo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
0: Jsem ráda, že jsme mohli nakouknout do vašeho nového bydlení. Kolikáté to je společné?
2: Já mám dojem, že nejprve jsme bydleli spolu na nábřeží v bytě mých rodičů, kde jsem se narodil a celý předchozí život žil. Pak jsme se přestěhovali do vlastního družstevního bytu, který jsme si pořídili zde nedaleko v Dejvicích. Pak jsme se přestěhovali zpátky na to nábřeží po nějakých letech díky takovým rodinným všelijakým přesunům. Pak jsme bydleli chvíli v té oficiální prezidentské rezidenci, než jsme si sehnali a zařídili tento dům, v němž se nyní ocitáme. A mimo to jsme mnoho času strávili samozřejmě na Hrádečku také spolu.
0: A jak se vám tady bydlí, paní Havlová?
1: Já myslím, že skvěle. My jsme nikdy dům neměli, teda mimo Hrádeček. A hlavně, že já nemusím uklízet, protože to už bych asi neměla sílu uklízet takový velký dům.
0: Je to bydlení podle vašeho přání?
2: No, popravdě řečeno, mě nikdy nenapadlo mít v Praze dům. Já byl celý život zvyklý žít v bytě a myslel jsem, že ve městě se žije jenom v bytech. Až mi to poradil jeden přítel, snad ho mohu jmenovat, Marian Čalfa, který řekl, že bychom měli mít vlastní dům, že budeme veřejnýma osobama, i když nebudu prezidentem, že budeme muset přijímat různé návštěvy a tak dále. A já jsem si zvolna tuto myšlenku osvojil a hledali jsme dům, našli a já se musím přiznat k tomu, že poprvé mám skutečně pocit domova v Praze a že vlastně celý můj předchozí téměř 60-letý život mi připadá jako život bezdomovců.
0: Vy máte stejný pocit, paní Olgo?
1: Já se přizpůsobím všemu. Já jsem třeba člověk, který hrozně rád bydlí v hotelu, který říká, kdyby dostal kulničku na dříví, tak mě ji za půl roku budou závidět, jak bych si ji zařídila. Já hrozně ráda proměňuji prostředí v takovou útulnost a prostě mě je jedno, jaký je to prostor, protože z každého prostoru se dá vytvořit harmonický a pěkný domov.
0: Tady to je moc pěkné, tady se mi líbí.
2: Jsem rád, že se vám to líbí.

0: jste si zařizovali sami, a nebo to je z různých dárků? A jak jste to udělali?
1: To byly společné síly. My pochopitelně s Olgou jsme neměli za stolik času, abychom se plně mohli věnovat zařizování bytu, ale měli jsme supervizi nad tím, o mnohých věcech jsme rozhodovali my, ale pomáhali nám rozmanití přátelé, kterým jsme vděční, a bez nich by tady asi byly holé stěny a holé podlahy.
0: A ty obrázky jsou dárky, paní Olgo?
2: Ty obrázky máme už leta. Některé byly skutečně dárky, ale to už je tak 60. let, ale jinak prostě já jsem měla takovou myšlenku jeden čas koncem 60. let, že si budeme kupovat obrazy, že prostě malíři mají vydělávat, mají brát za svou práci peníze a že nemají jenom dávat. Samozřejmě, že nám nabízeli kamarádi obraz, měli jsme možnost, ale my jsme si řekli ne a stanovili jsme si takovou cenu. Dneska se zdá ta cena jako absurdní, to je 5 000 korun. Například tady Mikuláš Medek, Vožňák, Béda Dlouhý. A některé jsou dary. No, tak většina teda je, že jsme si je koupili.
1: Asi to tak je. Já bych možná, když už o těch obrázcích mluvíme, upozornil na onen, který zde visí před námi na krbu od slavného španělského malíře Tapiese, mého přítele. Ten obrázek mi také dál a toho si velmi považuji.
0: A když jste se stěhovali, vyhazovali jste staré věci? Vy jste museli třídit, paní Olgo?
2: Já třídím celý život. Vždycky jsme bydleli v malém bytě, takže jsem musela vyhazovat věci, i když mi to někdy rvalo srdce. Takový všelijaký zvláštní věci člověk vyhodí a pak je postrádá, chtěl by je zase zpátky. Ale já jsem člověk, kterýho spousta přátel zvala, aby jim šla srovnat třeba skříň nebo udělat pořádek ve věcech. Dělala jsem to leta svojí sestře. Já prostě jsem člověk, který rád dělá pořádek a umí velice systematicky pracovat. Já prostě bych se tím mohla živit. Kdybyste potřebovala, tak já vám za nějaký honorář srovnám byt.
0: Vy, pane prezidente, jste vyhazoval staré věci, když jste se stěhovali.
1: Mně činí, pokud jde o věci, a zvláště při stěhování, mně činí veliký problém systemizovat ty věci. Snadno poznáme, co je kniha, co je obraz, co je postel, to je jednoduché, ale většina věcí jsou nezařaditelné do žádné z těchto základních kategorií. A nad těmi já vždycky strašně váhal, do jaký je dát bedny, nebo kam je položit, kam je umístit, neschopen je zařadit. Buď to jsem se posléze rozčilil a zahodil jsem je, anebo jsem je dal Olze, aby ona se svou systematičností, o níž mluvila, si s nimi poradila.

0: A kde tu máte svůj koutek? Kam vám nikdo nesmí, paní Olgo? Máte tady takový koutek?
1: No, za prvé všude může pes. A za druhý normálně svůj pokoj a svou koupelnu, protože máme trochu rozdílný rytmus života. Ukázalo se, že i na Hrádečku Václav třeba celou noc pracoval a já jsem zase od rána dělala na zahradě, nebo jsem prostě uklízela, nebo kutila doma. Takže já myslím, že tady ten dům je dost velký, aby jsme každý měli svůj koutek.
2: Ano, já mám nahoře v podkroví, to je vlastně v třetím patře, takový svůj útulek, kde mám také pracovnu, kde bydlím, kde bych mohl vlastně teoreticky být celé dny a noci a nesejít dolů nebo nejít jinam, kdyby to šlo.
0: A tam píšete svoje projevy?
2: Teď je tam píšu, samozřejmě. Dříve, než jsme měli tento dům, jsem je psával tam, kde jsem žil právě.
0: Jak vám dlouho trvá takový projev, než ho napíšete a než se odhodláte, že ho přečtete?
2: Nejvíc utrpení mám, než napíšu první větu, než se k němu rozhoupám, než si promyslím nějakou osu toho projevu, jeho styl, jeho naladění, ty hlavní myšlenky, jejich souslednost. To chodím, vymýšlím, vztekám se, nadávám na svý spolupracovníky, proč musím psát pořád tolik projevů. Rozčiluju se sám na sebe, že nejsem schopen číst něco, co mi napsali jiný. Ale jakmile jednou k tomu sednu, mám jakousi představu, jak to bude za sebou a mám napsanou první větu, to už Voskovec s Verichem přece říkali, jak se píšou hry. A oni říkali, no tak si řeknem, přijde kdo a řekne co. A to je první replika a pak už nějak na to navazujou ty další. Když už napíšu tu první větu, tak pak už to vždycky nějak tak jde, jednou líp, jednou hůř. Obvykle napíšu za den, za odpoledne, za večer, ale potom ho dlouho piluju, rediguji, kamarádi mi k tomu dávají připomínky a tak.
0: Vaše žena také rediguje váš projev, paní Olgo. Redigujete projevy svého muže?
1: Já doufám, že to nikdy nebudu muset dělat, že to zůstane na spolupracovnicích a přátelích, protože to by mě moc nebavilo.
0: A necháváte vy sem do toho vašeho krásného bydlení vklouznout také různé problémy kolem výboru dobré vůle, anebo to řešíte jenom v kanceláři?
1: Samozřejmě třeba ředitelka sem chodí a tady úřadujeme, nebo přátelé z výboru, prostě nerozlišuju to, jestli je to v kanceláři nebo tady.
0: Hodně občanů této republiky vás obdivuje, paní Olgo, za to, jak se věnujete tomu svému výboru a i lidem, kteří prostě neměli v životě štěstí.
1: Já bych chtěla říct, že většina lidí by se měla dát pozor, aby takzvaně nepáchali dobro. Takový lidi jsou nejhorší, kteří, když někoho vidějí postiženýho, tak by plakali. To není potřeba. Ty lidi jsou svým způsobem šťastní a že jde jenom o to jim pomoct. My jsme teď například vydali sérii kreseb dětí z Blanska a z různých škol s mentálním postižením i různým postižením a jsou tak krásný a je to taková radost, že doufám, že se budou dobře prodávat a že se budou líbit.
0: To je vaše radost poslední z výboru dobré vůle Olgy Havlové?
1: To je naše radost, ano.
0: Radost prezidenta z výboru dobré vůle své ženy?
2: Já jsem rád, že Olga nepřijala roli jakési mé společenské pouhé pobočnice, která vedle mě stojí či sedí a musí konverzovat s králi a knížaty, ale že má svou vlastní práci, svůj vlastní zájem, kterému se věnuje. A navíc to je práce velmi důležitá.

0: Pane prezidente, vy jste se zmínil o setkáních s různými krály. Je setkání, na které docela rád vzpomínáte tento rok, že jste si řekl, s tím člověkem bych se chtěl i kamarádit?
1: No já se s ním vlastně už kamarádím a je to španělský král s královnou Sofií, s nimi jsme strávili krásný večer v hospodce jedné v Praze po té oficiální státní večeři na hradě se všemi těmi ceremoniály a přípitky a podobně. Jsme sami čtyři zašli do jedné hospodky, kdy jsme dlouho do noci si povídali, nebylo to poprvé, my se známe dobře už z dřívější doby a to jsou bezvadní lidi a já si uvážím čím dál víc a kdo čet takovou knížečku, co vyšla takový jaký si rozhovor s ním, tak ten teprve pochopí, jak mimořádný člověk to je a jaké má mimořádné zásluhy a jaký to byly nervy a dramata a co on všechno zkusil a co musel zvládnout a vlastně jemu vděčí Španělsko za ten přechod od diktatury k demokracii.
2: Já se s tím stotožňuji, mě ta knížka strašně zaujala. Doporučuji, aby si lidi přečetli, protože myslím si, že právě ta sympatie a porozumění pramení z toho, že byli některé věci, které jsme museli prodělat, které jsou vlastně nezdělitelné a které zažívali oni ve Španělsku a my tady. Je vidět, že člověk, který něco vytrpí, tak má větší pochopení, ličtější bych řekla.
1: A ještě bych k němu řekl jednu věc. My to všichni tak trošičku víme z historie tak letmo, ale z té knížky to vyplývá docela jasně. Bylo mu 12, když si ho Franco vytipoval jako tedy následníka svého po své smrti, který bude tam pokračovat v jeho duchu, byť jako monarcha v obnovené monarchii. Skutečným následníkem byl jeho otec. A o 12 let si myslel, že si ho bude pěkně modelovat k obrazu svému. A on zachovával kamennou tvář pokrového hráče a nemýlim-li se snad 20 let se tvářil jako by nic a tvářil se jako oddaný Frankův žáček a potom to ukázal všechno po té Frankově smrti, co si opravdu myslel a co chtěl.

0: Bytový architekt amatér jsem se na tom podílel.
1: Václav vždycky zapomíná říct, že ten placet se vyrobil, když jsem taky pomáhala, některé hřebíčky jsem zatloukala, ale hlavně, a myslím, že to je velice nevděčná práce a dost složitá, je natírat ho vyjetým olejem, což jsem dělala já každý rok, a Vašek neopomenul, když mě psal z vězení, se zeptat, jestli už jsem natřela plot, nebo ho budu natírat, nebo jak to dopadlo. A jinak bych chtěla říct, že třeba Václav dovede nakreslit nábytek tak, že pasuje, protože na Hrádečku, kde máme takovou malinkatou kuchyňku, tak některé věci jsou dané jako dveře a sporák, a Vašek tam dokreslil dřez a prostě poličky, a truhláři to udělali a přijeli, všechno tam dali a úplně to pasovalo. To jsem obdivovala, protože to já bych nedokázala.
2: Je šikovný, pochvalte svého muže.
1: Je šikovný, protože ten plot například vůbec mě nenapadlo, že si vyrobí takový, jak se tomu říká?
0: Šablony.
1: Šablony, a tam prostě dával ty laťky a přitloukali je, teda já taky, protože já myslím, že pravou rukou se líp zatlouká než levou Václav, a prostě to jsem obdivovala, protože to jsem vůbec nevěděla, že se to takhle dá dělat, aby to bylo rovný a tak rychlý.
0: Když už věnujeme tolik pozornosti tomu plotu, pak se sluší, abych poznamenal ještě jednu věc, že ten plot je opravdu trochu neobvyklý, liší se od jiných plotů, proto jsem na něj tak pyšný. Jsou napřeč laťky. Viděla jsi to někdy někde?
2: Pane prezidente, moc v časopisech jsem neviděla obrázky z vašeho bytu.
0: Ale ano, vyšly a neměli jsme z toho vůbec žádnou radost. Bylo to jakési nedorozumění, vyšly barevné obrázky a já to nemám moc rád, když tak se zveřejňuje to naše intimní rodinné prostředí. Já jsem do té míry veřejná osoba, že bych si měl umět uhájit aspoň kousek soukromí.
1: Mě to velice mrzelo, protože práce architekta spočívá v různých úpravách a vlastně ty fotografie, zařízení byly úplně už o něčem jiném. Na tom se podíleli jiní lidi a vlastně bych řekla, že ten architekt tam ukazoval něco, čeho nebyl autorem, i když to tam zmiňoval, tak to bylo takový nejasný. Myslím, že architekti jsou příliš sebevědomí a myslí si, že prostě když postaví dům, takže pak i to zařízení nebo to vnitřní vybavení je jejich dílem, i když třeba není.
0: Když už mluvíme o architektech, já bych řekl, že víc než jejich určité sebevědomí nebo potřeba dělat si v tržním prostředí publicitu a podobně, to bych chápal. Víc mi vadí jejich žárlivost a řevnivost. Jakmile dostane někdo v Praze zakázku postavit nějaký hezký dům, a zvlášť, když to je zahraniční, tak se neomylně vím, že se všichni čeští architekti vzbouřejí proti němu. Každý má jiné výhrady a vůbec je jedno, jestli ten dům je hezký nebo ošklivý, ale prostě víme, že se vzbouřejí. To už bylo za první republiky, když tady Plečník působil na Hradě. V podstatě to bylo neustále kamenování Plečníka. To mi trošku vadí, tato řevnivost, žárlivost, která se mezi nimi vyskytuje, ale na druhé straně asi se nevyskytuje jenom mezi architekty.

opět, když někdo mě vzal kuličku v zářivě duhovou, s kterou jsem si hrál. A tehdy poprvé svět se pustý zdál, myslel jsem, že žít už nemůžu dál, měl jsem jí moc rád.

0: Je to někdy nuda dělat prezidenta, pane prezidente?
1: Já bych řekl, že toto zvláštní povolání přináší aspoň mě nebo člověku mého založení a mé povahy strašné množství různých nevýhod, nepříjemností a povinností, které zdaleka nemohou být vyváženy těmi výhodami moci, které tak lidé asi spíš vidí na takové funkci. Ale že bych se nudil, to říct nemohu.
0: A je nějaká činnost, kterou třeba s tím prezidentováním vůbec nemáte rád?
1: Popravdě řečeno, jedna z věcí, které mě nejvíc vadí, je, když musím neustále myslet na mnoho věcí najednou. Já jsem byl takovej člověk, který si sedl a psal hru a myslel jenom na ní a jednoho dne byla hotová. A takovej monotematický, řeklo by se. A jak furt musím přemýšlet o tom, co kde jsem zapomněl, co bych měl ještě zařídit a tisíc věcí se mi nepřetržitě musí honit hlavou a mám za den desítky třeba různých jednání či přijetí a každý je o něčem jiném s někým jiným a neustále jak si přešaltovávat tu mysl z věci na věc, to mě občas trošku vadí, nebyl jsem na to absolutně zvyklý, bolívá mě z toho hlava.
0: Paní Olgo, na vás jsou veliké nároky. Jste neustále sledovaná.
2: No to já nevím, já to nepociťuju jako osobně nebo úkorně. Já mám pocit, že manželkám se věnuje taková jako zvláštní pozornost. U někde dokonce jsou na fotografiích, když víte nějakou návštěvu a není tam třeba zmínka, že je tam schotí. To mě velice vadí a myslím si, že je to zbytečná nepozornost nebo od novinářů taková prostě ledabilost nebo já nevím, nebo zaujatost, protože myslím si, že třeba není taková vyhrocená situace novinářů vůči manželkám prezidentu, jako je třeba v Americe, kde si myslím, že to nabývá až takových jako chorobných rozměrů. Někdy je to příliš osobní a příliš do soukromí. Myslím si, že by měli informovat víc o práci manželek, protože já si nemyslím, že manželka tím, že si veme úspěšného politika, by měla sedět doma. Pochopitelně celý život byli zaměstnaný, tak nevím, proč by nemohli být zaměstnaný dál a samozřejmě, že chtějí dělat odpovědnou práci. Jiná otázka je, aby si vybrali vždycky tu správnou firmu. To je prostě jako složitá věc a myslím, že to musí velice pečlivě zvážit, aby nebyla podezřívána ze střetu zájmu.
1: Já bych k tomu ještě dodal to, že to naše prostředí se mně zdá být takzvaně příliš maskulínní a speciálně politické prostředí. My máme velmi málo žen v parlamentu, my nemáme žádnou dámu ve vládě a já se přiznám, že mi to trošku vadí. Ta ženská senzibilita je přeci jen jiná, vnáší takové určité zjemňující prvky do té politiky, smysl pro detail, pro jednotlivý lidský osud a podobně. Méně myslejí v těch globálních, řekl bych, makropolitických či makroekonomických kategorií. A to mi v té politice trochu chybí. Když já jdu například na nějaké cesty, tak vždycky dohlížím, abych v tom doprovodu měl nějaké dámy, aby jsme nebyli chlapská parta.
2: Já bych ovšem ještě pokládala za nezbytné říct ženy v politice. Já si myslím, že ženy jsou daleko praktičtější a že dovedou klást velice jednoduché otázky, ale k věci. A že vždycky jsou to muži, kteří to víceméně zamlžou a tak jako neurčitě a že prostě tohle mě chybí. Rozhodnout se pro něco bez nějakých spekulací, bez postranních úmyslů. Když posloucháte třeba poslance, jak dlouho dovedou při interpelacích mluvit, prostě člověk by to řekl jednou větou a chtěl by taky odpověď ano nebo ne. To se mi strašně nelíbí a myslím, že tohle by bylo zapotřebí v politice.

0: Když se tak na vás dívám, na oba dva, tak si říkám, že vlastně vy tu navazujete na tu tradici prvorepublikovou, kdy všichni měli určitý spíše kladný vztah ke svému prezidentovi i k paní prezidentové.
1: Pokud jde o postavení prezidenta, já snad doufám, mám ve společnosti trošku lepší postavení, než měli mi komunističtí předchůdci, ale to neznamená, že nemám své odpůrce, samozřejmě, že jich mám též dost, ale to patří k věci, když někdo na sebe vezme takovou tu funkci, tak s tím musí počítat. Ale důležitější než to, do jaké míry lidi mě nebo nás dva mají či nemají rádi, za důležitější já považuji tu tradici, která u nás existuje, jakési úcty k hlavě státu. To je dobrá věc bez ohledu na tu osobu. A ona dokonce i v té éře komunismu do jisté míry existovala. Vždyť my víme, že lidi si mohli myslet o Gottwaldovi nebo o Zápotockým, co chtěli, že to jsou vrazy nebo podobně, ale stejně na těch pohřbech byly ty zástupy plačících a tak. Přeci jenom nějak v té společnosti žije úcta k hlavě státu. Já jsem to pozoroval v době, kdy se rezignoval na funkci federálního prezidenta a stát se začal dělit, tak jsem se setkával s prazvláštním ukazem, že bylo mnoho lidí, kterým víc, než že se dělí stát, vadilo, že nevlaje žádná vlajka na hradě. Dává jim to takový pocit jistoty. I kdyby ten prezident celkem ani toho moc nedělal, tak mají pocit, že věci jsou v pořádku, protože tam byla vlajka a někdo tam sedí.
0: Pane prezidente, vy máte také svoji nadaci.
1: Ano, já mám nadaci ve prospěch rozvoje Pražského hradu, kde soustředujeme různé peníze. V té správní radě jsou různé významné osobnosti, zástupce církve, ministr kultury a podobně. A snažíme se podporovat různé projekty, na které správa Pražského hradu sama už nemá peníze. Máme rozsáhlé plány, velké plány. Z těch uskutečněných věcí snad taková nejviditelnější je nové osvětlení katedrály a Pražského hradu.
0: Nedávno bylo zveřejněno to, jak jste naložil s finančními prostředky.
1: Ano, já jsem pro nejrůznější účely ve prospěch nadace Výbor dobré vůle, ve prospěch této zmíněné mé nadace a spousty dalších rozmanitých sociálních, školských, kulturních a jiných věcí. Asi 4,25 milionu jsem rozdal a šlo o peníze, které mám za různé ceny. Já ty ceny nepovažuji tak úplně za peníze své. Nikdy jsem je nepovažoval, vždycky jsem je rozdával a to jsem učinil i letos před Vánoci.
0: Jak se vám rozhodovalo? Na co ty peníze dáte, na co ne?
1: To rozhodování samozřejmě není jednoduché, protože vždycky si někdo může myslet, že něco jiného je důležitější než tamto nebo ono. Já jsem se snažil tak proporcionálně pokrýt různé oblasti a i ty částky tak odstupňovat podle té naléhavosti, ale kdo by ty částky zkoumala, seznam těch institucí, zajisté by mohl snadno dospět k názoru, že těm jsem měl dát víc a tam těm míň, nebo že jsem měl dát někomu jinému a někomu vůbec a tak. Tak to chodí.
0: To jsou vaše peníze, pane prezidente, vy si s nimi můžete udělat, co chcete přece.
1: Tak to lidi neberou. Spíš to berou tak, že když už rozdává, tak budem kritizovat, komu rozdává, že?

0: Kde jste byli tento rok šťastní?
1: Kde?
2: Kde?
1: No, to štěstí zas až tak úplně a jenom nezávisí na tom místu, kde se koná. Ale chcete-li nějakou lokalitu, tak já za sebe mohu říct, že jsem považoval naše letní prázdniny, které jsme prožili v domečku jednoho přítele v Portugalsku, za šťastné. Tam jsem právě nemusel psát žádné projevy, tam jsem opravdu odpočíval, slunil se, koupal se.
2: Já musím říct, že jsem měla takový okamžik štěstí, když se mi třeba podařilo něco hezkého sehnat, hezký koberec nebo to, ale to jsou takový prchavý okamžiky. Jinak já jsem nejšťastnější, když jsem venku v přírodě a chodím na procházku a dívám se na dílu, jak skáče, jak je divoka. To mě naplňuje takovou pohodou.
1: Díla je náš pes.

0: Na co se těšíte v novém roce?
1: Mně popravdě řečeno víc než na nějakých zcela osobních věcech, záleží na těch věcech obecných. A já bych opravdu byl rád, kdyby nadcházející rok, který bude rokem dvojích voleb, kdyby nebyl příliš ve znamení té řevnivosti, nepřátelství, intrik, různých kopanců, podpásovek a podobně. Kdyby trošku víc takové slušnosti, zdvořilosti, nadhledu, sportovního přístupu k různým věcem v tom našem veřejném a společenském životě existovalo, takové jakési pohody sluné, to bych považoval za ohromně dobré a nepochybně by se to i odrazilo v tom mém osobním životě, protože pravděpodobně v takové atmosféře by se mi lépe ta funkce vykonávala. No jinak bych si přál, pokud jde o takové ty osobní věci, aby má žena byla zdravá, aby jsme oba byli zdraví, to je takové tradiční, nejobvyklejší přání, ale v našem věku už jaksi nabývá na významu.
0: A vaše přání, paní Olgo, do nového roku?
2: No, moje přání je trochu konkrétnější, pochopitelně. A sice, aby Senát a parlament nezabral celou malou stranu, myslím, že už toho bylo dost, těch zabírání budov. Rozhodně by neměl Senátu připadnout Valštejnský palác, to považuji za velice arrogantní rozhodnutí. Myslím si, že malá strana už by měla patřit normálním obyvatelům a nikoliv vládním budovám a vládním zařízením.
1: Já bych byl též rád, kdyby si Praha zachovala své tradiční magické kouzlo a kdyby tu tržní ekonomiku trošku regulovaně vpouštila sama do sebe, hlavně do centra.
2: Potom doufám, že se obyvatelé malé strany a vůbec obyvatelé Prahy budou víc zajímat o své město. Třeba takový nepochopitelný tunel pod Příkopem. Prostě mám takovou obavu, že Praha se někam řítí. Někteří lidé, že prostě tu Prahu směrují do, před čím nás varovali všichni obyvatelé velkoměst, jako třeba Londýna nebo Paříže, aby jsme si neudělali z Prahy nepříjemný, nesnesitelný prostor, kde vlastně každý den je kolaps dopravě a kde se skoro už nedá žít, kde jsou třeba ve středu města jenom přepichový obchody a není tam jako ten pravý život a když je večer, tak prostě jsou ty vládní čtvrti pustý a není tam prostě človíčka. Tak to bych chtěla, aby se Praha nikdy nestala, tak to je moje přání velice vroucný.
0: Zapomněla jste na osobní přání, paní Olgo?
2: Osobní přání je takový banální, to znamená, aby všichni byli zdraví, spokojení a aby příští rok se nemuseli tolik zlobit, aby měli větší radost ze života.
0: To přeju i já vám, panu prezidentovi, i vám, paní Olgo. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

Skončila návštěva u manželů Havlových. Na setkání se podíleli technici Jaromír Nikl, Josef Kovář a Jitka Borkovcová, hudbu vybíral Jiří Dohnal, režijní dohled měla Jitka Paříková a vše dobré přeje Stanislava Dufková.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Vítám vás, vážení a milí, u necelé hodinky úsměvů, vzpomínek a písní ve zvláštním vydání Nostalgického muzea zábavy Extra, tak zní celý název, kde se dnes vše bude točit kolem vzniku a prvních desetiletí existence divadla na zábradlí. Všechny historky a vzpomínky, které tu zazní, vyprávěli aktéři při svých návštěvách Šemánovic u Kokořína v místním společenském minicentru zvaném Nostalgická myš, anebo v jeho blízkosti při srazu posluchačů zábavného rozhlasového týdeníku Padesátník. Divadlo na zábradlí zahájilo svoji činnost premiérou hry Kdyby tisíc klarinetů 9. prosince roku 1958. Na jedno představení přišel jako divák tehdy ještě studentík Jiří Menzel, aniž by jen tušil, že si jednou zahraje ve stejnojmenném filmu Vojína Šulceho a v divadle na zábradlí o desítku let později začne též režírovat. Na své první setkání s touto scénou si u nás takto zavzpomínala.
1: Koncem 50. let, v době, kdy se vyrojila takzvaná divadla malých forem, rokoko zábradlí Semafor Paravan, v Brně pak Večerní Brno, jste byl studentem FAMU. Pamatujete si ještě, které z těch divadel jste navštívili jako první a jaký ve vás zanechalo ono představení dojem?
2: No to bylo na zábradlí, ten, těch 9000 klarinetů.
1: Ano.
2: A bylo to krásný, protože byla to veliká sranda, bylo tam, objevilo se tam spoustu zajímavých lidí, že jo, a Jaromíra Vomáčku například. A
1: toho jste neznal do té doby?
2: Ne, já jsem nikam nechodil, ale bylo pěkný, že já jsem chodil do školy a učil nás pan Heger a ten jednou přišel do školy celý rozesmátej a říkal, včera jsem se tak smál, že jsem spadnul ze židle. A řekl nám, že to bylo divadle na zábradlí na Adamském náměstí a řekl, abychom tam šli, tak já jsem nelenil. A šel jsem tam a stáli jsme vzadu úplně, to bylo ještě takový menší než teď. Tam, co teď jsou záchody, tam byla pokladna, prodávala tam paní Havlová. A vedle mě stál takový kožený bundičce a v džínech Forman. A já ho ještě tenkrát neznal, já jsem říkal, co to je za playboye tady. A oni mi řekli, že to je absolvent té školy, do které chodím já, a já jsem říkal, no, ta škola produkuje pěkný blbce. Protože on tak vypadal jako on byl strašně, on to byl hezký člověk, že jo, já jsem hezký kluky nikdy neměl rád, a byl takový jako suverén, jo, a to mě strašně, dokud jsem neviděl jeho film, tak jsem ho neměl rád, no, pak už jo.

spousta jasna, kde se vzal, tu se vzal a byl tu kousek po kuse, zhon a křik, tak jako v cirkuse. No ne, co to? Vozy, prkne, látky, alačky, dráty, lana, šrouby a matky.

0: a sovu, to mi stačí.
1: V divadelních klarinetech hrála a zpívala Ljuba Hermanová, doktor Ivan Vyskočil, Ladislav Fialka, Jiří Suchý, Zdenka Kratochvílová se střídala s Ludmilou Kovářovou a muže s trubkou hrál Jiří Sehnal, herec, který se po roce 1961 ztratil ve světě, aby se po listopadu 1989 vrátil zpět do své vlasti s novým jménem Jethro Spencer McIntosh a aby se zde po 37 letech stal opět hercem v Západočeském divadle v Chebu. Jethro Spencer McIntosh vydal v Čechách v průběhu 90. let několik knih, mimo jiné i své vzpomínky z Holešova do Hollywoodu. A právě v této knížce popsal i svůj příchod do divadla na Zábradlí.
2: Jednoho dne jsem potkal na rohu dlouhé a hradební Tondu Moskalíka. Dal mi jakýsi text a povídá, přečti si to. Bylo to scénické leporelo, kdyby tisíc klarinetů, napsal Jiří Suchý. Mělo to být zahajovací představení nového divadélka na Zábradlí. Zatržena byla hlavní role muž s trubkou. To bylo tak. Tonda byl pověřen režií a hledal představitele pro hlavní roli. Sovák ho s tím vyrazil, Vladimír Menšík podepsal smlouvu na film, Tonda Šúra byl na turné a tak dále. Až zoufalý Moskalik, zkoušky měli začít pozítří, potkal Jána Roháče a ten mu poradil, daj to prečítat Ďurovi. Klarinety nebyla hra, nýbrž jen volné seskupení výstupů a písní a proto scénické leporelo. Většina písní v klarinetech byla nová, několik tu bylo klasiků. Ano, ten kluk Suchá to dokázal. Některé jeho pouhé 2 roky staré písně už byly považovány za klasické. Když jsem se textem pročetl až k pověrčivému Uzenáři, byl jsem lapen. Hlavními postavami klarinetů byly Zuzana, lehká, ale hluboká dívka, a muž s trubkou. Zuzanu měla hrát Ljuba Hermanová. Ljuba Hermanová. Znal jsem ji samozřejmě velice dobře. V Karlíně jsem ji viděl jako paní Mariánku, matku Pluku. Byla báječná, k zamilování. Říkalo se o ní, že je makropůlka a čí bylo pouhých 45 let. Jednou uváděl Vladimír Dvořák nějakou estrádu a uzavřel, doufám, že jste se všichni dobře pobavili, od toho nejmladšího až po Ljubu Hermanovou. Ljuba měla postavu pohádkovou, mladice by jí mohla závidět. Už tenkrát, stejně jako za mlada, stříhala na jevišti svou oblíbenou hvězdu a, jak slyším, dodnes ji s úspěchem metá. Ljuba nesnášela staré lidi. A když jsem se jich zastával s tím, že i my budeme jednou staří, Ljuba odpověděla s očima přivřenýma, já nikdy nebudu stará. Tož vydaj, mladici. Skvěle se s ní pracovalo, ke mně byla laskavá, neodmítla hrát s neznámým pahercem. Milovala srandu a dodnes ji ráda dělá. Ljuba byla kamarádka, uměla pomoci a ráda pomohla. Výtečně vařila a občas přinesla do divadla velký hrnec dobroučké polévky zabalený do peřiny. No, a pak se konala slavná premiéra. V hledišti prťavoučkého divadelka se sešla naprostá kulturní smetánka. Verich, Trnka, Fabiánová se Záhorským, Forman s Brejchovou, Janko Roháč a samozřejmě všudy přítomný Svíťa, Vladimír Svitáček. Chyběl jen ten Vrchlický a Karel Hašler. Po představení přišli gratulanti. V šatně se objevil Jan Verich, takže pro jiné už nezbylo místa. Hele, povídá, kdyby se mi to nelíbilo, tak za váma do šatny v životě nepřijdu. Žertoval s Ljubou nad postupujícím věkem. Co se dá dělat, Ljubo? Musíme zatnout zuby. Voba. Ljuba plakala smíchy a když Verich odešel, říkala, dědek jeden, ale jen se objevil, už mi začalo bouchat srdce. A já? No co já? Byl jsem špatný. To jsem věděl už během zkoušek, a představení to jen plně potvrdilo. Když jsem vyšel na jeviště, ovanulý mě rozpaky hlediště. Když jsem z jeviště odcházel, cítil jsem všeobecnou úlevu. Cítil jsem víc než dobře, jak se gratulanti museli přemáhat, aby ze sebe vysoukali aspoň nepatrnou chváličku.
1: O svém komediálním umění přesvědčil Jethro McIntosh, Jiří Sehnal, o 2 roky později semaforské publikum ve hře Taková ztráta krve. Ale to už je jiná kapitola, takže zpátky do začátku zábradlí.

říká, je to trouba, že se honí za skřítkem a že každý večer dloubá do komína pravítkem. Uzenář se neohlíží napravo i nalevo, zlé řeči mu neublíží.

0: Medvědí.
1: Další premiérou na zábradlí vedle prvního celovečerního představení Ladislava Fialky byla hra Faust, Markétka, Služka a já. V hlavní roli doktora Fausta se v ní představil neherec, hudební skladatel Jaromír Vomáčka. Počas se s ním začal alternovat tehdy rovněž ještě neherec, scénický výtvarník Dalibor Pokorný.
2: Zábradlí tam mě ochočila na herce Ljuba Hermanová. A to se stalo tak, že Jaromír Vomáčka, který hrál Fausta, což byla tedy hlavní role.
3: To byla hra Faust, Markétka, Služka a já.
2: Ano. A to psal brácha, že jo? S Ivonem Vyskočilem, jako, a oni si pak dali nějak vzájemně, prostě se tak jako neměli už tak rádi, že jo?
3: Řekl si to velmi šikovně.
2: No a takže jako, on pak jako zaplať pámu, on pak založil Semafor, že jo, Jirka a to. No a já jsem se tam objevil hned ze začátku, když tam byla taková ta parta, tak já jsem tam nastoupil jako přes ty kulisy. Jako tedy stage design, jak se říká anglicky, a česky se říká scénograf, jako a to jsem měl vyštudovaný, jsem měl to teda vysvědčení takový.
3: Byl jsi tam přes kulisy, ale i jako herec.
2: A to právě způsobila Ljuba Hermanová, když Vomáčka odešel do Laterny Magiky, kde měl daleko větší prachy a jezdil po světě třeba do Ruska taky, jako, a jo, anebo třeba jako tam, co jsou ty Židi a ty Arabové, jo, já nevím, to je někde tak jako, jo, no prostě do Ázie a tak. No tak on odjel a teď nesehnali herce doopravdického. A Ljuba Hermanová říká, to bude ráda Libor, on mu bude ten kostým, jako, a jako a teď, jako, já jsem říkal, Ljuba, já jsem ale nikdy nehrál. Jako, ani s ochotníkem, ale. A Ljuba říká, to tě naučím za dvě odpoledne. No taky mě to naučila.
3: Takže ty jsi hrál postavu Fausta.
2: Já jsem hrál hlavní roli asi 70krát a byl jsem tak ješitnej, že v programu byl natisnutý Jaromír Vomáčka a já jsem si přál, aby bylo na kase napsáno, že to hraju já.
3: Správně, správně. Dalibore, tam bylo spousta písniček, pamatuješ si na některou?
2: No, pamatuju si na písničku a začínalo to hlubokým kaňonem, pádíkům za koněm, jiskrým a seší skopit, muži se jedou a jedou opí. A pak to zpíval Karlík Reštovka, který už nežije, to byl umprumáček, takový malý umprumáček, který pak hrál za Jirku tu roli, to byl Mephisto a Tvefisto. A Tvefisto měl být Jirka, že jo, a Mephisto byl Ivan Vyskočil.
3: Divadlo na zábradlí, tam potom ještě byla hra Smutné Vánoce.
2: Smutné Vánoce, ke kterým jsem dělal kulisy, jako tam byl takový, jako vypadá jako Lenin, tak jako byl to Ivan Vyskočil, jako také tam byl takový, jako svíčky okolo něj byly a tak. A já jsem na to udělal takovou výpravu, o který říkal Neboštík Neděla, že to vypadá jako hokejová branka. Takový tam byli prostě takový, jo. Asi to tak vypadalo, jako to bylo jediný a nejlacnější, co se na tom zábradlí dalo pořídit. Já se ti musím přiznat, jak jsem měl malér, první jevištní malér s kredenciózní dámou, kterou myslím taky miloval tvůj bracháčku, byla odběla i větší, a ona byla i větší než já, a bylo jí 17. A zpívala písničku Včera mi bylo 17, už 17, a jmenovala se Zuzana Stivínová, a pak byli večery se Zuzanou a tak dále. A tam byla taková kredenciózní, a tam byla taková scéna, kdy teda se rozsvítí na jevišti a Faust tam líbá tu Wagnerovou, což byla tady místo Wagnera, byla Wagnerova.
3: No a kdy hrála Zuzana Stivínová?
2: Zuzana hrála Wagnerovou, místo Wagnera, jako který je tady ve Faustovi od pana Guetta, tak ona hrála Wagnerovou. A tam se jako rozsvítí a Faust jí líbá, což jako se na jevišti nedělá doopravdy. A pak ta Zuzana se mi líbila, pak jsem ji taky chtěl provokovat, tak jsem mi vždycky skutečně dával pusu, jako, a tak, jako, aby, že se mi ta doopravdy líbala. Jinak to bylo docela mně příjemný a jí ne. Ona na mě žalovala Ljubě Hermanovi. A jako říká, Ljuba mě říká, ale moje čeče, to nejde, rozumíš, divadlo, to se všechno jako jenom hraje, to by se pak muselo ty vraždit, že jo, jako opravdu. Já jsem říkal, ale počkej, já si jedu tu holku. Já jsem si nechal nastoupit před Ljubou, jako a říkal jsem, tak co, Zuzano, ty chceš jít do realistického divadla. A když já s tebou tady hraju realistické divadlo, tak teď jsem se rozčílil, že jo. A Ljuba mě také položila ruku, říká, jsi pomluvený. To jsem si děsně vážil.

chyby, proč mě nemají rádi. Co se jedním na mě líbí, druhým na mě vadí. Špatná spustá jsem až běda, klesám níž a níže.

0: Tak to byl Dalibor Pokorný a posléze Zuzana Stivínová s již zmíněnou písní Včera mi bylo 17. Na začátek Divadla na zábradlí jsem se pochopitelně vyptával i svého sourozence Jiřího. Přestože brzy odešel a založil Semafor, občas se tímto divadlem v budoucnu ještě prolnul. A tady je otázka, kterou jsem si na něj přichystal, abych jej donutil do role pro něj nikoli běžné, do role recitátora. Na zábradlí se čas od času objevovali zahraniční umělci, kteří zde víceméně neoficiálně v noci nebo odpoledne vystoupili pro své přátele a příznivce. Vzpomínám si, že to byl například arménský mim Leonid Jengibarov, anebo německý básník a písničkář Wolf Biermann. On překládal tebe do němčiny, ty jeho do češtiny. Budeš ochoten zarecitovat nějaký překlad svůj?
1: No, no tak slíbil jsem to tak, co mi zbývá.
0: Já se musím zeptat.
1: Samozřejmě, já budu velice
0: ochoten. Mohl jsi to rozmyslet cestou?
1: Ne, vzal jsem si sebou světovou literaturu číslo 4 z roku 65, myslím, a přečtu jeden z těch svých překladů. Balady o Biermannovu hostu Františkovi Villonovi. Nevím, mám číst Villon, jak se on původně jmenoval ve starofrancouštině, anebo Villon, jak se mu říká. Co byste mě doporučovali? Villon asi, že jo? Já si taky. Dneska, když někde řeknu Villon, tak na mě koukají, jako že jsem negramotný. Takže já přečtu o Villonovi. Můj bratr François Villon pod nájem se mnou sdílí. Když někdo u mě slídí, zmizí Villon v tu chvíli. Před každým hostem nezvaným schová se do skříně a trpělivě celý čas tam čeká při víně. Dřív jistě voněl po růžích. Opak je pravdou dnes, protože dlouho zahrabán byl v zemi jako pes. Když někdy přijde kamarád nebo tři krásné dámy, vyleze Villon ze skříně, do rána pije s námi a někdy si i zaspívá a struny hladí nechtem. Když zapomene vlastní verš, vypomůžu mu Brechtem. Můj bratr François Villon s vrchností mýval hádky. Chtěli mu za to nejednou dát hlavu do oprátky. To vypráví a směje se, pak chvilku pláče zas a tlustou Margot proklíná a chvěje se mu hlas. Co pak mu asi provedla, to dneska nikdo neví. Vyptávat se však nebudu. Se svými žalospěvy vyprosil se Villon z hrobky temné, úpěl tam občas pro dluhy, což bylo nepříjemné. I z oprátky se vyspíval ten člověk, jehož věší a jehož krk prý nechce znát, o co je zadek těžší. Když nechtěl život prosedět a nechtěl bydlet v cele, tak jednoduše básničkou vlez pánům do prdele. On, bratr François Villon, když vypil víno do dna, tu drzej byl a nevolil vždycky jen slova vhodná. Pak zpíval dál a dál se smál a jeho srdce mladé

0: Snatej drát harfeník pošetilej a stráže přitom do rytmu a do vilona střílej. Kránu, když zatím Marie mě vypla až do dna, tiše, abych se nevzbudil, jde pryč ta holka hodná a zpět se vrací François. Tváří se spiklenecky a sem tam střelu vyplivne, jako se plivají pecky. V naší zemi je pořádek, snad je to síla zvyku, žijem si jako v chaloupce u sedmi trpaslíků. A proto ve tři hodiny, ještě než slunce vyšlo, pár policejních strážníků mě navštívit přišlo. Koukněte, pane Biermane, jste velmi dobře znán, co věrný občan NDR. Volá vás národ sám. Řekněte nám to upřímně, kdo je to a co je zač? Jakýsi Filaun František, provokatér a štváč. Tím nejdrzejším způsobem už po několik neděl plaší nám chrabré vojáky. Tiše jsem odpověděl. Zpočátku snad mě trochu zmát tím, co tak drze zpíval. Teď vám však řeknu důvěrně, je lump a lumpem býval. Kdybych si jednou nepřečet, jak pan Kurela skromně před Francem Kafkou varuje, bylo by dneska po mně. Ve skříni sedí si ten pes. Ne, nechci už ho v bytě. Jeho drzost jsem nesnášel už jako malé dítě. Jsem pobožná jen ovečka a pro otčinu žiji. A vonná kvítka opěvám svou něžnou poezií. Dopravil jsem a pánové skříň otevřeli rázem. Nic. Jenom dveře poblitý a kapalo to na zem.
1: Dovolte mi, abych u svého sourozence ještě chvíli zůstal, neboť rok předtím, než se zúčastnil malé šemánovické oslavy zábradlánských čtyřicátin, do kterých také dnes nahlédneme, vzpomněl si na své začátky v tomto divadle u zcela jiné příležitosti. Tehdy, v prosinci 1997, si totiž mohl s kapelou Steamboat Stompers zaspívat jednu z nikdy nenatočených písniček z klarinetů Ples na dudců v černošské čtvrti.
2: Já vám mám tady takovouhle zvláštní věc. Jednak je to pro mě taková sváteční událost, že si zaspívám nejprve s kapelou, ze kterou jsem ještě neměl tu čest. A jednak jsem si vytáhl text k písničce, kterou jsem v roce 1958 zpíval ve hře divadla na zábradlí Kdyby tisíc klarinetů. Tam byly úplně jiné písničky než z toho filmu, to byly americké písničky většinou, které jsem otextoval. Tam jsem působil v tom divadle na zábradlí asi čtvrt roku a něco, pak mě vylili, takže jsem tu písničku zaspíval, já nevím, 50krát, 60krát a od té doby mě až dneska po 39 letech ji zkusím zaspívat. Radši jsem si ji vzal takhle na papírku, poněvadž si nejsem jistý, jestli třeba mě něco nevypadlo, ale když jsem jel autem do Šemánovic, tak jsem si jí zpíval za volantem a já jsem ji ještě uměl, jak to v té šedý mozkový kůře je naložený. Stačí to jenom vydloubat. Tak zkusíme to, pánové.

0: Tak a teď už je, myslím, čas jen na divadelní historky. Veselé historky divadelní, jako byly veselé paničky Vincorské. Koncem 60. let nastoupili na zábradlí někteří mladí novopečení herci a tak si hned dva z nich, Jana Kanizu a Vítězslava Jandáka, poslechněte.
1: To bylo ještě za mého působení v divadle na zábradlí a dávali jsme hru Dáma s kameliemi. A nikdo nevěděl, proč se tato hra má dávat na zábradlí. Jo? Po všech těch kafkových procesech, králi Kubu a já nevím, vyrozumění a stížená možnost soustředění. A po této éře, pravda, již nám pěkně zuřila normalizace, tak proč by ne? No ale přece jenom Dáma s kameliemi, tento sentimentální melodram, který, když lidé vyslechli, tak odcházeli s cukrovkou. Se zvýšeným obsahem cukru v krvi. Tak jsme to nechápali. A navíc to představení bylo pozoruhodné, nebo nebylo pozoruhodné tím, že já jsem roli mladého Armanda Divala alternoval s Ivanem Palůchem. Takže to byla vlastně svým způsobem československá koprodukce. A našeho otce, starého, pana Divala, hrál Eduard Kohout, Pohostinský, a já si myslím, že to bylo jedno z jeho posledních vůbec divadelních představení. A jednou jsme seděli po nějaké generálce, ještě před premiérou, ve foaje v divadle, a povídali jsme si, bavili jsme se, my jsme mu viseli na rtech, pač přece jenom to byl doajen český herců. A on najednou povídá, víte, pan Palůch jako představitel Armanda Duvala je typ spíše erotický, kdežto pan Kaniza je typ ryze sexuální. Mě svým způsobem dodnes mrzí, že jsem se ho tenkrát ostýchal zeptat na ten rozdíl. No ale s odstupem let dneska už je to jedno. Ale s tou Dámou s kameliemi, nejen jako s Eduardem Kohoutem, byla spousta jiných věcí. Již zmíněný Josef Chvalina, když jsme přečetli tu hru, už byla takzvaná ta první čtená zkouška, jak jsme to přečetli, a režisér Jaroslav Gilar tehdy se zeptal, co k tomu herci mají, co k tomu, jako, jak soudí o té hře, a to a teď všichni koukali, jestli mají zašněrovaný polovodky a že už by měli být v rádiu nebo v dabingu nebo tak. Nikdo se k tomu neměl a jediný Pepiček Chvalina se přihlásil, řekl, no Pepičku, prosím. A on říkal, no, já nevím, víte, já si myslím, že když hrajeme Mlynář a jeho dítě, což bylo v režii Menzla, kde hlavní hrdinka a její otec umírají na tuberkulózu. Potom hrajeme Gorkého na dně, kde jedna z hlavních představitelek umírá na tuberkulózu. No a teď budeme hrát Dámu s kameliemi, kde hlavní hrdinka umírá na tuberkulózu. Já bych navrhoval, abychom se přejmenovali. Když může existovat divadlo ABC, my můžeme být divadlo TBC.
2: Zdravím na zábradlí. Byla to hezká práce, protože to divadlo, ač prošlo různými, řekl bych, tlaky a vlivy společenskými a vždycky bylo trošku tak, jak si, a to byl Semafor, zábradlí, že jo, paraván, a vůbec v té době, kdy ty divadla vznikaly, tak to divadlo samozřejmě taky čnělo trochu, takže se do něj různě strkalo všechno, ale celkem bych řekl, že tam vládla vždycky taková hezká tvůrčí atmosféra. A pro nás to divadlo bylo pro ty kandrdasy, kteří tam přišli, což byla Prajzová, Petr Štěpánek, ten potom se trošku přeorientoval, tak Petr šel do Národního divadla, že jo, a zůstal tam Kaniza, Jana, já, pak přišli ještě další, takže my jsme si šli v podstatě v takovým, o těch úplných začátků, jo, to znamená, že jsme hráli třeba v jednom kuse 3 role, 4 role, vymlátili s náma absolutně všecko, ale bylo to hezký a mělo to, si myslím, smysl, že člověk prošel i tím řemeslem. Střídali se na nás zajímaví režiséři, to divadlo začalo dělat už tehdy takovou věc, která se dělá dneska běžně a objevuje se, že například tam byl malý soubor, k tomu byl ještě soubor pantomimy a ten soubor si bral spousta hostů. Jo? Takže já jsem měl štěstí, že jsem se sešel třeba s takovým Peškem Láďou, že jo? Lála Pešek, což je legenda. Já jsem hrál jeho syna. Tady musím říct tu příhodu hezkou, kterou jsme s Lálou měli, když jsme hráli Les, ruskou klasickou. Ruhelenka hrála gurmišskou statkářku a ten Lála, který už tam byl, bylo mu okolo 70, kdy začal hostovat, celý život vlastně hrál v Národním divadle, to je obrovský divadlo, a teď hrál tady. A to zábradlí je takový malý divadlo, to znamená, že tam přesně sedí ty diváci jako vy tady. No a my jsme měli první vejšlap, jak se říká, a jdeme tam s tím Lálou, sedli jsme si jako my s Ondřejem na židli a teď měl Lála Pešek začít mluvit dialog s Helenkou Růžičkou, jakožto s Gurmišskou, já se k tomu připojit a normálně věc pokračuje. Teď jsme tam přišli, sedli jsme si a to bylo krásný a ten Lála vám koukal do těch diváků a nic. Já zase v duchu naivní blbec si říkám, to je herectví. V něm se to taví, to je ono. No jo, ale ono, když už se to tavilo zpomalu 5 minut, ta Helena furt dělala, kašlala, strkala s tím stolem, teď se chudák nemohla napnout v té šněrovačce. Bylo to hrozný a já si tak jsem do něj takhle ťuknul, on nic. Tak si říkám, tady se něco stalo, protože on měl vytřeštěný pohled a koukal na ty lidi. Tak jsem si říkal, no, klasik, neklasik, říkám, tatínku, aby mi jako skočil řeči. A on jako profik samozřejmě skočil a hned oslovil Helenku a pokračoval. Pak jsme šli z toho jeviště a já říkám, Lálo, co to, já jsem měl takovou možnost, že jsme si tykali, že jsme byli spolu v šatně, pro mě to byla velká čest. Já říkám, Lálo, co se to stalo? On říká, Slávečku, to byl šok. Já říkám, co nějaká baba tam se, on říká, co baba? Čověče, já jsem prvně po 50 letech v divadlech viděl živýho diváka. Já v tom národním jsem vždycky viděl prostě ten orchestr, tmu a nic. A já viděl živý lidi, kteří reagovali. Takže to je jenom taková jemná připomínka toho, že tam člověk měl možnost s Iliou Radskem, s Karlíkem Augustou, který pak byl v souboru, s Pepičkem Chvalinou, což byl pan herec Pepa Chvalina. A to bylo taky krásný. My byli nuceni dělat takový večery poezie. No večery, my byli nuceni dělat oslavný večery k VŘSR, jako každý divadlo, že jo? Ale protože většinou na tom repertoáru nebyla úderná hra, která by na to seděla, tak ten Gilar tehdy, ještě než emigroval Jarda, režisér, vymyslel pásmo ruské poezie. My jsme si, různě jsme se rozestavili po jevišti a do toho každý vždycky jenom osvětlovač, ono to bylo taková avantgarda, ale jako víte, avantgarda v uvozovkách, vždycky osvětlovač nasvítil někoho a ten začal recitovat a pak nastoupil druhýho a takhle a jsme byli různě a ty diváci tam seděli a to se posílalo funkcionářům. Samozřejmě ty na to kašlali a poslali tam svý šoféry a sekretářky, uklízečky a ty tam přišli, aby si teda jako podívali do divadla, o 5 minutách to začalo nudit, takže chrápali. A my recitovali o 106 ten, a Pepíček Chvalina tehdy recitoval chudák zlatý báseň o samovaru. A teďka jsme v krásném rádiu, ale já to říct musím, že ten Pepa, který byl recitátor, ale skutečně nádherný, stál a teď recitoval, poslouchejte, já to tak neumím. A on říkal, na stole stál samovar. Bylo ticho, vylište mi prdel. A teď dál, ale prosím vás, já jsem byl vulgární, ale nejsem vulgární, já to pouze interpretuju. A teď dál, říkal, otevřel jsem dveře. A teď zase do toho šupě poslal zase tam, kam jsem to řekl. Myslíte si, že to jediný, kdo vyprsk a stuhnul, jsme byli my na jevišti. Ty diváci tam seděli, takhle chrábali. Pepa se uklonil a celý sál obrovsky zatleskal. To bylo krásný. Takže se omlouvám za to slovo, ale to je přesná interpretace toho, jak probíhaly oslavné večery. Někteří si to mysleli, Pepa Chvalina na to řekl rovnou. Tak.

0: růže květ. A kdo nemá špetku rytmu v těle, ten se o ten píchne hned.
1: Prvním mnohaletým ředitelem, který divadlo Na zábradlí převedl přes nesčetná úskalí, byl doktor Vladimír Vodička, jinak též hudební skladatel. Také on, ač se vyprávění historek bránil, nakonec na jednu z mých otázek odpověděl příhodou, která se odehrála, pravda, až začátkem let 80.
2: Pane doktore, víme o vás, že jste byl blízkým přítelem Bohumila Hrabala. Nevzpomínáte si, jestli byl Bohumil Hrabal někdy na nějakém představení ještě předtím, než i on zde byl uváděn jako autor?
3: Nespomínám si přesně, vím, že v divadle dvakrát, třikrát byl, protože ovšem pro něj ta hodina večerní, když odjížděl od Tygra, to znamená po té sedmé hodině, už divadelně byla velice komplikovaná. Ale vlastně jsme ho uváděli, první byly Bambíny, potom byla Hlučná samota, to byla krásná příhoda, když se hrála Hlučná samota, vím, že to bylo na Mezinárodní MDŽ roku 1983. No a teďko seděl tam jakýsi pan Miller, což byl takový Buddha přes kulturu českou, který hra se dohrála a on beze slova se zvedl a odešel. Teda netleskal a odešel. Jako všichni ministerský a magistrátní úředníci prostě uprchli těma dveřma na ten dvorek, ale já jsem byl tenkrát na nějaký nemoci a chodil jsem v holi, takže jsem toho holího takhle manévroval do toho foaje, k tomu stolu pod tím oknem, kde byl taky Hrabal, kde najednou začala ta lahvička za lahvičkou a teďko tam došlo k neskutečné scéně, že ten Miller s drzostí, která prostě nemá hranic, s tím Hrabalem mluví jako s kolegou. My spisovatelé, bohužel si to máme těžký, že? Nicméně se to ukecalo, že jo, protože o půlnoci byl ten 8. březen, tak si přišla flaška šampaňského a ta dáma, že jo, v tom krimplénu, co tam s ním seděla, ta byla pohoršená některými hrabaliánami. No a tak se to jako svezlo a my ženy a my muži a takhle dohromady a všechno, jak Bohuši, tak tohle. A Bohuši říká, jestli chceš, Mirku, já to škrtnu, tě to jedno, hlavně se to hraje, že jo. Takže se to ukázalo, ale to úřednictvo ministerské a magistrátní, co vyprchalo mezi tím na ten dvorek, tak to myslelo, že došlo ke katastrofě. Takže ráno okamžitě ministerstvo, magistrát, divadlo se nezavře. No tak já jsem měl zase už několik zavření divadla, že? Takže jsem to celkem ve zdraví přežil, ale to bylo to nádherné setkání Hrabalovo, teda se stranou a vládou, u nás. No a potom samozřejmě jsme spolu sedávali denně až chudák. Skončil a jak skončit nemusel, což je zase další historka, která odpovídá Pavlíčkovi, jak se v Čechách pohřbívalo. Mohl tu být ještě mezi náma.

0: tak to byla zrovna jedna písnička, kterou složil na slova Pavla Kopty doktor Vladimír Vodička. O její interpretaci jsem požádal textařova syna Václava Koptu, aby si tak spolu s námi zavzpomínal na svého tatínka, který už bohužel na tomto světě chybí. Oslava 40. divadla Na zábradlí se odehrála, jak už jsem se tuším zmínil, v Šemánovické nostalgické myši začátkem prosince 1998. Mezi zúčastněnými byli i herci Jaroslav Wiesner a Oldřich Velen.
1: Poslední otázka na vás, na oba. Kdybych se vás zeptal, kterou postavu jste hráli Na zábradlí nejraději, co byste mě odpověděli? Je to možné takhle?
2: Ty, po kterých jsem toužil a nedostal. No tak je.
3: No pokračuj.
1: Ale jo, vzpomeneš.
2: No Já si myslím, že se mi nejvíc líbily ty roky paní Hermanové, přestože to jako byly lepší představení, zajímavější představení pro práci hereckou, ale ten kontakt s tím hledištěm, který byl unikátní na tom divadle, ta nutnost pracovat v tom, jak říkal pan Grossman, scizování, že jo? To prostě bylo úžasné a já si vzpomínám, protože v těch nejlepších rocích paní Hermanové s Vaškem Sloupem jsme diskutovali, já jsem byl autor, on byl dramaturg, nebo opačně, já už si to přesně nepamatuju. A diskutovali jsme a měli jsme jako s publikem veliký kontakt a to já myslím, že pro herce je velice zajímavý.
3: No a já jsem tam hrál samozřejmě ve všech hrách v té době, ale takovou nejmilejší vzpomínku mám na Krále Ubu, kde pan Grossman prostě si mě obsadil do role ruského cara, ale přišel za mnou a říká: pane Velen, prosím vás, poraďte mě. Ten car, že jo, všichni tam mluví jedním jazykem, to je jedno jakým, ale jedním. Ale ten car je přece cizozemec, ten nemůže mluvit tím též jazykem, že jo. Jak by, samozřejmě nemůže mluvit rusky, říkal pan Grossman, to by nám nikdo nám nešel. Ale vzpomeňte, co, řekněte mě, jak by měl mluvit. Pane Grossman, já jsem byl 17 roků v angažmá v Olomouci, já ho budu mluvit hanácky. Ježiš, to je krásný, ano, on bude mluvit hanácky, výborně, ano. Jednak hanácky znám, že jo, no a jednak, aby to bylo jo perfektně, ta hanáčtina, tak já tam se znám v jedné takové vesnici, jmenuje se to Hlušovice, s nejvzornějším dojičem krav na světě, který má všechny možné tituly od řádu republiky, práce a rytíř zlaté hvězdy a všecko možné. A já si nechám tu jeho hanáštinu prostě oznámkovat. A pan Grossman říkal: Ježíš, to by bylo výborné. Co říkáte, pane Velen, kdybychom tam napsali do toho meziakti, do toho programu, že do hanáštiny to přeložil nositel řádu práce a nejzornější ošetřovatel krav v republice. Já vám, pane Grossman, tak to ne, to bychom dlouho nehráli. Tohle. Takže zůstalo to tak, že jsem mluvil hanácky. A zřejmě ta hanáština výborně tedy zabrala, protože i když jsme pak jezdili po světě, tady díky panu doktorovi Vodičkovi, tak jsme přesně poznali, kde sedí emigranti. Protože když jsme to hráli třeba v Německu nebo kdekoliv jinde, no tak na tu hanáštinu nikdo nezabral, protože jim to bylo jedno, oni tomu stejně nerozuměli. Ale jak se ozvali tam smích, jednotlivě jsme říkali: Ježíš, tam jsou Češi, tam jsou Češi. No, ale jestli bych mohl ještě něco
2: můžu
3: dodat.
2: Můžu mít přání, než to bude dodaný.
3: No, pokračuj.
2: Nemohl by Olda říct tu větu svinský, jak to bylo?
3: Vstupní věta byla, když tam přišel přeučil, že jo, tak já jsem mu říkal: tož to jste ve, nesto dne dobrodruho, které jste zabil našeho bratranca Václava, no a tak dále.
0: Ale Čas je, přátelé, neúprostný. Tady musí naše vyprávění o divadle Na zábradlí končit, neboť končí i první vydání pořadu Nostalgické muzeum zábavy Extra. Mějte se moc pěkně a brzy zase naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz a nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte srdečně pozdraveni, milí přátelé. Mé jméno je Jiří Kasal a tentokrát za vámi přicházím s miniportrétem muže, jemuž se podařilo celkem 15krát usadit ve vyšších patrech hitparád. Získal 5 cen Grammy, 2 platinové, 12 zlatých desek za prodej 50 milionů výlisků. Ovšem musím vzhledem k záběru pořadu Světla Ram hned na úvod zmínit skutečnost, že tento zpěvák z tváří sladkého hrdiny jako stvořené pro obálky společenských magazínů se podílel na nahrávce jedné z nejslavnějších filmových písniček všech dob. Jeho publikum bylo velmi široké, protože stylově obepínal standardní pop music, country, rock i duchovní hudbu. Ještě vám po těch všech pochvalných slovech dlužím maličkost. Jméno B.J. Thomas.

Místem narození interpreta první písničky Billyho Joe Thomase bylo nezajímavé malé město Hugo v Oklahomě. Jeho rodina se často stěhovala, ale nakonec se usadila v Roseburgu poblíž texaského Houstonu. Thomas si v jednom rozhovoru rozpomněl, že první malá deska, kterou si koupil, nesla písničku Miss Hen od rock'n'rollového bouřliváka Little Richarda. Billy Joe v dětství zpíval v kostelním sboru a v době dospívání se stal členem skupiny Triumphs, které se dokonce vlastními silami podařilo vydat několik singlů, ale jinak po sobě výraznější stopu nezanechala. Přesto byla pro Thomasův život jistým způsobem důležitá. Jednou s ní vystoupil ve státním parku v Houstonu, kde si jeho nadání všiml majitel jedné nahrávací společnosti. Pod jeho přímým vlivem se v polovině 60. let B.J. Thomas rozhodl pro solovou kariéru a zakrátko se prosadil se stařičkou písničkou Henka Williamse I'm so lonesome I could cry. Jsem tak osamělý, že bych plakal. K tomu dodejme, že ji věnoval svému tatínkovi.

Skladba s jednoznačným názvem Mama také uspěla v roce 1965 na hitových žebříčcích. Rok 1968 přinesl B.J. Thomasovi životní píseň Raindrops keep falling on my head, dešťové kapky padají na mou hlavu, kterou jsme vám jednou pod světly ramp už připomněli. Dnes by bylo zajímavé říci, že ještě den před jejím natáčením vše vypadalo chmurně a nejasně. Thomas totiž onemocněl zánětem hrtanu a jeho lékař mu zakázal namáhat hlasivky po dobu 2 týdnů. BJ se však dobře míněné radě vzepřel a doktorovi vysvětlil, že příštího rána natáčí píseň pro film s nedávno zesnulým Paulem Newmanem a Robertem Redfordem. Šlo o jeden z nejpůvabnějších westernů o 2 unikajících desperátech, spojených navíc jedním dívčím srdcem. Film se podle nich jmenoval Butch Cassidy a Sundance Kid. Muž v bílém plášti se nakonec nechal obměkčit a poskytl BJ Thomasovi dosti účinné léky, aby zpívání a natáčení ve studiu vůbec vydržel. Thomas písničku, která vyšla z autorské dílny renomované dvojice Bacharach David, na zítří opravdu nahrál. Paul Newman se s uznáním vyjádřil o jeho zvláštně chraplavém hlase, což Billy Joe přijal s povděkem, ovšem za několik týdnů po úplném hlasovém uzdravení jel tento song raději natočit znovu, tentokrát pro vydání na desce. My vám ji nyní zahrajeme a vy si můžete k tomu vybavit kouzelně neumělou jízdu Paula Newmana na stařičkém bicyklu.

Dešťové kapky padají na mou hlavu, ale to neznamená, že by mé oči měly brzy zčervenat. Pláč není nic pro mě, protože naříkáním déšť nikdy nezastavím. Jsem volný a nic mě netrápí. Tak tato slova se vznášela nad příhodami pánů Cassidyho a Kidda v nesmírně úspěšném romantickém westernu režiséra George Roy Hilla, který v roce 1970 obdržel Oscara za scénář, kameru, hudbu i titulní píseň, kterou jste před chvíličkou poslouchali. Robert Redford nazval podle postavy Sundance, kterou ve filmu vytvořil, na vlastní náklady zřízený ekologický, zemědělský a relaxační areál a také filmařské a festivalové centrum. Obraťme však ještě pozornost ke skladbě Raindrops Keep Falling on My Head, jež k filmu neodmyslitelně patří, a zejména k jejímu interpretovi B.J. Thomasovi, jen s ní před téměř 40 roky po celý měsíc vedl americkou hitparádu. O přízeň ale neměl nouzy ani v dalších letech, a když k příjemnému hlasu přidáme vzhled lva salonu, nedivme se, že se Thomas stal na dlouhou dobu stálicí mnoha show v řadě zemích světa.

Billy Joe Thomas se ocitl v polovině 70. let v těžké psychické krizi. Nevydržel otupující tlak showbiznesu a dal se na drogy. Ve své knižně vydané autobiografii uvedl, že tehdy utrácel týdně $3000 za kokain, valium a amfetamin. Doslova napsal, je zázrak, že jsem ještě zůstal naživu. Neštěstí se někdy rádo rychle množí, ale někdy třeba i rychle odejde. Thomas byl tenkrát na dně i z citových důvodů. Svazek schotí prakticky nefungoval, oba žili tenkrát již nějaký čas odděleně, když jednoho dne přijel navštívit dceru, která žila společně s matkou. To, co následovalo, vypadá skoro jako náboženská agitka. Gloria, jak se Thomasova manželka jmenovala, byla zapalená křesťanka a vnitřně rozvrácenému Thomasovi domluvila setkání se dvěma křesťanskými misionáři ze sousedství. Jejich promluva někdejší hvězdě pop music očividně pomohla, neboť BJ se pak cítil zcela očištěný. Nechal drog a začal nový život. K jeho znovuzrození jistě přispěl i obrovský úspěch písně, která dnešní setkání pod světly ramp uzavře. Hey, won't you play?

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, anebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

naposledy běželi jsme s Josefínou.

dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Na počátku páté stovky příběhů, na něž jsme natrefili při systematickém toulání českou historií, vás na další kus společné cesty zvou
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: Josef Veselý
4: a také Jaromír Ostrý,
1: režisér. Musíme ještě připomenout Petra Horu Ohořejše jakožto knižního inspirátora a Český rozhlas 2, co by stanici, na jejichž vlnách k nám toulky z Českého rozhlasu Brno každý týden putují. Snad jsme nezapomněli na nikoho a na nic a můžeme se tudíž vydat na další etapu našeho dálkového pochodu. Cesta nás tentokrát povede krajinou východních Čech.
5: Nýčko, dětičky, vám dám něco na památku.
1: Pozor, rozehrálo se nám tady divadlo.
5: Podnes nemohl jsem se od těchto peněz odloučit, ale do hrobu je sebou nevezmu. Z vás, Václave a Verunko, mám dnes takovou radost a proto dám tobě, můj vnuku, na památku ten jeden dukát, který jsem dostal od našeho císaře pána, a ten jeden ruský peníz. A tobě, Verunko, dám ty druhý dva. Ty vám přinesou štěstí a boží požehnání.
1: Štědrý dědeček se jmenuje Petr, příjmením Dubský, profesí výměnkář. Obdarovaní jsou, jak už z kontextu vyplývá, vnučka a vnuk.
0: Zaplať vám to pámbu, dědečku.
3: A dej vám pámbu ještě dlouhýho věku.
1: Vše se odehrává v dějství druhém. V šenkovně honické hospody, ve skutečnosti dcerhonické, tam se totiž autor narodil. Zelená kachlová kamna spolu s kruchtou pro muzikanty vytvářejí atmosféru staročeské vesnice. Na zdích jsou svícny ze dřeva a v nich lojové svíčky. U stolu sedí sousedská společnost.
5: Ale to mi, dětičky, ještě musíte slíbit, že ty peníze odevzdáte svýmu nejstaršímu dítěti, aby zůstali na věčný časy v naší familii na památku, aby ještě vaši vnuci a pravnuci věděli, že jejich praděd vezl z Protivína do Čimelic ty dva slavné císaře a monarchy.
3: To vám, dědečku, slibujem.
0: Slibujeme.
3: Ať žije náš dědeček.
1: Ať žije. Výkřiky, dialogy, smích, furiantský smích. Však se ta hra taky jmenuje Naši furianti. Sepsal ji v roce 1887 Ladislav Stroupežnický.
5: I dejš to pámbu, lidičky, dejš to pámbu a taky vám za to, že mě máte tak rádi. Ale když jsem dnes tak rozveselen jako za svých mladých časů, tak vám, lidičky, ještě zaspívám jednu starodávnou písničku, kterou jsem před muzikou zpívával, když jsem si svou nebožku Mariánku namlouval. Leží tam už 15 let, za tou bílou zdí radotického hřbitova. Ať se jí po této její zamilované písničce tráva na hrobě zazelená, aby věděla, že ten její starej pořád na ní vzpomíná.
1: A starý Petr Dubský uprostřed jeviště zpívá písničku, která má tato slova.
6: Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína. A v tom zámku jest ovčáček, má překrásnýho syna.

0: Je to pěkná melodie.
1: A docela milý text.
0: Však je to text o lásce.
1: Ba dokonce o milování.
0: Taková melodie...
1: A takový text...
0: Se člověku zavrtá kamsi do šedé kůry mozkové...
1: Nebo ještě hlouběji.
0: A tam uvízne a drží se tam den, dva dny, týden...
2: A nepustí.
1: To se člověk třeba probudí a už při snídani se přistihne, že si ji pobrukuje.
0: A na ulici, když někdo není zrovna v dohledu, tak si ji zapíská.
1: Znám já jeden krásný zámek. Písnička.
0: Písnička? Nebyla ona to nakonec básnička?
1: Básnička jako předchůdce písničky?
0: A nebo to snad bylo naopak?
2: Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína. Snad je to ten zámek z písně, která takhle počíná.
3: Tak je to jasné. Nejprve byla písnička.
1: Asi to tak bude. Básník na ně reaguje.
3: Básník. No, který to byl?
2: Co je v písni, také žije. Po tom zámku teskno mi je. Do sosnových lesů zadul ze zámecké věže roh.
0: Tu básničku napsal Fráňa Šrámek.
1: Dnes už nejspíš ne, ale kdysi... Kdysi to býval pěvec lásky, zamilovaných životních ideálů.
3: No a hlavně stříbrného větru.
2: Ovčáček ten stá do pase. Tím ovčáčkem já jsem byl, když jsem jednou ovce pásl, tu roh v zámku zatroubil. Do čtyř stran a nejvíc ke mně, tu mi bylo přetajemně. Když jsem večer přihnal domů, už jsem s mámou nemluvil.
3: Stejně. Pořád je to úplně jiný příběh, než ten o paně ze zámku, jež ovčáčka milovala.
2: Co tam, hochu, dvorkem bloumáš? Dávno už je k spaní čas. Pak je ráno, vstávej, hochu, a já ženu ovce zas. Vyháníš a zpíváš chválu, zapískáš i na píšťalu. Tenkrát, když jsem ovce vyhnal, píšťale se nechtělo.
3: Pořád nic.
1: Žádná stopa, po které se básník na začátku minulého století vydal.
2: Ovčáček ten stá do pase. Nestarej se, hlídá pes. Ovčáček se k zámku dívá přes zámek až do nebes. Jděte přes les, přes sosnový. Dojdete až k ovčáčkovi. Toho zámku krásná paní, že vás pro něj posílá.
3: Pozor, první zmínka.
0: Nepatrná.
1: Ale aspoň nějaká.
2: Nikdo nejde pro ovčáka přes sosnový temný les. Vydíral si srdce z těla, jak se díval do nebes. Dlouho mlčel. Jednou ale vyplakal to na píšťale. Teď to po něm naše sosny v navečerech hrávají.

0: Ta Šrámková básnička má úplně nahoře nade všemi verši motto, takové záhlaví.
1: Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína. Píseň ze Sobotecka.
0: Což by znamenalo, že písnička, která básníka ponoukla k básnění, se narodila na Sobotecku.
2: A tím zámkem nemůže být nic jiného než...
0: Humprecht.
2: Vypadá to tak.
0: Ale jak pak se dostala písnička od Sobotky do hry Naši furianti, která se přece odehrává v jižních Čechách?
2: No, někdy v době, kdy měli furianti premiéru, byla v jednom listě uveřejněna stroupežnického literární zpověď.
1: Při spisování hry Naši furianti měl jsem prostě snahu podati a zachovati, pokud možno, věrný obraz života, jak byl v jihočeské vesnici v letech 60. 19. století.
0: Jenže Sobotka leží na Jičínsku, severovýchod Čech.
3: Vysvětlení není zase moc složité.
2: Stroupežnický vzpomíná, jak jednou dostal od jakési staré ženy z Pardubicka špalíček lidových písní svázaných do malé knížky. A tam také nalezl i píseň o krásném zámku. Zalíbila se mu a proto ji použil v jedné ze svých příštích her.
3: Tak se dostala do našich furiantů.
0: Na místo jednoho tu však máme hned druhý problém.
2: Proč si Šrámek myslel, že Humprecht nad Sobotkou je tím zámkem z písničky?
3: A je jím skutečně?
0: V Sobotce se nenarodil z významných osobností pouze Fráňa Šrámek, světlo světa. Zde spatřil i básník Václav Scholz.
2: Ten zemřel hodně mladý.
3: Přesto mu zbylo dost času, aby napsal básnickou pověst na námět naší známé, neznámé písničky.
2: Pověst z okolí Soboteckého.
0: Datum vzniku?
2: Pohybujeme se v čase naspátek, jsme v roce 1859.
1: Stojí hora nevysoká v Vlastimé, v Oteckém kraji. Stojí stavem nevěstinným, když ji věnci zdobývají. A kol čela skvostný zámek z bílých věží věnec vije a v tom věnci perla rodí se. V zámku perla. Děva žije.
0: Už na první poslech přece jenom rozdíl několika poetických tříd od Fráni Šrámka.
2: Snaživý veršotepec.
3: I když takový Jan Neruda... Ten si Scholze považoval.
2: Nic míň, ale taky nic víc.
1: A v ten údol pastýř jeden tiché beránky honívá. A když vzejde první hvězda, svým ovečkám písně zpívá. Zpívá krásně, přerozkošně, až se skvostný zámek chvěje. A v tom zámku krásná dívka v srdci svém se rozesměje.
0: No tak s tou hrou to ale chlapec přehnal.
2: Bavěru zahrál a dívka se do ní zamilovala.
3: No a bylo z toho hotové neštěstí.
2: Scházejí se tajně na zapřenou, milují se a
1: pod lípou dvě sedánků, dvě laviček se svěží trávy. Na nich dvě srdéčka čistá, jednu lásku tiše slaví.
0: Opět zjišťujeme, že poetická síla Scholzova nedosahuje věru závratných výšin.
2: Hrdý pán zámku má s dcerou pochopitelně úplně jiné úmysly, než aby se zahodila s jakýmsi pastýřem.
1: Jako perlu jsem tě choval, dcero moje přemilená. Nerad bych by leckým zbyla. Perlo moje vylovená. Výjíždí kníže v skvostný zámek, by si jasnou perlu vroubil v knížecí svou korunu. By s dcerou zámku snoubil.
0: A začíná drama.
2: Sláva, fanfáry, hlaholí zámkem.
3: Avšak kde si truchlí dvě srdéčka? Smutný pastýř tam pod lipou, smutná v zámku nevěstička.
1: Zpíval pastýř přebolestně, až když v zenit vzešla luna, až mu hořem, lásky hořem, zvučná srdce pukla struna.
3: Rovněž dívka nepřežila rozloučení. Když za ní ráno přišli, ležela už mrtvá.
1: A až posud v Květném dole v kraji rodném lípa stojí a pod lípou dvě hlaviček, smutné hroby lásky dvojí.

0: Já bych se pokusil to shrnout, snad se k něčemu dobereme. Václav Scholz, než ve svých 32 letech zemřel, si vypůjčil námět a děj přesadil do Sobotky a okolí.
1: Tím je vysvětlená záhada, proč se Fráňa Šrámek a mnozí další domnívají, že tím zámkem může být jenom Humprecht.
2: Jaký zámek je nad Sobotkou? Humprecht, jasné.
0: Ale ono to tak jasné není.
1: Fakticky není, protože do zpěvníku, ve kterém si jí všiml mladý Scholz, doputovala ta písnička ještě z mnohem větší dálky.
2: Ani ne tak z dálky prostorové, jako časové.
1: Z roku 1747.
0: To máme víc než jedno století. Co pak se uprostřed 18. století přihodilo?
1: Jenom to, že v Kutné Hoře byla vytištěna jedna písnička.
0: Znám já jeden krásný zámek.
1: Ale ne, jmenovala se jinak. Vímť já jedno místo krásné.
2: Jak se však praví, zpívala se podle nápěvu písně Znám já jeden krásný zámek.
0: No, ještě před polovinou 18. století musela tedy naše písnička, tak hezky právě zaspívaná, existovat. Jak pak se asi zpívala, no?
1: My to víme. Do slova a do písmene. Takhle.
3: Vím tě jeden krásný zámek nedaleko Jičína. Ostává tam kováříček a má krásného syna. A v tom zámku pana byla, ovčaříčka milovala, milovala v tajnosti, přišla k němu v rychlosti.

0: tebe mám.
1: To ještě není úplně všechno. Máme tu ovčáčka.
2: Já ovčáček, špatný chlapec, já jsem z prostého stavu. Mám jít s panou do háječku? Nevím, co tam dostanu. Bojím já se o mé stádo, o mé milé ovčičky. Kdyby na ně vlci přišli, rozženou mě je všecky. Poženu je rač do pole, mezi krásné roviny. Nebudu se o ně báti ani žádné hodiny. Vezmu sebou svoje dudky, dudli, dudli, dudli, dudky. Až se ovce napasou, poženu já je s chasou. Poženu je do ovčince, mým ovečkám se nadám. Sobě vezmu krajíc chleba, všech lahůdek zanechám. Lahůdky zanechám pánům, krásné děvy dám zemanům. Ovčákovi trouba hůl, krajíc chleba, voda, sůl.
1: Kramářská píseň je něco úplně jiného než cituplná poezie lidové písničky.
0: Obě mají zhruba stejnou zápletku. Chudý ovčák je milován zámeckou panou, která ho dokonce sama zve na schůzku do háječku.
1: To byly tenkrát mravy.
0: V lidové písni ovčák váhá a nakonec odmítá, poněvadž panské panny patří pánům. Jemu jenom krajíc chleba, voda, sůl.
2: Zatímco v kramářské písni v té ovčák přijímá.
1: Ona by se jinak vytratila všecka dramatičnost.
2: Milují se, jsou přepadeni zlými myslivci a pastýř je nucen svou milou bránit.
0: Stačí, ne?
1: Nestačí. Našinec by ještě rád zvěděl, kterak to všechno bylo v tom háječku a jak to dopadlo.
0: No tak dobře. Tady je závěr.
3: Tu si věrnost slibovali Františka s svým ovčáčkem. Žádný nás víc nerozvede, my přece svoji budem. A když si věrnost slíbili, neštěstí se nenadáli. Přišli na ně myslivci, zapme tu milovnici. Ti myslivci ovčákovi vzali z klína Františku. Ovčáček stál omámený, nemá víc svou Františku. Tu nevěděl, co má dělat. Začne se silně potýkat. Tak jest se silně potýkal, až svou Františku dostal.
1: No vidá, jaký obrat ta historie najednou vzala.
0: A už je čas pro naučné vzkázání.
3: Všecky mládenci a panny, z nás sobě příklad vemte. Jak jsme se my milovali, tak i vy se milujte. Já jsem se silně potýkal, život jsem nic nelitoval, dívčinku jsem zas dostal, myslivcům jsem se vysmál.
0: A už jsme na konci.
3: Já, ovčáček od Jičína, tu písničku jsem složil, a to z velké alterace, po Františce jsem toužil. Ze všeho si nic nedělám, jenom když svou Františku mám. A tak s velkou radostí tu písničku zavírám.
1: Snad se mládencové a panny poučili.
2: Když ne, jejich vina.
0: Nám však ta kramářská písnička z roku 1789 aspoň trochu pomohla.
2: Neobsahuje sice žádné konkrétní údaje o čase a místu?
0: Pouze, že jde o ovčáčka od Jičína?
2: V jedné variantě jsme nalezli dokonce ovčáčka od Libína.
0: Jeden Libín by byl nedaleko Jičína, u Lázní Bělohradu.
2: Z této vesnice,
0: která patřila pod panství pana Zikmunda Smiřického ze Smiřic, pocházel podle kramářské písničky onen ovčáček.
1: Další stopa. Taková drobná šlépěj, jejíž obrysy nám závěje času uchovaly. Zaplať pánbu aspoň za to.
2: Kde pak? V prachu cest jsme objevili ještě jednu stopu.
1: Ne, prosím vás, Zastavme v tuto chvíli to k své řeči. Přece teď na prahu té záhadné komnaty s ukrytým příběhem, jež se skutečně stal, její dveře neotevřeme, je necháme zavřeny. Zatím, až za týden, vezmeme opět za kliku.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Je skutečným svátkem, když mohu ve studiu přivítat opravdu světoznámého umělce a dneska se mi to podařilo. Vždyť kdo se může pochlubit tím, že ve věku 15 let už 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně z Royal Philharmonic Orchestra? No, ptám se, vy mi možná odpovídáte. Odpovídáte asi správně. Po tomto vystoupení sice ještě přišlo mnoho hodin učení, ale také zrod světového houslového virtuóza. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijal Václav Hudeček. Vítám tě, Vašku.
3: Ahoj. Dobrý den, ahoj Honzo, děkuji za tak krásný úvod. Kdyby rádio ukazovalo, jak se červenám, tak by to bylo vidět.
2: Rdíš se, což tě samozřejmě šlechtí, ale je to zbytečný, protože to je navíc ještě pravda.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Václav Hudeček už jednou hostem Tandemu byl a velice hezky jsme si popovídali ve Vaškově uměleckém životě i v soukromém se dějí nové věci, víc v tom uměleckém, protože...
3: V tom soukromém se neděje nic.
2: A to je, podívej se, to je hodně dobře samozřejmě taky.
3: Já jsem nějakej nejsem in, jak se teď říká, protože se nerozvádím.
2: Nejseš sousto pro bulvár.
3: Ano, ano.
2: Jsi úplně nezajímavý.
3: Já, kdyby byli lidi, jako žijeme my s mojí ženou, tak by bulváry se neuživily, že? No. A co bychom četli potom, Honzo?
2: No já už taky nejsem sousto.
3: Ty taky nejseš. No, ty taky chováš nějak moc slušně poslední dobou.
2: Já vůbec se chovám jak poslední dobou, prosím tě, furt.
3: Takže nemáme šanci ani v politice udělat kariéru, takže musíme se živit, držet to svýho kopita.
2: No to je pravda, pro bulvár jsme nezajímaví, pro možná pro politiku taky, ale pro lidi, kteří mají rádi kumš, například seš všem zajímavý hodně, tak prosím tě, zkus mi tak jenom naznačit, protože ty pořád někde jezdíš, pořád hraješ, pořád koncertuješ, tak aspoň tak, dejme tomu rok zpátky, zkus se ohlédnout.
3: Tak samozřejmě člověk se vrací na ta samá místa, do těch samých zemí, kde je tradice provozování koncertů té takzvané vážné hudby, že jo? Takže samozřejmě je to ta celá ta stará Evropa i ta střední Evropa, jako je Maďarsko, že jo? To je země, které s námi léta bylo v jedné monarchii, takže Rakousko samozřejmě také, takže tyto běžné štace v uvozovkách, samozřejmě tady po tuzemsku jezdíme, velice hezky se mi rozrůstá akademie v Luhačovicích, což jsou tedy už nejen houslové kurzy, ale máme už tam i festival svátky hudby v Luhačovicích, kde tedy kromě toho, že zveme bývalé vítěze, nejlepší účastníky té akademie luhačovické, tak tam zveme i význačné umělce na ten festival, letos tam například budeme mít Jirku Stivína, protože jeho dcera Markétka, s kterou také často spolupracuje, to je vynikající flétnistka, tak si vzala ředitele hudební školy Jirky Sládka syna a on odchází letos do penze, takže pro něj budeme dělat speciální tam koncert s rodinou Stivínů. To se úžasně rozvíjí, tam mám velkou radost z ohromné podpory jak soukromých osob, tak oficiálních osob jako pana hejtmana a to jak bývalého hejtmana Libora Lukáše, tak současného pana doktora Mišáka. Nemusím podotýkat, že oba jsou z jiného politického spektra, nicméně ve Zlíně toto neplatí, ty žabomyší pražské války. A
2: ta komunální politika je trošičku v něčem jiném.
3: Úžasně tam všichni spolupracují pro to, aby země se hnula kupředu, takže si to strašně vážím. Paní primátorka Zlínská, která nám pomáhá, Irena Ondrová, prostě je to úžasná společnost a jsem šťastný, že byť náhodou jsem právě v tomto kraji zakotvil s touto aktivitou. Dále jsme rozjeli, už třetím rokem děláme v Moravských Budějovicích festival, který letos tedy si vzal pod křídlo pan starosta města Bařinka, za což jsem mu tedy opravdu vděčný, protože on si to vymyslel a on se o to chce starat. Takže to je velmi dojemné, takže to je víkend kolem mých narozenin, tedy teď já mám 7. června, takže 4., 5., 6. června se budou konat ty koncerty na nádvoří zámku v Moravských Budějovicích. Tady končíme 16. sezónu svátků hudby v kostele Šimona Judy. Doufám, že budeme i pokračovat nadále, protože tradičně jsme grant hlavního města Prahy nedostali. Takže já věřím, ale že ti, kteří nám pomáhají, jako pan inženýr Jiří Michal, nemůžu říkat samozřejmě od které firmy, ale celé ty roky nás podporuje. Za to jsem mu ohromně vděčný a všem těm, kteří nám pomáhají. Takže vlastně je strašně moc nového, ale vlastně nic nového není, jenom rozšiřujeme to, co vlastně celou dobu děláme, takže...
2: Což je možná ještě důležitější.
3: Tak úžasný, že nám zatím nic neskrachovalo ve smyslu, že by jsme přišli o podporu od mecenáše a že publikum chodí, pořád máme vyprodáno.
2: Víš co, nic se nemá zakřiknout, zaklepeme.
3: Ťukám pro jistotu, taky děkuju.
0: Tandem cestuje.
2: No, mám takový pocit, že v Tandemu jsem měl málo hostů, kteří by si zacestovali za svou prací víc než houslový virtuos Václav Hudeček. Teď jenom mám ale velikánský problém, kam zamířit pozornost teď v tomhle tom povídání, protože těch destinací, kde si ty hrál, koncertoval, je taková spousta. Spíš možná, kde...
3: jsem nekoncertoval.
2: A nebo. Ne, takhle, spíš jak si, kam se nejradši vracíš, nebo kde se ti to nejvíc líbilo, kde jsi zaznamenal jak si třeba velikánské překvapení divácké třeba.
3: Tohle je právě naprosto nevyzpytatelná věc. Mě se často ptají posluchači, třeba občas dělám někde besedu po koncertě, a oni se mě ptají, kde je jako nejlepší publikum, a ono je to naprosto nevyzpytatelné, protože když sám vystupuješ veřejně, tak to víš, že přijedeš do jednoho města i tady u nás, jednou je tam senzační publikum, po druhé je vlažnější a máš pocit, že si při té první návštěvě nebyl zdaleka tak dobrý a byli naprosto senzační publikum a pak si myslíš, že si byl senzační a oni jsou takový vlažní. Ale tohle to se stává skutečně i v tom světě všude stejně, že si řekneš, Italové jsou, tam to bude tutový, to bude brávo, brávo, že jo, a budou ve stoje ovace. A nemusí,
2: ticho,
3: to, nemusí to vůbec platit. No a pak tedy se nesmíš leknout, když přijedeš do Holandska, že když dohraješ, tak všichni povstanou a máš hned ty takzvané standing ovations, protože v Holandsku prostě vstanou po každý, když hraješ úplně blbě. Jo?
2: Jo.
3: Takže to je takový zvyk.
2: Ale řeknu ti, to je zase hezký zvyk, to se mi líbí, protože každý má hezký pocit, každý účinkující.
3: Jenže zas nemáš tu takové to vystupňování toho potlesku, protože tady u nás občas se mi to poměrně často. To tedy jsem tomu nesmírně rád. Poměrně často se mi stává, že skutečně i u nás lidé vstávají. A prostě máš ten pocit, ano, tentokrát se jim to opravdu líbilo, nebo ti dávají najevo, že jsou rádi, že si zase po letech přijel do jejich města. A v tom Holandsku tohle to nemáš, jako tam prostě je to běžné a když tam jdeš poprvé, tak seš nadšenej z toho, jdeš to oslavovat, jak jsi byl dobrý a ono to není známka kvality.
2: A přitom Miroslav Horníček kdysi nazval takové to publikum, které sice bylo u nás, ale bylo úplně stife, tak je nazval Holanďani, protože jak si to bylo jenom synonym, protože mu nerozumějí. Ale co třeba Japonci, jak reagují Japonci?
3: Japonci jsou úžasné publikum. Samozřejmě musíme brát v potaz, že v Tokiu žije, já nevím, 15 milionů lidí, asi tak jako bývalé celé Československo. A tudíž, když máš v sále 2-3 tisíce lidí, tak je to, jako by v Praze přišlo 200-300 lidí, takže nic světoborného. Nicméně, publikum právě proto v Japonsku je velmi specifické v tom, že oni chodí třeba s partiturou na koncert. Oni sbírají nahrávky, takže oni třeba mají doma ty sběratele skutečně 100 nahrávek Čajkovského housového koncertu a teď za tebou přijde a teď ti říkají, tak vyhrajete v tom Čajkovském tohle takhle, ale Oistrach to hraje tak a Perlman tak, takže oni jsou skutečně
4: poučení,
3: velmi poučení, protože je to velmi úzká skupina lidí, kteří se tou hudbou buď sami zabývají, anebo jsou to fandové. A Japonec, když něčemu fandí, tak opravdu tomu obětuje všechny peníze a celý svůj život té hudby. A třeba oni milují Antonína Dvořáka, Čajkovského, Beethovena. To jsou nejoblíbenější skladatelé v Japonsku, se každý rok jako co do prodeje desek a konzumace hudby, tak tyto tři skladatelé se jaksi přou o prvenství, každý rok je někdo jiný, takže...
2: No, tak teda Japonsko dobrý, ale já teda, kdyby si měl vybrat, tak jedu teda koncertovat do Holandska, je to jasný. Tam povstane.
3: Tam je to tutovka.
0: V tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnešním skvělým výjimečným hostem tandemu je houslový virtuos Václav Hudeček. Vašek se potkal za dobu svého nejenom koncertování, ale také svého studování se spoustou úžasných osobností. A když se tě teď, Vašku, zeptám, kterou osobnost z historie obdivuješ tak, že kdybychom ti to teď teoreticky umožnili, tak by si se s ní rád potkal, tak já bych si troufnul vyslovit jméno Oistrach, co?
2: Určitě Davidovi bych rád dal všechny nahrávky svoje, co jsem udělal od té doby, co jsme se viděli naposled, což bylo 14 dnů před jeho smrtí. Byl bych rád, kdyby si to poslech a kdyby mi řekl na to svůj názor. Rád bych, kdyby se můj táta, který zemřel, když mě bylo 22 let, kdyby se dožil toho, že už mi za chvíli bude 60. Mě už vlastně je o 10 let víc, než bylo jemu, když zemřel, takže to mě mrzí. Jak by si určitě rozuměl s mojí ženou, protože moje žena je strašně fajn, s ní sranda a on by určitě měl rád, ona ho nikdy nepoznala. Tak z těchto lidí ty bych rád, aby se mě vrátili, což samozřejmě není možné, ale z těch, které jsem nikdy nemohl potkat, tak bych strašně rád potkal se s Antonínem Dvořákem, strašně rád bych se potkal s Čajkovským a Brahmsem, protože jsem přesvědčen, že Johannes Brahms musel být úžasný člověk, protože když si představí, že on byl přímý konkurent Antonína Dvořáka, protože v té době oba dva byli občané rakousko-uherské monarchie, a Johannes Brahms, když se Antonín Dvořák objevil jako obrovský talent, jeho vrstevník, tak neudělal to, co se většinou třeba u nás dělá, že ho začne likvidovat, ale naopak ho doporučil svému nakladateli Simrokovi, což bylo jako dneska, když ti dohodí gramofonovou firmu někdo nebo agenturu, která tě okamžitě začne prodávat po světě. A vlastně díky Johannesu Brahmsovi, samozřejmě na prvním místě díky genialitě Antonína Dvořáka, ale ten první a největší a zásadní impuls k jeho světové kariéře dal právě jeho, dalo by se říct, největší konkurent Johannes Brahms. A na základě toho, když si poslechl Slovanské tance, které Antonín Dvořák napsal a on sám se inspiroval, že napsal Uherské tance, vlastně ho inspiroval Antonín Dvořák, takže Johannes Brahms, jehož hudbu naprosto zbožňuju, jeho houslový koncert je nejkrásnější ve smyslu toho, že ta nejhlubší hudba v houslovém koncertu je to hudba, která se ti nikdy neoposlouchá. Kdykoliv ho hraju, vždy tam nacházím nová kouzla. Takže to je člověk, kterého bych strašně rád poznal, protože si ho vážím, aniž jsem ho mohl samozřejmě znát osobně, ale z toho jeho života a z toho obrovského gesta, které udělal vůči Antonínu Dvořákovi, prostě to musel být úžasný člověk.
1: Co třeba někteří tvoji předchůdci, myslím interprety, třeba nechtěl by si popovídat s Paganinem a zjistit, jaké byly jeho stimuly, co ho hnalo dopředu, že ten démon v něm třeba.
2: Určitě Paganini musel být zajímavá osobnost, protože on před těmi 200 lety už vlastně přivedl hudbu houslovou a techniku houslové hry absolutně na vrchol a maximum a vlastně po Niccolo Paganinim už nikdo nic na houslích nevymyslel, co by se jak dalo hrát, protože on všechno vymyslel a vlastně přišel, objevil se vlastně po takovém tom, jak my říkáme, hraní maximálně do třetí polohy, tak on přišel s tím, že využil vlastně všech těch čtyřech strun a od toho pražce až nahoru ke kobylce a dvojhlasy, trojhlasy, čtyřhlasy, prostě všechno, co se na housle dá zahrát, tak to vymyslel on, takže to byl genius. Určitě by to bylo zajímavé
1: koukat se mu do ruky
2: a popovídat si s ním vůbec, jaký to byl člověk. Oni ho samozřejmě v té době považovali za spolčence ďábla, ale ono, když se ostatně i dneska, kdy jsme samozřejmě moderní společnost a už víme, co způsobuje blesk a co způsobuje duhu, tak přesto, když se objeví výjimečná osobnost, a to nemusí být jenom houslista, to může být politik, zaplať pámu za všechny ty výjimečné politické osobnosti, i u nás jich pár máme, tak se okamžitě začnou ti lidé špinit. Protože všichni ti, kteří jsou sami špinaví, se je snaží do toho jejich blátička zatáhnout, aby prostě si národ myslel, že všichni, my jsme všichni stejní, jo. Nebojte se, i ten slušňák, i ten pan slušňák je prostě taky neslušňák. A to bohužel je lidské a já si myslím, že Niccolò Paganini byl nic jiného než geniální člověk, musel být nesmírně pracovitý. Vím, o čem mluvím, protože sám na ty housle hraju a hrají takřka všechny jeho skladby. Takže vím, co je to za dřinu se to naučit. On to musel ještě zkomponovat. Navíc on byl i vynikajícím kytaristou. Takže to byl člověk, který jenom pracoval a hrál koncerty a na nějaké spolčování s nadpřirozenými bytostmi vůbec neměl čas.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Václav Hudeček je člověk, který je nejenom virtuózem ve svém oboru, ale je člověkem, který díky svému osobnímu šarmu a kouzu se také velice dobře seznamuje s lidmi, kteří jsou také jaksi na určité skvělé profesionální úrovni. Prostě lidé, kteří něco umějí, si rozumějí.
2: Tak, to řekl. A nezávidějí si.
1: To je velice důležitý.
2: No právě.
1: No, jistě. Takže ty jsi se potkal se spoustou nesmírně zajímavých osobností a kromě jiných také herců, on se tomu říká bavičů, ale já to slovo příliš moc nemám rád, když ho vymyslel můj kamarád Karel Šíp, ale rozumíme
2: Karla
1: si.
2: Máme,
1: prostě lidi.
2: Karla máme rádi, jako, mě nevadí to slovo jako bavič, že jo? Protože pokud lidi dokáže bavit jako konkrétně zrovna Karel Šíp, ano, který je skvělý, ano, tak mi to nevadí, ale když si někdo říká bavič a nudíš se 2 hodiny u jeho, tak to je nudič, ano.
1: Tak prosím tě, ty teď máš možnost, Vašku, si vybrat někoho z těchto úžasných osobností a potěšit nás některým z klasiků českého humoru tvou zásluhou. Kdo to bude?
2: Já myslím, že jsem možná, že si vyberu zase stejného jako minule člověka. I když tedy mám, o Karlovi už jsme mluvili, mám rád Cimrmany, že jo, mám rád Láďu Menšíka, to byl přítel opravdu, jako mám rád Jirku Sováka, to byl kamarád mýho táty. Ale já bych si vybral pana Miroslava Horníčka, protože já s ním mám úžasný zážitku, několik životních. Jednak mě byl za kmotra na 2 nahrávkách a jedna z toho byla nahrávka Dvořákova houslového koncertu Romance a Mazurku, což je vlastně veškeré dílo, které Antonín Dvořák napsal pro housle a orchestr. A toho jsem si velmi vážil. Mám dokonce doma fotku, kdy Mirek Horníček hraje na housle, já ho jako učím. On mi hraje do ouška, já mu jako říkám, tak to mám doma zarámovanou. On uměl, ta stará generace herecká, všichni Jirka Sovák, pan Kemr, Ruda Hrušínský, teď myslím tedy tátu kluků Hrušínských, všichni ti to hráli na housle, a dokonce Ruda Hrušínský, tomu jsem dal jedny své staré housle, protože s panem Kemrem, pan Kemr hrál na violu, tak spolu vyhrál, no tak vykoncertovali.
1: Tak muzicírovali si,
2: to tvrdil, Ruda říkal, prosím tě, nemáš doma nějaký skřipky, on Pepa si se mnou chce zahrát, tak mi prostě tady budem vrzat. No asi vrzali, nikdy mi to nepředvedli, ale nicméně má ode mě, nebo měl ode mě Ruda housle. Nicméně tedy jako pan Horníček, velice si toho vážím, že mě to CDčko pokřtil a vzpomenu si vždycky na něj s láskou, protože jednou jsem měl koncert někde v nějakém menším městě a tam listu tou pamětní knihou a tam byly, že podpis Sovák a Kemr a prostě všechny takový slavný jména a teď tam bylo na poslední stránce bylo napsáno po tolika velkých jménech jedna zdrobnělina Horníček. A já, protože mám příjmení Hudeček, tak mě to dojalo, že jsem byl hned po něm, tak jsem tam připsal a ještě jedna Hudeček. Takže bych rád, kdybychom si tohoto velkého mistra, skvělého člověka, který tady moc, moc chybí v této zemi, tak bych byl rád, kdybychom si ho připomněli.
1: Navíc měl housle, i když dobře utajené.
2: Dobře utajené, i proto ho mám rád.
3: Já jsem tady vystupoval na tom nejvyšší poprvé, když mě bylo asi 17 let, jenom jako statista v komparzu. To bývá ve některých hrách, když jsou vyjmenovány osoby, tak ještě dole bývá napsáno a lid obého pohlaví. Jsem si přečet, povídám si, Herko, lid obého pohlaví. To je role pro mě jak dělaná. Bylo mi 16, ještě jsem se nerozhodl. Tak Tak jsem tady dělal lid obého pohlaví. To tady hostoval veliký režisér té doby Jindřich

0: takových tady. A doběhli jsme nahoru, tam se nám objevil včele muž s palcátem jako symbol příští bouří. My se naraz otočili do hlediště a zpívali jsme dva verše. Kdož jsou boží bojovníci a zákona jeho, prostež od Boha pomoci a doufejtež v něho. A do toho už pomalu padala opona. Krásný závěr. Přišla premiéra, tady stojím, lid obého pohlaví. Ten žák dočetl dopis, my jsme se vyřítili nahoru, že jo? Letíme, doběhnu na svý místo, otočím se a v tom si říkám, pozor, je zle. Já skončil ten běh na horním okraji jedné té šikmy, čili hrozilo sklouznutí. Tak abych zabránil trapasu, protože ta nehybnost nesměla být narušena, že jo? Tak vedle mě stál Honza Kastl z učiteláku, možná, že ho někdo ještě pamatuje, blondiák takový. A v huňatým selským kožichu. Tak jsem se ho prostě zezadu chyt za ten kožich. A nastal ten nádherný patetický závěr, kdy nehnutý dav zpíval chorál a dva blbci jeli dolů. Tak jsem...
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnešním hostem je houslista Václav Hudeček, který za své umění byl mnohokrát v životě oceněn, ale jak Vaška znám, tak já si myslím, že nedělá to, co dělá jenom pro ty ceny. I když je, myslím, docela dobře se o některých zmínit, tak tvoje nahrávky byly oceněny zlatou platinovou deskou. Ale za tu dobu, co jsi tady nebyl, se v tvém životě stalo taky něco hodně důležitého. Václav Klaus ti v roce 2007 udělil státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Mám takový pocit, že jsi byl trošku dojatý, jsem koukal, co? Hodně to znamená pro tebe.
2: Je to neuvěřitelný, i když člověk je zvyklý stát na tom pódiu, hrát různým hlavám korunovaným. Já jsem opravdu za svůj život měl tu čest hrát králům, královnám. Dokonce i nedávno tragicky zesnulému polskému prezidentovi jsem měl tu možnost hrát v Lánech, když tady bylo setkání Vyšegradské čtyřky. Takže by si člověk řekl, že už je takovej, jak se říká česky, oprsklej a že ho nic nevzruší. Ano, ano. Ale musím ti říct, když sedíš na tom pódiu v tom Vladislavském sále a teď tam hlavně okolo tebe prostě lidé, kteří se skutečně zasloužili třeba o svobodu naší země, váleční veteráni, kteří bojovali proti fašismu a teď dostávají ty metály a teď to jde postupně, až se to dostane k tobě, tak jsem se skutečně jako rozechvěl a já jsem panu prezidentovi, když mi to předával, tak jsem říkal, já vám samozřejmě strašně děkuju a jsem hrozně rád, že dneska nemusím hrát, protože abych nezahrál ani notu. Já jsem se opravdu klepal a to se mi snad v životě nestalo. Byl to úžasný zážitek, já si to nesmírně vážím, ale nejen kvůli sobě, protože ten samý rok to vyznamenání dostal i Jirka Stivín, dostal to Jirka Kout, vynikající český dirigent, opravdu světová špička, ale dostala to i legenda české hudby Ilja Hurník, takže pan prezident Klaus vyznamenal vlastně 4 seriózní muzikanty, což si myslím, že do té doby je naprosto věc nevídaná. A v souvislosti s těmi, kteří byli před námi vyznamenáni, ti skutečně zasloužili o tuto zemi, o svobodu této země, tak prostě to tě dojme, to prostředí Vladislavského sálu a teď, že vlastně na tebe se dívá elita národa, protože tam je kromě samozřejmě politických činitelů, jsou tam zváni hosté, špičkoví hosté z celého spektra lidské činnosti. Takže to jsem byl opravdu upřímně dojatý a upřímně si to vážím a tak i proto, že jsem to dostal vlastně tak mladý, jako protože já jsem to dostal vlastně v 55, zatímco Ilja Hurník v 80 letech, takže to taky jako ti vrtá v hlavě a zavazuje tě to strašně, jako že člověk musí skutečně se chovat tak, aby jako pro ten bulvár opravdu žádná potrava nebyl.
1: I když je to tedy skoro už 3 roky, tak máš od nás, ode všech posluchačů tandemu i ode mě dodatečně ještě jednou blahopřání.
2: Děkuju moc krát, děkuju moc.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Václav Hudeček už několik men ve svém životě důležitých men zmínil, samozřejmě David Oistrach třeba, ale já si myslím, že by si, Vašku, možná ještě přišel na několik dalších důležitých osobností, které ti v životě byly ku pomoci, když jsi to potřeboval.
2: Určitě to byl můj otec, který byl tedy jako úžasná osobnost a o tom už jsem mluvil, ten mě jako hodně chybí, protože on byl člověk nesmírně čestný, miloval muziku a miloval poctivý postoj k životu a k práci. Takže ten mě hodně ovlivňoval. Pak musím vzpomenout mé pedagogy houslové, kteří mě učili mimo Davida Oistracha. Úžasného jsem měl profesora na Akademii muzických umění Václava Snítila, což byl a je, tedy on dneska už nehraje, protože přece jenom už je mu přes 80 let, ale chodí na všechny moje koncerty a mimochodem také dostal vyznamenání od pana prezidenta Klause, protože on vlastně vychoval všechny nejznámější české muzikanty mojí generace trošku starší a ještě mladší, takže to my všichni jsme jeho
1: snítilovci.
2: Jeho žáci z AMU. Takže samozřejmě zaslouženě to dostal a to je vzácný člověk, tak je dobrý a vynikající muzikant. On nás učil především tedy komorní muziku, což je nejkrásnější druh hudby, takový velmi intimní, když prostě hraješ sonáty s klavírem a tam si musí vyhovět vzájemně, nebo trio, když se hraje než kvůli kvartet smyčcový, tak to je úplně o něčem velmi intimním. Takže mám nádherné vzpomínky, pan doktor Micka na konzervatoři, který byl doktor filozofie, ale byl úžasný, on to, ten jeho zase vysvětlování hudby od toho psacího stolu, jak se říká, to bylo úžasné, protože on to měl všecko teoreticky dokonale promyšlené. Takže mám nádherné vzpomínky na své první učitele Jaroslava Zahradníka, kteří mě učili, jako když jsem byl dítě, který byl varhaník povoláním. Toho jsem obrečel, protože asi jsem k němu chodil v Blatné v Hudebce rok a on zemřel, tak toho jsem obrečel, jak kdyby to byl vlastní táta. Samozřejmě paní Valinka Talichová, maminka Honzy Talicha, zakladatel Talichova kvarteta, ke které jsem jezdil do Plzně, profesor Kotmel ve Strakonicích na Hudebce. Takže všichni tito se na mě podepsali. A samozřejmě David Ojstrach v poslední řadě, ale i učitele z základní školy. Já jsem měl třeba výborného třídního učitele v Blatné, kam jsme jezdili, pana učitele Šefrnu, který mě uvolňoval každou sobotu, tehdy byly ještě pracovní soboty a on mě pouštěl, že jsem nemusel chodit do školy, protože jsem jezdil do Strakonic do Hudebky. Takže úžasní lidé, no a samozřejmě teďko v dospělém životě jsem Pánu Bohu vděčný za to, že mám skvělou ženu,
1: která... Ale teď jsem chtěl říct, že by si málem zapomněl
2: nemohl
1: na důležitou paní Hudečkovou, kterou máš doma.
2: Honzíku, nemohu být. Ty víš, že já jsem jako ty v tomhle tom. Nemohl bych, protože Eva je opravdu úžasný člověk a přítel, partner, prostě to je nádherný vědět, že doma máš absolutně spolehlivé zázemí, 100%. A že se domů těším, takže přeju takovýto vztah každému a je mi líto každého, kdo ho nemá a hledá neustále něco, co nenachází.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Co má Václav Hudeček, houslový virtuos, za sebou, a to nejenom v té vzdálené, ale i té docela blízké historii, tak to už tady zaznělo, už jsme si s Vaškem o tom popovídali, ale v podstatě ani slovo o tom, co je před tebou, co chystáš.
2: Kromě tedy samozřejmě těch běžných koncertů a běžných dávám do uvozovek, tak teď moje žena vymyslela takový krásný projekt, o kterém nechci se moc rozšiřovat ještě, protože jako je lépe vždycky, když už jsou věci hotové, aby to třeba někdo nechtěl nějakým způsobem tomu pomoci do hrobu. A tak máme krásnou spolupráci, jsme asi před 2 lety začali s televizí Noé, což je neuvěřitelné médium, televize, která žije pouze z příspěvku svých diváků a funguje to a prostě mají vyrovnaný rozpočet, což tedy jako, když se podívá člověk kolem sebe, je velmi neuvěřitelné.
1: A to je televize, která vysílá duchovní programy.
2: Duchovní programy a právě bohužel už dneska asi jediná, která vysílá takzvanou vážnou muziku. A to díky i spolupráci, kterou jsme navázali, díky nám čím dál tím víc. Takže moje žena přišla na takový krásný projekt, který teď se začne realizovat. Máme ohromné štěstí na lidi, kteří nám pomáhají. Nechci teď ještě prozrazovat, co to bude, ale uvidíte to, můžu říct, dáli Bůh a dožijem se toho dne natáčení ve zdraví, tak to uvidíte na svatého Václava na televizi Noé koncert z jednoho z nejkrásnějších a možná nejkrásnějších míst vůbec v této zemi a nejdůležitějších pro nás, nejsymboličtějších. Máte se na co těšit a je to místo, na kterém se možná bude takovýto druh natáčení konat úplně poprvé a zazní tam hudba.
1: To už musíš prozradit, kde to bude, prosím.
2: Neprozradím, Honzíku, nezlobte se, milí posluchači. Já jsem pověrčivý v tomhletom, nerad bych to zakřik. A dívejte se 28. na Václava, když já mám svátek. A pan prezident má svátek, i bývalý pan prezident. Všichni Václavové máme. A kvůli nám máte volný den. Tak se dívejte a bude-li to tam, ten koncert, tak to znamená, že to všecko dobře dopadlo a že ten nádherný cyklus koncertů se bude na této televizi objevovat. Chci tam samozřejmě představovat nejlepší muzikanty, kteří dělají tu muziku jako já, protože jinak kdo by je jak znal a poznal, když se o to jiné televize nezasluhují, takže těšíme se na to a kromě toho i poznáte nádherná místa naší země, takže máte se na to těšit.
1: Vašku, já ti moc děkuju za tvoje moc příjemné povídání a v mnohém případě i velice objevné. Dozvěděli jsme se spoustu hezkých věcí, jako vždycky, když se posadím do studia se zajímavým člověkem. Moc ti děkuju a přeju ti, ať se ti všecko vydaří. Všechny tvé projekty, ať jsou tak úspěšné jako to, co máš za sebou.
2: Já ti děkuji, Honzíku, přeji ti také to samé a přeju vašim posluchačům hlavně zdravíčko, hlavně, aby tato země vzkvétala.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Ta naše písnička aneb Trupte nám trumpety. To nejlepší z české a moravské lidovky a dechovky zahájila polka Jaromíra Vejvody a Václava Zemana s názvem Černý kos, kterou zpívala a hrála Šohajka pod vedením Vojtěcha Ducháčka. Od mikrofonu zdraví Vláďa Brandt a připraveny jsou hezké známé písničky. Další Vejvodovu a Zemanovu polku Já ráda tancuju zpívají a hrají Skoroňáci. Hezký poslech.

Valčík Karla Vacka, Skřivánek zpíval, nám nabídnou Blanka Odcházelová a Petr Opatrný za doprovodu pražské kapely Petra Finka a lidové tango Křemešníček s úpravou textu Františka Chadima přidají Lucie Černá, Antonín Jandejsek a kapela Sebranka.

Před námi jsou dvě písničky v podání dvou kapel od písmene V. Valaška, kterou řídí Antonín Pechanec, nabídne valčík Josefa Růžičky a Antonína Pavlů s názvem Ten valašský kraj, a Vlčnovjanka, kterou vede Pavel Nevařil, přidá českou klasiku Vejvodovu a Jacurovu polku Jednou dvakrát.

Josef Poncar a František Voborský jsou autory valčíku s názvem Kdo jednou miloval. Pěvecké duo Ivana Slabáková a Josef Zíma doprovodí Moravanka Jana Slabáka.

Jak začnou hrát? To je polka Ladislava Kubeše s textem Miloně Čepelky, který zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše. A následovat bude písnička Václava Krutilka a Věry Filgasové s názvem Rozloučení. A rozloučení v pořadu Ta naše písnička a neb trupterám trumpety nám nabídnou Anna Pechalová, Vojtěch Trčka, kapela Kotáranka a v pozadí u mikrofonu Vláďa Brandt. Naschledanou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Vítejte u dalšího dílu pořadu z cyklu Životopisy, ve kterém vám tentokrát představíme nevšední osud slavného francouzského herce Gérarda Philippa. Jeho život proběhl v závratném tempu. Divadelní prkna střídal s natáčením jednoho filmu za druhým, přičemž řada z nich dosáhla světového úspěchu. Mezitím ještě cesty po mnoha zemích a šťastný rodinný život. Stejně tak rychle během několika týdnů zasáhla zhoubná choroba a ukončila jeho život krátce před jeho 37. narozeninami 25. listopadu roku 1959. Pořad životopisy věnovaný Gérardu Philippovi připravila v plzeňském studiu Českého rozhlasu Eva Viligová. V režii Miroslava Buriánka účinkují Bronislav Kotiš a Kristýna Hlaváčková.

0: Chtěl zemřít v kráse a zatím 25. listopadu 1959 byla Paříž již třetí den bičována prudkým deštěm. Kráčel smrti vstříc jako dítě. Pokojná tvář již bez života. Na nočním stolku svazek školního vydání Euripida je rozřezán až ke straně 213. Tam je tuškou podtržena Hekubina replika. Ne, dcero moje, není možné vidět ještě den a být mrtev. Smrt to je nicota. Život je pro ní naděje. To už je 50 let.
1: Dál jsem to opravdu nedočetl.
0: Vy?
1: Už je to tak. Gérard Philippe. A po 50 letech, jak jsem měl možnost právě zaslechnout, studujete? A filmografie. A pokud se nemýlím, tak moje.
0: Ale promiňte, jak je to možné? To přece nejde.
1: Víte co? Ponechme si svá drobná tajemství. Třeba vás uspokojí, když vám povím, že moje matka se úspěšně zabývala spiritismem.
0: Ta Češka?
1: Vidím, že lecos víte, ale ne úplně přesně. Myslím, že by nemuselo škodit, kdybychom si trochu popovídali. Ovšem, chcete-li a máte-li čas?
0: Samozřejmě, že mám čas. Pro vás rozhodla jsem se totiž psát o vás, seminární práci, a tak budu moc ráda, když mi něco povíte. Takže, maminka Češka nebyla. Ale četla jsem, že ano.
1: Znáte novináře, myslím si, že se od mých časů příliš nezměnili. Ti toho mnohdy napíší. Tak co, vezmeme to od začátku?
0: Vezmeme ráda.
1: Tak tedy, moje maminka Marie Elise Josephine Jean, které ale nikdo jinak neřekl než Mano či Minu, tak jsem ji oslavoval i já, byla Češkou z poloviny, po své matce. Babička se narodila v Praze a Minu po ní zdědila bohaté, temně černé vlasy, které si stáčila v pletencích nad ušima, nebo je nosila svázané do uzlu, nádherné černé oči a dokonalou bradu. Tu jsme s bratrem měli po ní. A moje děti také. Minu se narodila v Chartres.
0: Podle fotografií, na kterých s maminkou jste, vím, že byla skutečně krásná. Řekla bych, že měla takový slovanský původ.
1: Vy tedy Češku nezapřete. Ano, byla neskutečně krásná, navíc byla bystrá a srdečná.
0: Velmi jste ji miloval, že?
1: Byli jsme něco jako spiklenci. Byla nejmladší z pěti sourozenců. Její otec, cukrář, měl v Chartres přímo naproti katedrále čajovnu. A sem do této čajovny velmi často přicházel mladý voják. Bylo mu sotva 20 let, pocházel z jižní Francie a do kasáren v Chartres jej zavála náhoda. Odbýval si tu vojenskou základní službu.
0: Váš otec.
1: Byl to vysoký chlapec a svých 180 cm nosil s elegantní rozhodností. Měl velice krásné ruce, šedé oči, k tomu licenciát na právnické fakultě. Mano ani moc neposlouchala, když jí svěřoval, že pochází ze zámožné rodiny na Riviéře. Byla už lapena.
0: Voják a krásná cukrářka. Název pro limonádový příběh.
1: Bohužel zapracovala historie a tuto idylu zničila.
0: To snad ne. Vždyť vy jste důkazem, že románek měl pokračování.
1: Dobře, tak tedy přesněji. Přerušila. Píše se totiž rok 1914.
0: První světová válka. Na jak dlouho se tatínkovi vojenská služba protáhla?
1: Na 6 let. A nebyla už vojenskou službou, ale 6 lety ve zbrani. Takový byl osud celého vojenského ročníku 1913.
0: A Mano na něj celou tu dlouhou dobu trpělivě čekala.
1: 30. srpna 1920 podepsali snoubenci svou svatební smlouvu. Obřad se konal 4. září v Mentonu. To už byly rozhodnuti usadit se v Cannes.

0: Bydleli jsme ve vile Lesinant. Jmenovala se podle amerického kolibříka a mý rodiče v ní prožili snad nejšťastnější chvíle svého života. Po roce se jim tu narodil první syn, můj bratr Jean, a pak 4. prosince 1922 já. Ale na svůj rodný dům se vůbec nepamatuji. Otec v sobě objevil obchodního ducha, otevřel si banku, pak založil pojišťovací kancelář, vybudoval síť čajoven, začali jsme se stěhovat a kolibříci z života naší rodiny navždy odlétli. V červnu roku 1924 přišel na svět ještě bratříček Iber, ale jeho život skončil dříve, než mohl doopravdy začít. S Jeanem jsme na něj celý život vzpomínali.
1: Vila Lesinant už nestojí. Na jejím místě je moderní 5-poschodový dům. Ale máte na něm mramorovou desku, kde píší, že město Caen chce uchovat vzpomínku na nesmrtelného herce, jenž se stal pro všechny symbolem věčného mládí.
0: Opravdu?
1: Můžete mi věřit, prostudovala jsem si to. Deska byla odhalena v roce 1972 a byl u toho starosta města a pracovníci Mezinárodního filmového festivalu. Ráda bych se vás na něco zeptala. Narodil jste se ve znamení Střelce s ascendentem ve znamení Býka a toho dne v Caen sněžilo. Prý vaše první slovo bylo čokoláda a chodit jste začal až v 18 měsících, je to pravda?
0: Dám vám dobrou radu. Ponechme pověstem, co jejich jest.

0: Páté poschodí, Venizelosova ulice. Věšák v hale, dlouhá chodba a za ní vlevo komora se zamřížovanou spižírnou na sýry. Kuchyň zařízená na plyn, království naší služebné. Byla to Chorvatka a říkali jí Marika Ivanuska. Milé oddané stvoření. Neustále nosila na hlavě veliký šátek, jak bylo zvykem v její zemi. Pamatuji se, že měla v kuchyni klec s andulkami. Vždycky, když některá umřela, Marika na ní provedla kuchyňskými nůžkami pitvu, aby zjistila příčinu smrti, což se jí samozřejmě nikdy nepodařilo.
1: Kde pak jste tohle zjistila?
0: Vzpomínky vašeho bratra.
1: Bezstarostná doba dětství. Ovšem až na to, že babička, která s námi bydlela, rozhodla, že budeme s bratrem chodit do houslí. Nedovedete si představit, jak pomalu jsem se coural do hodiny, abych si výuku alespoň trochu zkrátil. A potom bylo to 1. května roku 1936, to datum nikdy nezapomenu. Přišel otec a vzal Žána i mě beze slova za ruku a zavedl nás do prvního patra. Tiše zaťukal na dveře. Babička ležela ve svém pokoji s voskově bledou tváří. Zaváhali jsme, ale taťka nás postrčil kupředu. Museli jsme vylézt na lůžko, stoupnout si na pelest a mrtvou naposledy políbit. Tehdy mi dětství nenávratně skončilo.
0: Nastala doba studia, viďte.
1: V Kán přicházela pro syny z buržoázních rodin v úvahu pouze jediná škola. Ústav svatého Stanislava. Tam jsme bydleli s Žánem na internátě. Doma jsme byli zvyklí na služebnictvo, šoféra, posluhovačku. Ale přizpůsobili jsme se. A já tam byl v podstatě šťastný. Ale jen do roku 1939. Pak byl ústav svatého Stanislava zabrán pro vojenskou nemocnici.
0: Dočetla jsem se, že jste u maturitní zkoušky nejprve propadl.
1: Co vy všechno nevíte. Ano, 30. června 1939 jsem skutečně první část maturitních zkoušek nezvládl. Tak jsem strávil léto v nalejvárně, totiž v Monteňově ústavu ve Vance. S 20 stejně starých chlapců jsem tam byl zavřený až do září. Školní dvůr byl ale oddělen od lesa jen drátěným plotem a tak jsme přes něj každou noc utíkali a vraceli se až k ránu, načichlý slabým pachem cigaretového špačka v kapse. Maturitu jsem složil úspěšně, což určitě víte.
0: 29. července 1940. Předtím jste ale onemocněl zánětem pohrudnice s následky na celý život.
1: Nicméně mne to o 3 roky později zachránilo před povinností totálního nasazení.
0: Mám na srdci takový problém, ale musím se zeptat. Uvědomoval jste si vůbec všechny ty změny, které se kolem vás dály? Charles de Gaulle na vlnách BBC volal, že absolutní povinností každého Francouze, který unese zbraň, je pokračovat v odboji. A váš otec jakoby neslyšel. A vy?
1: Tu výzvu, o které mluvíte, uposlechlo tehdy jen málo Francouzů. A mý rodiče mezi nimi nebyli. Je pravda, že taťku politika fascinovala vždy, ale jeho sympatie byly orientovány směrem jiným. Když převzala na Riviéře moc Lidová fronta, to bylo v roce 1936, bral to jako katastrofu. Prodal banku, protože se obával hromadného znárodňování a v Grasse postavil hotel Park Palace, důležité středisko místního společenského života 30. let. Později mi vyprávěl, jak při jedné cestě do Marseille upoutal jeho pozornost zhluk lidí u starého přístavu. Nějaký chlapík v modré košili tu promlouval k davu. Byl to Jacques Doriot, přeběhlík komunistické strany hlásající francouzský národní socialismus. Pro otce byl opravdovým zjevením, nechal se pro věc zcela získat a od té chvíle začal sám šířit ideje profašisticky orientované francouzské lidové strany. Schůze, mítingy, setkání. A já, mladý maturant s kýženým diplomem v kapse? Ne, tehdy jsem si to neuvědomoval. Tehdy ještě ne.
0: Z Ze vzpomínek vaší matky vím, že jste zásadně odmítal vystoupit na jeviště, a to i při školních slavnostech. Ale jednou ta změna nastat musela, když jste se stal hercem.
1: To bylo tak. Minou se v hotelu Park Palace spřátelila se Siza Devoadovou, bývalou členkou Comédie Française, která pořádala charitativní akce. A při jedné takovéto dobročinné slavnosti nečekaně zmizel jeden z účinkujících a paní Devoadová na mne naléhala s takovou přesvědčivostí, abych za něj zaskočil, že jsem odmítnout prostě nedokázal. Čekala mne ale dráha advokáta, ne herce. To bylo přání taťky, abych kráčel v jeho šlépějích, a tak jsem se zapsal na právnickou fakultu v Nice a začal chodit na přednášky. Riviera tehdy byla jakýmsi ostrůvkem života a svobody. Nebyla okupována, a tak se tu dali sehnat na severu zakázané knihy, promítaly se americké filmy stažené z pařížských a byla tu spousta intelektuálů a umělců, mezi nimi i spisovatelé a herci a režiséři. Všichni jsme zcela propadli filmu, to nadšení bylo asi nakažlivé, navíc práva mne opravdu moc nezajímala. Oznámil jsem rodičům, že mám v úmyslu studia opustit a stát se hercem. Asi v tomto mém rozhodnutí bylo i trochu ješitnosti. V obavách z nejisté budoucnosti jsem zatoužil vidět své jméno vytištěné velikými písmeny na plakátech.
0: Skoro se bojím zeptat, co vašemu plánu řekli rodiče.
1: Minou pro mne měla pochopení vždycky, byla tehdy velmi vyhledávanou, uměla fantasticky číst z karet a, jak jsem vám už říkal, věnovala se spiritismu. Díky tomu se u ní slavní hosté střídali jeden za druhým. Nebyl pro ní problém domluvit mi schůzku s filmovým režisérem Markem Allegretem, ale ten nedoporučil na přednášky o herectví do střediska mladých filmových adeptů v Nice. A tam jsem jednou provždy pochopil, že herectví je především otázka houževnatosti, pracovitosti a nadání, a přestal jsem myslet na plakáty.
0: No a otec? Co ten tomu říkal?
1: Do hereckého kurzu jsem chodil tajně bez jeho vědomí. Ale kdo ví, zda se nám ho podařilo ošálit. Když potom Mark Allegré Minou řekl, že o mém nadání nemusí pochybovat, šla prý za ním. Nemůžeme nutit Gérarda do něčeho, co nechce, Marceli. Od dnešní noci vím určitě, že divadlo je mu souzeno.
0: Takže váš otec před touto věštkyní a její neochvějnou jistotou ve vaší budoucnost složil zbraně.

0: Otec vám tedy v herecké kariéře nebránil?
1: Nejenom to, podporoval ji. Nebyl jsem ještě plnoletý, když za mne podepsal mou první divadelní smlouvu, znějící na honorář 500 franků. Hrál jsem tehdy v Rusénově hře úplně obyčejná dívka 18-letého Mika. Byla to jenom malá rolička, ale půvabná. Po premiéře připravila matka pro mé herecké kolegy v Park Palace malou oslavu a všem vykládala karty, předpovídala štěstí, lásku, peníze. Mně doporučila přidat si nakonec jména E, Filipe místo Filip, aby jméno mělo 13 písmen a pomohlo tak osudu. A já, opilý úspěchem, recitoval La Fontaineovi bajky a předváděl jedno imitátorské číslo za druhým.
0: Toho dne, 11. července 1942, se v několikaminutové roli zrodil veliký herec.
1: To jste opět někde vyčetla?
0: V časopise Film Magazine. Philippe Gérard ve vedlejší roli předvedl takovou prostotu a nevyumělkovanost výrazu, spojenou s neobyčejně půvabným zevnějškem, že navzdory svým skvělým kolegům působil ve hře jako zjevení. Pouhý fakt, že se tento debutant objevil na scéně, stačil prozradit výjimečnou osobnost, jež se záhy plně rozvine a zařadí mezi nejskvělejší herce své doby. Slova vpravdě věštecká, i když novinářská.

0: Hned na samém začátku herecké kariéry se Gérard dostal do jakéhosi strhujícího víru. Od té doby jsem ho již vídal jen velmi málo. To napsal váš bratr Jean.
1: Co na to říci? Má pravdu. Nejprve jsme s úplně obyčejnou dívkou odjeli na turné po jihu Francie a po Švýcarsku a pak s jinou dívkou, mladá dívka věděla, na další turné. Cesta začala uprostřed zimy 1943 a podmínky byly drsné. Ledová divadla, vyhladovělé restaurace, přecpané vlaky, improvizované noclehy mezi zavazadly ve špinavých čekárnách. Také jsem udělal své první krůčky před kamerou. Do hotelu Park Palace jsem za rodiči už tak často nechodil, bydlel jsem se svými hereckými přáteli.
0: Dočetla jsem se, že se v té době atmosféra v Park Palace změnila. Během více než 6měsíční okupace si tam italští pohlaváři udělali hlavní stan. Když se potom z Riviery stáhli, nastoupila hitlerovská vojska. Razie, zatýkání, domovní prohlídky. Váš otec prý díky svému proitalskému politickému smýšlení dostal do opatrování pokladnu okupační armády. Když se jí pak prý italská tajná služba pokusila dostat zpátky, nepodařilo se jí to. Můžete mi k tomu něco dodat?
1: Víte, na otce vyvíjeli nátlak fašisté i republikáni a on se uchýlil pod německou ochranu. To je všechno. O pokladu nic nevím, ale v životě mých rodičů nic nenasvědčovalo tomu, že by otec ve svůj prospěch něco zpronevěřil. Právě naopak. Nečekaně, dalo by se říci ze dne na den, Park Palace opustili a odstěhovali se do Paříže. Tam si otec zařídil skromný penzion. Petit paradis, malý ráj. Žádná velká sláva toto stěhování neprovázela.

0: Scházelo mi do plnoletosti už jen několik týdnů a tak za mne taťka podepsal v Ébertotově divadle v Paříži další smlouvu.
1: To bylo na tu slavnou roli anděla v Sodomě a Gomoře od Žána Žirodu?
0: Ano, už se ani nepozastavuji nad tím, co všechno víte.
1: Já vám něco přečtu, chcete? Oslnivý anděl vzal město Stečí. Nemluví se o ničem jiném, než o jeho poněkud zasněném půvabu, o jeho nosovém hlase, který umí zaznít jako šlehnutí bičem, a o jeho temných kadeřích, které odhazuje rychlým pohybem hlavy jako běžící kůň. Paříž, město milostné, nalezla toho, jemuž se oddá. Stal jste se slavným a pak udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. Nebylo to zbytečné?
0: Vy jste jako Jacques Héberto, ten mi to také rozmlouval. To víte, že to nebylo zbytečné. Měl jsem malé zkušenosti, chyběla mi technika, potřeboval jsem se učit. Svůj čas jsem pak dělil mezi konzervatoř a divadlo. Bydlel jsem v Petit Paradis v malém podkrovním pokojíku. Tam za mnou chodili přátelé z divadla, posedali po zemi a já improvizoval různé bláznivé scénky. 20. dubna 1944 nás v jednu v noci vyburcoval hrozný hluk. Okna v domě drnčela, vyběhli jsme na střechu, já první. Naskytla se nám podívaná strašná i velkolepá zároveň. Obzor planoucí požárem a osvětlovaný blesky, hřmění letadel, fičení střel. Byli jsme jako uvytržení. Křičeli jsme, skákali a náhle jsem vkročil na prosklenou střechu kryjící dvůr. Skleněné výplně praskly, vysypaly se, jen tak mne stačili zachytit za paži. Byla to apokalyptická vize. Anděl ze Sodomy dštil na lidstvo oheň a síru. Byl jsem tenkrát na té střeše hotelu ve svém živlu.
1: Vy jste se do odboje nikdy nezapojoval, vidíte?
0: Politika mne nezajímala, žil jsem jenom divadlem. Když se ale v srpnu bránila radnice, musel jsem jít na pomoc. Nemohl jsem ani nechtěl dál stát stranou.
1: Stal jste se hrdinou osvobozeneckých bojů. Tlumočil jste hromadné rozkazy k demonstrujícím, když kapitán francouzského odboje Roger Stefan ztratil hlas. Vzpomíná na to i po letech. Prý vám museli dokonce dávat kofeinové injekce.
0: Byly to těžké, ale radostné dny.
1: A vaši rodiče? Muselo vám být jasné, jaké nebezpečí jim hrozí. Park Palác, kde se veřejně scházeli okupanti, byl proti ním sám o sobě důkazem.
0: Okupanti odtáhli ze země a tak se hněv veřejnosti obrátil proti těm, kteří byli obviněni z kolaborace. Zatýkalo se, střílelo. Otec, na rozdíl od mnoha svých přátel s Němci, neodešel. Skrýval se. Stěhoval se z bytu do bytu, aby unikl svým pronásledovatelům, ale marně. Kruh se stáhl. Koncem října, když ho dovezla dodávka do tábora Saint-Denis, leč končí. Byl z něho schrbený muž. 11 měsíců byl ve vězení. Minou se v té době stala obětí opravdového vydírání. Různí přátelé jí tvrdili, že mohou otce, samozřejmě za tučnou úplatu, osvobodit, a Minou strachem bez sebe platila. Ale veškeré jmění odsouzeného bylo zabaveno a tak bylo brzy po penězích. Dělal jsem všechno možné, abych uplatil své známosti a dosáhl podmínečného propuštění svého otce na dobu do zahájení soudního procesu. Ten byl krátký a jeho verdikt nelítostný. Smrt. Soud ho však musel vynést v nepřítomnosti. Otec byl dávno na cestě do Španělska.
1: Prý jste to byl vy, kdo mu 24.12.1945 pomohl překročit španělskou hranici.
0: Na repertoáru v Ébertotově divadle byl v ten den Caligula se mnou v hlavní roli. Co myslíte, mohl jsem si dovolit tam nebýt?

0: Baťkou jsem se setkal už jen ve španělském exilu.
1: Určitě vás potěší, když vám řeknu, že podle článku 6 zákona ze dne 31. července 1968 byl váš otec amnestován a 25. ledna následujícího roku mu byla udělena milost. Vrátil se i do Francie. Bylo to 10 let po vaší smrti.
0: Měli jsme toho tolik na srdci, ale při mých krátkých cestách za ním do Barcelony jsme si nestačili říct skoro nic. Pravdu má Victor Hugo, když píše: žel, chybí-li otec,

0: francouzským filmovým hercem. Celá poválečná generace se s vámi ztotožnila. Řekla bych, že v postavách, které jste hrál, objevila svůj vlastní obraz, jakousi směs romantiky a cynismu.
1: Šel jsem opravdu z role do role. Neměl jsem ani den volna, nemohl jsem ani na chvíli vysadit a začalo to být znát na mém zdraví. Zoufale jsem si potřeboval odpočinout. Jacques Seguir mne odvezl do Haute Pyrénées k přítelkyni Nicole Fourcadeové. Znal jsem ji už z dřívějška. Poprvé jsme se setkali v Nice v roce 1943, pak několikrát v Paříži. Jednou za mnou přišla do herecké šatny po představení Caliguly. Vysoká, štíhlá, veliké oči. Intelektuálka. Byla provdána. Za sinologa a budoucího diplomata Françoise Fourcade, kterému ještě před válkou porodila syna Aléna.
0: Vaše životní láska. Anne-Marie Nicole Ghislain.
1: Rodina Fourcadových vlastnila v malé pyrenejské osadě v Orském údolí usedlost, kde Nicole pobývala. Ubytoval jsem se v místním hostinci a tak učinil přítrž klepům. Bylo to poprvé, co se objevila na veřejnosti po mém boku. Procházky, četba, nekonečné rozhovory. Chystala se odjet do Číny za manželem, pověřeným kulturní misí na ambasádě v Nankinu, tehdejší metropoli, kde sídlil maršál Chiang Kai-shek. Máme-li někoho ztratit, stává se pro nás dvojnásob přitažlivým. Tenkrát ještě odjela a zůstala v Číně rok. Po návratu pak zažádala o rozvod.

0: Trápila mne samota. Nikol daleko, otec v Barceloně, bratr Žán na statku v Grás a Minů. S velkým zoufalstvím se odhodlala k rozvodu, aby zabránila konfiskaci zbývajícího majetku. Vybavil se mi dopis od otce z vězení. Musíš mne zastoupit, věnuj se matce. Najal jsem tichý byt se třemi místnostmi.
1: A novináři to samozřejmě okamžitě zjistili. Chviličku strpení, prosím, chci vám něco přečíst. A tady to je. Svůj třípokojový byt si vkusně zařídil. Přivezl si sem své knihy i skvělou sbírku desek. Přistěhovala se sem k němu matka. Zařídila si svůj pokoj, tu a tam položila nějakou květinu či bibelot. Vnášejíc tak ženský prvek do osobitosti, již Gérard dokázal vtisknout prostorám, v nichž pobýval. Postupně se v ulici de Tocqueville zabydleli. Gérard pozdě vstával, přečetl objemnou poštu a napsal milé odpovědi na všechny dopisy svých obdivovatelů s přiloženou fotografií a věnováním. Tak, takhle se psalo o životě hvězd. O tom si dnes můžeme nechat jenom zdát.
0: O Minů jsem se postaral, byl čas odjet do Říma. Čekal tam na mne filmový štáb s věznicí Parmskou. První poválečný film, který se točil v Itálii. Produkce, rozpočet i obsazení rolí byly velkorysé. Vše se dělalo proto, aby se film zalíbil co nejširšímu publiku. Počínaje okázalými kostýmy přes scénickou výpravu a konče samotným námětem. Bohužel scénář si liboval ve zvratech, které Stendhal nenapsal. S Marií Casarézovou, mou hereckou partnerkou, jsme si toho všimli a raději hledali původní dialogy přímo v knize. Podle našeho názoru Stendhala nebylo třeba ani popularizovat, ani vulgarizovat. Zblížilo nás to.
1: Že by románek?
0: Informace tohoto druhu se za mých časů do studijních prací neuváděly. Teď snad ano. V každém případě jsme se znali dlouho, pojilo nás přátelství a vzájemný obdiv a setkali jsme se ještě na jevišti v Paříži v divadelní hře neznámého dramatika Henriho Pichetta. Svátek tří králů. Stačí?
1: Tak se na mě nezlobte. Vím, že s uvedením hry byly problémy. Místo v divadle Teatr Eduard Set se hrála v malém sálku Noctambile v Latinské čtvrti. Ale vy určitě nevíte, že se na této malé scéně vytvářelo celé divadlo druhé poloviny 20. století. Eugène Ionesco, Boris Vian, Dürrenmatt, Ugo Betti.
0: Byl

0: to můj nápad, když nás Kamenné divadlo odmítlo pronajmout si tento sál. Ostatně na mé náklady. V každém případě to bylo echo pro novináře.
1: A ti se vám odvděčili. Pár Cazarézová Filip je tak krásný, tak vroucí. Ona černě oděná, rozechvělá, že nesrozumitelná řeč milenců dosáhla největších vrcholů poezie. Adrienne Monnierová pro literární časopis Mercure de France.

0: Natáčení skončilo. Vrátil jste se do Paříže a přijela Nicole Fourcadová.
1: Po dobu její nepřítomnosti jsem se snažil na ní zapomenout. Marně. Kdyby nás spojovala pouhá vášeň, nic by z ní nezbylo. Musela to být opravdová láska. Láska, kterou nemohlo nic zahubit. Opustil jsem ulici Tocqueville a nastěhoval se do Neji. S Nicole. Měli jsme trojpodlažní apartmá se třemi terasami, prostorným balkónem, kde v kleci vrkal párek holubů a u nohou nám ležel buloňský lesík.
0: A od té doby se ve vaší herecké šatně o večerních premiérách a při filmovém natáčení přestala objevovat Minu. Nahradila ji jiná žena. 29. listopadu 1951 přijala Nicole Fourcadová jméno Anne Filipová. Svatba byla na radnici v Neji. Je to pravda, že jste se svou rodinou omezil styky a neřekl jim, že se ženíte?
1: Ano, svatba proběhla v nejužším kruhu. Ann, já, dva svědci. Náš přítel René Clair a jeho manželka Broňa.

0: Zmínil jste Reného Kléra, slavného filmového režiséra. Pokud ale vím, tak se vaše přátelství rodilo jen velmi pozvolna a zpočátku se o něm nedalo mluvit ani náhodou, nemám pravdu?
1: Potkali jsme se v Nice v roce 1946. Viděl mne v Caligulovi a nabídl mi roli ve filmu Ďáblova krása. Odmítl jsem. Nezaujalo mě to. Pokud si vzpomínám, tak jsme se tehdy v dobrém nerozešli. Naléhal však dál a já nakonec svolil. Když začal o 3 roky později film točit, panovala mezi námi navzdory horkému létu atmosféra ledová. Čím déle jsme ale spolupracovali, tím více ledy táli, až jsme nakonec spolu zašli na večeři. Od té chvíle se datuje naše přátelství.
0: Odmítl jste více rolí i slavného Kornejova Sida, kterého vám nabídl Jean Villar a kterého jste nakonec hrál 199krát. Vaše žena jednou v rozhovoru pro jakýsi časopis na otázku, jaký byl důvod vašeho odmítání, jež pravidelně předcházelo vášnivému souhlasu, řekla, v práci vždycky říkal napřed ne, jakmile šlo o něco důležitého. Možná se nečekaného návrhu zalekl.
1: Sid byla role, již jsem považoval za nedosažitelnou. Ano, hrál jsem Caligulu, ale to byl modernější jazyk, hovorovější, abych tak řekl. Postava byla pro mne také nezvyklá, zároveň však vším, co s ní souvisí, velmi blízká mojí generaci. Sid mi ve srovnání s ním připadal velmi vzdálený. První setkání s Jeanem Villarem bylo opravdu nešťastné. Sida jsem odmítl málem povýšeně. No a za 2 roky na to jsem přišel Villarovi své služby nabídnout. Kdybyste o to stál, jel bych do Avignonu, řekl jsem mu. Tehdy ještě Villar neměl ani divadlo, ani stálou skupinu herců. Měl avignonský festival, kde se každé léto objevilo několik jeho věrných pomocníků, výtvarníků, herců. Pořádal ho léta. Vysvětlil mi, že už není možné dělat z divadla setkání několika vyvolených, představení vyhrazené jedné společenské vrstvě, naopak divadlo se musí zpřístupnit všem. Naprosto mne pro svou představu získal.
0: Proč právě Avignon?
1: Papežský palác, místo pro divadlo jako stvořené, akustika, vysoké zdi kolem jeviště, improvizovaná scéna pod širým nebem. To všechno dohromady nám umožnilo přímý kontakt s velkým počtem diváků. Avignonský festival navíc předznamenal nejúžasnější dobrodružství francouzského divadla 20. století. Le Théâtre National Populaire. Nezdolnému Jeanu Villarovi se pro něj podařilo na předměstí Paříže v paláci de Chaillot získat sál a s herci podepsal smlouvy. Přišly krásné role. Princ Omburský, Sid, Matka Kuráž, Richard II, Rybla. Zakotvil jsem v souboru Théâtre National Populaire pevně a nadlouho.
0: A byl jste nejskvělejším a nejslavnějším jeho členem. Na filmové příležitosti jste také čekat nemusel. Ztracené vzpomínky, Julie a Nepsnář, Krásky noci, Červený a černý, Velké manévry, Pod pokličkou, Nebezpečné známosti, a to jsem jich vyjmenovala slabou třetinu. Nejslavnějším ale byl Fanfan Tulipán, plný statečných hrdinů a padouchů, nečekaných zvratů, ušlechtilých citů a bláznivého veselí. Viděla jsem ho několikrát.
1: Vede nás Fanfan Tulipán, vede nás Tulipán, vede nás. Neohrožený svůdce dívek, miloval jsem ho. Nebudete mi věřit, ale neuměl jsem jezdit na koni ani zacházet s kordem. Obojí jsem přitom dělal každou chvíli od začátku až do konce filmu. Můj učitel jezdeckého umění se nechal slyšet, že jsem tak dobrým hercem, že kůň mi věří, že jezdit umím.
0: A určitě vám věřili i diváci. Všude, kam Fanfan Tulipán zavítal. Procestoval jste nejenom s ním, ale i s divadlem, dalo by se říci, celý svět? Vzpomenete si, že jste byl také u nás?
1: To víte, že ano. Bylo to na mém evropském turné v roce 1955. Hrál jsem tehdy Sida a s ním navštívil Prahu, Brno a Bratislavu a poznal řadu vynikajících kolegů.

0: Je neuvěřitelné, co všechno jste za svého života stačil stihnout. Angažoval jste se i v mírovém hnutí, patřil mezi první signatáře Stockholmské výzvy, požadující zákaz jaderných zbraní, a v letech 1957 až 1959 stál v čele francouzských hereckých odborů a nebylo to ani v nejmenším členství pasivní. Měl jste při tom šíleném pracovním tempu a vypětí vůbec čas na soukromí, co vaše rodina?
1: Byl jsem šťastně ženat, narodili se nám dvě děti, Anne-Marie a Olivier, a upravovali jsme La Ruyère, prostý venkovský provencalský statek, hrubě omítnutý, dřevěné okenice, okolo něho 29 hektarů vinic a pinií. Patřil Anině rodině a dlouho v něm byl nájemník, kterého nebylo možno vystrnadit. Když se to konečně podařilo, pustili jsme se nedočkavě do práce. Pomáhali nám přátelé z Ramatiel. Začali jsme úpravou parku. Bavilo mě občas si sednout za volant traktoru a pomáhat. Žili jsme velmi prostě. Brzy chodili spát, brzo vstávali. Bylo to krásné léto roku 1958. V říjnu jsem pak odletěl do New Yorku a připojil se k turné z Théâtre National Populaire po Severní Americe. Odehrál jsem celkem 9 představení, 6x Lorenzača a 3x Sida.
0: Přišel rok 1959 a poslední dva filmy, které jste natočil. Nebezpečné známosti s Rogerem Vadimem v únoru a v květnu s Luisem Buñuelem Horečka stoupá v El Pao.
1: Ani nevím, jak dopadla premiéra. Film se točil v Mexiku za velmi obtížných klimatických podmínek a já se cítil velmi unaven. Cestou do vlasti jsem se ještě zastavil soukromně na Kubě a léto pak strávil v Ramatiel. V prvním říjnovém týdnu jsme s Anne odjeli na výlet do Anglie do Stratfordu na Avoně. Na vlastní oči jsem viděl Laurence Oliviera v Shakespeareovi a mohl mu aplaudovat. Byla to moje poslední cesta. Pak už to šlo rychle a o tom se mi mluvit nechce. Stejně si myslím, že jsme si už všechno řekli. Co bylo dál, určitě víte. S Bohem.

únava nemizí. Rentgenová vyšetření žádný nález nepotvrzují. 9. listopadu operace. Po 10 dnech propuštění domů jako beznadějně nevyléčitelný případ. Diagnóza: rakovina jater. Pohřben v Ramatiel v divadelním kostýmu Rodriga ze hry Sid. To už je 50 let. Pokojná tvář, již bez života. Na nočním stolku svazek školního vydání Euripida je rozřezán až ke straně 213. Tam je tuškou podtržena Hekubina replika. Ne, dcero moje, není možné vidět ještě den a být mrtev. Smrt to je nicota. Život je pro ní naděje. Kráčel smrti vstříc jako dítě. Chtěl zemřít v kráse. A zatím 25. listopadu 1959 byla Paříž již třetí den bičována prudkým deštěm.

0: Vyslechli jste další díl cyklu Životopisy, který jsme tentokrát věnovali osudům francouzského herce Gérarda Philippa. Pořad v plzeňském studiu Českého rozhlasu připravila Eva Viligová. V režii Miroslava Buriánka účinkovali Bronislav Kotiš a Kristýna Hlaváčková.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
3: Kapitola 8. vypráví o velkém vítězství, jehož dobil chrabrý Don Quixote v hrozném a neslýchaném dobrodružství s větrnými mlýny a o jiných událostech hodných paměti.
4: Don Quixote a Sancho Panza se dali plání Montielskou a v tom spatřili 30 nebo 40 větrných mlýnů, které na té pláni stojí. Sotva je Don Quixote uviděl, řekl svému zbrojnoši.
5: Štěstě navede naše kroky tak, že bychom si lepšího nemohli věru přát. Jen se podívej, Sancho Panzo, druhu můj milý, tam na ty velikánské obry. Je jich jistě 30, ne-li o něco víc. A já se s nimi dnes utkám a všechny pobiju. A z této první kořisti vyroste naše bohatství. A bude to boj po právu a řádu válečném, neboť Bohu slouží, kdo vyhlazuje to dračí sémě z povrchu zemského.
6: A kde pak jsou, pane, ti obři?
5: Tamhle před tebou, což pak nevidíš? Ty jejich paže, které bývají i 2 míle dlouhé?
6: Pozor, pozor, milosti. Tamhle to před námi nejsou obři, ale větrné mlýny. A to, co vypadá jako paže, to jsou křídla, která roztáčí vítr. A ta pak pohybují mlýnským kamenem.
5: Hned je na tobě vidět, že nemáš o rytířských dobrodružstvích ani ponětí. Obři to jsou. A bojíš-li se, odstup stranou a modli se. Zatímco já podstoupím ten lítý a nerovný boj.
7: Po těchto slovech bodl ostruhami svého koně Rosinanta, nedbaje Sancha, který na něj křičel, že se vrhá na větrné mlýny a ne na obry. A tak se vžil do toho, že jsou to obři, že už ani Sancha neslyšel a třeba si již byl docela blízko, nepoznal, co jsou vlastně zač. Hnal se na ně a křičel splna hrdla.
5: Neprchejte, zbabělí a mrzcí tvorové! Útočí na vás jeden jediný rytíř!
7: V tu chvíli se zvedl trochu vítr a velká křídla se začala točit. Když to uviděl, Don Quixote pokračoval mocným hlasem.
5: A kdybyste hývali větším počtem paží, než jich měl sám obr Briareus, trestu neujdete!
7: To vzkřikl a odporoučeje se z celého srdce své vzácné paní Dulcinei, chráněn dobře štítem a kopýma je přichystáno, vyrazil s Rosinantem vpřed plným tryskem a zaútočil na nejbližší mlýn. Vedl ránu přímo na křídlo a v tom jím vítr zatočil tak divoce, že bylo kopí hned na kusy a křídlo pak strhlo sebou koně i jezdce a Don Quixote se hned válel všecek pohmožděn v širém poli. Sancho Panza spěchal pánu ku pomoci, jak jen osel stačil. A když už byl u něho, viděl, že se rytíř nemůže ani hnout, tak prudce totiž padl na zem i s Rosinantem.
6: Co pak jsem vám, milost pane, hned neříkal, abyste si rozmyslil, co děláte? Že jsou to jenom větrné mlýny a že kdo by to nepoznal tomu, že se to v hlavě taky nějak točí?
5: Mlč, milý Sancho. Myslím, a je to jistě pravda, že čaroděj Freston, víš, ten, co mi uloupil světnici s knihami, proměnil právě ty obry ve větrné mlýny. Tak mě nenávidí. Ale ta jeho kouzla a čáry nezmohou nakonec zholanic proti mému dobrému meči.

0: Sancho potom pomohl pánovi na nohy a vysadil ho na Rosinanta, který byl z toho dobrodružství taky jako rozlámaný. A rozprávějíce o tom, co zažili, brali se dále k průsmyku Lápise. Dona Kichota převelice rmoutilo, že už nemá kopií, i svěřil se se svým trápením zbrojnošovi.
1: Četl jsem jednou, jak si právě vzpomínám, že jeden španělský rytíř jménem Diego Pérez z Vargasu, když se mu v boji zlomil meč, urval si z dubu těžkou větev, ba vlastně kmen, a tak se tím kýjem mužně oháněl a tolik maurů pobil, že mu již zůstala přezdívka Kij. A on i jeho potomci byli od onoho dne zváni Vargasové z Kijů. Vyprávěl jsem ti o tom, protože také já chci z prvního dubu nebo buku urvat takovou silnou větev. A hodlám s ní vykonat takové činy, že se budeš pokládat za šťastného, že ti bylo dopřáno uvidět je na vlastní oči.
2: Rád vám to milosti všecinko věřím, ale narovnejte se přece trochu. Sedíte nějak nakřivo, to máte jistě od toho pádu.
1: Pravdu máš. A nenaříkám-li si na bolest, tedy jen proto, že potulným rytířům není dovoleno stěžovat si na jakkoliv těžkou ránu, i kdyby jim z ní vylézaly útroby.
2: Když je tomu tak, nemám nic proti tomu. Ale výbuch, že bych byl rád, kdybyste si zanaříkal, jen by vás něco zabolelo. O sobě vám raději hned povím, že budu naříkat, i kdyby mě něco jen pobolívalo. Leda, že by si zbrojnoši také nesměli stěžovat jako jejich páni.
0: Don Quixote se musel zasmát prostoduchosti svého zbrojnoše a ujistil ho, že si může docela klidně postěžovat, kdy a jak se mu zachce, ať už z hlouby duše nebo jen tak pro nic za nic, protože v řádech rytířských nikdy nečetl, že by tohle bylo zbrojnošům zapovězeno. A tomu Sancho připomněl, že už je čas k jídlu. Don Quixote odpověděl, že se mu ještě jíst nechce. Sancho se tedy uvelebil na svém oslu co nejpohodlněji a vytahuje z tlumoku, co byl do něho vložil, jel a jedl pěkně pomaloučku a chvílemi si zavdal z vinného měchu s takovou chutí, že by mu mohl závidět nejzmlsanější hostinský z Malagy.

0: Na noc se pak utábořili pod stromy a Don Quixote ulomil z jednoho z nich suchou větev, která se téměř hodila za kopí, a nasadil na ní bodec z toho svého rozlámaného. Celou noc oka nezamhouřil a stále jen vzpomínal na svou paní Dulcineu, aby napodobil, o čem čítával v rytířských románech, kde také rytíři prožili v lesích a pustinách mnohou bezesnou noc, mají se před očima svou vyvolenou. Jinak se choval Sancho. Ten si totiž dobře naplnil žaludek a spal tedy jako zabitý až do bílého rána. A kdyby na něho nebyl zavolal jeho pán, nebyli by ho probudili ani sluneční paprsky, ani trilky ptactva radostně vítajícího příchod nového dne. Nakonec Sancho vstal a hned k sobě přivinul vinný měch a viděl, že je jaksi splasklejší než včera, i skormoutilo se nad tím jeho srdce, neboť tušil, že jej tak hned nenaplní. Don Quixote nechtěl ani posnídat. Nasytil se, jak již řečeno, blahými vzpomínkami. Pokračovali pak k průsmyku Lápise a dojeli k němu kolem 3 hodiny spoledne.
1: Tam, Sancho, brachu milý, budeme mít co hrdlo ráčí těch takzvaných dobrodružství. Měj však na paměti, že i kdybys mě viděl v nejhroznějším nebezpečí, nesmíš se chopit meče na moji obranu. Leda, že bys viděl, že se nám nevrhá lůza a sprostá chasa. Pokud však půjde o rytíře, není ti arcit dovoleno, aniž rytířskými řády připuštěno pomáhat mi, dokud sám nebudeš pasován na rytíře.
2: Buďte, pane, jist, že vás na slovo poslechnu, a to tím spíše, že jsem z jádra mírné povahy a vyhýbám se svárům a hádkám.
0: A jak tak rozprávěli, objevili se náhle před nimi na cestě 2 mniši z řádu svatého Benedikta na velbloudech. Těm se totiž věru podobali jejich nadmíru urostlí mezci. Za nimi jel kočár, doprovázený 4 či 5 jezdci a 2 opěšalými meskaři. V kočáře seděla, jak se pak ukázalo, jedna paní z Biskajska, která jela do Sevilly, kde už na ní čekal její choď. Benediktíni nepatřili k družině, ačkoliv jeli touž cestou. Sotva je Don Quixote uviděl, řekl Sančovi.
1: Buď se mýlím, nebo jedeme rovnou do nejskvělejšího dobrodružství, jaké se kdy na světě událo. Neboť tamhle ty černé postavy jsou patrně, ba jisto jistě, nějací černokněžníci a unášejí v tom kočáře nějakou princeznu. Já pak se musím postavit proti tomu bezpráví, seč jsou mé síly.
2: To dopadne ještě hůř než s těmi větrnými mlýny. Jen se na ně, pane, dobře podívejte, vždyť jsou to 2 mniši benediktíni a v tom kočáře jistě jedou nějací cestující. Říkám vám ne jednou, ale raději hned 2krát, abyste se do ničeho nehnal, ať vás ďábel neoklame.
1: Už jsem ti, Sancho, povídal, že ani dobře nevíš, co je to pravé rytířské dobrodružství. Mám i teď pravdu a hned se o tom přesvědčíš.
0: A již popojil a stanul s Rosinantem uprostřed cesty, po které mniši přijížděli, a vzkřikl na ně.
1: Roto pekelná a ukrutná! Propusťte i hned na svobodu vznešené princezny, které v tom kočáře unášíte. Jinak se chystejte na brzkou smrt, která bude spravedlivým trestem za vaše zločiny.
3: Nejsme, pane rytíři, ani rota ďábelská, ani žádní ukrutníci, ale 2 mniši řádu svatého Benedikta. Jedeme klidně svou cestou a věru nevíme, zda někdo v tom kočáře unáší násilím nějaké vznešené princezny.
1: Nepřelstíte mě sladkými slovy, znám vás, cházko věrolomná.
0: A nevička v už jejich odpovědi pobodl Rosinanta a najel se skloněným kopím na prvního mnicha tak divoce, že kdyby nebyl benediktín sklouzl rychle z meska, byl by ho těžce zranil a možná i zabil. Když to druhý mnich viděl, pobídl prudkou ranou do slabin svého meska a už uháněl širou plání s větrem o závod. Sancho Panza zatím slezl rychle z osla, vrhl se na mnicha ležícího na zemi a už z něho stahoval kutnu. V tom k němu přiběhli meskaři mnichu benediktínů a ptali se Sanča, proč to dělá. Sancho jim odpověděl, že mu po právu patří jako válečná kořist po bitvě, kterou vyhrál jeho pán. Chasníci si nepotrpěli na takové žerty. A neušlo jim také, že Don Quixote, který právě rozmlouval s cestující dámou, je hodně daleko, i vrhli se na Sancha, povalili ho na zem, div mu celou bradu nevyškubali a tak ho skopali, že ležel na zemi jako bez ducha. Vyděšený, roztřesený a na smrt bledý Benediktin nasedl zatím, jak nejrychleji dovedl, zase na meska a uháněl za svým druhem, který čekal trochu opodál, co z toho přepadení bude. Mniši pak už nečekali, jak to všechno skončí, a hned pokračovali v cestě, znamenající se křížem častěji, než kdyby měli ďábla v patách. Don Quixote, jak už dříve řečeno, rozprávěl zatím s dámou v kočáře.
1: Můžete nyní, krásná paní, učinit sama se sebou, co se vám jen zlíbí. Neboť spupnost vašich únosců, sražena silou mé paže, je zašlapána v prach. A abyste se nemusela obtěžovat, poptávajíc se na jméno toho, kdo vás osvobodil, vězte, že se jmenuji Don Quixote de la Mancha a že jsem potulný rytíř, hledající ve světě dobrodružství, a oddaný Doně Dulcinei z Tobosa, které se krásou nevyrovná žádná jiná. A odměnou za dobrodění, které jsem vám prokázal, chci jenom, aby se vaše milost vrátila do Tobosa a představila se tam mým jménem oné vzácné paní a pověděla jí, jak jsem se zasloužil o vaše vysvobození.
0: Jeden ze zbrojnošů, kteří kočár doprovázeli, rodem Biskajec, vyslechl také všechno, co Don Quixote říkal. A když viděl, že nechce pustit kočár dál, ale vyzývá je, aby se vrátili do Tobosa, přistoupil k Donu Quixotovi a popadl ho za kopí. Don Quixote vytasil meč, zakryl se štítem a uhodil na Biskajce. Když viděl Biskajec, jak na něho soupeř najíždí, chtěl rychle seskočit z meska, na kterého nebylo spolehnutí, mohl však už jenom tasit meč. Naštěstí pro sebe se držel s meskem u kočáru, odkud mohl ještě popadnout polštář a držet ho místo štítu. A již se na sebe ti dva vrhli jako úhlavní nepřátelé. Ostatní z družiny je chtěli usmířovat, ale nedařilo se jim to, zvláště když se Biskajec zapřísahal, že když mu nenechají dokončit tu půtku, zabije třeba i svou paní a kohokoliv, kdo by se mu v tom boji pokoušel bránit. Paní v kočáře, udivená a postrašena tím, co viděla, pokynula kočímu, aby poodjel stranou a přihlížela zpovzdálí tomu lítému zápasu. Biskajec nejdříve vedl ránu proti rameni Dona Quixota a ťal po něm tak mocně, že kdyby se rytíř nebyl dobře kryl štítem, byl by jej rozťal až po pás. Ten tvrdý úder těžce skrušil Dona Quixota i vzkřikl z plná hrdla čka.
1: O, paní mé duše, Dulcineo, květe veškeré krásy, přispějte nyní ku pomoci svému rytíři, který se odstl v tak velkém nebezpečenství.
0: Říci tato slova, chopit se meče, krýt se štítem a vyrazit na Biskajce, to vše bylo pro něho dílem okamžiku, neboť rytíř vsadil všechno na jedinou ránu. Udeřil Biskajce tak zuřivě, že tomu muži bylo, ačkoliv se chránil polštářkem z kočáru, jako by se na ně hora sesula. Už padal z meska a jistě by byl z něho spadl, kdyby se ho nechytil kolem krku. I tak mu však nohy vyjeli z třmenů a mezek, poděšený tou strašnou ranou, pustil se do polí, několikrát vyhodil a svrhl jezdce na zem. Don Quixote seskočil rychle s Rosinanta, přiběhl velmi hbitě k přemoženému a přistrčil mu hrot svého meče až k očím a řekl mu, aby se vydal na milost a nemilost, nebo že mu usekne hlavu. Biskajec byl z toho všeho tak popleten, že se nezmohl na jediné slovo a bylo by se mu zle vedlo, kdyby dámy z kočáru nebyly přiběhly a neprosili Dona Quixota, aby daroval život jejich zbrojnoši.
1: Udělám, vznešené dámy, opravdu rád, co ode mne žádáte, ale jen pod jednou podmínkou. Tento rytíř mi musí slíbit, že se vydá do Tobosa a představí se mým jménem Dulcinej z Tobosa, aby s ním naložila, jak se jí zlíbí.
0: Vyděšené dámy neuvažovali ani o tom, co se to od nich žádá. Neptali se, kdo je to ta Dulcinea z Tobosa, a slibovali mu, že zbrojnož vyplní všechno tak, jak on káže.
1: Nuže, když jste se za něj zaručili, již mu neublížím, ačkoliv si zasloužil trestu nejtvrdšího.
4: Další kapitola obsahuje duchaplné rozhovory, které spolu měli Don Quixote a Sancho Panza, jeho zbrojnož.
0: Když Sancho Panza viděl, že zápas je u konce a že jeho pán hodlá znovu vsednout na Rosinanta, běžel mu podržet třmen a dříve, než byl v sedle, padl před ním na kolena, chopil se jeho ruky, políbil mu ji a řekl:
5: Můj vládce a pane Don Quixote, svěřte mi prosím vás vládu nad ostrovem, jehož jste v tom těžkém boji dobil. I kdyby byl sebevětší, mám síly dost, abych mu panoval, a dokážu to zrovna tak dobře jako kdokoliv, kdo už ve světě takovým ostrovům vládnul.
1: Pomněte, bratře Sancho, že toto dobrodružství a jemu podobná nejsou dobrodružství ostrovní, ale příhody skřižovatek. A rytíř si při nich dobude na nejvýš toho, že má rozbitou hlavu nebo o ucho méně. Jen trpělivost. Však už se naskytnou i taková dobrodružství, že vás pak Sancho jmenuji nejen guvernérem, ale i něčím onačejším.
0: Sancho mu za to vřele poděkoval, pomohl mu na Rosinanta, sám vylezl na osla a následoval pána, který nedal nikomu s Bohem, a pobídnu v koníka do lehkého klusu vjel do blízkého lesa. Sancho cválal za ním tak rychle, jak jen ušák mohl.

0: Měl byste, milost pane, na sebe trochu pamatovat. Krev se vám z ucha přímo lije a já mám tadyhle v tlumoku obvazy a trochu bílé masti.
1: Ani by toho všeho nebylo třeba, kdybych si byl včas vzpomněl a připravil lahvičku balzámu Fiera Brásova. Jedinou jeho kapkou bychom ušetřili mnoho času i léků.
0: Co je to, pane, za lahvičku a za balzám?
1: Je to balzám, jehož přípravu znám z paměti. A kdo jej má, nemusí se obávat smrti a žádná rána ho nesklátí do hrobu. Až si jej připravím, dám ti jej. A kdybys potom Sancho viděl, že mě vlité seči rozťaly vedví, jak se často stává, tu jenom pěkně vezmi tu část, která spadla na zem a přilož ji z polehoučka, dokud krev neustydne, k druhé části, která zůstane v sedle. Pak mi dáš už jenom vypít dva doušky mého balzámu a budu zdravější než jablíčko.
0: Je-li tomu doopravdy tak, to se hned říkám vlády nad tím slíbeným ostrovem a chci v odměnu za svou poctivou službu jen to, aby mi vaše milost dala předpis na tu kouzelnou vodu. Hlavu bych na to dal, že dostanu za jednu unci všude nejmíň dva reály a víc přece nepotřebuji k tomu, abych si hověl na do smrti. Jenom bych ještě rád věděl, nakolik ten balzám přijde.
1: Můžeš ho mít tři putny za necelé tři reály.
0: Pánbu mi hříchy odpust. A to jste ho ještě, pane můj, nepřipravil a mě tomu nenaučil.
1: Mlč, příteli Sancho. Uvidíš brzy, že tě zasvětím do ještě větších tajemství a zahrnu tě ještě většími dary. Teď se však pustíme do toho obvazování, neboť mě to ucho pálí jako oheň.
2: Sancho vytáhl z tlumoku obvazy a mast. Když však Don Quixote náhle uviděl svoji rozbitou přilbici, myslel, že se z toho zblázní a položiv ruku na meč a pozvednu v oči k nebi, řekl:
1: Přísahám, že budu žít jako velký markýz z Mantovy, když odpřísáhl, že chleba z ubrusu nepojí, vlastní ženy se nedotkne a udělá mnoho dalších věcí, na které si nevzpomínám. Prostě budu žít, jak jsem řekl, dokud nepomstím pohanu, která mě postihla, a neodejmu násilím nějakému rytíři přilbici zrovna takovou a stejně dokonalou, jako byla moje.
0: Pošlete, milost pane, k čertu takové přísahy, které jen ničí zdraví a na svědomí leží jako kámen. Jen mi řekněte, co uděláme, když teď dlouho nepotkáme rytíře s přilbou. Chtěl byste tu přísahu vyplnit přes všechny překážky a nepohodlí? No, považte, že po těchto cestách nejezdí lidé ozbrojení, ale samí meskaři a voskové, a ti nejenže nenosí přilby, ale možná o nich jak živě ani neslyšeli.
1: To se mýlíš. Nepobudeme tu ani dvě hodiny a už uvidíme více ozbrojenců, než jich vytáhlo proti Albrace vysvobodit spanilou Angeliku. Teď se podívej, nemáš-li v tlumoku něco k jídlu?
0: Mám tu jednu cibuli, kousek sýra a několik suchých kůrek. Ale taková krmě se sotva hodí pro tak znamenitého rytíře, jako jste vy, milosti.
1: V tom ty se vůbec nevyznáš. Věz tedy, Sancho, že je potulným rytířům ke cti nejíst třeba celý měsíc. A když už, spokojit se s tím, co je po ruce. Nermuď se tedy, můj milý Sancho, nad něčím, co mi plně hoví.
0: Odpuste mi, milost pane, teď už budu mít pro vás ve vaku vždycky dost suchých křížal, protože jste rytíř. A pro sebe, když rytířem nejsem, něco létavého a vydatnějšího.
2: Pak vyňal z vaku to, co v něm bylo, a pojedli v klidu a míru. Ale že se už oba chtěli poohlédnout po nějakém noclehu, ukončili rychle tu chudobnou a ničím nezavlaženou večeři, znova nasedli a jeli chvatně, aby se dostali někam do vsi, než se setmí. Zašlo jim však slunce a s ním i naděje, že najdou, co hledali, právě když se octli u několika pastýřských chýší. A štěstěna, která jim přála, zavedla je v skutku, když ještě neušli ani míli, na hlavní silnici a hned taky uviděli hospodu, kterou Don Quixote k velkému Sančově zármutku považoval za hrad.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Jana Svoboda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte srdečně pozdraveni, milí přátelé. Mé jméno je Jiří Kasal a tentokrát za vámi přicházím s miniportrétem muže, jemuž se podařilo celkem 15krát usadit ve vyšších patrech hitparád. Získal 5 cen Grammy, 2 platinové, 12 zlatých desek za prodej 50 milionů výlisků. Ovšem musím vzhledem k záběru pořadu Světla Ram hned na úvod zmínit skutečnost, že tento zpěvák z tváří sladkého hrdiny jako stvořené pro obálky společenských magazínů se podílel na nahrávce jedné z nejslavnějších filmových písniček všech dob. Jeho publikum bylo velmi široké, protože stylově obepínal standardní pop music, country, rock i duchovní hudbu. Ještě vám po těch všech pochvalných slovech dlužím maličkost. Jméno B.J. Thomas.

Místem narození interpreta první písničky Billyho Joe Thomase bylo nezajímavé malé město Hugo v Oklahomě. Jeho rodina se často stěhovala, ale nakonec se usadila v Roseburgu poblíž texaského Houstonu. Thomas si v jednom rozhovoru rozpomněl, že první malá deska, kterou si koupil, nesla písničku Miss Hen od rock'n'rollového bouřliváka Little Richarda. Billy Joe v dětství zpíval v kostelním sboru a v době dospívání se stal členem skupiny Triumphs, které se dokonce vlastními silami podařilo vydat několik singlů, ale jinak po sobě výraznější stopu nezanechala. Přesto byla pro Thomasův život jistým způsobem důležitá. Jednou s ní vystoupil ve státním parku v Houstonu, kde si jeho nadání všiml majitel jedné nahrávací společnosti. Pod jeho přímým vlivem se v polovině 60. let B.J. Thomas rozhodl pro solovou kariéru a zakrátko se prosadil se stařičkou písničkou Henka Williamse I'm so lonesome I could cry. Jsem tak osamělý, že bych plakal. K tomu dodejme, že ji věnoval svému tatínkovi.

Skladba s jednoznačným názvem Mama také uspěla v roce 1965 na hitových žebříčcích. Rok 1968 přinesl B.J. Thomasovi životní píseň Raindrops keep falling on my head, dešťové kapky padají na mou hlavu, kterou jsme vám jednou pod světly ramp už připomněli. Dnes by bylo zajímavé říci, že ještě den před jejím natáčením vše vypadalo chmurně a nejasně. Thomas totiž onemocněl zánětem hrtanu a jeho lékař mu zakázal namáhat hlasivky po dobu 2 týdnů. B.J. se však dobře míněné radě vzepřel a doktorovi vysvětlil, že příštího rána natáčí píseň pro film s nedávno zesnulým Paulem Newmanem a Robertem Redfordem. Šlo o jeden z nejpůvabnějších westernů o 2 unikajících desperátech, spojených navíc jedním dívčím srdcem. Film se podle nich jmenoval Butch Cassidy a Sundance Kid. Muž v bílém plášti se nakonec nechal obměkčit a poskytl B.J. Thomasovi dosti účinné léky, aby zpívání a natáčení ve studiu vůbec vydržel. Thomas písničku, která vyšla z autorské dílny renomované dvojice Bacharach David, na zítří opravdu nahrál. Paul Newman se s uznáním vyjádřil o jeho zvláštně chraplavém hlase, což Billy Joe přijal s povděkem, ovšem za několik týdnů po úplném hlasovém uzdravení jel tento song raději natočit znovu, tentokrát pro vydání na desce. My vám ji nyní zahrajeme a vy si můžete k tomu vybavit kouzelně neumělou jízdu Paula Newmana na stařičkém bicyklu.

Dešťové kapky padají na mou hlavu, ale to neznamená, že by mé oči měly brzy zčervenat. Pláč není nic pro mě, protože naříkáním déšť nikdy nezastavím. Jsem volný a nic mě netrápí. Tak tato slova se vznášela nad příhodami pánů Cassidyho a Kida v nesmírně úspěšném romantickém westernu režiséra George Roy Hilla, který v roce 1970 obdržel Oscara za scénář, kameru, hudbu i titulní píseň, kterou jste před chviličkou poslouchali. Robert Redford nazval podle postavy Sundance, kterou ve filmu vytvořil, na vlastní náklady zřízený ekologický, zemědělský a relaxační areál a také filmařské a festivalové centrum. Obraťme však ještě pozornost ke skladbě Raindrops Keep Falling on My Head, jež k filmu neodmyslitelně patří, a zejména k jejímu interpretovi B.J. Thomasovi, jen s ní před téměř 40 roky po celý měsíc vedl americkou hitparádu. O přízeň ale neměl nouze ani v dalších letech, a když k příjemnému hlasu přidáme vzhled lva salonu, nedivme se, že se Thomas stal na dlouhou dobu stálicí mnoha show v řadě zemích světa.

Billy Joe Thomas se ocitl v polovině 70. let v těžké psychické krizi. Nevydržel otupující tlak show businessu a dal se na drogy. Ve své knižně vydané autobiografii uvedl, že tehdy utrácel týdně $3000 za kokain, valium a amfetamin. Doslova napsal: je zázrak, že jsem ještě zůstal naživu. Neštěstí se někdy rádo rychle množí, ale někdy třeba i rychle odejde. Thomas byl tenkrát na dně i z citových důvodů. Svazek schotí prakticky nefungoval, oba žili tenkrát již nějaký čas odděleně, když jednoho dne přijel navštívit dceru, která žila společně s matkou. To, co následovalo, vypadá skoro jako náboženská agitka. Gloria, jak se Thomasova manželka jmenovala, byla zapalená křesťanka. Vnitřně rozvrácenému Thomasovi domluvila setkání se dvěma křesťanskými misionáři ze sousedství. Jejich promluva někdejší hvězdě pop music očividně pomohla, neboť BJ se pak cítil zcela očištěný. Nechal drog a začal nový život. K jeho znovuzrození jistě přispěl i obrovský úspěch písně, která dnešní setkání pod světly ramp uzavře. Hey, won't you play?

Světla rám tentokrát nad BJ Thomasem rychle pohasínají. Přátelé, Jiří Kasal vám děkuje za přízeň a přeje dobrou pohodu při poslechu dalších pořadů vašeho Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Kulturní archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No. No je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, i já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no. Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já, jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer z Prahy, zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak je ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil. Teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem bytě vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste popřemýšlet, hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo. Tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžko nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. A koho tady máme, kdo je na první návštěvě, tady je Honza, kdo je na druhé straně. Já vás poslouchám, teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve slivovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
0: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
1: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
0: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
1: Trošku žluťoučka.
0: Nevadí. No, ne, to ne, to, vada na kráse možná, ale na chuti.
1: takže máme 88 roku starou slivovici.
0: Tak i to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
1: No to je asi ta slivovice.
0: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
1: Já teď 20 roků nepiju.
0: Ach bože, to je neuvěřitelné.
1: A žiju se sestrou, no ta už nepije vůbec.
0: No tak to je teda.
1: Takže to bude pokračovat dál.
0: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně. Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
1: Totiž po nás asi nezůstanou děti, takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
0: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
1: Já bych vám velice rád mluvil.
0: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
1: Jo. Tak ať to se vám daří. Můj příspěvek.
0: Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří. A
1: vám také.
0: Vy ostatní, nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady je Rej z Jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl v nemocnici kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky. A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétní, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psanej dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ve začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu a zapsal ji až asi po 2 letech. Takže to bylo první překvapení a pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když jste si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastyděl třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám to přečtení.
0: Byl jste naladěn.
1: Někdy dopátrám.
0: Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzali národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu narození. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Vidíš, tady to máš. Udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových,

0: nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích vůbec bavit. Rád bych se setkal s potomky z Lidic, kteří možná poslouchají třeba teď Noční linku a mají zájem se ozvat nebo někoho znají, kdo původem z Lidic pochází nebo pocházel. E-mail můžete odvysílat, nemůžu odvysílat, nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé, moc děkuju, vidíte to, dal jsem to, přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo a vážím si toho, že jste nalepil tady velikonoční vajíčko a budeme posílat i zpátky odpověď, asi ano, Peťo, že? Co jsi tam měl, bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska, tak jedeme dál. Ona obecní kronika může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Haló, haló, co se stalo?
1: Haló?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena až z Aše.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio, protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: Do archivu už patřím já.
0: Ne, ne, to se ani nepozná po telefonu takhle, ve sluchátkách 25.
1: Jo, jenom 92, 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, vlastně ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten to se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to vám docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale to já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan posluchač přibližuje tu vůni nasávat. Tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasávala, když jsem dělala tu, jak pro ty starý, tu akademii, tak ano. Jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor.
0: Ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no, tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď? Ještě?
1: No už ne, už ne. Už
0: takže
1: ne.
0: Vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Mm-hmm. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se to ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavíráte?
1: Já jsem si s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim

0: ukazovala prostě ten rodokmen a no, tak jako byli všichni docela překvapení.
1: No,
0: jinak archiv mám prostě spíš ještě nevyhodím. Blahopřání k narozeninám.
1: Ano.
0: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
1: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly prostě, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání, no. A teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom, a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
0: No, taky.
1: Taky, ano.
0: Ano.
1: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
0: No, dneska je to taky drahý.
1: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka, ale se strojem jste 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu?
0: Jo.
1: Děkuji vám pěkně. Děkuji a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen dál opečovávat a možná třeba ještě rozšiřovat. Děkuji.
0: Máme i Ježíšek, co tomu říká. Mm-hmm. To nevadí. Tak...
1: Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, až se nikoho neznám.
0: Toto víte, to je konec světa už tady.
1: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat, budu rád, jo, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: prožívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu. Ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnoho jich není, nepotřebné vyřazuji. V e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si, no nikdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení, žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To já bych se ani s ním nesešel teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedl se v práci s jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda Krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí, snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
3: Dobrý večer. Tady Zdeněk z Prahy.
1: Zdravím vás.
3: Jsem taky... Můžu mluvit?
1: No jistě, slyší vás úplně všichni.
3: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky takový trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba... já jen, jak se to... kontakty na různý prostě ano. Organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku zastavili, no, ale jako už jako v podstatě ničemu, no.
1: No, Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593. Telefon. Do dneška pamat, už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
3: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař nebo prostě různý takovýhle jako nějaký jako důležitější pro mě jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, a furt to mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
1: Hlejte se, to výkladní skříň mám taky a stane se, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
3: Já vím, že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jsem mu přijel zavolat, tak jsem musel počkat, až člověk řeknete.
1: Děkuju. Zdeňku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
3: A můžeš něco dodat?
1: Povídejte.
3: Zkoumám si třeba jakoby nějaký ty vstupní povolení vlastně jako při povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra jako do metra jako do
1: lítačku, různý, lítačku, jako, ano.
3: Takovýhle, no lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostormetra
1: rozumím.
3: A takový podobný věci, no. No, jako třeba byl kovit Božková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
1: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: to mám? Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz. Tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji. Já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám. Jo, podívej, tady další. Ježiš, to se sem zamíchalo omylem. Odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný?
1: Tak.
0: To já ti dám řidičák, to bych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše... Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl, ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole? V újezdu nad lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
2: Tady je Svaťka z Brna.
0: Zdravím, Svaťko.
2: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
0: Ano.
2: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
0: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
2: Tenkrát se 20 korun platil.
0: A to byla jaká?
2: Měsíčně.
0: Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
2: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak. Jak nezadí, on žil.
0: No, jasně, jasně. 20 korun.
2: 20 korun, ano.
0: Hodně nebo málo?
2: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
0: Mm-hmm. To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se
2: ne,
0: takhle kloučíte?
2: Já nevyhazuju.
0: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
2: Tak, je mě skoro 2,80, jo, takže ne.
0: Za 2,80 let?
2: Prostě.
0: To se nevejde do krabice, kolik toho máte?
2: No, tak jako můžu říct tak 3 krabice.
0: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by tam byl vůbec prostor.
2: Ne.
0: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
2: Podle let to tam je daný.
0: Takže ten
2: Podle let.
0: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší. Víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
2: Teď opravdu ne. To si fakt nespomenu.
0: Všiml jsem si, ano. Povídejte.
2: Ano, jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc.
0: Mm-hmm.
2: To je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
0: Platil. A platil včas platil. Aspoň podle těch složenek?
2: Jo, platil. Podle
0: řádně.
2: Těch složenek platil.
0: No tak já vám děkuju, teda pěkně to, co se, já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy, zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
2: Tak. Taky, dobrou
0: Svaťko,
2: noc.
0: Svaťko, děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavci.
2: Jo, tak už jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: Téma o archivnictví v rámci nočního vysílání společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašlala především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmeninového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodů taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale někdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože jí babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, on byl vyučený truhlářem, mm-hmm. jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Mm-hmm.
1: No a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím, jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to a mě to teda hřeje. Takže předpokládám, že vás taky, a taky jste čichací typ jako já.
1: No tak když je něco takového zajímavého, tak to schovám, jako to je památka. Mm-hmm. Mám knížku 6 mušketýrů od Jana Klitzpery, rok vydání 1926. Takže má přesně 100 let.
0: Máte někdy výčitky zpětně, že jste se rozloučila s něčím, ať už dobrovolně, nedobrovolně, nebo ztraceno, nebo půjčeno a nevráceno nad něčím, co dneska si říkáte, Ježíš, kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížkou, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost, mm-hmm. po mamince zůstala taková papírová, jak kdyby peněženka,
0: ano.
1: jo? Tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka a to byla vlastně taková peněženka ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
0: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy. My jsme to měli...
1: Já jsem to dala, teď mám 3 děti, já nevím kterému, ale dala jsem to do školy, vzal to do školy, aby se, když se děcka o něčem učili, tak aby ano.
0: Nevím, jestli to můžou spojit i s tím, že nevím, jestli to bylo na více školách, ale já si pamatuju, že ještě ze základní školy z těch prvních ročníků, že jsme měli, než přišlo Sporožíro, tak jsme měli taky arch vlastně takových známek na obědy a to jsme dostávali každý měsíc a to jsme museli odevzdávat, takže měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám, no, ale tak to bylo tenkrát.
1: No, ale toto bylo z druhé světové války ještě. Hmm.
0: No, tak vyzrálý nejsem, ale děkuju vám, ať se daří, no, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte no, dál.
1: Už si to převzala dcera, rodné listy, už si všechno to zbalila, veškeré no. Tady tyto. Tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, ano, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to.
0: Zajímá, jasně. To je důležité. No. Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe nazpaměť, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce, najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě je to asi tak, že můj tatínek měl tatínka, maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, tatínek s tím nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak Osvětimi v 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme von a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem kontesa, což je úplně směšné jako.
0: Kontesa.
3: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby se byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále jako jsem von.
0: Takže máte von Rypák nahoru, nos nahoru?
3: Ne, nemám. Ani omylem.
0: Jako hospodská byste neměla.
3: No, to v žádném případě, Honzo. Hmm. Jsem ráda, že jsem vás taky chytila, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
0: Nechytala se.
3: Vůbec. Volala jsem a nedalo se vůbec.
0: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já nejsem pravidelně vysílající, já už, když někdo nemůže, no, tak se to tak dává.
3: No, ale právě, říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás něco spojuje. Mm-hmm. A dneska, když budete v Jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
0: No ano, to se, a musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
3: Já jsem řekla, že budete mít servis.
0: No, dobře, tak já jsem nevěděl. To jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako jak se chovají, ale těším se, už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tohleto místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
3: No, to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlova Studánky, ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu, potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rychlovské hory, a Tančírnu a Radši údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení. Mm-hmm. Jo, říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni Praděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, co už je obehrané s způsobem si, já teda osobně myslím.
0: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
3: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc. A hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
0: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: O archivnictví je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady naskákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, mnohých není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero, od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal, ale mám tady i Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka, otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografii. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vidět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamánek, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No, tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to je?
1: A mám taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. Dobré.
1: Děkuji, děkuji. No. Tak já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, schválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák.
0: Ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Piszowa, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna moji strýc a teta byli dvojčata a ti byli Piszowi. protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Písezová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píschovi.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je Český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polské, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našimu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo? Takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi je už přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ji ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy ostatní...
1: Samozřejmě.
0: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
1: Dobrou noc, říkám, to bylo jen...

je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech. Potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo, a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického, nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejen, že píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme,

0: Víte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající. Peťo, vlož tam někoho dalšího. Kdo to je?
1: Ale to jsem já, Marie, dobrý.
0: Další Maruška, zdravím vás.
1: Ale, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom Domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1902.
0: Ano.
1: A v Brně a měl ten Domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsi mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten Domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta, že má za povinnost se o něj postarat.
0: Vážně?
1: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad, ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
0: No, asi
1: když to
0: mělo...
1: měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle lidi, no.
0: No, že jako do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
1: A, jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy, já ho taky mám z roku z války, takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
0: A důvod?
1: Tak mi vystavili nový.
0: Jakože byl dost, no. Že byl tak zaprášený, že vlastně...
1: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
0: Ano, ano, já jsem jí dal přes dívku Naomi Kiebel, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
1: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
0: Ano.
1: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat k rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu. Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná, každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek, vzhledem k těm mzdám. A byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
0: No.
1: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to těžko by se našlo to tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
0: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju, a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že i když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mě přišlo docela zvláštní.
1: No proč?
0: Ne, mě to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, já to nevím.
1: Jo? No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
0: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
1: Ale ještě když jsem mluvil o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
0: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?

0: Jeho?
1: Ne, my jsme byli to domkaři.
0: To znamená?
1: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
0: Jo, jo, jo.
1: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nezdědili, nebo protože nějaký... za těch 400 let to asi prošustrovali.
0: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
1: Nic, tohle bylo v Ostrova. V Ostrově u Macochy.
0: Jo, takhle.
1: Ty naši předkové.
0: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
1: Ano, no.
0: Takže
1: asi,
0: nic. Tam to mělo rychlý spát.
1: No, ano, tak. Ale víte co, já totiž se řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne.
0: Tak...
1: Spokojenej důchodce.
0: No tak.
1: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
0: No vidíte to, aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obličeje.
1: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Ale tak se mějte strašně
0: taky
1: moc hezky a ať se vám všechno daří.
0: No vám tak taky, naschledanou. Kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze. Jo, taky jsem jako... hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky Dobříš zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do Dobříšské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě Bota jménem Merichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba. Dynamit. ...731-800-900, zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk. Ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
2: Zastavují rádio Radek z Horského Hradiště.
0: Zdravím vás, Radku.
2: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se dopadal jenom do nějakého roku 1850.
0: Ale já bych chtěl...
2: promiňte, ale asi se to možná taky váže k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
0: Ano.
2: Můj tatínek, který už nežije, a když začali v nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle spolu mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začali ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku, tam jí klekl ten hardware u toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já nejde 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahránit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahránili uložené, jo, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co mělníka, tatínek, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
0: To je fakt.
2: Tím to jsem chtěl pane Macone přispět jako do toho příspěvku dnešního.
0: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
2: že opravdu ta fotografie, když si založila to album, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, přijdou na návštěvu a otevřou si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mít zachované ty fotografie, to je velice důležité.
0: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
2: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dávala všitky.
0: Jo, já taky mám od toho lidi přesně a bojím se.
2: 98, dovolená tamhle, jo. K tomu dávali ty popisky.
0: A ty umělé růžky černé.
2: Tak to už je úplně, když jsme byli malí, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to byly moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoune, já si myslím, že my jsme asi takhle už možná jako, že já, mě teď bylo 60, takže vy si pamatujete ještě černé růžky a taky.
0: Já velmi.
2: A oni se někdy potvory odlepovali.
0: Co někdy, skoro většina těch růžků se odlepovala, ale bohužel babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže tak. Radku, děkuju, jo, přeju vám dobrou noc, ať se daří, bylo
2: děkuju,
0: to k tématu.
2: Já jsem se mohl vyjádřit.
0: Ano.
2: Pane Macoune.
0: Děkujeme.
2: A všem posluchačům i vám, hezký zbytek večera, dobrou noc.
0: Taky, dobrou noc.

0: Doslyšení, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nenechal ujít, když dnes slaví Sedlákovy příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo, nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho, věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už, že se jim otáčejí i ty nechty okousané, že jakmile slyšíš, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného. A Zlín, jak k tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste v jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Složenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu pře Martin. Martine, děkuju moc a Koliu už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnaděl a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No je, to je
3: tak,
0: dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá
3: tak
0: a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte ještě, ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávám nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa. No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, když jsme, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte. To je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny. Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-český.
0: Jak voní?
3: Takový, no, je to takový do žlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzni a pak byl bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojář a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo, Slaníček a D, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali do, ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, když tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak no, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, prý Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití
3: nádherný.
0: Vůbec, tak užívejte.
3: Na severu, jako ne v Plzni, jako to, je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové já místní VIP moc. Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba, nevíte, co s nimi, protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

protože jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo, hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že z toho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanu umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Na počátku 500 příběhů, na něž jsme natrefili při systematickém toulání českou historií, vás na další kus společné cesty zvou
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: Josef Veselý
4: a také Jaromír Ostrý,
1: režisér. Musíme ještě připomenout Petra Horu Ohořejše jakožto knižního inspirátora a Český rozhlas 2, co by stanici, na jejichž vlnách k nám toulky z Českého rozhlasu Brno každý týden putují. Snad jsme nezapomněli na nikoho a na nic a můžeme se tudíž vydat na další etapu našeho dálkového pochodu. Cesta nás tentokrát povede krajinou východních Čech.
5: Nýčko, dětičky, vám dám něco na památku.
1: Pozor, rozehrálo se nám tady divadlo.
5: Podnes nemohl jsem se od těchto peněz odloučit, ale do hrobu je sebou nevezmu. Z vás, Václave a Verunko, mám dnes takovou radost a proto dám tobě, můj vnuku, na památku ten jeden dukát, který jsem dostal od našeho císaře pána, a ten jeden ruský peníz. A tobě, Verunko, dám ty druhý dva. Ty vám přinesou štěstí a boží požehnání.
1: Štědrý dědeček se jmenuje Petr, příjmením Dubský, profesí výměnkář. Obdarovaní jsou, jak už z kontextu vyplývá, vnučka a vnuk.
0: Zaplať vám to pámbu, dědečku.
3: A dej vám pámbu ještě dlouhýho věku.
1: Vše se odehrává v dějství druhém. V šenkovně honické hospody, ve skutečnosti dcer honické, tam se totiž autor narodil. Zelená kachlová kamna spolu s kruchtou pro muzikanty vytvářejí atmosféru staročeské vesnice. Na zdích jsou svícny ze dřeva a v nich lojové svíčky. U stolu sedí sousedská společnost.
5: Ale to mi, dětičky, ještě musíte slíbit, že ty peníze odevzdáte svýmu nejstaršímu dítěti, aby zůstaly na věčný časy v naší familii na památku, aby ještě vaši vnuci a pravnuci věděli, že jejich praděd vezl z Protivína do Čimelic ty dva slavné císaře a monarchy.
3: To vám, dědečku, slibujem.
0: Slibujeme.
3: Ať žije náš dědeček.
1: Ať žije. Výkřiky, dialogy, smích, furiantský smích. Však se ta hra taky jmenuje Naši furianti. Sepsal ji v roce 1887 Ladislav Stroupežnický.
5: I dejš to pámbu, lidičky, dejš to pámbu a taky vám za to, že mě máte tak rádi. Ale když jsem dnes tak rozveselen jako za svých mladých časů, tak vám, lidičky, ještě zaspívám jednu starodávnou písničku, kterou jsem před muzikou zpívával, když jsem si svou nebožku Mariánku namlouval. Leží tam už 15 let. Za tou bílou zdí radotického hřbitova. Ať se jí po této její zamilované písničce tráva na hrobě zazelená, aby věděla, že ten její starej pořád na ní vzpomíná.
1: A starý Petr Dubský uprostřed jeviště zpívá písničku, která má tato slova.
6: Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína. A v tom zámku jest ovčáček, má překrásnýho syna.

0: Je to pěkná melodie.
1: A docela milý text.
0: Však je to text o lásce.
1: Ba dokonce o milování.
0: Taková melodie...
1: A takový text...
0: Se člověku zavrtá kamsi do šedé kůry mozkové...
1: Nebo ještě hlouběji...
0: A tam uvízne a drží se tam den, dva dny, týden...
2: A nepustí.
1: To se člověk třeba probudí a už při snídani se přistihne, že si ji pobrukuje.
0: A na ulici, když někdo není zrovna v dohledu, tak si ji zapíská.
1: Znám já jeden krásný zámek. Písnička.
0: Písnička? Nebyla ona to nakonec básnička?
1: Básnička jako předchůdce písničky?
0: A nebo to snad bylo naopak?
3: Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína. Snad je to ten zámek z písně, která takhle počíná.
2: Tak je to jasné. Nejprve byla písnička.
1: Asi to tak bude. Básník na ně reaguje.
2: Básník. No, který to byl?
3: Co je v písni, také žije. Po tom zámku teskno mi je. Do sosnových lesů zadul ze zámecké věže roh.
0: Tu básničku napsal Fráňa Šrámek.
1: Dnes už nejspíš ne, ale kdysi. Kdysi to býval pěvec lásky, zamilovaných životních ideálů.
2: No a hlavně stříbrného větru.
3: Ovčáček ten stádo pase. Tím ovčáčkem já jsem byl, když jsem jednou ovce pásl, tu roh v zámku zatroubil. Do čtyř stran a nejvíc ke mně, tu mi bylo přetajemně. Když jsem večer přihnal domů, už jsem s mámou nemluvil.
2: Stejně, pořád je to úplně jiný příběh, než ten o paně ze zámku, jež ovčáčka milovala.
3: Co tam, hochu, dvorkem bloumáš? Dávno už je k spaní čas. Pak je ráno, vstávej, hochu, a já ženu ovce zas. Vyháníš a zpíváš chválu, zapískáš i na píšťalu. Tenkrát, když jsem ovce vyhnal, píšťale se nechtělo.
2: Pořád nic.
1: Žádná stopa, po které se básník na začátku minulého století vydal.
3: Ovčáček ten stádo pase. Nestarej se, hlídá pes. Ovčáček se k zámku dívá přes zámek až do nebes. Jděte přes les, přes sosnový. Dojdete až k ovčáčkovi. Toho zámku krásná paní, že vás pro něj posílá.
2: Pozor, první zmínka.
0: Nepatrná.
1: Ale aspoň nějaká.
3: Nikdo nejde pro ovčáka přes sosnový temný les. Vydíral si srdce z těla, jak se díval do nebes. Dlouho mlčel. Jednou ale vyplakal to na píšťale. Teď to po něm naše sosny v navečerech hrávají.

0: Ta Šrámkova básnička má úplně nahoře nade všemi verši motto, takové záhlaví.
1: Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína. Píseň ze Sobotecka.
0: Což by znamenalo, že písnička, která básníka ponoukla k básnění, se narodila na Sobotecku.
2: A tím zámkem nemůže být nic jiného než...
0: Humprecht.
2: Vypadá to tak.
0: Ale jak pak se dostala písnička od Sobotky do hry Naši furianti, která se přece odehrává v jižních Čechách?
2: No, někdy v době, kdy měli furianti premiéru, byla v jednom listě uveřejněna Stroupežnického literární zpověď.
1: Při spisování hry Naši furianti měl jsem prostě snahu podati a zachovati, pokud možno, věrný obraz života, jak byl v jihočeské vesnici v letech 60. 19. století.
0: Jenže Sobotka leží na Jičínsku, severovýchod Čech.
3: Vysvětlení není zase moc složité.
2: Stroupežnický vzpomíná, jak jednou dostal od jakési staré ženy z Pardubicka špalíček lidových písní svázaných do malé knížky. A tam také nalezl i píseň o krásném zámku. Zalíbila se mu a proto ji použil v jedné ze svých příštích her.
3: Tak se dostala do našich furiantů.
0: Na místo jednoho tu však máme hned druhý problém.
2: Proč si Šrámek myslel, že Humprecht nad Sobotkou je tím zámkem z písničky?
3: A je jím skutečně?
0: V Sobotce se nenarodil z významných osobností pouze Fráňa Šrámek, Světlo světa. Zde spatřil i básník Václav Scholz.
2: Ten zemřel hodně mladý.
3: Přesto mu zbylo dost času, aby napsal básnickou pověst na námět naší známé, neznámé písničky.
2: Pověst z okolí Soboteckého.
0: Datum vzniku?
2: Pohybujeme se v čase naspátek, jsme v roce 1859.
1: Stojí hora nevysoká v Vlastimé, v Oteckém kraji. Stojí stavem nevěstiným, když ji věnci zdobívají. A kol čela skvostný zámek z bílých věží věnec vije. A v tom věnci perla rodí se. V zámku perla. Děva žije.
0: Už na první poslech přece jenom rozdíl několika poetických tříd od Fráni Šrámka.
2: Snaživý veršotepec.
3: I když takový Jan Neruda... Ten si Šolce považoval.
2: Nic míň, ale taky nic víc.
1: A v ten údol pastýř jeden tiché beránky honívá. A když vzejde první hvězda, svým ovečkám písně zpívá. Zpívá krásně, přerozkošně, až se skvostný zámek chvěje. A v tom zámku krásná dívka v srdci svém se rozesměje.
0: No tak s tou hrou to ale chlapec přehnal.
2: Bavěru zahrál a dívka se do ní zamilovala.
3: No a bylo z toho hotové neštěstí.
2: Scházejí se tajně na zapřenou, milují se a
1: pod lípou dvě sedánků, dvě laviček se svěží trávy. Na nich dvě srdéčka čistá, jednu lásku tiše slaví.
0: Opět zjišťujeme, že poetická síla Šolcova nedosahuje věru závratných výšin.
2: Hrdý pán zámku má s dcerou pochopitelně úplně jiné úmysly, než aby se zahodila s jakýmsi pastýřem.
1: Jako perlu jsem tě choval, dcero moje přemilená. Nerad bych byleckým zbyla. Perlo moje vylovená. Výjíždí kníže v skvostný zámek, by si jasnou perlu vroubil v knížecí svou korunu. By s dcerou zámku snoubil.
0: A začíná drama.
2: Sláva, fanfáry, hlaholí zámkem.
3: Avšak kde si truchlí dvě srdéčka? Smutný pastýř tam pod lipou, smutná v zámku nevěstička.
1: Zpíval pastýř přebolestně, až když v zenit vzešla luna, až mu hořem, lásky hořem, zvučná srdce pukla struna.
3: Rovněž dívka nepřežila rozloučení. Když za ní ráno přišli, ležela už mrtvá.
1: A až posud v Květném dole v kraji rodném lípa stojí a pod lípou dvě hlaviček, smutné hroby lásky dvojí.

0: Já bych se pokusil to shrnout, snad se k něčemu dobereme. Václav Scholz, než ve svých 32 letech zemřel, si vypůjčil námět a děj přesadil do Sobotky a okolí.
1: Tím je vysvětlená záhada, proč se Fráňa Šrámek a mnozí další domnívají, že tím zámkem může být jenom Humprecht.
2: Jaký zámek je nad Sobotkou? Humprecht, jasné.
0: Ale ono to tak jasné není.
1: Fakticky není, protože do zpěvníku, ve kterém si ji všiml mladý Scholz, doputovala ta písnička ještě z mnohem větší dálky.
2: Ani ne tak z dálky prostorové, jako časové.
1: Z roku 1747.
0: To máme víc než jedno století. Co pak se uprostřed 18. století přihodilo?
1: Jenom to, že v Kutné Hoře byla vytištěna jedna písnička.
0: Znám já jeden krásný zámek.
1: Ale ne, jmenovala se jinak. Vím ti já jedno místo krásné.
2: Jak se však praví, zpívala se podle nápěvu písně Znám já jeden krásný zámek.
0: No, ještě před polovinou 18. století musela tedy naše písnička, tak hezky právě zaspívaná, existovat. Jak pak se asi zpívala, no?
1: My to víme. Do slova a do písmene. Takhle.
3: Vím tě jeden krásný zámek nedaleko Jičína. Ostává tam kováříček a má krásného syna. A v tom zámku pana byla, ovčáříčka milovala, milovala v tajnosti, přišla k němu v rychlosti.

0: mám.
1: To ještě není úplně všechno. Máme tu ovčáčka.
2: Já ovčáček špatný chlapec, já jsem z prostého stavu. Mám jít s panou do háječku? Nevím, co tam dostanu. Bojím já se o mé stádo, o mé milé ovčičky. Kdyby na ně vlci přišli, rozženou mě je všecky. Poženu je rač do pole, mezi krásné roviny. Nebudu se o ně báti ani žádné hodiny. Vezmu sebou svoje dudky, dudli, dudli, dudli, dudky. Až se ovce napasou, poženu já je s chasou. Poženu je do ovčince, mým ovečkám se nadám. Sobě vezmu krajíc chleba, všech lahůdek zanechám. Lahůdky zanechám pánům, krásné děvy dám zemanům. Ovčákovi trouba hůl, krajíc chleba, voda, sůl.
1: Kramářská píseň je něco úplně jiného než cituplná poezie lidové písničky.
0: Obě mají zhruba stejnou zápletku. Chudý ovčák je milován zámeckou panou, která ho dokonce sama zve na schůzku do háječku.
1: To byly tenkrát mravy.
0: V lidové písni ovčák váhá a nakonec odmítá, poněvadž panské panny patří pánům. Jemu jenom krajíc chleba, voda, sůl.
2: Zatímco v kramářské písni v té ovčák přijímá.
1: Ona by se jinak vytratila všecka dramatičnost.
2: Milují se, jsou přepadeni zlými myslivci a pastýř je nucen svou milou bránit.
0: Stačí, ne?
1: Nestačí. Našinec by ještě rád zvěděl, která to všechno bylo v tom háječku a jak to dopadlo.
0: No tak dobře. Tady je závěr.
3: Tu si věrnost slibovali Františka s svým ovčáčkem. Žádný nás víc nerozvede, my přece svoji budem. A když si věrnost slíbili, neštěstí se nenadáli. Přišli na ně myslivci, zapme tu milovnici. Ti myslivci ovčákovi vzali z klína Františku. Ovčáček stál omámený, nemá víc svou Františku. Tu nevěděl, co má dělat. Začne se silně potýkat. Tak jest se silně potýkal, až svou Františku dostal.
1: No vidá, jaký obrat ta historie najednou vzala.
0: A už je čas pro naučné vzkázání.
3: Všecky mládenci a panny z nás sobě příklad vemte. Jak jsme se my milovali, tak i vy se milujte. Já jsem se silně potýkal, život jsem nic nelitoval, dívčinku jsem zas dostal, myslivcům jsem se vysmál.
0: A už jsme na konci.
3: Já, ovčáček od Jičína, tu písničku jsem složil, a to z velké alterace, po Františce jsem toužil. Ze všeho si nic nedělám, jenom když svou Františku mám. A tak s velkou radostí tu písničku zavírám.
1: Snad se mládencové a panny poučili.
2: Když ne, jejich vina.
0: Nám však ta kramářská písnička z roku 1789 aspoň trochu pomohla.
2: Neobsahuje sice žádné konkrétní údaje o čase a místu.
0: Pouze, že jde o ovčáčka od Jičína.
2: V jedné variantě jsme nalezli dokonce ovčáčka od Libína.
0: Jeden Libín by byl nedaleko Jičína, u lázní Bělohradu.
2: Z této vesnice,
0: která patřila pod panství pana Zikmunda Smiřického ze Smiřic, pocházel podle kramářské písničky onen ovčáček.
1: Další stopa. Taková, no, drobná šlépěj, jejíž obrysy nám závěje času uchovaly. Zaplať pánbu aspoň za to.
2: Kde pak? V prachu cest jsme objevili ještě jednu stopu.
1: Ne, prosím vás, Zastavme v tuto chvíli tok své řeči přece teď na prahu té záhadné komnaty s ukrytým příběhem, jež se skutečně stal. Její dveře neotevřeme, je necháme zavřeny zatím, až za týden vezmeme opět za kliku.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Český rozhlas, i druhou adventní neděli jsou tu Zálety Aleny Zárybnické. Pěkné dopoledne přeju. Už určitě víte, že na celý advent jsme si naplánovali setkání s hereckými osobnostmi východních Čech. Příští týden tu se mnou bude Jaroslav Plesl, pak Hana Maciuchová, no a dneska?
3: Vždycky jsem něco hledala, co by mě tak naplnilo ten volný čas, přece jenom jsem holka ze sídliště.
2: Ano, Jana Plotková. Tedy například Tajuplná Čárkovaná z Vratných lahví, Alberta Matony ze seriálu Já Matony, kapitánka Milada Musilová ze seriálu Kosmo, Sabina Krátká ze Single Lady a třeba taky Hana Vrbatová z českými lvy ověnčeného filmu Marka Najbrta Protektor. Toho za nejlepší herecký výkon v hlavní roli získala pomalu před 10 lety právě Jana Plotková. To si určitě připomeneme, ale mluvit budeme hlavně o aktuálních projektech Jany Plotkové. Jsem ráda, že nás posloucháte.
4: Zálety Aleny Zárybnické.